0: co?
1: V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží jsme sledovali, jak se Wesleyova rodina přestěhovala do Epworthu, kde se Sam stal farářem. Nejprve nastalo nadšení z velkého domu, zahrady, zkoušeli nové možnosti, jak rodinu uživit, ale brzy se přihlásily problémy. Obživa se nedařila, Suzana porodila 5 dětí, které všechny zemřely. Zkrátka nedařilo se. A tak Suzana převzala otěže a začala se starat o rodinu sama, což jsem velmi těžko nesl. A brzy mezi nimi došlo k roztržce, ve které se Sam velmi rozlobil a s přísahou Bohu řekl, že se své ženy už nikdy nedotkne, dokud se mu neomluví. A druhý den ráno odcestoval. Z knihy Sandy Denglerové, kterou přeložil Wilhelm Schneeberger, čte Rosita Mertová.
2: Žlutá obálka obsahovala 3 jednolibrové bankovky. To bylo vše. Co si sama myslel? Jak dlouho asi vystačí s 3 librami, když je každý obchodník ve městě upomínal kvůli dluhům? S povzdechem vložila peníze zpět do obálky. Březnový vítr pronikal chladnými prsty mezi volné záhyby její šály. Březen zatím ještě nepřinesl žádné náznaky jara, ani teplo, ani slibné vůně. Ne, jaro si tentokrát zřejmě dávalo na čas. Zklamaná se vrátila do domu. Sammy seděl vedle ohniště a vzhlédl od břidlicové tabulky. Vrátí se tatínek brzy? Zeptal se jako vždy. Nic o tom nepsal. Odpověděla jako vždy. Chlapci bylo nedávno 12. Susan pochybovala, že by věděl, co je manželství. Ještě s ním o těchto věcech nemluvila. Byl však dosti starý na to, aby si uvědomil, že rozchod rodičů nebyl přirozený. Musel na něho doléhat. Doléhal také na Susan. Služebná se vrátila z nákupu. Zavřela dveře před větrem a odhrnula si kapuci. Dnes bude pršet, cítím to. Velké novinky. Král William zemřel před týdnem, 8. Anne je královnou. Služebná se odmlčela a pokračovala pak hlasem plným naděje. Je to přece Stuartka, ne? Správná královna, že? Ano, správná královna. Ale prosím, mluvte v celých větách, alespoň před dětmi. Ano, paní. Teď už neexistuje žádný problém. Vy a pan farář se můžete shodnout na tom, kdo má vládnout. Velice doufám. Susan poslala Emílii k jejím početním úkolům, procvičovala z Molly abecedu a číslice a poslouchala Suky, která se musela naučit báseň na spaměť. Tato činnost zaměstnávala její vědomí. Avšak její podvědomí se už celých 5 měsíců trápilo. Sam byl paličák a Susan byla svým způsobem neméně paličatá. To však bylo něco, v čem nehodlala povolit a ani povolit nemohla. William totiž už nebyl kamenem úrazu. Nebo přece jen byl? Byla Samova věrnost Williamovi pravým důvodem nešťastného rozdělení, nebo zatím vězelo něco, co už se možná nedalo změnit? Velikonoce připadly v tomto roce na 5. dubna. Velikonoce byly oslavou života a obnovy v duchovním i přirozeném smyslu. Ze sporu, který začal tak nevinně, se mezitím stal požár, který se vymkl kontrole. Ne požár, ale ledová smršť, která mrazí srdce i duši.

Jak se Susan obávala, trvalo ještě notnou dobu, než se zima úplně vzdala. Dokonce i velikonoční neděle byla ještě chladná. Mladý, pomocný duchovní měl velikonoční kázání, které bylo stejně lajdácké jako jeho oděv. Sem totiž odešel do Londýna. Susan byla trpce zklamána a napsala dopis doktoru Georgi Hikesovi. Ten byl pro své náboženské a politické přesvědčení pronásledován a získal si v té době její respekt. Věděla, že i Sam ho respektoval. Možná, že moudrá rada zvenčí pomůže překonat jejich potíže. Ve svém dopise zmínila jméno ženy, která ji na doktora Hikese odkázala. Byla to její přítelkyně. Susan vypsala, jak nejlépe dovedla své i Samovi důvody roztržky. Prosila doktora Hikese, aby se stal mezi nimi prostředníkem. A pak už jen čekala na odpověď. Vzpomněla si, jak kdysi doma už zdaleka poznala kroky poštovního koně v době, kdy čekala na dopisy od své velké lásky, Sema. Mladá láska. Ta mladá láska zestárla a vyzrála. Její láska teď byla jiná. Miluje ještě svého muže? Zkoumala své srdce a došla k závěru, že ano. Milovala ho i s jeho paličatostí a neschopností hospodařit s penězi, o co všechno se pohádali. A také ve výchově dětí byli málo kdy stejného názoru a přece ho milovala. Toužila po jeho blízkosti, po jeho optimismu, když se jí život zdál těžký. A toužila také potom, aby ji zase vzal do náruče. K tomu došlo už dávno. Hodně dávno. 29. dne v měsíci dostala od doktora Hikese odpověď. Začala zase ožívat, neboť bylo zřejmé, že doktor Hikes stál na její straně. Samuelova přísaha je v rozporu s jeho manželským slibem a proto je neplatná, psal. Byla to falešná přísaha a pokud se jí Samuel bude držet i nadále, je vinen falešnou přísahou. Radím vám, abyste konzultovala arcibiskupa v Yorku a biskupa v Lincolnu. Budou-li se mnou souhlasit, že přísaha je nezákonná, poproste je, aby Samuelovi uložili, ať se zřekne falešného závazku, který odporuje božím i lidským zákonům. A i kdybyste neuspěla, chtěl bych vás povzbudit, abyste zůstala pevná. Zůstat pevná. V tom už byla Susan vycvičena, i když to pro ní bylo v poslední době stále těžší. Rada doktora Hikese jí dodala novou odvahu a sílu, kterou nenalézala ani ve svých každodenních pobožnostech. Zůstat pevná. Doktoru Hikesovi se to dobře řekne. Je to tak těžké. Ve stručném dopise, k němuž připojil příliš málo peněz, jsem striktně odmítl přijmout zprostředkování třetí strany. A zmínil, že se bude ucházet o místo duchovního na válečné lodi. Susan se snažila najít na tom něco kladného. Sam bude dobře vydělávat a bude jí posílat peníze, když bude na moři. Ona bude spravovat peníze a Sam nebude mít možnost je utrácet. Možná se jí potom podaří dát finance zase do pořádku. Avšak Sam bude daleko na moři. Strávila odpoledne v pláči a ani po večerní pobožnosti se jí nevedlo lépe než předtím. Vždycky jí bylo jasné, že jenom Bůh může najít východisko. Nikdy mu však k tomu nedala příležitost. Poprvé v životě Susan Ansley Wesleyová přiznala, že je v koncích. Sam nebyl ochoten povolit a ona také ne. Její postoj, pokud šlo o boží přikázání, byl správný. To potvrdil i doktor Hikes. Problémem už nebyla otázka, kdo seděl na anglickém trůnu. Problémem byla Samova přísaha. O tom už nepochybovala. Mohl na ní trvat jen s tichým božím souhlasem. Susan se rozhodla, že složí ruce do klína a přenechá celou záležitost Bohu. A v tomto zmatku porodila své 14. dítě, dceru.
Královna Anna byla právoplatnou královnou a její nástup na trůn by měl vlastně vyřešit tragický rozkol, kdyby oba paličáci nebránili řešení. Ať tomu bylo jakkoliv, Susan dala té maličké jméno N. Nastal červenec. Slunce vycházelo brzy a svítilo dlouho. Teplo dělalo Susan dobře a pomáhalo jí zapudit vzpomínky na chladné a hořké jaro. Susan načas vysadila výuku dětí a šípkové růže ukázaly dlouho očekávané květy.

Trvala po porodu neobvykle dlouhou dobu, aby se zotavila. Po řadě týdnů v posteli mohla konečně vstát a trochu se procházet po zahradě. Také tohoto večera vstoupila čerstvě natřenou brankou do zahrady, která už nebyla tak spustlá. Podél cest byl plevel vytrhán, i když v zadní části zahrady bylo ještě mnoho práce. Susan se rozhodla pověřit Molly úkolem vytrhávat plevel a bodláky. Ta mohla při svém zmrzačení vykonávat jen činnosti, při nichž mohla posedávat. Bylo jí teď 6 a bylo na čase, aby začala pomáhat v domácnosti. Ty její šípkové růže, které začínají rozkvétat. Hluboce vdechuje jejich vůni, je to nádherné. Když život přináší těžkosti, trochu vůně znamená mnoho. Jak nesmyslné to musí připadat Bohu, když se lidé hádají. Uvažovala. A jak musí být potěšen vůní poslušných služebníků? Jsme Kristovou libou vůní. Kde to jen stálo? Asi v 2. listu Korinským, vzpomínala si. Pak zaslechla kroky v zahradě. Rychle se otočila. Zatajil se jí dech. Seme! Siuky! Jeho jezdecké kalhoty byly celé zaprášené, zřejmě právě dorazil. Toužila ho obejmout, zůstala však stát, kde byla. Už si viděl naši nejmenší? En? Emilie mi to řekla. Opravdu krásné dítě. Jedno z našich nejhezčích. Navlhčila si rty jazykem. Musí teď být opatrná, hodně opatrná. Myslela jsem, že N je jméno, se kterým budeme oba souhlasit. Ano, jistě. Předpokládám, že oba souhlasíme, že královna Anna je právoplatnou nástupkyní trůnu. Sem šel k záhonu, aby si prohlédl lilie. Tvé lilie ještě nekvetou. Je ještě brzo. Příští měsíc. Šel dál a zastavil se u západní zdi, kde byl keř rozmaríny. Kde kvete rozmarína, tam vládne žena. Susan toto přísloví slýchala často a znala i jiné. Kdo pomine rozmarínu a neutrhne snítku, na lásku ženy nedbá a dbát nebude, co bude živ. Sem se obrátil a podíval se na ní. Jeho oči se leskly a vrásky kolem nich se prohloubily. Co si však myslel? Utrhl větévku rozmaríny, přičichl k ní a hluboce vdechl její vůni. Pak ji hodil své ženě a šel dál. Susan zachytila snítku oběma rukama. Lístky se při trhání zlomily. Vůně zatlačila vzpomínku na vůni šípkových růží. Susan byla praktická, přímá žena a nevyhýbala se problémům. Nechoďme tu v zahradě jako kočka kolem horké kaše. Přišel si, abys zůstal? Uvidíme. Obrátil se a pohledil jí do očí. Jsi ochotna podřídit svou vůli mé, a to v každém ohledu, jak se sluší na správnou manželku? Chceš tím říci, zda jsem ochotna vzdát se jakéhokoliv vlastního názoru? Byly doby, kdy jsi mých názorů cenil, i když neodpovídali tvým. Přestala jsem být osobností. Muž je hlavou a pánem domu a ty se zdráháš to uznat. Vždy jsi byl pánem a hlavou a já si troufám tvrdit, že kdybys nespravoval finance, neměli bychom dnes o něch více než 250 liber dluhů. Možná nesouhlasím s tvým názorem na krále nebo na výchovu, ale tvé názory se stejně vždycky prosadí. Jsou to tvoje modlitby, které děti slyší, pokud si ovšem zde. Uhýbáš. Mluvím o podanosti ženy. Ne, jde o víc. Prostě nedokážu věřit, že to je pravý důvod tvého chování. Jsme víc než 12 let spolu. A není to poprvé, co mám jiný názor než ty. Hledáš jen výmluvu, aby ses vytratil? Je Lincoln a Londýn o tolik krásnější než Epworth? Semovy rysy už tak velice napjaté se stále více zachmuřovaly. Prozradili víc, než by bylo řeklo 1000 slov. Otočil se
a zase se věnoval květinám. Tam mě respektují. Jsem poslancem diecéze. Udávám tón. Mluvím-li o symbolickém obsahu knihy Job, naslouchají mi. Mohu sedět v kavárně a mluvit o knize, kterou jsem četl, a určitě se najde někdo, kdo ji četl také. Zde nikdo neumí číst a lidé se nebaví o ničem jiném než o počasí a o ceně vajec nebo pšenice. Mohu ti připomenout, že ti tento sbor nesvěřili lidé, ale Bůh? Ty patříš sem. Pomalu šel po cestě, aby si prohlédl levanduly. Její nádherná vůně zvítězila nad vůní sousední routy. Roky už kážu obnovu, probuzení, ale v této Bohem opuštěné divočině žádné probuzení není, jen nevědomost a hloupost. Lidé, kteří jsou na svou nevědomost hrdí a vzdělaností pohrdají. Boha ctí jen ústy a mě nechtějí. Kdybych sem skutečně patřil, byl by mi dal Bůh nějaké znamení. Napsal si, že ses ucházel o místo námořního kaplana. Myslíš si, že to je místo, kam patříš? Možná. Svou žádost jsem dosud nestáhl. Obrátil se a pohleděl na ní. Byla bys dobře zaopatřena. Dostávala bys můj plat a sama si tvrdila víc než jednou, že s penězi umíš zacházet lépe. Byla by to příležitost, abys to dokázala. Pokud na moři zahyneš, já tu zůstanu opuštěná se 6 malými dětmi, bez střechy nad hlavou a s kupou dluhů. To chceš pro své syny a dcery? Probuzení chci, Sjuki. A zde v Epworthu žádné probuzení nepřijde. A na moři ano? Na jedné lodi za druhou? Susan cítila, že se jí zase dělá nevolno. Šla k lavici, která stála vedle Mařinky, a sedla si. Jak víš, napsala jsem několik dopisů. Doktor Hikes naléhal, abych se obrátila na arcibiskupa a na biskupa. Zatím jsem to neučinila. Chtěla jsem tě poprosit, abychom své problémy předložili těmto... Ne, odmítám řešit věc před cizími lidmi. Týká se to jenom tebe a mne. Výhradně nás dvou, nikomu do toho nic není. Ani tvému biskupovi a arcibiskupovi, nikomu. Dobře, pak už není o čem mluvit. Přesto tě prosím, aby sis alespoň přečetl dopis od doktora Hikese. Měl bys vědět, jak se dívají na věc jiní, ať souhlasíš se zprostředkováním či nikoli. A před večeří bys mohl strávit trochu času se Semim. Často se na tebe ptá. Stál těsně před ní. Jeho stín padal na její tvář. Ty všechno kroutíš tak, jako by to byla jenom moje vina, jako bych jenom já byl tvrdohlavý. Kdybych měl svou Bibli po ruce, zamával bych ji před tebou. Boží prst ukazuje na tebe, Sjuki. Odešel do domu. Boží prst. Přece vzala si, že ještě ten večer bude hledat v Bibli, co říká o Božím prstu.

Byla ona tím problémem? Byla to skutečně ona? I když začala trochu pochybovat, čím více o tom uvažovala, tím méně tomu věřila. Sem byl na útěku z farářského místa, které nebylo ideální, před lidmi, se kterými se nezhodl. On to byl, ne ona. A ještě jedno pochopila. Nikdy ho nezmění. On nedá na nikoho. Musí vše přenechat Bohu. On se stará o polní ptactvo, on dává růst lílijím na poli, on se postará o její děti. Musí mu důvěřovat. Chtěla mu důvěřovat. Bůh dá řešení. Sem zůstal 2 dny, aby uspořádal svůj dům, jak se vyjádřil. Spal nahoře, v Semiho pokoji. Přísahal, že se své ženy nedotkne, pokud Boha a jeho nepožádá o odpuštění, a za svou přísahou stál. Neměla nejmenších pochyb o jeho paličatosti. Další den brzy ráno, právě když začali zpívat ptáci, vyrazil do Londýna. Navždy. Susan proplakala celou ranní pobožnost. Že byl v domě, ale ne u ní, to bolelo víc, než kdyby byl 50 mil daleko v Lincolnu nebo 200 mil daleko v Londýně. Cítit jeho blízkost, vidět pohyby jeho rukou, slyšet jeho hlas, to bylo víc, než dokázala unést. Což už vůbec nic necítí? Všechno, co mezi nimi bylo, už skončilo? Zřejmě ano. Alespoň zase neotěhotněla. Sousedka paní Vipliová vždycky tvrdila, že Susanino chatrné zdraví je důsledkem stálých těhotenství. Tato žena neuměla číst ani psát a nebyla vzdělaná v duchovních věcech, avšak o zdraví věděla víc než doktoři. Měla-li pravdu, pak Susana bude zdravější, až bude vyhozena na ulici. Dokončila svou pobožnost o hodinu později než obvykle. Nechtěla, aby ji její roztěkanost oloupila o zbožné myšlenky. Poslala Molly a Suky plít plevel, musela však vyjít ven, aby jim vysvětlila, co měli vytrhnout a co nechat. Bodláky pak musel vytrhat Semi, protože děvčata se jich odmítala i jen dotknout. Poslala služebnou k pekaři na druhém konci ulice. Za tu dobu, kdy byl Sem doma, zásoba chleba se stenčila dříve než jindy. Když všechny zaměstnala a zůstala sama, šla do chléva, aby prohlédla zanícené vemeno stračeny. Pak si vzala šití a sedla si na lavičku, aby spravila díru v Semiho kalhotách. Husté, temné mraky zakrývaly slunce a den byl chladný. Díra v Semiho kalhotách byla větší, než si myslela. 2x se je hloupíchla do prstu. Toho dne se jí nic nedařilo. Jak taky, když jí manžel právě navždy odešel? Zase měla slzy na krajičku. Kvůli dětem se však ovládla. Stín jí prozradil, že někdo vstoupil do zahrady. Sem se vrátil. Položila jehlu a nit a pohleděla mu do očí. Také děti ho spatřili a přiběhli. Polaskal je, řekl jim něco milého a poslal je zpátky k jejich práci. Suky, vzpomínáš na starého faráře, který někdy projíždí vesnicí na koni? Ano, vím, koho myslíš. Když jsem dnes ráno vyjížděl ze vsi, on právě přijížděl. 5 minut jsme spolu mluvili a já jsem se zmínil, že mám v úmyslu odejít navždy. Naléhal na mne, abych zůstal a plnil své povinnosti jako farář. Řekl, že náhradní kazatelé, které sem církev posílá, nejsou dobří. Měl pravdu. Jsou to prázdné hlavy. Nemají biblické znalosti. Mluví o politických otázkách, kterým nerozumí. Kromě toho způsobují, že lidé jsou pak proti tobě ještě zaujatější, prostě proto, že patříš k St. Andrews. Přesně to řekl. Kýval jsem a dodal tichým hlasem. Rozhodl jsem se proto, že se zase ujmu svých povinností jako farář. Ale jenom jako farář. A k té přísaze, doktor Hikes říká, a já s ním souhlasím, že je neplatná, protože je v rozporu s tvým manželským slibem. Nepřestoupím ji. Hlas se mu zlomil. Nemohu. Je-li to tak,
pak by mi bylo milejší, kdybys tu nebyl. Susan si šla toho večera brzy lehnout. Avšak její unavené tělo se bránilo spánku. Slyšela vrzat schody. Sam šel konečně nahoru. Když v zápětí uslyšela vrzat podlahu vzadu na chodbě, věděla, že šel dál. Schody do druhého poschodí už byly tiší. Stráví noc v Samyho pokoji. Susan chvíli plakala, nakonec usnula. Vzbudila se, když z dálky slyšela dětské hlasy volající hoří. Co to říkají děti o ohni? Pak ucítila, jak jedno z dětí tahá za její přikrývku. Chlad způsobil, že si ji přitáhla k sobě. Mami, hoří, rychle vstávej! Ječivý hlas ji konečně probral. Emília odtáhla přikrývku a loncovala s ní. Co se děje? Sam ji silnými pažemi vyzvedl z postele na svou teplou, širokou hruď. Stačila ještě sáhnout po přikrývce a omotat si ji kolem sebe. Sam šel k oknu a volal do temné zahrady. Seme, je Molly u tebe? Ano, tati. Susan se namáhavě vypotácela z pokoje. Chodba byla plná kouře. Spíše po paměti, než po hmatu se jim podařilo sejít dolů. Něco za nimi spadlo na zem. Susan pálily oči i plíce. Horko jí sálalo do tváře. Neslyšela nic než praskání dřeva. Její krásná kuchyně byla jediným mořem plamenů. Plameny zablokovaly dveře do zahrady. Pod schodištěm byly ještě jedny dveře, které používali zřídka. Byly zkroucené a nedaly se otevřít. Sam se do nich opřel celou vahou svého těla. Konečně pobolili. Susan běžela co nejrychleji ven. Zase jí uchopili Samovi paže a táhli jí dál, když jí docházely síly. Konečně chladný vzduch. Neustále běželi. Pojďte všichni sem! Hlas pána domu byl pevný a dodával odvahu. Služebná tu stála s pohledem plným zděšení. V náručí jí držela malou Anne. Byl zde Sammy, také Molly. Hety se chytla Emílie, nechyběla ani Siuky. Byli všichni. Sousedé křičeli a zmateně pobíhali kolem. Susan však věděla, že je nevyhnala ven ochota pomoci, nýbrž strach, aby se požár nerozšířil na jejich domy. Susan kašlala a plakala zároveň. Snažila se ovládnout, nedařilo se jí to. Sam tiskl její tvář smáčenou slzami k sobě a pokoušel se jí utěšit lacinými frázemi. Hromová rána obrátila její zrak k domu. S ohlušujícím rachotem se zřítila část střechy. Sprška jisker se rozlétla kolem. Plameny šlehaly do temného nočního nebe. Okna byla doruda rozpálena. Okejnice létaly kolem, jako by zasažené dechem nějakého draka. Odtrhla se od Sema. Fráze. To je vše, co jí může nabídnout? S pláčem ukázala na to, co bývalo jejím domovem. Tady vidíš, Seme Wesley, co si nebeský soudce myslí o tvé přísaze. Toto je prst Boží.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. No a pokračování vám nabídneme už dnes 15 minut popolední.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Byly 3 hodiny, posloucháte Rádio 7.

0: Z brněnského studia Rádia 7 pro vás voní Rozmarína. Pořad pro všechny, které zajímá problematika rodiny a vztahů v ní. Od mikrofonu vám dobrý čas přeje Petra Eliášová. Už nějakou dobu se vracíme v Rozmarínách k tématu takzvaného efektivního rodičovství. Toho, aby se naše výchovné snahy nemíjely účinkem, ale aby naopak nesly vytoužené ovoce. Tak to jsme společně nahlédli do potřeb našich dětí, probrali jsme dosah a rozdíl mezi chválením a povzbuzováním a dostali jsme se samozřejmě i k pravidlům zdravé komunikace, vzájemného naslouchání i vyjadřování emocí a potřeb. Jeden podstatný kamínek nám ale do naší mozaiky chybí. A jaký, to možná už tušíte a také vám to prozradí náš dnešní už pravidelný host z brněnského centra pro rodinu a sociální péči Eliška Vondráčková. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den.
0: Co přijde dnes na přetřes? Nechám to na vás.
1: Tak dnes přijde ta pověstná špička ledovce, která se týká toho, jak děti přivést k určitým pravidlům, k řádu, jak je naučit, aby nás poslouchali. Protože to je to, co rodiče často trápí a s tím přichází. Ty děti jsou jak utržené z řetězu, dělají si, co chtějí. Chtějí mít jenom svoje práva, ale nechtějí mít žádné povinnosti. A my jsme se celou tu dobu, co jsme se tu spolu scházeli a vykládali, zabývali tím, co je pod tady touto špičkou ledovce, co není vidět. To znamená podpora dítěte, jeho povzbuzování, některé preventivní opatření, které by měly být ta hlavní část výchovy. Ale to, že dítě někdy se chová jinak, než se chovat má, to, že udělá něco špatného, něco nevhodného, něco zlého, toho se nevyhneme, tomu se nevyhneme, to prostě v tom životě tak je a děti někdy dělají věci, které dělat nemají a my musíme zasáhnout. A o tom se budeme bavit dnes.
0: Takže dnes o disciplíně a řádu, pravidlech. Chceme-li se bavit o řádu, disciplíně, tak na prvním místě tady budou ta pravidla. To, abychom je nějak stanovili, vymezili, deklarovali. Takže moje první otázka zní, jestli v rodině pravidla vyplynou nějak přirozeně, jestli se jí všichni dovtípí, anebo ne.
1: Tak to určitě ne, protože to dítě, které k nám přijde do našeho života jako malý ten nepopsaný list papíru, tak samozřejmě žádná pravidla, žádný řád nezná, je mu úplně cizí. A možná je ten problém v tom, že my jako rodiče předpokládáme, že přece to je jasné, to jsme už říkali mockrát, to už opakujeme, nebo my jsme o tom vnitřně přesvědčení, že toto je takhle, takhle to má být, takhle je to správné. Jenže ty pravidla a řád je potřeba vytvářet samozřejmě vzhledem k věku dítěte, to znamená, že se mění ve vývoji té rodiny. A druhá věc je, že někdy je problém, že my jako dospělí sami v sobě ten řád a pravidla nemáme. A přitom nás to třeba i zlobí, neumíme s tím zacházet a chceme, aby naše děti s tím uměly zacházet. A to může být někdy kámen úrazu úplně ten prvopočáteční, že ten chaos, který je v nás, přenášíme do té rodiny, přenášíme na dítě a pak se divíme výsledkům.
0: Můžeme se to tady společně učit, protože to by asi byl alibismus, že bychom si řekli, no tak já to v sobě stejně nemám, tak co
1: ne,
0: bývá.
1: Ne. Já jsem určitě veliký podporovatel řádu a nějakého takového, nechci říct stereotypu, i když u těch malých dětí, u maminek, které jsou na mateřské, ten otravný a nepříjemný a nenáviděný stereotyp je jako velice dobrý a prospěšný a já je vždycky podporuji maminky, aby samozřejmě si pro sebe našli třeba nějaké rozptýlení a nějaké zdroje, kde by načerpali, ale aby jako věřili tomu, že pro zvlášť malé děti taková ta

0: krve a aby si to uvědomovali. Určitě záleží zase na věku, ale jestli to můžete třeba pro ty menší i pro ty větší děti.
1: Ono samozřejmě na věku bude záležet na tom, o co nám jde, o jaký je ten problém. Že něco opravdu vychází tak nějak přirozeně z toho vývoje dítěte, které nejdřív z toho miminka se začne nějak pohybovat, začne mít nějaký takový pravidelný denní režim. Ale i tak bychom bylo dobré, abychom si to sformulovali, o co nám jde. Někdy bývá třeba večerní ukládání do postýlky problém. Můžeme si udělat nějaký ten rituál, který ale jako kdyby máme nějak pojmenovaný. Jdeme si umýt zoubky, umyjeme si, já nevím, ručičky, převlečeme do pyžámka, lehneme do postýlky. A dennodenně pořád toto stejně, jakože se to bude opakovat pořád ve stejném pořadí, ve stejném systému, nejlépe ve stejnou hodinu, což už možná je takový požadavek, co mnoho rodičů, je pro ně problém, že jednou chtějí jít na návštěvu, jednou chtějí jít nakupovat, jednou jsou díl na procházce. Takže snažit se co nejvíc to nějak tak udržovat v takovém opakovaném režimu. No a pak samozřejmě to dítě roste, už se na něho přenáší některé požadavky, které chceme, aby dělalo samo. Ale když mu to jasně neřekneme a třeba i několikrát nezopakujeme a neskusíme s ním několikrát udělat, tak nemůžeme čekat, že jednou to řekneme nebo jednou si to myslíme, nějak tak mezi řádky to prohlásíme a už všichni budou vědět, o co se jedná.
0: No a pak jsou taková ta pravidla, kdy vyžadujeme třeba už po těch větších dětech nějaké práce, plnění nějakých povinností, taková ta pravidla rodinného života. No a tam můžou pomoci opravdu nějaké takové ty tabulky, nebo to, že se to někam napíše, zaznačí. Co si myslíte o tomhle?
1: No, tabulky nemusí být špatné, nemusí být na škodu, ale určitě nebudou fungovat, pokud já si jako maminka odpoledne nemám co dělat, tak si sednu a vymyslím úžasnou tabulku, propracuji barevněji, vybarvím, vyvěsím ji na ledničku a seznámím všechny příchozí s tím, jak jsem ji vymyslela. A dva dny mě to bude bavit a třetí den už budu mít jinou starost a čtvrtý den na to už úplně zapomenu a po 14 dnech si všimnu, že tam visí tabulka, které si nikdo vůbec nevšímá. Takže toto se mně nezdá úplně dobrá cesta. Čím jsou děti větší a čím jsou víc schopné nějakým způsobem komunikovat, tak je dobré je do toho to zatahovat. Zatahovat je do toho, protože oni jsou právoplatní členové naší rodiny a měli by se na chodu a prostě programu té rodiny podílet. A je dobré, když toto vědomí oni mají, protože ne, že o tom budeme s nimi diskutovat, ale bude nás zajímat ten jejich názor. Necháme je ten jejich názor vyjádřit, říct a dovolíme jí, aby nad nějakými problémy, které v té rodině jsou, tak aby nad nimi spolu s námi uvažovali. A těmi problémy bývají třeba domácí práce. To je taková obvyklý balík takových problematických situací, kdy třeba chceme po dětech, aby se nějak podíleli na tom, co se v té rodině děje. Je dobré je od toho vést od malička. Myslím si, že už velmi malé děti jsou schopné od nás přijímat ty signály, že nejsou jenom takový princátka, který sedí na sedačce a čekají, že je ta maminka obslouží. Tam je dobré zase jít ještě o krůček dál a říct si, jestli chceme být rodiče, jestli chceme být ti hodní rodiče nebo ti zodpovědní rodiče. A mnoho maminek, řekla bych, že hlavně maminek, chce být těmi hodnými maminkami a proto to svoje děťátko samozřejmě v půl roce přebaluje, chová, houpá. V roce přebaluje, chová, houpá, ale pak ho už chová, houpá ve 2 letech, ve 3, v 5 a některé jsou takhle opečovávané i v 15, ve 20 letech. Takže jak to dítě roste a bude to dané věkem a bude to dané i vyzrálosti toho dítěte tím, jak je schopné, každé dítě bude v jiném věku schopné něčeho jiného, ale čím dál tím víc by se mělo podílet na tom chodu domácnosti. Takový úplně nejjednodušší příklad je, chystáme na stůl a už velmi malé dítě může mít svůj úkol při tom společném stolování, třeba chystání příborů. jo, nebo chystání prostírek. Cokoliv, co může být, protože já jako máma chystám oběd, třeba starší dítě chystá talířky a mladší dítě

0: dítě chystá příbory a prostírky. A všichni na tom společném jídle máme nějaký svůj úkol a bez toho našeho, bez té naší pomoci nebo bez té naší spolupráce by vlastně to jídlo nemohlo být. Když se nám toto podaří těm dětem vštípit, že vlastně je to ne jejich, nemají to za trest a není to něco otravného, ale je to jako kdyby takové privilegium, že už se můžou podílet na tom chodu domácnosti, tak je to úžasný krok. To je to právě, že je získáme, že oni jsou důležité. Víte, že malé děti hodně říkají to já sám, všechno chtějí jako se prosadit, tak jim to dopřejme. Ano, jsi šikovný, jsi důležitý, toto už můžeš dělat.
1: Přesto padá ta otázka, proč to musím dělat zrovna já?
0: Tak tam je právě ta odpověď, když se k tomu dostaneme, když nastane, že už je to přestane bavit ty děti, že už se toho třeba nabaží a už je to otravuje. Prostě to tak je, žijeme tedy spolu v té rodině, já dělám něco, tatínek dělá něco, starší sourozenec dělá něco a ty taky děláš něco. Všichni tady nějak musíme přispívat do té rodiny. A tam samozřejmě hodně hraje roli, jestli já se tím jako rodič nechám vytočit, anebo jestli to beru jako, že je to normální. Ono je to normální, že to dítě najednou chce být ten sobeček, že každý, myslím si, že každý to tak nějak přirozeně v sobě má, že by mu vyhovovalo být takový sobec, ať mě všichni obskakují. Ale to je vlastně úkol té výchovy, aby jsme z toho egocentrického jedince, malého děťátka, které se narodí a vůbec jako je jenom samo na světě, tak aby jsme vytvořili někoho, kdo je schopen spolupracovat, spolupodílet se na vytváření nějakých hodnot, nějakého dobra.
1: Pak jsou taková ta pravidla, která se týkají třeba doby, kdy se půjde spát, kdy přijdou děti domů, když už jsou větší, tak kdy se mají vrátit, můžou někam odejít, odjet. A tohle by měly být možná věci, které už s nimi budeme diskutovat.
0: No, je rozdíl diskutovat a diskutovat. Co se tím myslí diskutovat, že? My jsme si říkali, že jako rodič v tom výchovném stylu, kterému říkáme demokratický, tak dávám svobodu dítěti, volnost, možnost se rozhodovat, ale úměrně jeho věku, jeho zodpovědnosti, jeho vývoji. A v určité fázi já jako rodič, který jsem zodpovědnější, rozumnější, tak hlídám nějaké hranice, nějaký konec tady toho svobodného rozhodování. A ty hranice, nebo to, kdy je už dost, kdy je takový ten vykřičník, tam za to už se nesmí, tak to můžu vytvářet spolu s tím dítětem. Můžu o tom s ním mluvit, můžu o tom s ním diskutovat, můžu mu sdělovat svoje důvody a svoje požadavky a možná se někam posuneme. Pokud budu tomu dítěti naslouchat, tak možná se dostanu někam jinam, než já jsem si to rozhodl. Když řeknu konkrétní případ třeba s tím příchodem domů. Já můžu mít jako rodič velký strach o svoje dítě a můžu říct, já nevím, do 9 hodin musíš být doma, protože já potom mám strach. Je dobré mu i říct, to jsme si minule o tom vykládali, vyjadřovat ty svoje pocity a ty důvody. Tomu děcku to vůbec nemusí docházet. Proč bych měl být v 9 doma? To je jenom nějaký takový kapric toho rodiče, jenom to, že mě chce ponížit před těma spolužákama, kteří můžou být do 10. Ale já jako rodič, když mu to vysvětlím, že opravdu mám strach, že třeba bydlíme na ulici, na které nechodí tolik lidí, nebo jakýkoliv důvod tomu můžu mít, když mu to vysvětlím, tak už to máme vyjasněnější ty důvody. Ale pak může nastat ta situace, že nám tady to naše dítě třeba řekne, no ale já jsem s tím kamarádem u nich doma a jeho máma mě pak přiveze domů v 10 hodin, tak já nepřijdu sám. A v té chvíli vlastně ten můj důvod, proč jsem chtěla, aby byl v 9 doma, úplně padá a já můžu naprosto s klidným svědomím říct, no tak to je v pořádku, tím pádem já se nebudu bát a ať tě ta máma přiveze.
1: Takže měli bychom být i k sobě pravdiví a uvádět dětem ty pravé důvody.
0: No, určitě, to teda se o tom vůbec nepochybují. Děti můžou vědět naprosto přesně, co nás k našim rozhodnutím vede. A ono to často pomůže i nám jako rodičům, protože my někdy chceme nějaká pravidla a vlastně, když nad tím začneme přemýšlet, tak proč to chceme? Proč tady na tomhle mě záleží? Proč musí být pořádek v pokojíčku? Jaký k tomu mám důvod, že? Tak když si to takhle jako vyjasním, tak třeba to dítě mě řekne, no dobře, tak já to udělám ale jinak. Já si tu cestu k tomu tvému cíli zvolím ale jinou. A pak mě to může být jedno, kterou tu cestu si zvolil. Tak nebude pořádek třeba teď. Já třeba mám představu, že musí se jednou za týden uklidit, aby jsme měli celý byt takový čistý a vonavý. Ale to neznamená, že třeba každý den musím kontrolovat, že je tam pořádek. Třeba teď mě tak napadá, jo, taková možnost. A ta cesta k tomu, že tam bude jednou za týden krásně pořádek, bude, že to dítě se tomu bude v sobotu věnovat 2 hodiny. Celý týden si tam bude vršit ten nepořádek, ale v sobotu se tomu fakt ty 2 hodiny bude věnovat. A já bych mu v tomhle ten prostor měl dát, protože ten můj cíl bude splněný. To, co já, o co mě jde, tak to jako kdyby k tomu se dostaneme. Druhá věc je, že ta pravidla by měly postupně vyrůstat. Měly by tak, jak roste to dítě, tak by se měly rozšiřovat. Problém nastává, když já dlouho žádný pravidla nemám, pak mám třeba 8leté dítě a najednou chci změnit úplně všechno v té rodině, úplně to všechno zpřeházíme a bude to úplně jiné. A teď ty pravidla začnu zavádět úplně ve všem možném, v hygieně, ve škole, v domácích pracech, prostě ve všem. Vzpomínám si jednu maminku, která vzpomínala na svoje dětství a říkala, jak její rodiče byli takový, že jako moc neřešili takový nějaký právě pořádek doma, něco tady ty pravidla a řád, ale čas od času jim to přerostlo přes hlavu a vlítli k ním do pokojíčku, k těm dětem, strašně se rozčilili, všechno jim vyházeli a vykřikovali, že teď tady začne úplně jiný režim. A ty děti, že už to moc dobře znali a věděli, že musí půl dne vydržet a být někde potichoučku a další den, že už to zase pomine, zase se všechno dostane do svých kolejí. Takže v těch pravidlech je takové pravidlo, že někdy méně je více. To znamená, pokud ty pravidla zatím nemáte, nezvládáte, nějak se vám to nedařilo úplně, tak začněte něčím maličkým, něčím jednoduchým a začněte od toho nejjednoduššího, co byste na to mohli začít nabalovat. Tak je dobré si uvědomit, že to zavedení pravidla chce nějaký čas, protože s dětmi i s těmi staršími musíme si vyjasnit, co chceme, proč to chceme, jak to chceme, dohodnout se s nima. Pak to vyžaduje nějaký čas na nácvik, na to, aby jsme to zkoušeli třeba společně. Vraťme se k malým dětem a ukládání. My děti krásně vysvětlíme, že chceme, aby si před spaním umyl ručičky, vyčistil zoubky, dal pyžamko, lehl do postele. Sedneme si třeba do obýváku, už chceme mít ten klid, když jsme mu to vysvětlili, když jsem ti řekl, co máš dělat, tak to běž udělat. Je to stejné, jak kdyby vás někoho, kdo neumíte třeba řídit auto, tak vám někdo krásně vysvětlil, jak se řídí auto a poslal vás, ať to auto jdete řídit. Taky to nebudete umět, taky potřebujete chodit do autoškoly nejdřív si to nechat vysvětlit, zkoušet na trenažéru, pak hopsat po tom parkovišti, pak dělat ostudu ve městě, kde jezdíte s tou autoškolou a otravujete vlastně všechny ty ostatní řidiče, protože to děláte špatně, pak dlouhou dobu jezdit a pak teprve si říct, ano, jsem vyježděný řidič, který umí řídit auto. A stejně tak je to s těma dětma. Oni potřebují nějaký čas na to, aby si to zkoušeli s váma, jako s dospělým, jako s rodiči, zkoušeli něco. Teď si spolu půjdeme umyt ruce, spolu vyčistit zuby, spolu převlít, spolu lehnout. A ne takhle jednou, ale třeba 100krát to takhle s tím dítětem udělat, až ho můžu pustit a třeba jenom z dálky dohlížet, jestli to takhle dělá. A když to takhle nedělá, tak ne ho trestat, ale ukázat mu. Stejně jako ten instruktor v té autoškole vás neplácne přes ruku, když se rozjíždíte na trojku. Ale vysvětlí vám, teď ne na trojku, teď si tam dejte tu jedničku. Takže stejně s tím dítětem, ne hned trestat, ale pomáhat, aby se to jako kdyby dostalo do krve. Až takhle projdeme spolu nějakou cestu, tak a já z té kontroly z dálky vidím, že už jsme dosáhli určité úrovně, tak teprve můžu to dítě vypustit a můžu si říct, ano, teď ho můžu nechat samotné.
1: Povídáme si v Rozmaríně s Eliškou Vondráčkovou o disciplíně, řádu. Zatím jsme se bavili nebo bavíme se o pravidlech, o jejich správném a zdravém vymezování.

0: Stopy anděla ve vysílání Rádia 7 v dnešní Rozmaríně, kde se bavíme o disciplíně a řádu jako nedílné součásti výchovy a fungování rodiny. Vy jste si během písničky vzpomněla ještě na jeden dobrý příklad toho tréninku uzdravení například.
1: Je to takový obvyklý právě problém, který rodiče řeší, že děti nezdraví, že s nima jdete po ulici s malým dítětem, potkáte někoho, koho víte, že znáte, chcete ho pozdravit a to dítě nepozdraví. A mnoho rodičů v té chvíli dělá takový, co se říká, pozdrav, jo? To je teda nepěkný, že nezdravíš, takové to peskování. Toto dítě, i to malé dítě, věřte tomu, hrozně jako tak zatíná a ponižuje, protože stejně tak, jak vám by bylo nepříjemné, kdyby vás někdo takhle zhazoval před cizím člověkem. Takže tam je taková docela dobrá finta, kterou si můžete jako rodiče pomoci. Za první, že to samozřejmě dítěti vysvětlíte, můžete mu nějakou pohádku povykládat, proč se má zdravit, proč chcete, abyste zdravili. Druhá věc, že sami zdravíte, že to není tak, že jako se s půlkou vesnice třeba nebavíte a zdravíte jenom někoho, takže i to je tam důležitý aspekt. No a pak můžete tomu dítěti pomoct v tom, že si domluvíte takový signál, že když vidíte někoho, koho chcete, aby se pozdravilo, že toho člověka pozdravíte, tak tomu dítěti, ale jste s ním dopředu domluvili, třeba zmáčknete silněji ručičku. Je to jenom mezi váma, takové vaše společné heslo. Třeba na sebe mrknete, můžete to trošku do legrace obrátit. To vždycky pomůže, když si tady z těchto věcí dokážete dělat trošku legraci, jako to je naše finta, naše takové heslo. A už můžete hezky pozdravit. A hodně tady takovéhle fintičky pomáhají, že z toho není takové to břemeno a teď musíme a tvrdě a ta pravidla a všechno dodržovat, ale jdeme na to s takovým trošičku nadhledem.
0: Nám přišel jeden mail. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu, jak zapojit do příprav k obědu tatínka, který nemá zájem se zúčastnit. Já i manžel jsme věřící znovuzrození lidé, máme syny ve věku 7 a 10 let. Manžel je často unavený, jí jindy a u televize, protože si u toho může lehnout na sedačku. Vadí mi, že manžel dává dětem špatný příklad. Vždyť jsem chtěla razit ten princip, že jídlo se jí jen v kuchyni. V obýváku nemáme jídelní kout, jako třeba někdo jiný. Poslední dobou jsem rezignovala, vznikl nový princip. Já ti nikam po bytě jídlo nosit nebudu, když chceš jíst jinde, musíš si to přinést tam i zpět, ke stolu i do kuchyně. Tady už jsem méně přísná i na sebe samu, mnohdy se jdu sníst jídlo k počítači. Takže asi jedno takové pravidlo, které by ráda posluchačka naplňovala. Ono se to v tom
1: toto je častá bolest účastníků našich kurzů, že se ho účastní jenom jeden z nich a ten druhý v tom nespolupracuje. Tady já říkám za první, že mluvíme o kurzech efektivního rodičovství a ne kurzech efektivního partnerství. A zdá se mně, že kurzy efektivního partnerství já bych nebyla schopná vést, protože v tomto nedokážu říct, jak toho partnera k tomu přivést a přinutit, protože on je samostatná dospělá osoba, tam k němu nemáme ten postoj toho rodičovství. Ale na druhé straně, abych aspoň nějak povzbudila, tak za první je dobré, vychovávám já jako rodič a nemůžu nutit druhého, aby vychovával stejně. A ono, nebojte se toho, že by to dítě se v tom nějak zorientuje. Prostě pochopí, že maminka má tenhle výchovný styl, tatínek má tenhle výchovný styl, babička má úplně jiný výchovný styl. Pokud vám vyloženě neškodí ten partner, nezhazuje ten váš přístup, nekazí vám to, tak to, že dává špatný příklad, tak to prostě berte jako takové nutné zlo nebo něco s tím, s čím se nedá nic dělat. Opravdu my můžeme měnit jenom naše vlastní chování, jenom to, co já sám jako dělám jinak. Nemůžu donutit toho druhého, aby jednal jinak. A myslím si, že je velice dobré, my přijdeme k těm rodinným radám a tam o tom budeme taky mluvit, to společné jídlo. Já jsem toho opravdu velký propagátor, protože čím budou vaše děti větší, tak tím méně nalákáte, aby s váma trávili nějaký společný čas. A pokud máte nějaký zvyk, ať je to společná snídaně, společná večeře, nebo aspoň o víkendu třeba společný oběd, tak je to úžasné. úžasná šance na to sejít se jako rodina a sedět spolu a třeba si spolu povídat. Když to budete dělat tak, že manžel se toho nebude účastnit a vy takhle budete s dětma a manžel vás aspoň podpoří v tom, že řekne, buďte s maminkou dětská, jako ne takový, že by říkala, to je hloupost, jo, ať pusty, ať si jdou kam chtějí, tak bych jako máma o to fakt se snažila, usilovala. Budeme aspoň my tři s dětma tady sedět a tatínek, když bude chtít, tak ať za náma přijde, když nebude chtít, tak ho necháme. Samozřejmě ne takové to zhazování toho partnera před dětma, nějaké hádky před nima. Úplně jako bych to nechala běžet, ať opravdu ten manžel se rozhodne, jak chce. No a třetí věc je, že je dobré si třeba v klidu, když máme nějaký takový klidný večer nebo klidnou chvilku, tak si s tím partnerem o tom promluvit. Jestli by třeba nebyl ochoten aspoň někdy, aspoň když se cítí trošku míň unavený, tak si takhle s náma sednout a tu večeři trávit společně.
0: Možná i to, když tedy partner je unavený a na tu pohovku si lehne, tak slovně vyjádří to, že ta rodina, že podpoří vlastně tu manželku, uh-huh. ať teda jdou za ní a společně jí, tak už tohle pomůže, když příklady vždycky nejvíc táhnou, takže možná, když pak budou děti jenom s tatínkem, tak hold budou všichni na pohovce. Ale
1: jo, je to možné, ano, to jako neovlivním. Nemůžu ovlivnit to, jak bude ty děti vychovávat ten druhý, jak na ně bude působit. A velice bych toho partnera ocenila, když by aspoň takhle mě slovně podpořil. Řekl, já bych s váma byl třeba rád, je to dobrý, ale já fakt nemůžu, já jsem hrozně unavený.
0: Mm-hmm. A to už je zase něco, co třeba starší děti můžou pochopit, že to takhle je.
1: Já nevím, jestli to pochopí, ale aspoň je to pro ně nějaký signál, že aspoň ví, co se děje. Jo, i ty malé děti, aspoň ví, co se děje. No a proč to jídlo je tak důležité? Protože my mluvíme tady v tom našem kurzu o rodinných radách, což je takový institut, který má připomínat to, že rodina, byť by měla jenom tři členy, tak už je to jako kdyby malý podnik, jako když máte malou firmu. Aby ta firma fungovala a aby to v ní prostě dobře všechno běželo, tak ti pracovníci se musí nějak scházet a musí řešit to, co se v té firmě děje. A to stejné by se mělo dít v rodině. No a takhle, když to popíšu jako rodinná rada, tak je to hrozná křeč, tak to působí takovým dojmem něčeho velice umělého a hraného. Ale vlastně princip té rodinné rady je ten, že se pravidelně v určitém čase scházíme, mluvíme o tom, co nás těší, čím si děláme radost, co se nám na sobě navzájem líbí, co se nám daří. Tady toto by mělo být to těžiště toho našeho společného setkání. A vždycky je fajn, když je to spojené s něčím příjemným. No a co je příjemnější než společné jídlo, dobré jídlo, třeba s nějakým zákuskem, u kterého razím teda ne to, co my jsme ve školce zažívali, teď se jí, když se jí, tak se nemluví, ale naopak, když společně jíme, tak mluvíme, můžeme u toho mluvit, samozřejmě ne se překřikovat a hádat se, ale můžeme si sdělovat svoje třeba pozitivní nějaké zkušenosti. Je dobré, když zvlášť rodiče toto učí děti, takže zase jim dávají ten signál, že na sobě hledají to dobré. Hledat, co na sobě můžu, jak na těch dětech, tak třeba na sobě navzájem s tím partnerem najít dobré a to tam nahlas říct. Potěšilo mě, že jsi tento týden chodil vždycky včas ze školy domů. Nebo potěšilo mě, že tatínek mě pomohl s nákupem. Jo, cokoliv tam najdete, co můžete ocenit, tak to tady sem patří. No ale patří sem i to, že máme třeba nějaký problém, který potřebujeme vyřešit, ať už je to jako problém, že třeba řešíme, kam pojedeme v sobotu na výlet. A je to takový, jako taková pěkná věc, které můžeme diskutovat, můžeme tam dětem dát obrovský prostor pro jejich nápady, můžeme se těm nápadům podřídit, v dětech tím roste ten pocit, že jsou důležité, že na jejich názoru nám záleží, takže to v nich takhle posilujeme. No ale můžeme tam i řešit i nějaký problém třeba s tím, že je věčně přetékající koš, že potřebujeme to nějak vyřešit, protože já jako máma mám spoustu dalších povinností a nemůžu ten koš pořád vynášet. Jsem třeba jednou takhle sepsala, když jsem skončila po x letech, asi 12 letech na mateřské, kdy bylo všechno na mě, začala jsem chodit do práce a najednou jsem viděla, že to fakt nejde, abych to všechno zvládla já. Tak jsem opravdu na lísteček sepsala všechno, co já v té domácnosti dělám a brala jsem to přes prádlo, žehlení, úklid, napsala jsem tam i takové to umývání záchodu a koupelny a všechno jsem tam takhle sepsala a řekla jsem, tak co si z toho, kdo vemete? Já si beru a vzala jsem si jako první ten záchod, což všechny ohromně potěšilo. Takže pak se třeba snadno dá říct, tak děcka si vemou koš, jaký v tom bude systém. Jo? A už můžete nějak se od toho odpíchnout a třeba opravdu v tomhle dát těm dětem kompetenci. Vy řeknete, ano, potřebuju, aby někdo jiný než já vynášel koš. Co si o tom myslíte? A už je tam velký prostor pro tu diskuzi, pro to hledání pravidla tak, aby bylo účinné, aby bylo všem jasné, pochopitelné, aby to bylo jasně řečené, aby bylo jasné, v pondělí vynáší jedno dítě koš, v úterý vynáší druhé dítě koš a třeba ve středu vynáší tatínek koš v ideálním případě a pak se to opakuje.
0: Takže není to, že vyvěsím po večeři ceduli rodinná rada a teď se změní úplně atmosféra do něčeho umělého, ale to, co možná běžně, pokud fungují tady ty sedánky u jídla, tak to, co běžně funguje, tak to jen využít ještě k něčemu dalšímu, přidat k tomu něco.
1: Tak nějak cíleně to využít, opravdu se zaměřit, opravdu by ta rodinná rada neměla být to, že se u toho hádáme o nějakém problému. To bych odsunula až úplně na poslední místo, ale takový ten čas společného setkání, společného sdílení, společného oceňování, hledání toho dobrého, společného plánování, což už může být prostor fakt pro takového posilování sebevědomí dětí. No a třetí věc, řešení problému, ale ne formou hádky, ne formou dohadování, ale hledání nějakého společné možnosti, co s tím.
0: Při tom vymezování pravidel se nám také může stát, že nám nějaké to pravidlo nefunguje, nebo není to tak, jak jsme si představovali, jak jsme chtěli. Může to být chyba v nás, že třeba myšlenka byla dobrá, ale nějak špatně jsme to realizovali?
1: No určitě může, že jsme to nastavili nějak špatně, nejsme schopni mi to uhlídat, nebo ti ostatní to s tím vnitřně nesouhlasí, nebo se vám tam může vykouzlit něco, že zjistíte, řeknu vám konkrétní případ, my jsme takhle měli rozdělené dětské služby a opravdu 2 dny to nefungovalo. A zjistili jsme, že vlastně jsme si to nastavili tak, že ty děti naše chodí ten den, kdy měli mít jako kdyby tu službu, i když ta služba opravdu je minimální povinnosti, takže zrovna mají tak dlouho školu a tolik kroužků, že to vlastně nemají kdy udělat, protože se doma sotva otočí. Nebo jsem si uvědomila, že musím si sama hlídat, abych to prádlo nebo to nádobí pustila ráno, aby se umylo, aby oni měli co odpoledne z té myčky vyklízet, aby měli co vytahovat ven, protože když prostě to nádobí umyté není, tak se to tam vrší, že?
0: Už jsme se taky v některém z minulých pořadů bavili o konkrétním vymezování těch pravidel, zrovna u toho uklizeného pokojíčku. Je to asi takové markantní, že co to znamená pro děti uklizený pokoj?
1: No určitě to pro ně znamená něco jiného než pro nás. To je úplně jisté. Vždycky takové ty všeobecné požadavky, které my jako rodiče řekneme, hezky si hrajte, buď hodný, chovej se slušně, hezky si to uklid. Všechno tady musí být v pořádku, tak to se tak budeme s těmi dětmi míjet, to si můžeme být 100% jistí. Je dobré opravdu být co nejkonkrétnější a čím jsou děti menší, tak tím být konkrétnější, protože samozřejmě ty větší děti už ví, co my si pod tím představujeme, ale malé děti to neví. Takže ty naše požadavky nebo ty naše pravidla, která třeba stanovíme my jako rodiče, tak by měly být jasně popsané úplně co nejkonkrétněji a co nejvíc odpovídat věku toho dítěte. Nemůžu chtít po 5letém dítěti, aby opravdu dokázalo to, co potom dokáže třeba 15leté.
0: Takže když to zkusím nějak shrnout, tak pravidla měla by být jasně vyslovená, konkrétně, měla by být reálná po zvážení našich sil a možností.
1: Tak to je důležité. Reálná vůči dítěti, ale vůči nám samotným. Abych já jako rodič, protože musí být vynutitelná, skáču vám do toho, ale to je ten poslední bod, ano. Musí být vynutitelná. A když já jako rodiče nejsem schopen uhlídat, tak je nikdy nejsem schopen ani vynutit. A pak je zbytečné takové pravidlo dávat. Ta pravidla, která dám, bych potom měl opravdu být schopen je uhlídat.
0: No a když jsme se dostali ke slovu vynutitelná, tak tady už se překlápíme do té druhé oblasti pravidel a to, když se nesplňují. Tedy když potřebujeme nastolit nějakou sankci nebo důsledky toho, že pravidlo není dodrženo. No a tohle je asi velká další kapitola, pojďme se jí teď věnovat. Tedy co, když pravidlo není dodrženo?
1: Určitě nastanou důvody nebo situace, kdy ty děti jako kdyby poruší to, na čem jsme se dohodli, přestoupí nějakou tu hranici, prostě dělají si, co chcou, z takového toho vzdoru, zloby nebo prostě lenosti, z jakéhokoliv důvodu. Tehdy většina rodičů řekne, musím ho potrestat. Bude to ten spravedlivý trest. Ale co se myslí tím spravedlivým trestem? To je velká otázka. Teď je taková ta kampaň se proti násilí na dětech projevuje a já se toho docela zúčastňuji a slyším tam ty negativní ohlasy na to, kdy často slyším od lidí, že říkají, no takový záhlavec někdy v pravou chvíli působí výchovně. Tak já v tom vidím dvě polohy. Ono to může působit výchovně. Ano, fakt to dítě se vzpamatuje a třeba si řekne, no fakt jsem to přehnal. A věřím, že takové situace, kdy jako kdyby vyletí ta ruka sama od sebe, nastanou a nebyla bych příznivcem toho, aby za to rodiče byli nějak extra trestáni. Ale na druhé straně jsem se nesetkala s rodičem, který by fyzicky trestal dítě a byl u toho, jako vychovával ho tím. To, jestli znáte ten film Páni kluci, tak tam je ta krásná scénka, kdy ten strýček bere jednoho z těch zlobivých kluků, co něco provedl a teď ho jde jako exemplárně potrestat, zavře ho někam do toho domečku a bouchá tam rákoskou do polštáře, aby to ta tetička slyšela, že teď je teda exemplárně potrestán. Ale nesetkala jsem se v současné době s rodičem, který by takhle jako uvážlivě, prostě v klidu, s rozvahou a teď si tě teda přehnu přes koleno a naplácám ti. Většina tady těchto fyzických trestů je v té situaci, kdy já se jako rodič strašně vytočím a ta ruka mě prostě vyletí. A to si myslím, že opravdu není projev nějaké výchovnosti, výchovného působení, ale že je to projev jenom nezvládnutí vlastních emocí. A znovu říkám, jako dovedu si představit, že je situace, kdy to jako rodič udělám a nikdo se mě nemůže divit. Dítě mě vběhne do silnice a já prostě z toho strachu, z toho rozčilení ho prostě začnu plácat a přitom ho objímám a raduju se, že se mu nic nestalo. Nebo dítě bouchne třeba někoho, bouchne mladší miminko, bouchne. A já jsem u toho, no tak v té chvíli ho bouchnu taky. Ale jaký tím dávám signál? Jakou tím dávám, jako, co tím vysílám na to dítě? Ty nemůžeš bouchat toho malého bratříčka, ale já tě bouchat můžu. Vlastně to stejné, co ty děláš tomu druhému, tak dělám já tobě. Nemůžeš psát třeba, nemůžeš ho tahat, nemůžeš ho škubat, plácnu ti po ručičce. To, co ty děláš psovi, tak já udělám tobě, abys to nedělal. Je to takový začarovaný kruh, takže toto, ono se říká, že u těch malých dětí to jakože funguje, že tím nejvíc to jako pocítí, ale já jsem měla s jedním, teď nevím, s kterým svých synů, jsem se setkala s tím, že opravdu, když jsem ho takhle plácala po ruči, tak on to dělal pořád a musela jsem plácat víc a víc, až prostě jsem říkala, co jako teď dělám, proč ho tady tak mlátím, protože to jako to dítě pořád a víc a víc a vydrží, děti vydrží strašně moc. A někdy jste se možná jako rodiče setkali s takovým tím pohledem a stejně to nebolí. A teď to vydržím a dělej si, co chceš, a stejně to nebolí. A budou mít slzičky v očích, zatnuté zuby, některé ty vzdorné děti, a stejně to nebolí. Takže ten trest tady v této podobě fyzické opravdu nemá vůbec žádný smysl v tom, my jako možná zabráníme té činnosti tím, že takhle zasáhneme a to dítě má strach, nechce v tom pokračovat. Ale to, čeho jsme tím chtěli dosáhnout, nějaké poučení, nějaký rozvoj zodpovědnosti, nějaký posun v tom vývoji dítěte, tak tím jsem si jistá, že tím to nedosáhneme.
0: Než se ale dostaneme k té alternativě, kterou určitě máte na jazyku, tak potom ale existují rodiče, kteří nebijí jakoby v emoci hněvu a vzteku a touhy nějakého ponížení, to už vůbec ne, ale opravdu v klidu teďka tohle si udělal, to je špatně, budeš potrestaný, dones si vařečku nebo rákosku, nebo ten rodič sám vezme tu vařečku a naplácá na zadek. A to dítě už ví, že tohle přijde jako trest. A zase, já přiznám se, znám spoustu rodin, kde toto funguje. Je to velký jakoby nárok na ty rodiče, aby to nebylo tedy z té emoce, teď tě zmlátím, protože jsi udělal něco špatného, ale protože chci, aby se zapamatovalo, že tohle se nedělá. Tohle pravidla.
1: To je potom podoba opravdu toho trestu. Ona může mít buď to teda tady tu podobu v toho fyzického naplácání, nebo může mít podobu nějakého zákazu, nějakého zaracha, nějakého třeba dřív opisování ve škole, opíšeš stokrát, toto se nedělá, nebo půjdeš teď uklízet třeba dvůr, nebo něco co jsem rozhodl já jako rodič z pozice své autority, že za toto špatné chování uděláš něco, nebo se ti něco stane, nebo něco nedostaneš, něco nesmíš. Tam je veliký důraz kladený na tu osobní moc toho rodiče. Já jsem to teď rozhodl. Většinou nemá vůbec žádnou souvislost s tím, co jsem udělal. Já nevím, rozbil jsem nějaké třeba jsem rozbil okno a za trest se nebudu dívat na televizi. Nijak to spolu nesouvisí, není to v žádné návaznosti. Většinou je tam i takový ten pohled, to je teda zlý kluk, zlá holka, tak teď musíme ukázat. Jo, většinou tam je to spojené s tím, že neoddělíme tu osobu od toho nevhodného chování, ale spojujeme je dohromady. Častokrát se tam vracíme i do minulosti. Vždycky se takhle chováš, jo? Minule to taky tak bylo, opakuje se to pořád. Často je v tom cítit i to, že teď tě nemám rád, teď jako ztratil jsi tu moji lásku tím svým nevhodným chováním. Někdy to je i vyslovené, někdy je to nevyslovené, někdy je to jenom takové trošku jako v podvědomí. Taky to vyžaduje to, aby se to dítě teda úplně podrobilo. To nebezpečí těch trestů je v tom, že opravdu to je vyloženě projev takového toho autoritativního působení výchovného, které buď to může vést k takovému potlačení té, opravdu já se podřídím té autoritě. A tyto děti pak mají hrozný problém s tím najednou jako být sami autoritou. Najednou si říct, že ten, kdo je silnější než já, a může to být nějaký vůdce party, může to být vedoucí v zaměstnání, může to být, já nevím, třeba partner, který bude autoritativnější a já se mu podřídím, protože najednou já jsem na to vlastně zvyklý se té autoritě podřizovat. A nebo se v tom dítěti potlačuje určitý vzdor, tak dobře, já se teda podřídím, protože ty seš silnější, ale počkej, až já budu silnější. Uvidíš, jak já se proti tobě postavím. Jenom si počkám ještě pár let, kdy z tohoto baráku odejdu a už tě poslouchat nebudu muset. Myslím si, že by bylo v této chvíli dobré si uvědomit, jestli jsme my sami byli třeba takovýmhle způsobem někdy potrestáni, tak co to v nás vyvolávalo. Jestli to člověk takhle dobře si zpracoval, anebo jestli opravdu se cítil ponížený, ublížený, uražený, naštvaný, takový jako jen si počkejte, co uvidíte, až já vám ukážu, až budu silnější. A toto je opravdu důsledek toho trestání. Pokud pokud ta výchova je založena na tomto trestání. Ono se říká, že tady to trestání, pokud je hodně vyváženo láskou a dobrým vztahem, takže by snad ty takovéhle důsledky nemuselo mít. To asi by musel někdo udělat nějaký statistický výzkum nebo nějaké takové zkoumání. Podle mého názoru je opravdu lepší hledat tu alternativní cestu, kterou jsou ty přirozené logické důsledky. Protože každé to chování, které je třeba nevhodné, pokud máme jasně předem domluvené, jak to má být, co v té naší rodině funguje nebo co chceme, aby fungovalo, tak každé to chování sebou nese nějaký důsledek. Když něco zničím, tak se to musí opravit. Když někomu ublížím, tak mu musím nějak pomoct, nějak ho potěšit. Když nejsem schopen být zodpovědný, tak se mě musí zúžit ten můj prostor rozhodovací a nějaký řešící, protože ještě nemám dostatek zodpovědnosti, abych ho měl takhle velký. Takže vždycky se tam dá jako najít, co to moje nevhodné chování, jaké to nese důsledky pro okolí, pro mě samotného. A ty důsledky někdy jsou naprosto přirozené, naprosto automatické, bez toho, aby někdo se do toho nějakým způsobem zapojoval, aby do toho nějak zasahoval. A je strašně dobré, když děti tady ty přirozené důsledky zažívají.
0: Takže když rozbiju vázu, tak přirozeným důsledkem, jestli tomu správně rozumím, by bylo vybrat svou kasičku a přispět na novou vázu.
1: Tak první krok je, že tam máte hromadu střepů a vody, takže někdo to musí uklidit, že to rozbité. Druhá věc je, že ta váza se asi bude muset koupit nová, někdo na ní musí dát peníze, že? Takže pokud já jako dítě nějaký ty peníze mám, tak bych jim na to měl dát. A my jako rodiče někdy uděláme to, že nenecháme na děti dopadnout tady tyhle důsledky, ale protože se nám zdá, že něco se dělat musí, tak je potrestáme. Takže třeba tady v tom případě toho rozbití nějakého nepořádku, tak v té chvíli na dítě zakřičím, třeba mu nařežu nebo odložím to nařezání na později, řeknu, nebudeš se večer dívat na televizi a máš záracha a běž odsuď pryč a vemu tu hadru, jdu to zamést, jdu to uklidit a jdu zaplatit a koupit novou vázu. No a tím jako ochráním dítě před tím nesením důsledku jeho činu a potrestám ho. To znamená, dítě se nijak nepoučí a vlastně ten signál, který mu vysílám, je, pokud vydržíš můj trest, pokud vydržíš těch pár facek a pokud vydržíš se večer nedívat na televizi, tak si tady klidně rozbíjej vázy každý den.
0: Ta váza nebo nějaké rozbité okno, to je asi takový možná jednoduchý příklad, kdy si ještě dokážeme představit, co udělat, ale pak jsou důsledky dětských činů, které jsou na hranici toho, kdy bychom je nechali to jakoby vyžrat, když si vezmu u těch starších dětí puberťáků, kdy se fakt pouští do nějakých samostatných akcí a někde třeba jdou do prvních tanečních a popijou víc, než by měli a mohli v tom věku a tak pak můžou taky skončit docela nepěkně a nechat je vyžrat ty důsledky, tak to nám jich je třeba pěkně líto.
1: Nevím, jestli je
0: to nejvhodnější příklad.
1: Možná se vy nebo někteří posluchači setkali s lidmi, kteří byli hodně drženi na krátkém řetěze, hodně přísně vedení, jako kdyby neměli ten prostor na to vlastní iniciativu skoro žádný, právě z toho důvodu, aby na ně nepadly nějaké špatné důsledky. A potom třeba ve 20 letech se z té rodiny dostali se někde, že žili samostatně, ať už ve škole nebo někde v zaměstnání a začali se chovat jak utržení z řetězu. Úplně prostě nedokázali s tou svou svobodou nakládat. Najednou té svobody na ně bylo moc. Proto je dobré ty důsledky učit nést už malé děti. Už od malička jim opravdu tu svobodu nabízet, pokud nehrozí nějaké nebezpečí, poškození zdraví, nevratné poškození čehokoliv, tak jim ten prostor zvětšovat, ať oni si zkouší, co se stane. Co se stane, když udělám to a to? Co se stane, když půjdu ven bez rukavic? I když mě ta máma řekne, že bych si je měl vzít. Tak nikdo mě nepotrestá, já to třeba nikdy nepřiznám, ale vím, že mě bude strašná zima na ruce. A možná to tak udělám 10krát za sebou a budu ty ruce mít úplně zmrzlé. A pak třeba jednoho dne mě to dojde a řeknu si, abych si ty rukavice měl vzít. A toto je vlastně ten cíl, kterého chceme dosáhnout, protože my jednoho dne ty děti budeme muset vypustit. Jednoho dne na ty děti přestaneme dohlížet, nebudeme jim moc stát vedle nich od rána do večera. A my bychom potřebovali, aby oni ty naše pravidla a to, co my považujeme za důležité, aby byli schopni dodržovat, třeba kdyby byli sami na pustém ostrově. Jo, aby to měli tak jako, aby byli natolik přesvědčení, že je to důležité a dobré, aby to vydrželi. S tím alkoholem třeba, to je jako typická věc, kterou mnoho lidí potvrdí, že to, že je alkohol nebezpečným, došlo až ve chvíli, kdy opravdu pocítili, co to je, když ho vypijou příliš. A je dobré, že tady v tomto je to, jako nemůžeme nabádat rodiče, aby nechali 15-leté děti se opíjet. To je samozřejmě nesmysl. Tam tady v těchto takových jako drogových záležitostech a hodnotových záležitostech je samozřejmě důležité o tom s dětmi mluvit, bavit se s nima o tom, dávat jim, ukazovat jim ty příklady, ty situace, kdy třeba jsou lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, mluvit s nima o tom, mít tu podporu vytvořenou. Ale už třeba se známkama, když dítě se neučí a dostane špatné známky, je lepší, když toto pochopí třeba v 5. třídě, než když to pak chápe v 9. A když už já jako rodič vím, že ten důsledek, ty špatné známky, je velký průšvih, protože ovlivní jeho další život, další vývoj. Takže je vždycky lepší, čím menší dítě si přijde na to, jaké jsou důsledky jeho činů, tak tím je to lepší.
0: Takže řešením by nebylo, když si dítě ráno vzpomene, že je písemka a neumí to, tak ne ho nechat doma, by ho ochránil před tím, že se to nenaučilo, ale jen běž a napiš si to a schytej nějakou tu stoličku či horší známku.
1: No to si myslím, že je úplně typický příklad, kdy ten rodič opravdu měl říct, no to máš teda blbý, když máš takovýhle den a nezvládl to, co s tím budeš dělat, jak to uděláš, jak to vyřešíš, to je opravdu jako tvoje kompetence a tvoje starost, to mě se v podstatě jako rodiče netýká. Taky se nebude nikdo starat o to, když já mám v práci něco odevzdávat a neudělala jsem to.
0: Velmi mě mrzí, že naše Rozmarína je opět krátká na naše povídání. Dalo by se určitě těch příkladů vylovit ještě mnoho, ale snad aspoň to zásadní o vymezování pravidel a tom trestání v uvozovkách či nesení důsledků vlastních činů jsme řekli. Vy jste na závěrečné povzbuzení přinesla text, který s vaším dovolením přečtu pro povzbuzení nás všech rodičů s tím, že to bude dobré. Jednoho dne se stane, že křiknete na své děti. Proč už konečně vy zpropadené děti nevyrostete a nechováte se podle toho? A oni toho uposlechnou na slovo. Nebo řeknete, jděte prosím vás ven a najděte si nějakou jinou zábavu a nebouchejte s dveřmi. A oni s těmi dveřmi skutečně nebouchnou. Narovnáte po milion té pomuchlané peřiny poraním vstávání, pozbíráte hračky a kusy oblečení, porovnáte poličky, odklidíte kelímky od jogurtů, hračky urovnáte do krabic, srovnáte obrázek s medvídkem či nějakou rockstar visící na křivo a pomyslíte si, teď kéž by to tak už zůstalo hezky uklizené na věky. A ono to tak zůstane. Večer připravíte perfektní večeři se salámem, vše urovnané, čisté a nakrájené na vzorné porce a tvary. Na svátečním dortu nejsou žádné známky dětských prstů na polevě, ani nechybí vydoubané třešinky. A vy si řeknete, no, takhle přece vypadá slavnostně prostřený stůl a večeře. A sednete si k tomu krásně prostřenému stolu. Sami. Řeknete si, já už konečně potřebuji klid a soukromí při telefonování, žádné poskakování kolem, tahání za rukáv. Prostě klid. Slyšíte? Klid. Ticho. A budete je mít. Už nikdy více umělé mističky, tácky, sklenice oleptané od špinavých rukou a špagety po celém stole. Už žádné gumičky na šuplíky u kuchyňské linky, dvířka bránící východu z dětského pokoje či pádu se schodů. Už ani pod gaučem nenajdete autíčko či zapomenutou panenku. Už jsou pryč ty časy bezesných nocí s dítětem v náručí či pod osuškou nad inhalací. Postýlka už není plná drobků a v kočárku už bys nenašel stvrdlou špičku od rohlíku. Konec potopám v koupelně. Kdy naposled jste nažehlovali poslední záplatu na děravé tepláky, zase prodřené na průlesce? Už žádné promáchané boty či ucmundané tkaničky od bot, odřená kolena a prošoupané zadnice na kalhotách. Dovedete si to představit? Mít rtěnku s hladce obroušenou špičkou a ne žádný pahýl? Nemuset někoho zhánět na hlídání, když chcete jít do kina či na večírek? Nebo prát jen jednou týdně? Či nakupovat jen s košíkem v ruce? Konec rodičákům a poznámkám. Konec hlídání času, kde má které dítě být na jakém kroužku. Žádné balení a odcházení z domu na poslední chvíli, hlídají se tomu rukavici onomu botu. Už si ani nikdo nepůjčuje auto a pásku na zalepení balíku najdete na svém místě, dokonce i nůžky. Popřemýšlejte o tom. Žádné vánoční dárky zabalené do obyčejného balícího papíru či krabice od sušenek s trčícími neuměle přilepenými rohy. Žádná políbení ulepená od žvíkačky či rohlíku s marmeládou. Žádné chichotání a šuškání ve tmě večerního pokojíčku. Žádná odřená kolena k ošetření, žádná odpovědnost, žádný strach. A ten hlas se vrací a říká, kéž byste pro pána už vyrostli. A ticho vám odpovídá, vždyť už jsme přece už dospělí. Tak tímto textem se s vámi loučíme z dnešní Rozmaríny. Děkuju paní Elišce za návštěvu, za to, že jsem několikrát přišla do Rozmaríny a povídala nám o tom, jak si s tou výchovou lépe a dobře poradit. Já vám moc krát děkuju.
1: Taky děkuju, nashledanou.

Krátce po čtvrté hodině raní vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kateřina Hodecová. Přeji vám možná už dobré vstávání, ale především dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7. Za necelých 15 minut je tu Štafeta, pořad, který vzniká ve spolupráci Dorostové unie a Rádia 7. Dnes díl věnovaný tomu, jak připravit oddílovou akci pro kluky a jak pro holky.

Před námi je ještě jedna písnička a ta už nás dovede k času relace Štafeta. V ní tentokrát bude Ondra Malý mluvit s Natanaelem a Johankou Joklovými o tom, jak připravit oddílovou akci pro kluky a jak pro holky.

0: Klíčovou součástí klubového života jsou výpravy. A kromě táborů, puťáků a společných výletů se dá podnikat i jeden velmi atypický a v dnešní době možná trochu kontroverzní typ výprav, kterým se v naší klubové hantýrce začalo přezdívat Lady Club a pánská jízda. Co to je? Moje jméno je Ondřej Malý a na tuto otázku si dneska odpovíme nejen s jedním hostem, ale dokonce se dvěma. Sedí tu se mnou sourozenci Johanka a Anat Joklovi. Přátelé, vítejte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: S Johankou a Natem si známe celý život vlastně. Nata znám celý svůj život a Johanku znám celý její život. Potkali jsme se v církvi bratrské na Praze 13 a společně jsme pak chodili do klubu Robinson a později postupně jsme se všichni i nějakým způsobem podíleli na jeho vedení a právě na přípravě pánských jíst a lady klubu. Opakuju ten termín pořád dokola. Mohli byste objasnit, co to znamená?
2: Tak pánská jízda nebo lady klub je nějaká akce, která jednodenní, vícedenní s nějakým přespáním třeba a je rozdělená na kluky a holky. To znamená, že kluci mají zvlášť svůj program, tu svoji pánskou jízdu a holky mají zase nějaký ten lady klub.
1: Tak já k tomu ještě doplním za holky, že to je akce, kde jsme prostě spolu a děláme to, co máme rádi, což může být vlastně úplně cokoliv. Může to být něco kreativního, odpočinkového nebo naopak úplně akčního, ale hlavně to prostor, kde jsme jedna pro druhou.
0: Ty jsi už mi na to částečně odpověděla, ale chtěl bych se ještě zeptat, jestli byste mohli nějak doplnit, proč vlastně takový typ akce dělat? K čemu je to dobrý?
2: Tak jeden dobrý důvod je, že jak kluci, tak holky mají nějaká společná témata, které se hodí nějakým způsobem komunikovat společně v rámci té skupiny. A pro kluky to může být třeba jak zvládat svoji vlastní sílu, která prostě přichází v tomto období, pro holky něco jiného.
1: Jo, já za hlavní smysl považuji, že vlastně je díky tomu možný jít mnohem víc do hloubky, než během nějakého malého small talku po dorostu. Tenhle prostor jít do hloubku může vytvořit takovou atmosféru přijetí a bezpečí, což si myslím, že je v tom nejdůležitější, nějaký safe place, kde může člověk říct otevřeně úplně cokoliv.
0: Tohle je zajímavé. Zažili jste někdy naopak, že to děti nevnímali jako bezpečný prostor, kam chtějí, ale jako něco, kde je vlastně štve, že to druhý pohlaví tam není a kde vůbec nechápali, proč by měli mít akci kluci sami a holky sami?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že rebelie k tomuhle věku patří. Takže je takový to říct, že hej, proč to děláme, tak je úplně běžný. Ale myslím si, že když se podaří vytvořit prostě tu atmosféru, vyhecovat děcka, ať tam jdou, takže když to pak jednou zažijou, tak že můžou změnit na to ten pohled.
2: Souhlasím.
0: Jsou ty akce od sebe, kromě toho, že jsou organizované pro opačné pohlaví, nějak odlišné?
2: Nutně nemusí být. Kluci i holky můžou mít podobné zájmy. Není v tom žádné pravidlo. Myslím si, že neškodí, když se kluci naučí trochu vařit. Stejně tak, jak když to umí holky. Ale asi si snaž dokážu představit, když spolu kluci budou štípat dříví, než když to budou dělat děvčata. Asi tak.
1: Jo, já začnu tím, v čem si myslím, že jsou podobný, že podle mě u obojího jde nějaký hledání, podpoření a rozvinutí naší identity, což je podle mě přesně ten čas, kdy to děcka začínají řešit v tomhle věku, takže to může být i vlastně propojený s tím, kým jsme jako muži a ženy. To objevení nějaký originality, potenciálu, který v nás leží. A na té praktické rovině bych řekla, že už to shrnul nad, no.
0: Ještě mě zajímá, jestli myslíte, že má smysl takové akce dělat, i když jsou pohlaví v klubu hodně nevyrovnaná početně. Třeba když na klub chodí 11 kluků a 3 holky.
2: Určitě. Myslím, že když jich tam těch děcek je míň na té akci, tak to může být komornější, můžou se budovat lepší vztahy. A naopak, když jich je víc, tak to může podpořit k nějakým jako lepší partě, k tomu by se třeba lépe ty děcka poznali.
1: Rozhodně se přidávám, že jakýkoliv počet má cenu. Naopak si myslím, že možná pro nějakou diskuzi tak je i lepší menší skupinka, takže možná třeba dát společný program ve velkým a potom se rozdělit i na nějaké povídání, na sdílení třeba do menších skupinek.
0: Abychom nevyvolali falešný dojem, jak často si myslíte, že je vhodné takovou akci dělat? Je třeba možný dělat jenom genderově oddělené akce, nebo je to otázka jedné akce za rok, jedné akce za dva roky?
2: Mně by určitě připadalo škoda, kdyby se jak dělali jenom tyhle akce, tak kdyby se nedělali vůbec. Připadá mi, že to má svoje místo. Co si vzpomínám, tak my jsme to dělali tak jednou, dvakrát ročně podle kapacity vedoucích a děcek. A myslím si, že to byl docela dobrý interval, v jakém to dělat.
0: Kdo takové akce plánuje a kdo je potom vede? Dělá to celý tým dohromady, bez ohledu na pohlaví, nebo je jenom plánují dohromady? Jakým způsobem je vyřešená organizace?
1: Mně přijde super si třeba datum a místo domluvit dohromady jako celý tým, aby i vlastně jak kluci, tak holky věděli, kde pak budou, ale potom už samozřejmě jako ten program jako takovej, tak se můžou v těch rozdělených týmech řešit.
2: Jo, je to i výrazně podle mě praktičtější, když kluci to plánují potom pro kluky a ženy pro děvčata.
0: Musí být takové akce vždy rozdělené po celou dobu, nebo si dovedete představit nějaký hybrid, kde půlku víkendu jsou skupiny oddělené a pak se třeba sjednotí na stejném místě?
1: Jo, to jsme taky určitě dělali, že jsme měli třeba rozděleně večer, holky a kluci. Byl to takový víc čas jít do hloubky, popovídat si a pak jsme se další den sešli třeba na bouldru nebo na frisbíčku nebo na nějakým výletu.
0: Vzpomínáte si na první pánskou jízdu a Lady Club, který jste se účastnili?
1: Tak já si na svůj první Lady Club pamatuju moc dobře. Odehrával se vlastně v Praze na Soukenický a začínal společným večerem. Oblíkli jsme si černý oblečení, nahodili jsme kapuci a když už se tak nějak začalo vyprazňovat město, tak jsme vyrazili sprejovat. A bylo to prostě spojení takového toho pocitu rebelie, který jsme si hrozně užívali, ale současně prostoru pro kreativitu, mít prostě před sebou tu prázdnou stěnu a na ní vytvořit cokoliv jsme chtěli. Něco jsme dělali i společně pak. Možná vás teda teď trošku zklamu, že to byla legální stěna. Byl to John Lennon's Wall tady v Praze. Tak když se třeba spojíte s nějakým pražským dorostem, tak vám třeba poskytnou i nocleh. Ale myslím, že to, co mě tehdy hlavně oslovilo, tak byl ten čas semknutí, dělat něco společně, bejt si blízko a mít možnost bavit se o věcech, na který možná není normálně čas.
2: Já jsem teda dlouho pátral v paměti, jaká byla první akce. Určitě si nejsem jistý, ale ta první, kterou si pamatuju, myslím bylo, že jsme byli někde v lese jako kluci a stříleli jsme po sobě airsoftkama. Ty bys mě možná i Ondro opravil, která byla první.
0: Já si vím, co myslíš, ale taky nevím, co bylo první, jsme starý.
2: A musím říct, že to bylo super, protože jsme se skvěle vyblbli, potom jsme měli nějaký jednoduchý zamyšlení a popravdě si myslím, že jsme potom se už rozešli, že to bylo takhle všechno, nebo jestli jsme měli nějaký jídlo, ale pamatuju si, že to byla docela jednoduchá akce a rozhodně to bylo jako hrozně moc zábavy.
0: My jsme se určitě potom hned nerozešli, já si totiž docela pamatuju, pokud teda myslím tu stejnou akci, že jsme pak přišli k vám domů a jeden z vedoucích, tvůj starší brácha, nám tam udělal pečenou krůtu. A mě tehdy poprvé v životě připadalo vaření mužný. Tak to byl takový silný zážitek z pánské jízdy.
2: Jo, tak tu krůtu si samozřejmě taky pamatuju. Nevím, jestli to byla tato, ale to je pravda.
3: Přijď svatý duchu,

0: Tématem dnešního dílu jsou lady kluby a pánské jízdy a mými hosty jsou Natanael Jokla a Johanka Joklová, zkušení organizátoři těchto akcí. A já se přiznám, že nemohu nevyužít jedinečnou příležitost, která se mi tady naskytla. Protože když jsem byl dorostenec, tak mi moje sestra vždycky odmítala říct, co se na lady klubech děje. A dneska jsem po 12 letech konečně zjistil, že se tam sprejuje. Tak teď už možná chápu, proč mi to nikdy nechtěla říct. Ale teďko, Johanko, musíš. Co se tam dělá?
1: Takový background teďka. Když jsem začala chodit do dorostu, tak vlastně byly nejdřív jenom lady kluby. Takže se mi líbí, Ondro, že když se vám nepodařilo z nás teda dostat, co děláme, takže jste si založili svý vlastní akce podle svých představ. Ne, teďkom vážně. Myslím, že program může být fakt úplně cokoliv. Že primárně jde o to ty holky znát a vědět, čím žijou, co je baví, co je zajímá, co by třeba rádi zkusili. Možná i díky vlastně tomu ten potenciál v nich rozvinout a můžou zkusit díky tomu něco novýho. Abych nemluvila úplně jenom tak obecně, tak řeknu za sebe, že mám hrozně moc ráda společný vaření nebo pečení, dělat něco dobrýho a u toho si prostě povídat. A navíc si myslím, že většina z nás má ráda dobrý jídlo, takže jakoby i ty lidi, co se nechtějí zapojit do procesu vaření, tak minimálně ten výsledek potěší. Navíc to jídlo může mít i přidanou hodnotu, že se dá využít pro někoho dalšího, třeba upíct na neděli na občerstvení po bohoslužbě, nebo na Vánoce jsme šli třeba do domova důchodců, kde jsme potom rozdali perníčky, co jsme nazdobili. Nebo třeba i zajít za někým, kdo má nějakou náročnou situaci ve sboru, je nemocnej, za nějakým seniorem udělat mu radost a něco mu tam takhle přinést.
0: Povedlo se nám někdy udělat, že to pečený a vařený jídlo pak snědli ty kluci?
1: To by byla dobrá akce, že Ondro?
0: Mně se to líbilo, akorát si nevzpomínám, jestli jsme to někdy udělali, anebo jestli je to jenom moje dětské přání.
2: Já myslím, že to jednou určitě bylo. Ale už si asi taky přesně nevybavuju, z jakých okolností. Pamatuju si, že kluci měli nějaký survival a holky snad měly soutěž Masterchefa a pak mělo dojít k hodnocení jídla právě vyhladovělými kluky. Ale nevím, jestli to přesně tak dopadlo, nebo jestli to prostě jenom schramstli.
1: Taky si nejsem jistá, jestli to vydrželo, protože to bylo určitě výborný.
0: Ne, promiň, jsem tě přerušil. Co dělat, když holky nejsou ten typ, co by chtěl jenom stát u plotny a dělat takové ty tradiční holčičí aktivity?
1: Jo, myslím si, že rozhodně to není právě o těch tradičních aktivitách, což jsem chtěla tak dost zdůraznit a dostat se k tomu ještě, že si myslím, že to fakt může být úplně cokoliv. Může to být nějaký sporty, může se jít na stěnu, frisbee, volejbal, piknik, jít na výlet do jump parku, nebo prostě si zahrát unikovku. Klidně i pokud jsou to hodně akční holky, tak jít třeba na Survivor. Přijde mi super i nějaký aktivity, co podporují kreativitu, ať už prostě focení nebo točení nějakého videa, reelska. Teď se nám osvědčilo s dětskama z Dream Academy, z Mezinárodního vězeňského společenství, tak jsme natáčeli reklamní video nějakého produktu a mělo to úspěch, tak si myslím, že i cokoliv takového, co třeba se dá použít pak pro dorost do sociálních sítí i možná jim dát v tom víc takovou výzvu, že můžou i reálně vytvořit něco, co se pak použije, nebo prostě udělat nějakou výstavu jejich děl, vernisáž.
0: Občas žiju v naivní představě, protože holčičí kultuře nerozumím, že pro holky není program až tak důležitý jako pro kluky. Že kluci jsou víc orientovaní na aktivity a holky, aspoň jsem to tak často vnímal, přirozeně tíhnou spíš ke konverzaci a k tomu trávit čas spolu. A to je pro ně priorita. Máš taky ten pocit a projevuje se to nějak při plánování té akce?
1: Jo, řekla bych, že rozhodně je to nejvíc fakt o tom společném času, že ten program vytváří spíš takový podkres pro ty rozhovory, pro to, aby jsme se nějak víc poznali a důvěřovali si, ale že samozřejmě to popovídání tam vlastně dělá úplně nejvíc a ten program asi je trochu druhotný.
0: Zároveň bez těch činností se těžko akce připravuje a může se stát, že skupina holek v oddíle je zájmově hodně nesourodá. Že je tam skupina těch, které by nejradši pekly a moc se u toho neušpinili od třeba bláta, zatímco jiné holky ze všeho nejradši si hrajou na vojáky a běhají ultramaratony. Co dělat s tím, když se v kolektivu objevují takto protichudné temperamenty?
1: Když jsou tam fakt rozdílné skupiny holek, tak si myslím, že je určitě možnost to rozdělit a zkusit udělat to i to a pak se zase na nějakou činnost třeba spojit. Nebo je i vyhecovat možná do toho, aby zkusili něco, co předtím nikdy nedělali, ať už je to akční, anebo to kreativní a můžou buď zjistit, že je to třeba mega baví, anebo naopak, že je to vůbec nebere, ale že to vlastně tím pádem fakt dělat nebudou, ale možná se nebát i v tomhle zkusit něco novýho.
0: Pro klučičí skupinu, alespoň pro tu naší, když jsme byli malí, byl program vždycky hodně důležitý. Chtěli jsme vědět, co se bude dělat, to nejčastější otázka, kterou jsme pokládali. Co budeme dělat teď? Co tebe přitahovalo na pánských jízdách? Ať už co se týče programu, nebo to třeba bylo něco úplně jiného?
2: Mně určitě vždycky se líbilo, že jsem tam byl s kamarádama. Ten kolektiv byl skvělý. Líbilo se mi, že jsme vyrazili často někam do přírody a tam jsme něco podnikli. Vím, že jsem byl rád, stejně jako bych řekl, asi většina kluků tam bylo, když to bylo pořádně akční, když jsme si trošku hrábli a dali do těla. Zároveň jsme potom měli tu možnost zmožený se vrátit bezpečně do nějakého prostředí, který pro nás byl bezpečný, kde jsme se na něčem mohli zamyslet, mohli jsme diskutovat, případně povídat tak nějak do noci nad tím, co nás pálilo, zajímalo.
0: Dovedu si představit situaci, kdy vedoucí, ať už ženy nebo muži, ale většinou si to představuju v kontextu mužů. Jsou nadšený do nějaké aktivity, mužů typicky do nějaké outdoorové aktivity nebo survivalu nebo do něčeho takového, ale děti v dorostě ne. Klubové děti v dnešní době by často nejradši seděli za počítačem a povídali si o Robloxu nebo já nevím, co teď frčí. Zase častěji, teď nechci stereotypizovat, ale častěji podle mě muži jsou v tomhle trochu natvrdlí a když jsou nadšení do outdooru, tak prostě chtějí dělat outdoor s dětma. Je to dobrá cesta nebo je potřeba to nějak řešit a víc přemýšlet, co zajímá děti a více jim přizpůsobit?
2: Já si myslím, že to je taková dvoustranná věc. Jedna věc je, musíme být schopní jako vedoucí se dostat do toho prostředí dětí, proto ani, aby oni i měli vůbec zájem o to se podívat do toho, co my jim nabízíme. Zároveň je tam nějaká výchovná složka, kdy se snažíme to, co my vidíme, že je dobré a třeba vidíme nějaké hodnoty z Bible a z toho, jak jsme jim byli vychovaní, tak předat jim. Takže určitě to vyžaduje nějakou přizpůsobivost. Když jsou kluci nadšený do her, tak je necpat jenom na nějaký bojiště, ale třeba zkusit se spojit s rádci, pokud máte v dorostě, a s mladšími vedoucími, zkusit se ptat, co třeba děcka hrajou, pomoct zorganizovat nějakou LAN party nebo prostě nějakou gaming night a prostřídat to. Podle mě je velice důležitá ta pestrost, protože i v tom věku to pomáhá rozvíjet ty děcka hrozně moc. Je to, bych řekl, nebezpečné jít furt jenom jedním směrem, pak se může úplně zapomenout na nějaký talent dítěte, který se prostě neobjeví.
0: Já předpokládám, že se to stává i na lady klubech, že se třeba neprotne zaměření vedoucích s dětmi. Stejně tak i ty ostatní otázky, co jsem pokládal, tak jsem je sice směřoval na jednoho z vás, ale vlastně si dovedu představit, že obdobné situace se můžou vyskytnout na obou dvou typech akce. Napadá někoho z vás něco, co byste chtěli doplnit k odpovědím toho druhého?
1: Já možná ještě navážu na to teďkon, že myslím si, že nadšení je nakažlivý, takže pokud vedoucí má prostě nějaký zájem velký a chce ho dětskám předat, tak je to super. Ale fakt je podle mě důležitý i hodně sledovat právě, co tu danou skupinu baví, čím žije a nějakým způsobem v tom je právě podpořit. A pokud možná i ten vedoucí úplně to necítí jako svoje téma, tak mi přijde super pozvat nějakýho hosta. Pozvat třeba u těch holek nějakou další inspirativní ženu, která může něco předat. Nebo jsou některé akce už připravené, třeba jako Eva Evě, kdy je možný jít víc na hloubku a řešit určitý témata, který řeší většina holek v tomhle věku. Takže možná se nebát i takhle někoho oslovit, ať už je to někdo, kdo umí něco, co ty holky bude bavit, nebo kdo má co předat, co jim říct.
0: Já si vzpomínám, že s klukama jsme několikrát přizvali jednoho chlapa ze sboru, co byl policajt a prostě byl velký a odvážný a kluci ho žrali a časem se i přidal do vedení dorostu a vlastně se stal vedoucím v průběhu celého klubového roku. Takže i s tímhle máme podobnou zkušenost i na klučičí straně. Je něco, co byste na pánské jízdě nebo na lady klubu s takto genderově vymezenou skupinou určitě nedělali?
2: Asi ani ne. Pokud to není něco, co by bylo vyloženě naprosto mimo běžný selský rozum, neskákal bych s nima z 8-metrový skály do lomu, ale jo, přesně, i dobrý dopřát rozmanitost, jak už jsme říkali.
1: Jo, přesně, za mě úplně cokoliv, že to je přesně ono, že to není o tom, že se dělají nějaký určitý činnosti, které jsou typické pro holky nebo pro kluky. Myslím, že nejde o to podporovat nějaký stereotyp, fakt spíš rozvinout, co vlastně v nich je a hlavně strávit ten společný čas.
0: Je průběh akce Pánská jízda a Lady Club pro účastníky klubu opačného pohlaví tajný? Nebo se to může říkat?
2: Je přísně tajný.
1: Jo.
2: Já bych řekl, že nějaké utajení může podpořit takové to vybudování komunity a nějaké větší blízkosti navzájem mezi kluky nebo holkami, ale zároveň to jako není něco nutného. Ale určitě si myslím, že platí taková ta zdravá poučka, že co si poví ty lidi tam, tak se nevynáší ven, když to jsou nějaké citlivé věci, baví se o něčem, co se jich týká nějak víc osobně.
1: Ondro to už se naznačoval, nesmí se to dozvědět nikdy. Takže to vzkazuju všem posluchačkám. Ne, ale myslím, že to safe place je strašně důležitý, vytvořit tam nějaký bezpečný prostředí toho, že ty rozhovory osobní, co tam vzniknou a osobní témata, který holky sdílej, tak aby si prostě mohli navzájem věřit i příště, tak vědět fakt, že to prostě nebude říkat nikdo nikomu dalšímu.
0: Tak já si cením toho, že jste mi dnes tolik prozradili. Mluvili jsme o tom, k čemu pánské jízdy a lady kluby jsou, co to vlastně je, jak často by se mohly dělat a jakým způsobem. A teď by mě zajímalo, jestli je něco, co byste chtěli vzkázat vedoucím klubů, kteří nás dnes poslouchají a třeba přemýšlí, že by pánský klub nebo lady jízdu někdy udělali. A nebo si naopak říkají, že to nestojí za to a třeba vás napadá něco, čím byste je mohli motivovat.
1: Dělejte akce pro holky, má to cenu.
2: Určitě, za to bych se podepsal. Má to smysl budovat i zvlášť. Pokud to ty děcka nebudou vidět hned, tak to ocení po první akci a budete vidět, že to má smysl.
0: Díky moc. Mými hosty dnes byly Nat a Johanka Joklovi. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Děkujeme taky.
2: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý.

Pořad Štafeta, který právě končí, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru dalšího dílu uslyšíte ve čtvrtek v 11.15 a tentokrát bude zaměřená na to, jak zorganizovat tábor.

Následující skladba má krásný text. Bude v něm řeč o tom, že skutečný pokoj a síla pramení z toho, když zůstáváme v něm, tedy v Bohu.

Je to 5. hodina a tak vám všem, kteří vstáváte do práce anebo prostě už jste vzhůru, přeji krásný a klidný den, pokoj Boží a také srdce i uši připravené slyšet Boží hlas. V následující hodince je před námi relace Nejen chlebem, zaměřená na život v hojnosti, to je název série, kterou pro tento kalendářní rok připravuje kazatel Církve bratrské Jaroslav Pokorný. A o 6:30 je to pak Séla, relace připravovaná manželi Petrem a Markétou Šanderovými, je to záznam nebo zkrácená verze jejich bohoslužby slova z kuřimské fary Československé církve husitské. Teď tedy má slovo Jaroslav Pokorný.

I když máme právě teď školní prázdniny, nahlížíme tento měsíc do Ježíšovy školy. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se v této škole učí celý život, a to jak z vlastních zkušeností, tak od druhých lidí. Důležitou metodou výuky je zde sdílení, ke kterému jsou potřebné důvěrné a upřímné vzájemné vztahy, otevřenost pravdě Božího slova a odvaha k vykazatelnosti. Avšak to není všechno. Vzpomínám si na jednoho mého dávného kamaráda na Slovensku, Pálka. Byl součástí skupinky křesťanů, kteří hořeli nadšením pro Ježíše a byli z určitých důvodů na odchodu z jedné církevní denominace. Žili jako domácí církev velmi intenzivním způsobem. Učili se, sdíleli, sloužili. I pro mne bylo super se s nimi potkávat. Jenže jim cosi podstatného chybělo. Po nějaké době, kdy už jsem s nimi nebyl v kontaktu, jsem se s Pálkem potkal a on se smutkem sdílel. Oni v té naší skupince říkají, že jsem jejich vedoucím, ale vůbec mne neposlouchají. A tady nešlo o to, že by Pálko se cítil být nějakým guru, kterého musí všichni bezmezně poslouchat, ale spíše, že tu chyběla křesťanská disciplína. Každý dělal, co se jemu zdálo dobré. Proč je to, co tam chybělo, tak důležité? Podíváme se teď do Bible, do novozákonní knihy listu Židům. V její poslední 13. kapitole autor povzbuzuje čtenáře k věrnosti, lásce a vytrvalosti. A v 17. verši píše: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Mluví se zde o vztahu křesťanů k jejich vedoucím. Podle Bible Bůh ustanovuje řád, jehož součástí jsou i ustanovení vedoucí. Bůh sám jako absolutní a nejvyšší autorita přináší požehnání všemu a buduje to, čemu dává život. Zároveň ustanovuje autority nižší, které také mají přinášet požehnání těm, kteří jsou jim svěřeni. Můžeme vidět 4 oblasti, ve kterých Bůh deleguje lidem určitou autoritu. Jsou to rodina, zaměstnání, společenské zřízení a církev. Protože naším tématem je nyní Ježíšova škola, budeme se v této chvíli zabývat jen autoritami v církvi. Autorita, kterou Bůh deleguje vedoucím v jeho církvi, by měla naplňovat 3 základní úkoly. Zodpovědnost za služby, vedení společenství a ochrana před duchovním nepřítelem. Autor listu Židům vyzývá členy církevních společenství, aby své vedoucí poslouchali a podřizovali se jim. Asher Intrater, mesiánský žid, občas vyučující i v Polsku a Česku, ve své knize o autoritě popisuje křesťanský postoj lidí nacházejících se pod autoritou v kterékoliv z o něch 4 výše zmíněných oblastí. Podle něj správný postoj křesťanů by měl zahrnovat tyto 3 charakteristiky. Za prvé, křesťan má mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Za druhé, křesťan by měl být podřízený vůči autoritám, v jejichž sféře se nachází. Za třetí, křesťan by měl poslouchat svou autoritu, tedy dělat to, co mu ona říká, samozřejmě pokud mu nenařizuje něco, co je hříchem. Poslušnost Bohu má vždy přednost před poslušností lidem. V každém případě poslušnost je podstatným znakem ve společenství Ježíšových učedníků v církvi. Církev je skupinou lidí, které Ježíš uděluje něco ze své autority, ale zároveň je toto společenství pod autoritou v první řadě Ježíše a v druhé jeho delegovaných vedoucích. A tak tady máme první

A poté ve verších 5 a 6 se obrací k ostatním a hned poté ke všem lidem, tvořícím společenství věřících Ježíšových učedníků. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Autor listu apoštol Petr nejdříve dává výzvu podřizovat se starším, přičemž to originální řecké slovo starší může znamenat nejen úřad vedoucích v církvi, ale také lidi opravdu starší věkem. Nicméně z kontextu předchozích veršů vyplývá, že tady jde spíše o úřad vedoucích, kterému se mají podřizovat. Hned na to však zaznívá výzva ke všem obléknout se v pokoru jeden vůči druhému. To bylo ve velkém kontrastu s tehdejším řecko-římským ideálem správného občana. Ono oblečení v pokoru doslova znělo přivázat si oděv a odkazovalo na otroky, kteří si vyhrnovali a přivazovali oděv, aby byli vždy pohotoví k práci a aby byli dobře rozeznatelní ostatními lidmi jako otroci. Takto si ale také vyhrnul oděv Ježíš, když šel svým učedníkům před poslední večeří umývat nohy. Co vlastně znamená biblický pojem pokory? Pokorný je ten, kdo má správný smysl vlastní hodnoty a pozice před Bohem. Dag Hammarskjöld, švédský diplomat, historicky druhý generální tajemník Organizace spojených národů a laureát Nobelovy ceny míru v roce 1961, takto definoval pokoru. Pokora znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale Bůh je ve mně. Biblická pokora vychází ze správného postoje před Bohem a významně se projevuje ve vztahu k lidem, například tím, že podřízení poslouchají své vedoucí a ti zase svým podřízeným naslouchají. Apoštol Petr v citovaném textu zdůrazňuje, že pokorné mezilidské vztahy mají být žity pod mocnou Boží rukou, tedy podřízenost a pokora jsou úkony víry v Boha, který deleguje lidem něco ze své autority, ale zároveň jsme všichni v jeho ruce a budeme se jemu zodpovídat za výkon autority, kterou nám on delegoval. Petr uvádí v oné zkoumané pasáži i Boží zaslíbení pro pokorné. Pokorní budou zahrnuti milostí a v pravý čas povýšení. Vybavuji si, jak kdysi před lety Bůh se mnou začal určitý proces, který kromě vnitřních výrazných změn také úplně proměnil, tak říkajíc, vnější kulisy mého života. A vše začalo tím, že jsem se při modlitbě v malé skupince rozhodl, nepochybně díky Boží milosti, změnit svůj vnitřní postoj. Místo kritického pohledu na jiné v moci postavené křesťany jsem prosil o milost, abych já byl takovým, jakým mne Bůh chce mít. Teď už můžeme doplnit shrnutí dnešního poselství. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám a projevuje pokoru vůči Bohu i lidem. Milí přátelé, každý z nás žije ve svém konkrétním prostředí pod nějakou delegovanou lidskou autoritou. Zkuste si teď pojmenovat, kdo je vaší autoritou v rodině, v zaměstnání či škole, ve společnosti, v církvi. A potom se rozhodněte za ně děkovat. Ne proto, že jsou dokonalí a vše dělají dobře, avšak minimálně proto, že by to pravděpodobně mohlo být ještě mnohem horší, kdyby na jejich místě stál někdo jiný. Vedle rozhodnutí za své autority děkovat, rozhodněte se ale také jim podřizovat a být poslušní. Přemýšlejte, co konkrétně by to ve vašem vztahu k ním znamenalo, zvláště pokud by to od vás vyžadovalo nějakou změnu proti současnému stavu. Za druhé, možná mnozí z nás sami jsme v té pozici delegované autority v rodině, zaměstnání, společnosti či církvi. Potom děkujme Bohu, že nám takovou pozici vlivu svěřil a přemýšlejme a modleme se, jak nejlépe tuto

o autoritu od Boha využít, abychom byli pro nám svěřené lidi požehnáním k jejich budování. A za třetí, spousta lidí kolem nás není vůči nám v pozici autority či podřízenosti. Ptejme se sami sebe, jak projevujeme pokoru vůči lidem kolem a v čem konkrétně bychom se v této oblasti mohli nějak posunout vpřed. Stojí to za to, protože pokora a poslušnost voní samotným Ježíšem Kristem. On byl a je takový.

přicházíš, svatý. Dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří

Tvoje oběť. Tvé probodené ruce. Tvá svatá krev.

0: vítězí. Vím, nejsem jediná, kdo zvedá svůj hlas. Dotkni se srdcí, ať se probudí, ať láskou svou ty žiješ v nás.
1: Zas přicházím před tvoji tvář, jen tobě chci chválu vzdát. V dlaně své mě ukrytou máš, učíš mě žít a lásku dát.
2: V Ježíšově škole se poslouchá. To byl název dnešního dílu roční série Jaroslava Pokorného Život v hojnosti, kterou připravuje pro relaci Nejen chlebem. Už teď vám prozradím, že ta další část má název V Ježíšově škole se slouží. Nabídneme vám ji v premiéře ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut.

Kdo z vás nepřemostí otroci požáru věčného chtění jinem na úbytě? Kdo tohle změní? Sofie, Lucie, moudrost světla, snaží se rozehnat v

Vodotrysk, tak se jmenovala tahle skladba, kterou jste poslouchali v podání skupiny Oboroch a Slávka Klecandra. Další píseň bude o naději a naděje to je veliké téma, protože naději potřebujeme pro každý den, pro všechno, co děláme, do každého vztahu, který žijeme. Zkrátka bez naděje nelze žít. A tak o tomto bude zpívat skupina Náhodná setkání a Petr Votava. No a už po téhleté písně nabízíme relaci Séla, pod kterou jsou podepsaní manželé Petr a Markéta Šanderovi.

0: Ná slova ta nevysíláme. Rádio 7.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, posloucháte Sélu, rozhovor nad nedělními čteními podle ekumenického lekcionáře, který pro vás týden co týden připravují Markéta a Petr Šanderovi.
1: Dobrý den, pokoj vám, pěkně vítejte na husitské faře v Kuřimi.
0: Tato neděle je 17. během roku. Počítám-li dobře, tak 8. po trojici.
1: Je to tak, 8. po trojici, jinak Séla je
0: 257.
1: Perfektně, je vidět, že úvodní tlachání bys možná v pohodě zvládla sama.
0: Tak to ani náhodou. Bez tebe by to rozhodně nebylo ono.
1: Páni, abych ještě nespichl, to bych velice nerad.
0: No nic, všechno důležité již bylo řečeno. Navrhuji stišit se.
1: Správně. Za chvíli budeme číst z Bible, nalaďme se na ticho, abychom byli pozornější a vnímavější k Božímu hlasu,
0: který, jak známo, je hlasem jemného ticha.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože svatý a silný, ty ochraňuješ všechny, kdo na tebe očekávají. Miluješ dokonce i ty, kdo na tebe nečekají a nehledají tě. Ale ty na ně čekáš a hledáš je. Skloň se k nám, daruj nám správné poznání a pomoz nám, abychom směřovali k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Než zazní čtení, měla bych takový dotaz nebo návrh. Můžu?
1: Ty? Ovšemže, kdykoliv.
0: Někdy mluvíš o komplementární verzi ekumenického lekcionáře, jindy zas o semikontinuální. Možná by nebylo od věci to pro posluchače vysvětlit. Já to pochopitelně vím, ale co když někdo ne a teď si říká, o čem ti lidé vlastně mluví?
1: No tak si to vygooglí, nebo jim pomůže umělá inteligence, že?
0: Ale od tebe by to bylo takové ličtější.
1: To si opravdu myslíš? No tak, abych nezdržoval, ale vezmu to zkrátka.
0: Ovšemže, povídej.
1: Tak semikontinuální to je polokontinuální. Není to ani úplně kontinuální, ale ani nekontinuální.
0: A hned je to jasnější.
1: Kontinuální znamená na pokračování. Jednu neděli čteš třeba Římanům 8, 12 až 25 a další neděli od
0: Římanům 8, 26.
1: Tak. A semikontinuální znamená, že čteš jenom nějaký výběr. Třeba z listu Římanům, třeba z 8. kapitoly, ale ne úplně všechno. U ekumenického lekcionáře to platí zvláště o prvním čtení. Jo, teď třeba čteme semikontinuálně kterou knihu?
0: No, počkej. No, přece Genesis, praotce, ne?
1: Vidíš, výborně. Tento rok to ale není jen Genesis, ale i ostatní knihy Mojžíšovy, tedy celá Tojra.
0: Teď komplementární.
1: To znamená něco jako doplňující nebo tvořící jeden harmonický celek. Starozákonní čtení vybíráš v něm tak, aby tvořilo tematický celek s evangeliem. Před dvěma týdny ku příkladu bylo podobenství o rozsévači a k tomu z Izajáše 55 o tom, jak Hospodinovo slovo vždycky přinese svůj užitek. I když u toho Izajáše se Hospodinovo slovo spíš podobá dešti než zasetému semínku, ale to bych dál nerozbíral.
0: Ale souvislost tam přece je, ne? Nakonec země vydá úrodu. Nemusíš u toho být tak pinktlich, ne?
1: To věru nemusím. V tomto máš úplně pravdu, ale zpátky k lekcionáři. Komplementární verze má jednu neděli třeba první čtení z Izajáše, další ku příkladu z knihy Moudrosti a pak třeba z první královské. Jo? Jako všechno v tomto světě má to své klady i zápory.
0: A my pak musíme zvažovat a tak dále.
1: Přesně. Tomu prostě neunikneš. My tady v Séle se snažíme upřednostňovat tu semikontinuální verzi, protože dobře pomáhá tomu, aby stůl Božího slova byl bohatěji prostřen.
0: To je nějaký citát o tom bohatěji prostřeném stolu, viď?
1: Správně, nebo parafráze z koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium o obnově liturgie. No a teď se můžeš konečně pustit do těch čtení, jen nevím.
0: Co pak?
1: No, jestli bychom si to ticho neměli dát ještě jednou. Tak čtení z knihy Genesis, 29. kapitoly, Jákob a jeho ženy.
0: Potom řekl Lában Jákobovi. Což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval. Proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil. Lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi. Dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula. Toužím po ní. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi, co jsi mi to provedl, což jsem u tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lában odvětil. U nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Amen.
1: To by byla ta semikontinuální verze. A teď ještě ta druhá, ta...
0: Komplementární.
1: Správně. To je první kniha královská, 3. kapitola.
0: V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. Amen.
1: Modlíme se část žalmu 105.
0: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
1: Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
0: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
1: Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení.
0: Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
1: Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
0: uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi.
1: Stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou.
0: Dám ti kenánskou zemi za dědičný úděl. Haleluja.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Pokračujeme v 8. kapitole od 26. verše až do konce.
0: Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.
1: Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
0: Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše ze 13. kapitoly zazní další podobenství o nebeském království.
0: Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.
1: Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až všecko prokvasí.
0: Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole.
1: A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji.
0: A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko? Odpověděli ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dneska mám hned dotaz.
1: Báječně, povídej.
0: Co mají společného podobenství o nebeském království a Šalomounovo přání z Gibeonu?
1: Dobře, A proč se vlastně ptáš, jaký tam vidíš problém?
0: Přece by to mělo být komplementární, jeden harmonický celek. Tak v čem?
1: Jo, tak. No, já bych to viděl v tom, kdo má uši slyš. Víš, v tom dobře poslouchej. Tam najdeš odpověď.
0: Aha, zdá se, že mi pořád něco uniká. A co ten Šalamoun?
1: On prosí o vnímavé srdce, aby dovedl soudit, to jest nalézat spravedlnost, aby se vyznal ve spletitostech života ve světě. On, ten Šalamoun, doslova prosí o slyšící nebo naslouchající srdce, aby slyšel. Chceš-li, aby v hukotu a hluku lidstva slyšel hlas paní moudrosti, paní Toury?
0: Takže tam jde o poznání, o moudrost?
1: Nepochybně. Přestože jde o tajemství, tak nejsou úplně nedostupná. Máš je pořád před sebou, sice skrytá, ale jsi-li pozorná, máš-li pozorné a vnímavé srdce, zaslechneš to a o to právě jde.
0: Abychom zaslechli a slyšeli?
1: A vyhodnotili a žili, ano.
0: Ještě bych měla otázečku.
1: Dobře.
0: Už jsme na to narazili před nějakou dobou. Co je to vycházet a...
1: Vcházet, že? No, to zahrnuje všechno lidské podnikání v nejširším smyslu slova. Prostě co děláme ve světě, mezi druhými lidmi a tvory. A taky to vlastně souvisí s poznáním a moudrostí, které zase souvisejí se zkušeností. Ten Šalamoun Bohu říká něco jako mám příliš málo zkušeností na to, abych vládl. Necítím se na to.
0: A to je na něm, na tom Šalamounovi, Bohu tak sympatické, viď?
1: Stoprocentně. Tak totiž začíná skutečná moudrost. Uznáním, že existuje řád světa, řád mezilidského soužití, řád společnosti a že dokonce i moc krále, on to nemusí být vždycky král, prostě nějaký vládce, vladař, je tomuto řádu podřízena a že dobrá vláda stojí a padá s poznáním a respektováním tohoto řádu. Vůči tomuto řádu totiž i ten nejmocnější má být pokorný. Ono nejde o to prosadit své nápady, umlčet, ukřičet, ubalamutit ty druhé.
0: Tu opozici, že?
1: Ano, ovšem tu opozici, co nás nenechá v klidu vládnout a taky prostě převálcovat a prosadit se jako king, borec, alfa samec nebo samice, jak to často vídáme v dnešním světě a politice.
0: Pozor, nebezpečně, jsme se zase přiblížili k politice.
1: Já vím, ale žádná jména jsme neřekli. Tak snad to zas tak nevadí. A pak, i Bible je taky politická. I ona se dotýká otázky správné moci a vládnutí, které prospívá lidské společnosti i životnímu prostředí. A správná moc znamená uznat, že vždycky je tu něco a někdo vyšší než já a moje, řekněme, volební preference.
0: A můj manipulační potenciál.
1: Výborně. Ty se dneska ale pěkně rozjela.
0: Evangelium teda asi ne tolik ta podobenství a dnes, ale celkově, to ještě vyhrocuje, když ukazuje jako nejvyšší moc toho, který se pro druhé nechal ukřižovat.
1: Tak, perfektně. Díky za tu připomínku. To je zároveň přesně ta situace. To, kdo má uši slyš. Prostě přeber si to. Máš to před sebou v tom příběhu. Buď pozorný.
0: Ať neskončíš jako hlupák.
1: Tak. Jako směšný hlupák. No a to by snad k Šalamounovi vzhledem k času mohlo stačit. Co dál?
0: Třeba Jakob?
1: Proč ne? Dnešní příběh byl, jak se Jakob oženil. Je to zase veršovánka.
0: No a nebo taky, jak ho Lában napálil.
1: Tak, to jsou vlastně nadpisy téhož. Byl podveden Lábanem, nevida ve tmě, podobně jako on před časem podvedl svého velmi špatně vidícího otce.
0: Dvě manželky, k tomu dvě služky. Co s tím dnes?
1: Jiný kraj, jiný mrav, jiná doba. Tedy Bible dosvědčuje, jaké to bylo. Stejně tak i, jak se ty vztahy a způsoby dál utvářely. Prý tady to mnohoženství odpovídá nomádským společenstvím, kde mělo jít konec konců vždycky jde o budoucnost, velké rodiny, o dědictví a o budoucí zabezpečení rodů. My nebudeme soudit praotce dávné na základě dnešních měřítek, ale ani se nebudeme snažit dávné zvyky praktikovat dnes. Bylo by to nesmyslné. Ale možná by se dalo říct něco jako podívejte se, jak se k tomu ve své situaci a době postavil Jákob. Přijal ty své ženy, i když se mu víc líbila ta Rákel.
0: Lea se mu možná nelíbila vůbec.
1: Možná, ale nedá se to z toho příběhu vyčíst. Možná, že nakonec si zamiloval i jí.
0: Mimochodem, co ty Lejiny oči?
1: Čekal jsem, když se na to zeptáš.
0: A co měla s očima?
1: No nevíme. Hebrejský originál má rakot od raka a další překlady, třeba čep má oči mírné, septuaginta má mdlé, vulgáta má lipis, což by mělo být něco jako zanícené, mokvavé.
0: Koukám, že nějaký překlad má taky krhavé.
1: To možná pod vlivem té vulgáty. Český studijní překlad má vlídné, Bible 21 má měkké, Jeruzalemská Bible má laskavé, Luther má blöd. To sice v dnešní němčině znamená blbý, ale nemyslím, že tomu tak bylo i za Lutera.
0: Skutečně. AI má, že u Lutera to označuje slabost buď fyzickou, tedy nemoc, nebo i duchovní, bázlivost, malomyslnost.
1: Báječně. Ještě, že tu AI máme, ale abych to dokončil dále, tak třeba Zürcher Bibel má mat, což je něco jako mdlý, anglická King James Version má tender a nizozemská Statenverteiling Bibel má teder, což bude asi to z anglické tender.
0: Tedy jemný, citlivý a podobně.
1: Tak. A překlad hebrejského rakot vyznívá podobně.
0: Tedy choulostivý, měkký, vlídný, drobný.
1: Tak nějak. No a teď řekni, co ti z toho vychází?
0: Teda fakt nevím. Ani nevím, jestli to brát jako nějakou vadu.
1: No vidíš, tak to bychom měli.
0: Možná byla vedle mladší sestry nevýrazná.
1: Inu, kdo ví? Možná. Je to takové připomenutí těch, co prostě nejsou tak zářiví a výrazní. Možná taky, abychom si uvědomili, že atraktivní vizáž není všechno. A možná ještě něco jiného. Kdo ví? To jsou ty drobné zvláštnosti, které nás ponoukají jít v té Bibli víc do hloubky.
0: A co podobenství?
1: Vzhledem k tomu, že času nám už moc nezbývá, tak bych zvýraznil jedno.
0: A co?
1: No, že je to království velmi cenné, jako poklad, jako perla. Co cenné? To nejcennější, absolutně nejcennější, ale ta cena je skrytá. Někdo to nevidí.
0: Můžeš to přehlédnout, může ti to unikat.
1: Klidně. Ale pro toho, kdo vidí, je absolutně nejcennější. A já bych prosil o to, abychom to vždycky viděli. Abychom v rámci té pestré nabídky vždycky to dokázali ocenit. To království a neváhali za ně dát opravdu všechno.
0: A ostatní na nás čeká uvnitř.
1: Pokud se tím budeme zabývat.
0: Těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. To se často používá jako útěcha a povzbuzení, ne?
1: Ano, s útěchami bych byl trochu opatrnější.
0: Což mě vůbec nepřekvapuje.
1: Ono jde vždycky o kontext, dokonce dvojí. Jednak toho Pavlova výroku a pak toho, koho hodláme vlastně utěšit či povzbudit.
0: Jaký je ten první kontext?
1: Tak, křesťané jsou pro svoji víru vystaveni nepochopení, posměchu, pomluvám, trestům, ale dokonce někdy i ohrožení svého života. Všechno je to vážné a těžké, nic z toho nelze zlehčovat. Ale také nic zlého nemůže opravdu uškodit víře a věřícímu člověku.
0: přesněji, člověku, který miluje Boha, viď?
1: Ano, správně. Bůh je mocen učinit a dokonce to činí, vždyť to konec konců ukázal právě na Ježíšovi, všechno zlo obrátit v dobro. Ale to není nějaký skrytý obecný zákon. Neznamená to, že všechny takové situace nakonec dobře dopadnou. Nemusí, to se tu neříká. Ale smíš tu vidět odkaz na Boha, který je mocný a dobrý a který nikdy neopouští své tvory.
0: A zvlášť v těch nejtěžších situacích se to nejvýrazněji ukáže.
1: Tak, rád bych ještě upozornil na to sloveso. Ona slovesa bývají v Biblii vždycky velmi, velmi důležitá.
0: A jaké to je sloveso, studente?
1: Napomáhat, doslova spolupůsobit. Vždycky je to synergei. Když miluješ Boha, všechno společně působí k dobru. A nemusí to být hned zřejmé, možná vůbec ne.
0: Nebo to může strašně dlouho trvat.
1: Tak, ale bude to otvírat cesty k tomu, co je skutečně dobré.
0: Ještě jinak řečeno. Když miluješ Boha, nic není marné. Jednou to uvidíš.
1: Tak a to by mohla být taková pěkná tečka, opakuji, taková pěkná tečka za tou naší dnešní sélou.
0: A vlastně ano. Proč ne?
1: Amen.
0: Amen.
1: A ještě se pomodlíme Otče náš. Otče náš,
0: který jsi v nebesích,
1: posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: Loučíme se, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Mějte se dobře, Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Přejeme pěknou neděli i celý týden.
1: A za týden zase naslyšenou.

Premiéru další sély, kterou v kuřimské faře Československé církve husitské připravují manželé Petr a Markéta Šanderovi, uslyšíte zase v neděli v 16 hodin. No a zároveň s touto pozvánkou se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou dnešní noční částí vysílání Rádia 7. Přeji vám klidný den, hluboký pokoj a jak už jsem tu několikrát říkala, srdce i uši otevřené ke slyšení Božího hlasu. A těším se někdy příště naslyšenou.

Bylo 6 hodin v pondělním ránu s datem 27. července 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem až do 11. hodiny. Je naším přáním a modlitbou, aby se zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranních hodin prozradí přehled pořadů. Ve čtvrt na 7 nás tichý čas vezme do Božího slova a s modlitbou vyrazíme do nového dne. Po Ježíšovi tady na zemi mnoho nezůstalo. Kdyby zemřel, měli bychom jeho ostatky. Ale co nám o něm říká prázdný hrob? Další vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P se otevírá v 6.45. V ranním telefonátu v 7.30 představíme projekt Druhý krok CZ a jeho pomoc lidem v náročných životních situacích. Další část pořadu Bible Guide prozradí, že člověk není jen obětí hříchu, ale také spolupachatelem. Pořad naladíte od 8 hodiny. Tři životní etapy s jedním průvodcem. Strachem. Proč zápasit o čistotu a zvládat závislost, když člověk opakovaně upadá do slabostí? Může se Bůh na takovou bytost vůbec podívat? V pořadu Stopy svědectví o Božím jednání v 8.30 prozradí více moje maličkost. Všichni máme na výběr. Můžeme se nechat definovat minulými událostmi, zraněními, zradou, zklamáním, anebo můžeme situaci předefinovat. Přesně tento zápas můžeme sledovat i v příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte o 9:30. Někteří lidé jsou stále v pohybu a pořád akční, zatímco jiní už v mladém věku nezvládají a jsou vyčerpaní. V čem spočívá to tajemství neustálé čerstvosti a vnitřní síly? Jak to udělat, abychom hořeli, ale nevyhořeli? To vše probereme s dalším hostem, fortepiána Michalem Malinou, který už víc než 20 let pracuje s mládeží, chodí po školách, dělá přednášky, sportuje, pořád se někde přesouvá a přesto ho to stále baví. Tolik programový přehled ranního vysílání. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

V tichém čase budeme otevírat Starý zákon, konkrétně Žalm 8. Ještě předtím Iveta Kuželová a Filip Šet se skladbou Pane, přijď.

V úvodu Tichého času bych rád citoval Žalm 8, jehož autorství je připisováno králi Davidovi. Pro předního zpěváka na gitejský nástroj Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Svou slávou si pokryl nebesa. Chválou z úst kojenců a nemluvňat si proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ? Co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha si jej stvořil. Slávou a ctí si korunoval jej. Nad dílem svých rukou si mu vládu svěřil. K jeho nohám si složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř. Ptáky na obloze i mořské ryby. Vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Slova, která se opakují na začátku a konci čteného textu, jsou vyznáním člověka, který znal Boha osobně. Hospodine, Pane náš, všude na zemi je tvé jméno slavné. Všude, po celé zemi, se oslavuje Boží jméno. A každý z nás může být malým dílkem této oslavné mozaiky vděčnosti. Žalmista vyznává, že Bůh je slavný, že dokázal svou sílu, že stvořil nebesa, měsíc, hvězdy a také každého z nás. Že pamatuje na člověka a pečuje o něj. Svěřil mu vládu nad tím, co stvořil. I dnes můžeme provolávat slávu Bohu, který nad to všechno připravil a ve svém synu Ježíše Kristu uskutečnil největší záchranou misi v dějinách lidstva. O té vypráví zejména autoři novozákonních biblických textů. Ježíšova zástupná smrt na kříži byla nezbytná pro smíření nás, hříšných a ztracených lidí, s Bohem Stvořitelem. Ježíšova smrt byla cestou k naší věčné záchraně. V této oběti Pána Ježíše Krista je cesta obnovy pro každého člověka, který si uvědomuje svůj stav před Bohem a v pokání prosí o odpuštění a přijetí. Lidem není dáno jiné jméno, ve kterém by mohli být spaseni, zachráněni pro věčnost, než jméno Ježíše Krista Nazareckého. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Drahý Bože, to je i mým dnešním ranním vyznáním. Díky za dar nového rána. Děkuji za příležitost být ti blízko, vstoupit skrze modlitbu do té tvé blízkosti, do tvé přítomnosti a znovu si uvědomit, že ty jsi nade vším a že tvé jméno je slavné. Amen.

0: Skladba K těbe sa natiahnem zněla v podání slovenského uskupení New Beginning. V následujících minutách bude znít skladba Vzácný chvíle kapely On Fire, na které spolupracovala také Pavlína Duchoslavová.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád, tak mě vezmi někdy s sebou.

0: Kolik nocí, kolik dní, myslel jsem jenom na ní.
1: Stále věřím v lepší zítřky.
0: Neumím si představit, že bych musel zastavit,
1: zavřít tě za těmi dvířky.

Toto byla kapela Land of Color se skladbou Love Each Other, která nás povzbuzovala milujme se navzájem. Je tu přece tolik lásky. Nejbližším z našich pořadů bude biblická úvaha 6.45, a to v podání Karla Řežábka. Ještě předtím dvě skladby. Tou první bude skladba Ty ma nikdy nenecháš kapely BCC Worship.

Kdo si řekl, křesťanství bez vzkříšení není jen křesťanství bez poslední kapitoly. Není to křesťanství vůbec. A přesně to též tvrdí i Bible sama. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Možná si člověk říká, no to je ale naivní pohádka. Jak můžou křesťané věřit ve vzkříšení z mrtvých? To je přece nemyslitelné. Já jsem si zapsal několik skutečných historických výroků. Ve své době je vyslovili vysoce vážení lidé, kteří byli ve svém oboru naprosto kvalifikovaní, ale některé věci považovali za nemožné. Takže třeba zpráva vedení společnosti Western Union v roce 1876. Přístroj, jemuž říkáte telefon, má příliš mnoho nedostatků, než abychom o něm mohli odpovědně uvažovat jako o prostředku komunikace. Ten přístroj je pro nás bezcenný. Nebo prezident britské královské společnosti roku 1895. Stroje těžší než vzduch nemohou létat. Jakýsi významný nakladatelský redaktor roku 1957. Procestoval jsem zemi křížem krážem, mluvil jsem s těmi nejlepšími lidmi a mohu vás ujistit, že zpracování dat je módní záležitost, která nepřetrvá déle než rok. Vidíte, to byli lidé, kteří byli skutečně vážení a respektovaní v svém oboru, ale něco považovali za nemožné a mýlili se. Bertrand Russell napsal kdysi, můžeme definovat víru jako pevné přesvědčení o něčem, pro co není důkazu. Existuje-li důkaz, nikdo nehovoří o víře. Ovšem, křesťané tvrdí něco jiného. Křesťané říkají, že pravá víra musí mít vždycky spolehlivý základ ve faktech. Musí na rozum navazovat, aby jej mohla přesáhnout. V originálních jazycích, ve kterých byla napsána původně Bible, slovo víra znamená prvotně důvěru někomu nebo v někoho. Spolehnutí na někoho. A pro takový postoj jsou vždy potřeba důkazy toho či onoho druhu jako spolehlivý základ. Tak nejprve si vysvětleme, co je to přímý důkaz. Ten se zabývá přímými fakty, jako například byla hrobka prázdná nebo se našlo Ježíšovo tělo. Existují nějaká zaznamenaná očitá svědectví? Je-li očitých svědků více, shodují se jejich výpovědi. Nepřímý důkaz je to, co potvrzuje fakta, která jsou uváděna jako přímý důkaz. Například otisky prstů zločince nebo nedostatečné alibi by byly nepřímé důkazy. A v soudnictví jsou ty nepřímé důkazy stejně cenné jako přímé. Ale zpátky k tomu vzkříšení. Lord Darling, předseda The Queen's Bench Division of the High Court of Justice, to znamená části nejvyššího soudu, to je druhá nejvyšší právní funkce ve Velké Británii, prohlásil toto. Ve prospěch vzkříšení jako živoucí skutečnosti existuje taková drtivá záplava důkazů, pozitivních či negativních, přímých i nepřímých, že bez výjimky každá inteligentní porota na světě by musela vynést rozhodnutí, že příběh je pravdivý. Ale aby člověk vůbec mohl o těch důkazech přemýšlet, tak nejprve si potřebuje ujasnit něco jiného. A to je jeho postoj k zázrakům. Mnoho lidí si myslí, a ten Lord Darling, kterého jsem citoval, že to, jestli se zázrak v minulosti stal, lze rozhodnout prověřením důkazů podle běžných pravidel historického zkoumání. Ten problém je ale v tom, že když mluvíme o vzkříšení, tak mluvíme o něčem, co se stalo před 2000 lety. Nikdo jsme tam nebyli a žádný z důkazů nemáme z první ruky. Ale i kdybychom měli, i to, co zavnímáme osobně, můžeme prohlásit za zázrak, ale také nemusíme. Jelikož vnímáme jedině prostřednictvím svých pěti smyslů, máme bezprostřední zkušenost jen s tím, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. Ale, jak sami víme, naše smysly nejsou neomylné. Takže je-li více lidí přítomno nějaké nadpřirozené události, může se stát, že částí bude považovat za zázrak, jiná část za davovou psychózu nebo skupinovou halucinaci a třetí část si vůbec nevšimne ničeho zvláštního. Přesně tohle vidíme i v Bibli. Jednou bylo Ježíši hodně těžko, a tak se modlil. Nyní mě svírá úzkost. Mám říct si, otče, uchraň mne toho, co se na mne valí? Ne, tím bych zradil své poslání. Otče, proveď svůj plán záchrany. Ukaž lidem svoji slávu. V zápětí, jak čteme v Bibli, se ozval hlas. Již jsem to učinil a ještě učiním. Ježíš v té chvíli stál uprostřed velkého davu lidí. Někteří z nich tvrdili, že zahřmělo. Jiní mínili, to k němu snad mluvil anděl. Hlas, který jste slyšeli, nepromluvil kvůli mně, ale kvůli vám, vysvětloval Ježíš. Teď se rozhoduje o tomto světě. Satanova nadvláda nad lidmi bude zlomena. Tím, že za lidi zemřu, vysvobodím je z jeho tyranie
a vezmu je pod svoji ochranu. Vidíte, v tom biblickém popisu toho příběhu z nebe zazněl hlas. Ježíš tam výslovně řekl, to nebylo kvůli mně, ale kvůli vám. A přitom někteří řekli, to jenom zahřmělo. Zjevně ani bezprostřední zkušenost nemůže dokázat či vyloučit existenci zázračného. Tím méně to svede historické zkoumání. Záleží totiž nejenom na tom, co jsme viděli nebo slyšeli, ale především rozhodneme-li se, že zázraky jsou možné či ne. A pokud možné jsou, nakolik je považujeme za pravděpodobné. Pokud nejsou možné, pak nás nepřesvědčí jakékoliv množství historických důkazů. Pokud je považujeme za možné, ale velmi nepravděpodobné, pak nás přesvědčí pouze matematicky jasný důkaz. A historie pro žádnou událost důkazy této kvality neposkytuje. Nedokáže nás tedy přesvědčit ani to, že se stal ten zázrak vzkříšení. Konečně pokud připustíme, že zázraky nemusí být velmi nepravděpodobné, pak nás existující důkazy dokáží přesvědčit, že se jich řada opravdu stala. Výsledek toho našeho historického zkoumání závisí na filozofickém náhledu, který jsme získali ještě předtím, než jsme začali důkazy posuzovat. Přečteme si z Bible, jak Bible popisuje tu samotnou událost. Když končil svátek, v neděli ráno přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Náhle nastalo silné zemětřesení. Boží anděl, který se stoupil z nebe, odvalil kámen zakrývající vchod a posadil se na něm. Oslnivě zářil a měl roucho bílé jako sníh. Strážní se roztřásli hrůzou, vyděšení k smrti. Anděl promluvil k ženám, vy se nemáte čeho bát, já vím, hledáte Ježíše, kterého přibili na kříž, ale ten tu není. Vstal z mrtvých přesně jak předpověděl. Pojďte se podívat do hrobky, tady leželo jeho tělo. A teď si pospěšte, jděte za jeho žáky a řekněte jim, že byl vzkříšen a šel napřed do Galileje, kde se setkáte. To jsem vám měl vyřídit. Ženy napůl plné strachu, napůl přemožené radostí, nestrácely čas a rozběhly se za Ježíšovými žáky. V tom se s nimi setkal Ježíš. Pozdravil je a oni padli na kolena, klaněli se mu a objímali jeho nohy. Nebojte se, pusťte mě, usmál se Ježíš. Běžte a vřiďte mým bratřím, ať jdou do Galileje, že se tam uvidíme. Vojáci se mezi tím rozprchli, ale pár z nich šlo ohlásit velekněžím, co se stalo. Ti po poradě s dalšími náboženskými vůdci vymysleli plán. Hlídku podplatili značnou sumou a dohodli se s nimi na oficiální verzi. Řekněte, jeho bývalí žáci v noci přišli a když jsme usnuli, ukradli jeho tělo. Kdyby se o tom doslechl místodržitel a měli jste z toho mít nějaké nepříjemnosti, buďte bez obav, my to s ním urovnáme. Vojáci schrábli peníze a rozhlásili, co jim bylo řečeno. Jejich verze se mezi Židy rozšířila a ti věří dodnes. Takže tohle je křesťanské vysvětlení toho problému prázdného hrobu. Ale seznámíme se i s několika alternativními teoriemi, proč by mohla být hrobka prázdná. Samozřejmě první teorie je, že hrobka prázdná nebyla, že to tělo zůstalo v hrobě. Ovšem, my nemáme dochován ani byt jen náznak toho, že by prvotní křesťané museli dokazovat, že hrob je opravdu prázdný. Kdyby bylo Kristovo tělo nalezeno v hrobce nebo mimo ní, nikdo by ve vzkříšení neuvěřil. Prostě všichni by věděli, že Ježíš je mrtev. Jednou z nejstarších částí Nového zákona je dopis apoštola Pavla do Korintu. Podle textové kritiky byl napsán někdy v letech 55 až 60 našeho letopočtu, tedy maximálně necelých 30 let po Ježíšově smrti. Přečtu z něj jeden úryvek. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije, potom se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochudčeti. Jediné, o čem bylo možno se přijít, byla otázka, proč byl hrob prázdný a co tato skutečnost prokazuje. Proto také ve všech relevantních dokumentech nacházíme nejvýše důvody, proč tělo nebylo v hrobě. Dokonce i raná židovská polemika s křesťany mlčky předpokládá, že hrob skutečně prázdný byl, i ona se pouze snaží tento fakt vysvětlit nějakým vlastním způsobem. Druhá varianta je, že tělo ukradli učedníci, tak jak tam bylo řečeno v tom biblickém zápise. Tam se říká, že velekněží v zoufalství nad tím, co se stalo, sáhli k podplacení římských žoldnéřů, aby tvrdili, že když usnuli, tělo bylo ukradeno jeho bývalými žáky. Ta teorie má ale několik háčků. Za A, kdyby římská strážná jednotka usnula, jak by mohli vojáci vědět, že to byli právě Kristovi učedníci, kdo ukradli tělo? Za B, pouhá myšlenka, že římská strážná jednotka upadla do hlubokého spánku, zní spíš jako vtip. Usnutí na stráži se trestalo smrtí. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k hrobce, vypukl by pětivteřinový boj, ve kterém by všichni učedníci padli. Kde by vzali odvahu k únosu těla, když se před pár dny třásly strachy a opustili Ježíše při jeho zatčení?
Zase, i kdyby vojáci spali, museli by být hluší, když učedníci odvalovali dvoutunový balvan od vchodu do hrobky. Nejenže učedníci neměli fyzickou sílu jej odvalit, ale více pomocníků by muselo římský bezpečnostní oddíl probudit. Konečně zadé, morálka apoštolů byla neslučitelná s krádeží Kristova těla. Představme si, že apoštolé ukradli tělo, aby kázali lež o Kristově vzkříšení. To je nemyslitelné. Proto dnes tato teorie už není zastávána ani těmi nejtvrdošínějšími kritiky. Dobře, pokud tedy tělo neukradli učedníci, mohli ukrást židovští velekněží nebo Římané. Jenomže proč by to dělali? Vždyť by vykopali sami sobě hrob. Vládci Izraele naopak potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je naprostý nesmysl. Izraelští vladaři nepotřebovali nic tak zoufale jako Ježíšovo tělo, protože zpráva o vzkříšení Ježíše Krista by v Jeruzalémě nevydržela ani hodinu, kdyby hrobka nebyla skutečně prázdná. Byli by zesměšnili každého, kdo by mluvil o jeho vzkříšení. A navíc ze sebe by se třásli obvinění z vraždy Mesiáše a znemožnili by začínající křesťanství. Římané by sice Kristovo tělo ukrást mohli. Byli ti poslední, kdo je měli pod dohledem po jeho smrti a před vzkříšením, ale neměli důvod. Proč by to dělali? Pro ně byl Ježíš zločinec pravomocně odsouzený jejich nadřízeným. Pokud by třeba i jednali z rozkazu Piláta a ukradli to tělo, tak by Pilát jednal sám proti sobě, protože by tím potvrdil nepřímo svůj podíl na bohovraždě. Další teorie říká, že Ježíš nezemřel, jen upadl do hlubokého bezvědomí. Pravda je taková podle této teorie, že Ježíš byl přibit ke kříži, utrpěl těžká zranění, ale nezemřel, jenom umdlel z vyčerpání. Učedníci ho tedy pochovali zaživa. Medicína prý byla tak nedokonalá, že lidé nepoznali, zda je člověk skutečně mrtev. A chladný prostor hrobky Ježíše osvěžil, probral z bezvědomí a protože si to lidé neuměli jinak vysvětlit, uvěřili, že vstal z mrtvých. Jenomže římský místodržitel si o smrti Krista vyžádal svědectví důstojníka. Podle toho biblického zápisu čteme, že Pilát se podivil, že Ježíš již zemřel. Zavolal setníka a zeptal se ho, je-li dlouho mrtev. A až když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé Ježíšovo tělo Josefovi z Arimatie. Uvědomme si, že se jednalo o člena popravčí čety, který byl zběhlý v rozpoznání mrtvého odsouzence. Dokonce, aby se ujistil, že je Kristus skutečně mrtvý, byl boden kopím a čteme, že vyšla krev a voda. Lékařským jazykem řečeno, došlo k úniku krve uvnitř srdce a k úniku vodové tekutiny patrně z perikardiální dutiny okolo srdce. Kristus tedy zemřel na selhání srdce způsobené šokem, nedostatkem kyslíku a sevřením srdečního svalu tekutinou v perikardu, takzvanou tamponádou srdce. Ale i kdyby byl Ježíš skutečně jen v komatu a chladný vzduch hrobky jej probral, uvědomme si, že vchod do hrobky byl zatarasen dvoutunovým kamenem, byl zapečetěn a střežila ho římská stráž. Zdá se vám myslitelné, že by po takovém bičování a hrůze ukřižování dokázal odvalit dvoutunový kámen, přemoci nejméně šestičlenou hlídku a potom se v plné svěžesti objevit učedníkům? Lord Darling, který zastával druhou nejvyšší právní funkci ve Velké Británii, prohlásil, že ve prospěch vzkříšení existuje drtivá záplava důkazů, a to jak důkazů přímých, tak nepřímých. Ty přímé důkazy jsou právě to, jestli tedy tělo se našlo nebo nenašlo, jestli bylo v hrobce nebo nebylo a tak dále. A co jsou to ty nepřímé důkazy? Nepřímé důkazy, které jsou v soudnictví stejně cenné jako přímé, protože nemůžou být tak snadno sfalšovány, tak předložím dva. Tím prvním je existence církve. Počáteční překotný růst církve je historický fenomén, který je třeba vysvětlit. Původ církve můžeme historicky vysledovat přímo do Jeruzaléma, do Palestiny, zhruba kolem roku 30 našeho letopočtu. Církev vzkvétala právě v Jeruzalémě, ve městě, ve kterém byl Ježíš Kristus ukřižován. To je zvláštní. Protože tam si totiž každý stoupenec i odpůrce mohl ověřit, jak to je s Ježíšovým tělem. Ježíšovo zmrtvých stání se rozneslo během krátkého času po celém Jeruzalémě i k farizeům, i k Římanům. Navíc poselství, které tuto explozi způsobilo, obsahovalo to, že Ježíš, jejich současník, kterého mnozí viděli umírat, je Mesiáš, pán všech, jak bylo dokázáno jeho zázraky a vzkříšení z mrtvých. Máme zápis v Biblii jednoho z prvních kázání, které pronesli Ježíšovi učedníci. Izraelci, poslyšte, že tady mezi vámi Ježíš z Nazaretu, muž, kterému dal Bůh moc činit zázraky a znamení. Mnozí z vás by to mohli dosvědčit. A tohoto muže jste se vyzmocnili a zabili jste ho na kříži rukama pohanů. Bůh však vyrval Ježíše z moci smrti, která ho nemohla udržet, a vzkřísil ho z mrtvých. Ano, právě Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Je zajímavé, že
V reakci na to nezazněl žádný argument proti vzkříšení. Naopak čteme, že Petrova slova zasáhla mnoho posluchačů a ti se začali ptát, co mají dělat. Petr jim řekl, litujte svých hříchů, vyznávejte je a na znamení Božího odpuštění přijměte křest, který Ježíš Kristus určil pro své následovníky. A výsledek? 3000 lidí uvěřilo. A hned na to dalších 5000 lidí. Byla to davová psychóza? Nebo šílenství? Ten další nepřímý důkaz má psychologickou povahu. Ježíšovým vzkříšením bylo změněno, transformováno mnoho životů. Vemte si například Ježíšovy učedníky. Když židovští pohlaváři zatkli Ježíše v Getsemanské zahradě, všichni jeho učedníci se zbaběle rozprchli. Během Ježíšova soudu jej Petr dokonce třikrát zapřel. Po Ježíšově ukřižování se poděšení učedníci ukryli v domě v horní místnosti a zamkli se. Během několika dnů po Ježíšově ukřižování se ale stalo něco, co je úplně změnilo. Všichni kromě Jidáše se stali přímými a statečnými kazateli hlásajícími Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Co je změnilo? Tato skupina bývalých zbabělců se náhle proměnila v nadšené a nebojácné mučedníky, kteří všichni kromě Jana byli usmrceni násilnou smrtí. Jan zemřel jen ve vyhnanství. Kdo z duševně normálních lidí, a zde jich je tucet, by si hrál na mučedníka lži? Lidé se nechají stít jen za něco, čemu věří, že je to pravda. Podobnou změnu vidíme i v příběhu prominentního žida Saula z Tarzu. Ten příběh, jak ho popisuje, Bible zní takto. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k velknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko k Damašku, zazářilo kolem něho náhle jasné světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tohle setkání rabína Saula z Tarzu totálně změnilo. Z muže, který křesťanství likvidoval jako nebezpečnou sektu, se stal apoštol Pavel, jeden z nejhorlivějších šiřitelů víry ve své době a mimo jiné autor 1/3 Nového zákona. Co jej a s ním první křesťany obecně změnilo? Co je hnalo do všech možných i nemožných míst, aby prohlašovali a kázali vzkříšení Ježíše Krista, když z toho měli jen bičování, kamenování k smrti, vození mezi dravé šelmy, mučení, ukřižování a jiné tělesné umlčování? Proč první křesťané dávali přednost mučednické smrti, než zapřít, že Ježíš byl vzkříšen? Ale nejde jen o změněné životy lidí, kteří žili kdysi. Svědectví o tom, že s tímto živým Ježíšem se lze setkat a že to setkání člověka dokáže naprosto změnit, můžu vydat i já sám. Je těžké uvěřit tomu, co jde proti všemu, co každodenně vidíme. Mrtví lidé přece zůstávají mrtví. Dávám však na zvážení, zda jsou naše obecné běžné zkušenosti dostatečné k tomu, abychom vyloučili možnost uskutečnění něčeho radikálně mimořádného jen proto, že jsme to ještě nikdy neviděli. Ale obzvlášť nerozumné by bylo vyloučit možnost události, která je doložena dobrými důkazy. Protože ta domněnka, že žijeme ve vesmíru, kde každá událost musí mít přirozenou příčinu, je stejně tak záležitostí slepé víry jako cokoliv jiného. Ježíš, chceme-li, je prvním motýlem, který se dostal ven z kukly. Zdá se nám to nyní neuvěřitelné, protože jsme dosud housenky, které netuší, že jejich účelem je létat. A tak si myslí, že zakuklit se znamená zemřít. Jenomže kukla není smrt, ale brána k tomu stát se motýlem. Je Ježíšovo vzkříšení opravdu o tolik větší zázrak, než změna housenky v motýla? Určitě nám nyní připadá mimořádnější. Jestliže ale mají křesťané pravdu, jednou to bude univerzální pravidlo a ke vzkříšení jsme předurčeni všichni.

Krátce po 7. hodině se ze studia Rádia 7 hlásí v 27. červencovém dni Kuba Lofítek. Posloucháte pondělní ranní vysílání s další úvahou Karla Řežábka ze seriálu 3P. Se můžeme setkat zase zítra v 6.45, tu dnešní nabídneme ještě v repríze v 15.15. Na 7.30 je připraven ranní telefonát, který představí projekt Druhý krok CZ. V úvodu nové 60 minutovky dejme prostor kapele Lift Up.

0: Kapela Lost and Found nás zve k tomu, abychom se podívali, co Bůh učinil. Kdysi jsem byl ztracený, ale teď jsem nalezený. Pojďme Boha chválit. On se nikdy nezměnil. Znělo v této písni. A my pokračujeme s Petrem Křemenem a skladbou Jméno Ježíš.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno Ježíš, žádné jiné nie. Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno Ježíš, žádné jiné nie.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. QR kódy ke stažení aplikace z Google Play i App Store najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz.

Nebeská bouře značí nebezpečí, však z pochmurných mraků se vždy záře tlačí a po velkém větru se pak objeví klid.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Náročné životní situace nemusí člověk řešit sám. Právě proto vznikl projekt Druhý krok CZ, bezpečné místo pro těžká témata. Co tento projekt nabízí a komu může pomoci? O tom si dnes budeme povídat s Renem Raškou, manažerem projektu Hledám Boha CZ. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno i vám a posluchačům Radia 7. Děkuji za pozvání.
3: Když se řekne druhý krok, co si pod tímto projektem máme představit? Jaké je jeho poslání a komu je určen?
4: No, druhý krok CZ jsme se rozhodli založit vedle našeho hlavního webu Hledám Boha CZ, jako, jak už bylo zmíněno, bezpečné místo pro těžká životní témata, se kterýma se snažíme lidem pomáhat prostřednictvím online kurzu. Co je to u nás online kurz? Je to kombinace audio-video obsahu, textu, obrázku, tabulek a četovacích oken, kdy v podstatě naše online kurzy jsou zdarma, dostupné 24/7 a lidé můžou těmito kurzy procházet vlastním tempem, zabezpečujeme maximální možnou míru anonymity, protože pro přihlášení do kurzu nejsou potřebné žádné zbytečné osobní údaje, pouze stačí anonymní e-mail a přezdívka. Náš obsah je bezpečný, protože odbornost zajišťují naši partneři, kteří dané kurzy připravují a ti partneři jsou specializovaní na daná témata. No a důvěryhodnost je také zabezpečená renomé zastřešujícího Hledám Boha CZ, protože Hledám Boha CZ má zaštitu Ekumenické rady církví České republice a také má uzavřená memoranda o partnerství s většinou křesťanských církví v České republice, ať už nekatolických nebo s katolickými diecezemi. Takže zhruba v kostce takhle bych zmínil, co to znamená druhý krok CZ a co to znamená bezpečné místo pro těžká životní témata. Možná poslední doplněk k tomu, když hovoříme o těžkých tématech, tak to nejsou témata, které bychom nějak sami vymysleli, ale jsou to často témata, se kterými se lidé obraceli na nás, když vyhledali web Hledám Boha CZ a ta témata zmiňovali, nebo jsou to samozřejmě témata, o kterých víme, že lidé se s nima potýkají. Takže jsou to praktické věci, se kterými lidé potřebují pomoc. Takže asi tolik ke stručnému představení druhého kroku CZ.
3: Děkuju. Zmínil jste i tu primární práci jakožto projektu Hledám Boha CZ. Proč jste se rozhodli vytvořit možná nějaký o něco jiný prostor, do kterého lidé mohou vstoupit? Nemohlo to fungovat pod jedním?
4: No, jako křesťané věříme, že pomáhat lidé má smysl. No a proto jsme se, kromě naší hlavní platformy Hledám Boha CZ, kde řešíme hlavní otázky duchovní, rozhodli založit také další online platformu, a sice Tulenstu, kde lidé mohou najít pomoc s praktickými věcmi, i když zrovna duchovní otázky neřeší. Řekl bych, že důležité je to online, jednak proto, že když dnes lidé něco hledají, tak jako první jdou na internet. No a pak konkrétně, myslím, že mi dáte za pravdu, když se nad tím zamyslíte, že lidé mají různé trápení, bolesti, zranění, ale často buď nemají s kým je řešit, anebo mají ostych vyhledat pomoc naživo, nebo se stydí zkrátka o tom mluvit, no a proto preferují anonymitu, kterou nabízí druhý krok CZ. Takže je to tedy služba pro širší veřejnost a přirozeně doplňuje naši hlavní službu. Zatímco Hledám Boha CZ je služba evangelizační, druhý krok CZ je, dejme tomu, předevangelizační, to znamená, chceme lidem pomoci s konkrétním odborným problémem a pak je směřovat nenasilně přirozeně na Hledám Boha CZ pro řešení duchovní podstaty života.
3: Už jste to v jedné z předchozích odpovědí nastínil, ale přesto se ptám, jak konkrétně pomoc prostřednictvím druhého kroku CZ funguje. Co mohou lidé na této platformě najít?
4: Přesně tak, už jsem to zmínil, jsou to online kurzy. To znamená, když někdo jde na web Hledám Boha CZ, tak si rozklikne založku kurzu. No a najde tam jednotlivé kurzy, které máme s jednotlivými tématy, s tím, že u každého kurzu je popis, o čem ten kurz je. Některé kurzy jsou s průvodcem, takzvaným e-coachem, některé jsou bez průvodce. No a vlastně zájemce si může mezi kurzy filtrovat a vyhledat si téma, které je pro něho zajímavé. Zatím na našem webu máme zpracované 3 oblasti a celkem 12 kurzů. Ty oblasti jsou vztahy, finance, pornografie. No a řadu dalších oblastí ke zpracování připravujeme. Co se týče toho vztahového tématu, tak tam máme 2 kurzy. Jeden se jmenuje Ztráta dítěte, ten řeší tuto těžkou situaci, když v rodině nastane. A druhý vztahový kurz, který tam máme, se jmenuje Odpuštění. Z oblasti financí tam máme kurz Myslí bez dluhu, řekněme takový základní kurz finanční gramotnosti s biblickými prvky. No a třetí téma, jak jsem říkal, je téma pornografie, kde je celkem 9 kurzů od organizace Nepornu.cz.
3: A pro ujištění se ještě tedy doptám, ty jednotlivé kurzy nebo ta témata těch kurzů, zmínil jste, že to vychází z toho, o čem lidi třeba mluví nebo o čem přemýšlí, s čím se na vás obracejí, takže je tím záměrem vytvářet kurzy podle možná životních situací nebo těch těžkých oblastí života, se kterými se na vás lidé budou obracet, čili kurzy šité na míru?
4: Ano, jak jsem říkal, vlastně témata čerpáme jednak z toho, s čím se na nás lidé konkrétně obracejí na našem mateřském webu, který už funguje více než 10 let, takže těch témat máme hodně. Kromě toho samozřejmě máme oči otevřené a díváme se, co lidé řeší. No a zajímavé také je, když třeba navštěvujeme jednotlivé sbory nebo farnosti a hovoříme s faráři, s pastory, tak v rámci těch rozhovorů také vlastně vyvstávají témata, které oni řeší třeba v rámci pastorační práce. No a taky samozřejmě zjišťujeme, kde po církvích jsou různí zajímaví lidé, kteří jsou lektory některých těžkých témat a třeba přednášejí na školách, tak to je potom taky inspirace a případně i tímto hledáme potenciální autory nových kurzů.
3: Jsou nějaké další nové kurzy, které byste připravovali a co je aktuálně před vámi?
4: Jo, rád zmíním, možná bych ještě řekl, když jste se ptal na tu aktuálnost těch kurzů, tak možná zmíním, které kurzy jsou zatím nejvíce poptávané. Tak jednoznačně vede téma pornografie, což souvisí jednak s tím, že organizace Nepornu, která vlastně je autorem těch kurzů, tak je na naší platformě už od samého počátku. A jednak to ukazuje, že pornografie je problém, škodlivá závislost, se kterou si lidé často nevědí rady, tak proto vyhledávají naše kurzy. A druhým takovým tématem, které má nejvíce absolventů, je vztahové téma odpuštění. To zase ukazuje, že téma odpuštění je často spojené s různými emočními zraněními, které se obtížně léčí a proto lidé potřebují poradit a pomoc. Takže tolik ke kurzům, které jsou nejvíce žádané. A teďka k té vaší poslední otázce, jaké kurzy připravujeme. Máme připravenou řadu důležitých a těžkých témat, které bychom chtěli zpracovat. Finišujeme s kurzem pomocí mladistvím při sebepoškozování. Tam to budou 3 kurzy, jeden pro samotné teenagery, kteří se sebepoškozují, další kurz bude pro jejich rodiče, aby věděli, jak se k tomu stavět, a třetí kurz bude společný pro procházení rodičů a mladších dětí nebo mladších teenagerů. Kurz tedy připravený pro ně společně. Dále v závěrečných korekturách máme kurz pro spoluzávislé lidi závislých na drogách, alkoholu, gamblerství. Tento kurz je zase ve spolupráci s určitě i vám známou organizací Teen Challenge Česká republika. Zajímavé bylo, že když jsme se rozhodovali, který kurz z jejich tvorby bude první, tak zvolili právě kurz pro spoluzávislé, protože pro rodinné příslušníky lidí závislých není příliš mnoho materiálu, který by jim mohl pomoct se zorientovat situaci. No a promyšlené máme taky vztahový kurz pomocí manželským párům v prvních příznacích krizi. Máme připravený další kurz z oblasti financí, který se bude jmenovat Cesta z dluhu. Chceme řešit například i bezpečí dětí na internetu. Takže témat je, jak vidíte, hodně. Popravdě řečeno, hlavním limitem rozvoje druhého kroku je, že hledáme finanční zdroje na výrobu těch kurzů, proto hledáme nové, ať už velké nebo malé dárce, kteří by byli ochotní vlastně službu druhého kroku podpořit. Pokud by se někdo chtěl zeptat, jak přispět, pokud některého z posluchačů tato služba druhého kroku zajímá, tak přispět lze jednoduše, buď na našich stránkách najít platební údaje, to znamená druhý krok CZ, anebo máme otevřený darcovský fond u Evnadace, darcovský fond se jmenuje druhý krok CZ a je možné tedy přispět přes stránky Evnadace na účet darcovského fondu druhý krok CZ.
3: Díky za tu přiblížení i té pestré palety kurzů, které jsou v přípravě, které byste rádi uvedli a nabídli dalším. Pokud někdo cítí, že by mu projekt mohl pomoci, připomeňme, kde najde více informací a jak může začít, jaký může být ten první krok.
4: Jo, je to velmi jednoduché. V podstatě stačí najít www.druhýkrok.cz a vybrat si své téma a přihlásit se do kurzu. My jsme možná ještě nezmínili a možná vás to bude zajímat, proč vlastně jsme tento web nazvali druhý krok CZ. Byť teďka z té vaší otázky to tak trošku vyplynulo, že vlastně to bereme tak, že člověk, který má problém, tak vlastně první krok je, že si ten svůj problém uvědomí a třeba najde tu naši stránku. No a druhý krok, k čemu my i na stránce pozbuzujeme, tak fajn, když už si udělal ten první krok a našel si možnost řešení, tak teď je čas udělat ten druhý krok, to znamená pojď a přihlás se do kurzu a začni tu svoji bolest, svoje trápení, svůj problém řešit. Takže takhle je to jednoduché, ale jestli dovolíte a máme ještě minutku, tak bych ještě na závěr řekl vlastně jednu informaci, která je důležitá zejména, pokud poslouchají pastoři, faráři nebo pastorační pracovníci z jednotlivých sborů nebo farností, protože naše kurzy je možno použít také jako doplněk pastorační práce, což je, myslím, takový významný rozměr hodnoty našeho webu druhýkrok.cz, to znamená, že to není služba jen pro vlastně jednotlivce, kteří mají daný problém, ale může být vlastně využita, naše kurzy mohou být využity jako pomůcka pro pastorační práci, protože pastoři, faráři, ti se vlastně denně potýkají s různými problémy svých členů, no a ta témata, která máme zpracována a hlavně, která přibudou brzy na druhém kroku CZ, tak jsou to velmi praktické věci, se kterými se určitě každý farář, pastor dříve nebo později setká. Samozřejmě pastoři vědí, jak mají pomáhat, pomáhají duchovně svým členům, ale naše kurzy jim můžou pomoct tím praktickým rozměrem, jak se vypořádat s některými praktickými odbornými věcmi. Takže druhý krok CZ nejenom služba pro jednotlivce, ale i jako služba pro církve, jako doplněk pastorační práce. No a je to jednoduché jít na druhý krok CZ, vybrat si kurz a přihlásit se do něj.
3: Díky i za tu zmínku toho, že to může být jako pomůcka pro pastoraci. To věřím, že určitě mělo své místo. V dnešním ranním telefonátu jsme společně s manažerem Hledám Boha CZ Renem Raškou představili projekt Druhý krok CZ. Já vám za to moc děkuji a přeji hodně sil i dostatečných zdrojů po všech stránkách, aby mohly vycházet i další kurzy a hlavně, aby lidé, kteří potřebují ten druhý krok udělat, se neváhali na vás obrátit a mohli i skrze tuto pomoc tak udělat ten druhý a možná i ty další kroky ve svém životě. Díky za váš čas.
4: Moc děkuji za pozvání a přeju krásný den vám i vašim posluchačům Radia 7.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Hranici 8 hodiny překročíme ve vysílání Rádia 7 společně s Brandonem Lakem a jeho skladbou Thank You o vděčnosti.

0: Společně se znělkou jsme v 27. červencovém dni překročili práh 8. hodiny. Z Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno Kuba Lofítek. A právě teď předávám slovo pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi a jeho pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 23. kapitola. Na obrazu dvou nevěrných sester, Oholy a Oholíby, zde Bůh prorokovi ukázal osud obou izraelských království. Jejich hříchy byly spravedlivě potrestány. Ohola představuje severní království označované jako Izrael s hlavním městem Samaří. Její jméno znamená její stan, protože v severním království už od svého vzniku uctívali své vlastní bohy. Oholíba pak představuje jižní království, Judsko, s hlavním městem Jeruzalémem. Jméno znamená můj stan je v ní, protože v Jeruzalémě zůstal chrám. Popis hřešících sester je poněkud drsný. Jejich sexuální zvrácenost je zde popisována velmi otevřeně. Po přečtení této kapitoly člověku není moc dobře. Ze slov proroctví cítíme lidskou nečistotu a také zhnusení, které cítí Bůh. Bůh vidí všechny lidské hříchy a nečistoty, všechny lži, manipulaci, předstírání, násilí, zastrašování a radost ze zlých věcí. Tato kapitola nám ukazuje, že člověk není jen obětí hříchu, je také spolupachatelem. Jednání každého člověka způsobuje zranění druhým. Nikdo není výjimka. Každý zraňuje a bývá také sám zraněn. Tuto temnou pravdu vystihl smutný, ale trefný popis apoštola Pavla. Ten skutečnost, že každý člověk je obětí i pachatelem, popisuje takto. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jsme schopni ublížit tomu, koho milujeme. Pavel pokračuje. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. I když slíbím, že už se to nestane, ublížím někomu zase. Pavel pokračuje. Vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu. Ani nejsilnější lidská vůle nezabrání hříchu, aby občas ovládl naše slova a skutky. Jak ubohý jsem člověk, křičí Pavel. Jsem uvězněn ve svém vlastním těle, ve své vlastní hříšnosti. Bez pomoci zvenčí není záchrany. Většinou máme tendenci vidět stav člověka pozitivněji, než jaký skutečně je. Je to proto, že svůj vlastní stav, dřív než poznáme Krista, vidíme v lepším světle. Propadáme stejné pasti jako farizejové a zákonníci v Ježíšově době. Ti se snad ze zbožných důvodů snažili plnit různá boží přikázání. Sice je nedokázali splnit, ale všimli si, že je naplňují víc než většina ostatních. Tak se začali vidět pozitivněji a ve vlastních očích tím získali pocit spravedlnosti. To vidíme na příběhu, který řekl Ježíš. Také některým z těch, kteří spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se sešli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Odsouzením druhých spravedlnost nezískáme. I kdybychom byli nejlepší ze všech lidí, stejně bychom se nemohli směle postavit před Boha, abychom řekli, jsem bez hříchu. Když k Ježíši přivedli ženu, která byla přistižena při nevěře, tak chtěli Ježíše pokoušet. Pokud by ji odsoudil, ukázali by na jeho tvrdost. Pokud by schválil to, co udělala, ukázali by, že odmítá přikázání Mojžíšova zákona. Ježíš to vyřešil tak, že prohlásil, ať ten, kdo v tuto chvíli neví o žádném svém hříchu, začne ženu kamenovat. Ježíš takto řekl, odsuzovat a kamenovat druhé má jen ten, kdo je čistý od hříchu. Ukázalo se, že jediný čistý od hříchu byl Ježíš. Nikdo ženu nekamenoval a Ježíš ji kamenovat nechtěl. Ten, kdo odsuzuje druhé, vězí sám v hříchu. A ten, kdo je čistý, nepotřebuje druhé odsuzovat. Ježíš řekl, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Povyšováním se na druhé boží spravedlnost nezískáme. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Spravedlnost nezískáme ukazováním na hříšnost druhých. Získáme ji jen, když ukážeme Bohu svou vlastní hříšnost. Když se před Bohem povýšíme na druhé, odmítne nás. Když se ponížíme a nesoudíme, tak nás přijme.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly si můžete vyhledat a poslechnout v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.
1: Neboť Bůh tak miloval svět,

0: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Prostor mezi 8. a 9. hodinou vyplní na Rádiu 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém budeme pokračovat v nahlížení do životů pracovníků Rádia 7. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat a propojovat hudba.

0: Kalendář dnes doporučuje gratulovat všem Věroslavům. Toto jméno je mužským protějškem jména Věra. Jazykovědci vedou spory, kde najít základ pro toto jméno. Někteří se domnívají, že toto ženské jméno Věra má svůj původ ve jménech Elvíra a Veronika. Jiní vědci upozorňují na staročeské jméno Věřislav, ze kterého se vyvinulo i jméno Fidelius. Nic tedy není příliš jisté, ale co víme je, že Věroslavové mají blízko ke slavení víry. V České republice žije necelá 600 nositelů tohoto jména. Máte-li nějakého Věroslava poblíž, můžete mu popřát krásný svátkový den. Všichni, kdo si rádi pospí, by se dnes měli radovat, že nebydlí ve Finsku. Tam dnes jako každý rok slaví Národní den spáčů. Ten den bývá ten nejlínější, nejospalejší člověk v rodině probuzen tak, že ho políjí studenou vodou nebo hodí do nejbližšího jezera či moře. Tento den vznikl na základě vyprávění o členech církve v Efezu, kteří prý v době Déciova pronásledování křesťanů spali v jeskyních kolem města, aby unikli útlaku.
1: Dneska jsem spal 11 hodin, zatímco ty spal jenom 2.

0: Kalendárium.
1: Připomeňme si v tuto chvíli některé osobnosti, které jsou spojené se 27. červencovým dnem.

Český spisovatel a kronikář Beneš Krabice z Vejtmile umírá 27. července 1375. Vedl stavbu chrámu svatého Víta. Z popudu Karla IV. Sepsal kroniku českou, která obsahuje mimo jiné nejstarší dochovaný zápis svatováclavského chorálu. Dvacátého 7. července 1827 umírá Jan Jeník, luterský kazatel a zakladatel první misijní školy v Německu. Působil v českém exulantském sboru v Berlíně, nejprve jako druhý pastor a od roku 1792 jako první pastor. Byl pietistického ražení. Přeložil a v roce 1788 vydal v berlínském tisku spis Idea Fidei Fratrum, v němž August Gottlieb Spangenberg, biskup moravských bratří, vyložil podstatu učení této protestantské církve, která byla v 18. století také výrazně ovlivněna pietistickým hnutím. Roku 1800 založil misijní školu, o 5 let později založil biblickou společnost a v roce 1811 spolek pro vydávání křesťanských traktátů. Věnoval se také diakonické činnosti. Zasloužil se o vydání České Bible v letech 1807 a 1813. Obě vydání této takzvané berlínky byla hojně šířena i v českých zemích. Britský chemik a fyzik John Dalton umírá 27. července 1844. V roce 1794 Dalton jako první vědecky vysvětlil podstatu barvosleposti. Sám také touto poruchou trpěl. Připomíná to dodnes i odborné označení této choroby. Daltonismus. Dvacátého 7. července 1992 umírá Anna Kvapilová, spolupracovnice Milady Horákové. Od roku 1948 žila v Norsku, kde založila Norsko-československý spolek a prázdninové školy pro československé exulanty. V roce 1990 jí byl udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o obnovu svobody a demokracie v Československu. Britský kazatel a teolog John Stott umírá 27. července 2011. Byl jedním z hlavních autorů Lozanského závazku z roku 1974. V letech 1959 až 1991 byl osobním kaplanem královny Alžběty II. V roce 2005 se objevil v žebříčku 100 nejvlivnějších osobností světa, který sestavil časopis Time. Připomeňme jeho knihu Zápas mladé církve s výkladem skutků apoštolských nebo studii Kristův kříž. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: 8 hodinou 30 minutou dáváme prostor dalšímu ze našich pořadů.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
1: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. Dnes bude o své cestě k Bohu vyprávět Kuba Lofítek a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
0: Zdravím všechny posluchače Rádia 7, jmenuji se Kuba Lofítek. Vybavuji si, jako by to bylo dnes, jak sedíme s budoucími spolužáky na adaptačním pobytu 4. gymnázia a máme úvodní seznamovací aktivitu. Sedíme v kruhu a abychom si lépe zapamatovali naše jména. Každý má říct své jméno a k tomu připojit nějakou věc, zálibu nebo něco, co nás charakterizuje a zároveň začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Chvíli přemýšlím a pak mě napadne Kuba Křesťan. Docela rychle se mi zvýšil tep a orosilo čelo. No a když na mě přišla řada, zbaběle jsem použil záložní variantu odvislou od hry, kterou jsme přes léto praktikovali na zahradě. Řekl jsem Kuba Kroket. Vrátím se o pár let dozadu. Jsem na letním dětském táboře a čeká nás stezka odvahy. Jedna z mých nejméně oblíbených táborových disciplín. Vlastně ani nevím, kde se v mém životě vzal strach ze tmy, ale určitě jsem ho pěstoval už od dětství. Nevím přesně, zda jsem vedoucí na toto své omezení upozornil dopředu, ale když přišla hodina H a minuta M, vykročil jsem do tmy. Asi po 100 metrech mě vystrašil první vedoucí schovaný v příkopě a já jsem s brekem utíkal zpět na startovní čáru. Někde mezi těmito dvěma událostmi jsem se dostal díky uvozovkách samostudiu na internetu a spolužákům ke sledování erotického, později pornografického materiálu a dalším aktivitám, které měly své kořeny ve sledování těchto věcí. A znovu přispěchal můj společník, který byl přítomný ve všech třech epizodách. Strach. Strach, že se to někdo dozví, že budu odhalen, že mě Bůh nemůže mít rád. Narodil jsem se v roce 91 do úplné rodiny, necelé 2 roky po mé sestře a vyrůstal jsem na maloměstě. Věřící rodiče se nám snažili představit křesťanství, Boha, Ježíše, Bibli svými slovy i životem. Ve společenství křesťanů, kterého jsme byli součástí, jsem navštěvoval besídku, tedy nedělní program pro děti, později dorost a následně i setkávání mládeže. Toto všechno z nás ale automaticky křesťany neudělá. Vlastně křesťany možná ano, ale ne následovníky Ježíše Krista. Doma jsme měli velkou obrázkovou Bibli, která mi přirostla k srdci. Rád jsem poslouchal a hlavně četl starozákonní příběhy. Za to období jsem moc vděčný, protože jsme doma až do mých 12 let neměli počítač a tak jsem si uměl na čtení Bible i jiných knih vyhradit dost času. První větší duchovní posun v mém životě nastal v 11 letech na letním táboře se zmíněnou stezkou odvahy. Byl tam s námi i jeden Angličan, který nás vyučoval z Bible. Nepamatuji si, o čem přesně mluvil, ale vím, že během posledního večera připojil na konci svého proslovu i výzvu. Kdo by chtěl pozvat Ježíše do svého srdce, ať přijde dopředu. Vystartovalo asi 5 dětí a mezi nimi k mému překvapení i já. Stalo se však něco zvláštního. Vedoucí se za nás modlili, dokonce nám potřeli čelo kapkou oleje a pak nám řekli, že jsme přijali Pána Ježíše a že si můžeme jít zase sednout. V noci mi to vrtalo hlavou a nechápal jsem to. Z toho, co jsem už znal, mi bylo docela jasné, že pozvání Ježíše do svého života musím v modlitbě vyjádřit hlavně já sám. Další den jsem přijel domů a oznámil jsem rodičům, že jsem pozval Ježíše do svého života. Když se mě ptali, jak k tomu došlo, popsal jsem jim to a musím říct, že jsem byl vděčný za jejich otázku. Zda si myslím, že stačí, aby se v takovém případě za mě modlili druzí. Odpověděl jsem, že ne, a oni na to, jestli se chci modlit společně s nimi. Tak jsme si výdelně klekli a já jsem v modlitbě oslovil Pána Ježíše, otevřel mu své srdce a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy a očistil mě. V té době už jsem věděl, že slovem hřích je myšlena každá zlá věc, kterou jsem kdy udělal a která se nelíbí Bohu. Pamatuju si dodnes, že jsem poté brečel radostí, což u mě nebylo a není tak běžné. Nevěděl jsem ale, co všechno se tímto rozhodnutím mělo stát nebo dokonce změnit v mém životě. Víru v Ježíše jsem ve svém okolí od té doby nějak aktivně nezdílel. Časem jsem si začal více všímat děvčat okolo sebe a také toho, že mám vnitřní touhu po intimitě, i když bych to tehdy takto nepojmenoval. Od dětství jsem založením introvert a moje samotářská povaha a neschopnost řešit své problémy s někým dalším mě časem dovedla k závislosti. Téma sexuální výchovy se moc neprobíralo ani doma, ani ve škole, možná jen mezi spolužáky, tak jsem se začal vzdělávat sám na internetu. Nicméně o něm platí to samé, co o ohni. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Objevil jsem internetové stránky s erotickým, později i pornografickým obsahem a ač jsem se vnitřně bránil si to přiznat, vypěstoval jsem si na tom postupem času závislost, se kterou se tedy hodně pojil strach z odhalení. Co se týče našich proher a pádů, neříkám, že je potřeba mluvit o všem a o každém detailu, ale je dobré říct náš konkrétní problém, abychom taky mohli sdílet, jak jsme hledali cestu ven, co nám pomohlo a kde jsme teď. Věřím, že Pán Bůh nás stvořil jako celistvé bytosti, včetně naší sexuality, a naše vášně a touhy máme držet na úzdě a máme jim dávat prostor ve správných vztazích a správných mantinelech. Nějakou dobu jsem tedy žil ne dvojím, ale rovnou trojím životem, v církvi poslušný, ve škole nadaný, ale doma uzavřený a závislý na věcech, které mě ničily a vzdalovaly od Boha. Zhruba v 16 letech při čtení Bible mě oslovil novozákonní biblický text z Jakubova dopisu. Je to 1. kapitola, verše 2 až 4. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. V té době jsem moc neviděl a ani nevnímal rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Pro mě to mělo jeden význam. Vůbec si neměl radost, že jsem upadal do v uvozovkách zkoušek, které ve skutečnosti byly pokušeními. A zkoušení mi nepřinášelo vytrvalost, jak se psalo v tom biblickém verši, ale jeden pád za druhým. Ale pokračoval jsem ve čtení té první kapitoly a dostal jsem se k veršům 13 až 15. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Věděl jsem, že text mluví o mně, že jsem ve svém životě vlečen vlastním chtíčem. A tak jsem si klekl k posteli, jako už mnohokrát předtím, a zase jsem v pláči volal k Bohu a prosil ho o odpuštění. A to beru jako určitý zlomový okamžik. Necelý rok na to jsem se rozhodl jít ke křtu a začal jsem se více zapojovat do života místní církve. Poznal jsem na sobě jeden z rozdílů starého a nového života, spočívající v tom, že dříve mi lidé mimo moji vlastní rodinu byli víceméně ukradení. Ježíš mi ale svým příkladem ukázal na to, že mám druhým sloužit a skutečně jsem v tom našel a nacházím radost a naplnění, i když jako mnohé jiné služby je to mnohdy náročné. Na jedné akci pro křesťanskou mládež jsem se rozhodl využít služby duchovních poradců a jednomu člověku jsem svěřil své životní pády. A co mě překvapilo, bylo to, že mě neodsoudil, ale povzbudil a sdílel věci ze svého života. Naslouchal mi a modlil se se mnou. V té doby jsem věděl, že mám za kým jít. Přiznat to Bohu byla jedna věc, ale jít s tím ven před nějakým člověkem a být otevřený pro mě bylo vlastně daleko těžší. Když jsem se modlil za svou budoucí manželku, uvědomil jsem si, že nemohu a ani nechci žít v takovém hříchu a zároveň být ve vztahu s dívkou, se kterou bych chtěl vstoupit do manželství. Ježíš mi dal a dává milost a sílu k proměně, i když je to dlouhodobý proces. Vnímám, že je to on sám, kdo dává sílu vítězit nad pokušeními i našimi strachy. Bible mi potvrzuje, že jsem Boží dítě, že se na mě Bůh dívá skrze filtr Ježíše Krista a že má moc zvedat mě z mých pádů. Co se týče mé závislosti, velkou pomocí mi také byl projekt nepornu.cz a e-coach, který se mi věnoval celý jeden rok. Přemýšlím, že dokud žijeme v těle, boj mezi naší starou a novou přirozeností nikdy nepřestane. To však nemá být pro nás smutným konstatováním, ale výzvou k životu, který přinese slávu Bohu. Můžu vyznat, že Bůh je dobrý, že je věrný, že je plný lásky, spravedlnosti i odpuštění a že stojí za to s ním žít a žít pro ně.
4: Kubo, když si představím člověka, mladého člověka uprostřed různých zápasů a jedním z nich je právě jako závislost na pornografii, nemáš ale někdy pocit, nebo jestli si třeba to neprožíval, že život s Pánem Bohem je závazek a že tě ve spoustě věcech může omezovat, že jako by ti ten Pán Bůh jako nedopřel nějakou radost, možná právě související s touto tématikou, protože mezi lidmi, kteří nejsou věřící, tak se to považuje jako prostě zpestření toho intimního života a dejme tomu normálnost. A je to jako běžné.
0: Musím říct, že bez nějakého kontextu toho, že bych poslouchal nějaká kázání, nějaká vyučování, že bych sám hledal nějaké věci z Bible, tak bez toho si myslím, že by mi takový postoj asi zůstal. A musím říct, že jsem nepřišel na nějaké revoluční věci sám tím, že bych jenom já sám nějak přemýšlel, ale že to skutečně byly i zkušenosti druhých, i různá možná kázání nebo nějaké semináře na konferencích, které nebyly možná tou pomocí v tom smyslu, že bych si to poslechl a od té doby bych si řekl, aha, to je tak, tak vlastně bych s tím ze dne na den přestal. On vlastně člověk si musí nejdříve přiznat ten svůj vlastní stav a to, že to je něco, co jde proti Bohu, proti vztahům, které člověk nějakým způsobem chce budovat. A když si to přizná, tak potom ví, že s tím musí nějak pracovat. A tak prostě hledá tu pomoc a i když padá, tak žije s tím přesvědčením, že Bůh ho v tom může posvedat a i když ho z toho neuzdraví lusknutím prstu, takže i to je nějaká cesta, nějaký proces, kdy mě právě Bůh chce učit třeba něčemu jinému a někdy to prostě bolí nebo je to těžké, je to o sebezapření, o nějaké vytrvalosti v nějakém boji. Takže možná tím vším, co jsem do sebe pouštěl v tom smyslu takových těch rad nebo nějakých prostě doporučení, co dělat, jak s tím bojovat, tak jsem si vlastně uvědomoval, jaká je ta podstata, že to skutečně je problém a když jsem to jako problém viděl, tak už potom člověk i k tomu zápasu přistupuje jiným způsobem, než když to bere jako tohle je něco, co já chci dělat, je mě to příjemné a nechci, aby mě to nikdo bral.
4: Co tě motivuje nebo motivovalo s tím bojovat a vidět, že to má smysl? I když Pán Bůh to vidí, i když si třeba selhal po XT, ale pořád to má smysl za to kopat, když tak řeknu, a právě zapřít sebe a jít za Pánem Bohem, zvát ho do toho.
0: Tak jednak to byly svědectví lidí, kteří to uzdravení prožili a kteří mě tak dali, ne možná úplně jasné vodítko, ale to pozbuzení v tom, že to vítězství je možné, byť pro každého ta cesta bude různě dlouhá. A určitě těch faktorů bylo více, jak jsem zmínil v tom příběhu. Tím, že vnímám, že to narušuje můj vztah k Bohu, můj vztah k mé vlastní manželce, k výchově dětí, prostě vůbec ke vztahům mě jako muže vůči ostatním ženám, tak i takové uvědomění si mě pomáhaly v tom tu mysl časem přenastavit.
8: Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
0: Ať už jste ve svém životě nezvládli nebo nezvládáte cokoliv, je tu někdo, kdo o vás stejně stojí. Je to Ježíš Kristus, který může stát i po vašem boku v těch různých bojích, závislostech, ale i výzvách a těžkostech života. Už zazněla e-mailová adresa, na kterou nám můžete psát a na tu nám můžete psát i v případě, že byste se vy sami chtěli podělit o svůj životní příběh, o setkání s Ježíšem, o proměnu, kterou to přineslo do vašeho života. Mé svědectví, které tedy znělo v relaci Stopy, si můžete vyslechnout ještě zítra v 19.45 a za týden dáme v tomto pořadu prostor Pavlu Dirtovi. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 zařadíme životní příběh Petra Štechy.

Potřebuji, abys uvedl vše do pořádku. Ztratil jsem se, pane. Zkoumej mou duši. Potřebuji, abys mi byl blízko. Cítím se otupělý a už toho moc nevydržím. Potřebuji tě, znělo v písni I Need You kapely Jet Trouble. Poslední písní této 60-minutovky bude skladba Chcem len jíst uskupení PR Music.

Bylo 9 hodin. V pondělí 27. července ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

Open It 2026, letní biblická škola pro mladé lidi, kteří chtějí lépe porozumět Bibli, naučit se s ní samostatně pracovat a přemýšlet o víře, službě i vedení druhých v souvislostech, proběhne od 2. do 7. srpna ve Hrádku nad Olší. Za touto akcí stojí evangelikální teologický seminář v Praze. Téma letošní biblické školy pro mladé zní Láska a boj. Na programu bude výuka biblických knih, workshopy, prostor pro sport, rozhovory nebo výlety. Lektory toho letošního ročníku budou David Beňa, Jiří Bukovský a Lucie Geldnerová. A více informací o této události najdete na webových stránkách www.etspraha.cz.

Od 5. do 8. srpna proběhne v Teplici nad Metují v penzionu Metuje konference biblického poradenství, za kterou stojí a kterou pořádá reformovaná církev. Téma této konference zní biblické poradenství a emoce. Více informací najdete na webových stránkách www.reformovanacirkev.cz. Konference biblického poradenství 5. až 8. srpna Teplice nad Metují, penzion Metuje.

0: na křídlech mě neseš.
1: S poslední dnešní pozvánkou zavítáme na Slovensko. Od 6. do 8. srpna proběhne 28. ročník Open Air Worship Festivalu Campfest, a to na ranči Králova Lehota. Téma letošního ročníku festivalu zní Poklady pravdy. Bližší informace o této události, o programu, o účastnících, o kapelách najdete na webových stránkách www.campfest.sk. No a my si pustíme skladbu, která byla hymnou tohoto festivalu v loňském roce.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Cyklu vyučování věnovaného starozákonnímu Josefovi se dostáváme do závěrečné etapy. Josef je mocný muž v celém Egyptě, bohatý, vážený, ale znovu vystavený těžké zkoušce, jak uslyšíme dnes od Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Josef už je starší člověk, je z něho mocný muž, který všechno řídí a daleko od něj, v Kanánu, v dnešním Izraeli, žije jeho rodina. A jeho rodina najednou se dozví, že v Egyptě je jídlo a že by mohli se postarat o svoji rodinu. A tady se dostáváme do našeho příběhu toho posledního. Když Jákob, který už je velice starý muž, jeho otec od Josefa, když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Že Jákob se dívá na svoje už stárnoucí syny. Jenom znovu připomínám, kolik jim je. Josefovi je 40, je druhý nejmladší z celé té bandy bratrů, takže těm synům je 50 až 60 let. A oni se vydávají na cestu, ale otec si vymíní, že ten nejmladší z nich, Josefův jediný plný bratr, Benjamin, kterému v té době je kolem 30, takže má zůstat doma, protože možná si pamatujete v našem příběhu, Jákob má několik manželek, ale tu nejmilovanější tam mu dala jenom dva syny. A pro Jákoba tihle dva synové byly ti nejmilovanější, nejdůležitější synové a Josefa ztratil, protože si myslí, že ho roztrhala divá zvěř, že mu zbyl už jen Benjamin jako poslední vzpomínka na Ráchel. Takže 10 z nich odešlo a přišli do Egypta. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef. A byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu. Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Tady je zaděláno na drama. Josef je teď tady mocný muž. A Josef vypadá hodně jinak, než jak si ho pamatovali. A jeho bratři nečekají, že by vůbec byl naživu, takže rozhodně v něm nehledají žádnou spřízněnou duši. Ale Josef je poznal na první pohled. A poznal ji a najednou se mu to spojí s tou jeho minulostí, spojí se mu to s jeho dětstvím. V dětství má sen, že jednoho dne se mu budou klanět všichni jeho bratři. A najednou on tady sedí na tom svém trůnu a najednou přijdou jeho bratři, kteří ho nepoznají a klanějí se tváří k zemi. Teď má v rukou moc. Nemusí vůbec nic vysvětovat. Může lusknout prsty a říct stráže odveďte a může nechat okamžitě popravit. Má v rukou tu moc, může to udělat. Proč je to tak důležité, jak se Josef zachová v tomhle momentě? Protože je to pro nás příklad. Celý ten příběh je napsaný pro nás, zachovaný pro nás, abychom viděli příklad, jak se máme chovat v různých vyhrocených situacích. A je to proto důležité, že svět funguje tak, že lidé, kteří nám nejvíc ublížili, kteří nás nejvíc zranili, nás jednoho dne budou potřebovat. A my máme v rukou moc se rozhodnout, kterou cestou se vydáme. A Josef rozehraje těžkou hru. Josef je pozná, ale chová se, jako by byli cizí a on byl cizí a mluví s nimi velice tvrdě. Obvinuje rovnou ze špionáže. A posílá je na 3 dny navštívit svého kamaráda, vězenského bachaře, do kterým se seznámil během pár let, kdy tam pro něho pracoval jako správce věznice. Po 3 dnech si je zavolá zpátky. Nechá si vyprávět celý příběh. Oni řekl, no ne, my jsme skutečně bratři a měli jsme ještě další dva bratry, jeden už není a jednoho mladšího máme a toho se nechal táta doma. A on ví, o kom je řeč. On Benjamina ještě zažil, než se dostal do Egypta. A tak jim řekne, dobře, jestli je to tak, jak říkáte, tak se musíte vrátit i s tím nejmladším synem, i s tím nejmladším bratrem. A oni se najednou mezi sebou baví a říkají, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, kdy nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Tak proto jsme teď v úzkých a baví se spolu v hebrejštině. A oni si myslí, že jim Josef nerozumí. Oni neví, že Josef jim rozumí. A Ruben jim říká, co já jsem vám to říkal, že ho máme prostě jako... Ruben se ho snažil dostat tenkrát z té jámy. Ruben se ho pokoušel zachránit. Josef až do tohle momentu si myslí, že všichni byli proti němu. A teď se dozvídá tímhle tím odposlechem cizí řeči, že Ruben se ho snažil tenkrát zachránit. A to Josef nečeká. A proto ten příběh říká, že vybíhá ven a pláče. A pak se vrací a říká, dobře, necháme si tady jednoho z vás jako vězně, dokud se nevrátíte s tím nejmladším bratrem. A vybírá si druhého nejstaršího v pořadí Simeona. Takže oni jim dají to obilí. A když řeknou Jákobovi, že se tam můžou vrátit jenom s Benjaminem, ten o tom nechce vůbec slyšet. A je zajímavé, že Jákoba vůbec netrápí osud jeho syna Simeona. A život pokračuje dál, ale dojde jim znovu to obilí. A znovu Jákob říká, běžte do Egypta. On jim říká, my nemůžeme jít do Egypta. Ten mocný muž nám tam řekl, že se bez Benjamina nemáme vracet. On říká, já ho tam prostě nepustím. On říká, no ale my zemřeme všichni kvůli tomu, že seš ty tvrdohlavý. A takže se toho je konverzace mezi syny a tátou. A nakonec Juda řekne, víš co, jestli se nevrátí, tak můžeš zabít mě. Tam jako svůj život, jako záruku, že se tvůj syn Benjamin vrátí. A takže jdou tentokrát i s Benjaminem a znovu se ocitnou, znovu 10 bratrů je na ně ve vězení, takže on přivedají toho Simeona, jich 11, a znovu jsou před Josefem a znovu se před ním klanějí a představují mu Benjamina. A Josef znovu utíká z místnosti pryč a znovu tam někde ve skrytu na chodbě pláče. Na jedné straně se na to chce povznést a obejmout je, říct, to jsem já, na druhé straně. Opravdu se změnili? On s těma nebyl v kontaktu z dlouhé roky. On neví, co se v jejich životě všechno stalo. A proto rozehraje ještě složitější hru. Pozve je všechny na hostinu. Josef je posadí podle věku. Nutně si musí říct, jak to může vědět. Ale ví, že o něm se říká, že umí vykládat sny, možná má nějaké vnuknutí, možná ví, kdo je starší, kdo je mladší. A Benjaminovi se mu bratru nakonec dá 5x větší procíla než všem ostatním. A pak jim to obilí dá, prodají mu. Ale znovu tam vrátí zpátky ty peníze. Ale tentokrát tam udělá ještě jednu věc navíc. Do vaku Benjamina nechá vložit svůj kalich, o kterém Egypťané věří, že má duchovní význam, že to je používané pro věštění. A pošle je domů. A když odjedou o pár kilometrů později, za ním pošle armádu a řekne, jeden z nich ukradl můj kalich, přiveďte ho sem. Až jdou k Benjaminovi a odevřou jeho vak a skutečně tam vytáhnout kalich. A v té chvíli ví, že jsou všichni naprosto ztraceni. Josef vytvořil situaci, ve které 10 bratrů může znova opustit milovaného syna Ráchel a vrátí se s otci s nějakou historkou, proč ten syn už není naživ. Chce je podrobit zkoušce a stojí před volbou, jako stali před volbou kdysi. Budou bránit sebe nebo budou bránit jeho. A v té chvíli Juda, ten, který přisahal na svůj život, že Benjamina dovede domů, se do toho vloží a prosí Josefa, aby si nechal ho jako svého otroka. A je to na nejvíc pozoruhodné, protože to byl Juda, který před léty přinesl ten nápad, aby Josefa prodali do otroctví. A tenhle moment Josefa přesvědčil, že jeho bratři přece jenom možná mají ještě naději. Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje.
1: V dnešní části jsme byli svědky proměny Josefových bratří, když byly důkladně prozkoušeny jejich motivace. Mě docela zaujalo, že ta jejich zrada v nich ležela celé ty roky. V Josefem navozené situaci si okamžitě spojili svou zradu s tou nastalou situací. Je to skutečně tak, že se nezbavíme svých hříchů, že je nezalepí ty uběhlé roky a tisíce dalších situací, klidně i pozitivních?
3: Je to tak, je to tak. Myslím si, že to je jedna z vlastností silných momentů, dobrých i špatných, že v nás dokáží zanechat stopu, která je třeba schovaná, Jo, ti bratři podle mě na tím nepřemýšleli každý den. Oni nepřemýšleli každý den, jak se asi má Josef. Oni ho vytlačili ze své paměti. Je to trauma, které zůstalo v jejich mysli, ale bylo odsunuté někam pod povrch, někam dostracená. A když se dostali do podobné situace, ve které měli se zachovat podobně, nebo ve které byli pokušeni se zachovat podobně, tak to trauma, ta zkušenost, ta vzpomínka okamžitě získala znovu plnohodnotnou sílu, která je úplně deformovala, svázala, strašila. A myslím si, že to je úžasná věc, jak takhle náš mozek funguje, že i celý prožitý život, pozitivní třeba, nedokáže uzdravit trauma, které zůstalo jenom zasunuté a neuzdravené. To je taky důvod, proč tolik lidí, kteří prožijí třeba nějaké zneužívání nebo něco těžkého ve svém dětství a pak na to zapomenou celý život a dostanou se do nějaké vyhrocené situace v dospělosti, tak jim najednou tohle je zablokuje a potřebují se vrátit k tomu kořenu a řešit ho, uzdravit ho, aby mohli se pohnout v životě dál. A takhle náš prostě lidská zkušenost a mozek funguje.
1: No to je důvod, proč ty věci tedy nezametat pod koberec.
3: Ono se to lehce řekne, ale v mnoha situacích, třeba když se něco stane dítěti, tak ono neumí se s tím vypořádat samo, takže to není jakoby vědomá volba, že to zameteme pod koberec, ale v jejich situaci co mohli udělat? Oni nemohli se přiznat, že chtěli zabít svého bratra, pak ho prodali do otroctví, ho pravděpodobně už někdo zabil. V jejich očích tohle je bezvýchodná situace, takže oni nemůžou s tím udělat nic jiného, než se na to snaží zapomenout. A skoro se jim to podařilo, ale traumatické zkušenosti najednou ne. A myslím si, že to ukazuje, že doopravdy ty věci, pokud nejsou uzdravené, tak nás zůstávají dlouho. Konec konců ti Josefovi bratři ani na konci si nebyli úplně jistí, že jim Josef doopravdy odpustil, protože to trauma bylo tak silné, že ani jeho ujištění pro ně nebylo tím uzdravujícím momentem.
1: Mě oslovila tvoje věta, smíření je možnost. Já hodně jsem o tom přemýšlela, protože i v tomto příběhu jsou ty veliké emoce, a které nejde potlačit. Hledala jsem, nebo přemýšlela jsem, proč si vybrat smíření, a pak mě napadlo, že se tím vlastně ukazuje, jak moc jsem orientovaná na teď, tedy na odplatu a spravedlnost a ty věci minulé, které se nahromadily. A nebo jak vyhlížím do budoucnosti a jakou mám odvahu nastavovat věci nově. Je to tak?
3: Já v tom svém kázání vlastně vyprávím, že Josef byl prakticky v první řadě toho, kdy se jeho otec smiřuje s jeho strýcem. A celý život o svém strýci pravděpodobně slyší hrozné věci. A když má jeho otec potkat se svým strýcem po mnoha letech, tak oni vnímají, celá ta rodina vnímá Jakubův až fyzický strach, který ze svého bratra má. To, co Jakub udělal, že rozškatulkoval svoji rodinu podle důležitosti, aby je případně Ezau zabil postupně, je jako strašná věc. To tu rodinu muselo poznamenat. Ale to, co vlastně Josef vidí, je to usmíření. Kdy Ezau se zachová úplně jinak, než celá ta rodina čeká, a vidí, že to usmíření mezi svým tátou a svým strejdou byla možnost, která se naplnila. A to podle mě vyformovalo jeho myšlení na to, že když pak se dostal do té situace, kdy mohl nabídnout smíření nebo ne, tak si vzpomněl vlastně na tu situaci, kdy stojí s tou svojí rodinou, se svými bratry a sestrami a matkami a koukají se na Jákoba, jak se objímá s Ezauem, vystrašeného Jákoba, Ezaua, který se k němu zachoval mnohem lépe, než byla jeho pověst. A to mu pomohlo, tenhle ten příklad, který viděl, mu pomohlo, že když pak sám se dostal do téhle situace, tak se zachová podobně. A to je důležité. Když my jsme svědky toho, že třeba v rodině dojde ke smíření, nebo že mezi přáteli, kteří se rozhádají, dojde ke smíření, když jsme svědky toho, že to vidíme, že to někdo jiný dokáže, my sami dokážeme najít odvahu v podobné situaci reagovat podobně. Proto je tak důležité, abychom ty příklady dávali, ale taky, abychom se s nimi netajili, protože to může lidi pozbudit tomu, že sami udělají podobné dobré rozhodnutí.
1: Mně v tom vlastně šlo o to, že je to odvaha do budoucna natvarovat ty věci jinak, Takže už se neohlížím za tím, co bylo, ale skutečně tu budoucnost vezmu aktivně do svých rukou a právě to smíření ji promění.
3: To smíření je jako vykoupení té situace. Jo? Josef říká svým bratrům, že vy jste, on se neidealizuje, on říká, vy jste skutečně chtěli pro mě to nejhorší, vy jste zamýšleli všechno zlé, jo? Ale Bůh vymačkal z toho to dobré, on to nakonec obrátil, on nakonec si to použil a koukejte, teď jsme zase tady všichni a můj sen mimochodem se naplnil. Všichni se mi kláníte tak, jak jsem měl ten sen. Mimochodem, ten sen se nenaplnil úplně, protože v tom snu se mu kláněla jeho matka, která už ale nežije. Takže ten sen byl potenciál, ne přesná předpověď. A naplnilo se to, protože Josef měl odvahu také dojít tomu smíření.
1: Dnešní díl je u konce. Příští týden už zakončíme sérii věnovanou starozákonnímu Josefovi. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 sérii s názvem Josef, životní jízda uzavřeme.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Někteří lidé jsou stále v pohybu a pořád akční. V čem spočívá to tajemství neustálé čerstvosti a vnitřní síly? Jak to udělat, abychom hořeli, ale nevyhořeli? To vše probereme s dalším hostem fortepiana Michalem Malinou po 10. hodině. Tímto pořadem se ranní program uzavře. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lovítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Pavel Kohl. Díky za vaši přízeň, přeji vám naděje plné dny.

0: fortepiano.
1: Někteří lidé jsou stále v pohybu a nezdá se, že by je to vyčerpávalo. Jak to dělají? To se ptáme asi mnozí. V čem tkví to tajemství zachovat si svěžest a nadšení v tom, co děláme a v životě vůbec? I na to se zeptám mého dnešního hosta, kterým je Michal Malina. Mimo jiné byl také lektorem projektu Zdravá mládež, který působí hlavně v Havířově, ale můžete ho potkat kdekoliv a dělá strašně moc věcí. Vítám tě, Michal.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jak by ses představil, když se tě někdo zeptá, kdo jsi?
2: Kdo jsem? Tak jsem teda lektor, jak jsi řekla, jsem taky otec, jsem manžel a jsem milovník života, to bych řekl určitě, a hodně v tom má místo jakoby příroda, hory. A miluju lidi. Tak to je asi tak. Jako.
1: Tak my se do tvého života trošku zakousneme a trošku nám do něj dáš nahlédnout. Já jsem to naše povídání nazvala Stále v pohybu, ale možná jsem to měla nazvat život jako ping-pong, viď? Ping-pong hraje v tvém životě nějakou roli.
2: Určitě, určitě. Já jsem vlastně dlouho dělal ping-pong, mnoho let, a dělal jsem ho na vrcholové úrovni. A když jsem uvěřil, tak potom byl ještě rok, teda když jsem ho dělal, a tam jsem potom nějak, když jsem se modlil, co mám dál dělat, Bože, pro tebe, jak to má být, tak jsem nějak vnímal, že mám skončit. Ale já jsem se vlastně k tomu pingpongu zase po 20 letech v podstatě nějak dostal zpátky, jako když jsem byl osloven z oddílu. A dneska v tom oddíle dělám několik různých věcí, jako, takže je to takový jako ping-pong ten život. No.
1: Takže Stále v pohybu alias život jako ping-pong ve fortepiánu na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem a mým hostem Michalem Malinou. A pokud vás trošku mate, že jeden Malina sedí na druhé straně a tady zde za mikrofonem sedí Malinová, tak vězte, že nejsme rodina.
2: Ano, není to tak, přesně. Tak,
1: je to jiná větev malinů, ale já říkám, že každá malina je dobrá v jakékoliv podobě.
2: Přesně tak.
1: Takže Michale, pojďme na to trošku od začátku. Tvůj život naplňoval hodně sport, to už si říkal, ten ping-pong konkrétně. Měl jsi v tomto směru nějaké sny a ideály, co bys chtěl dělat jako malý?
2: No úplně jako malý kluk, takový, když kluci chtějí být, já nevím, doktoři, letci a něco, to jsem vlastně úplně jako neměl. Ale potom, když jsem začal hrát ping-pong, tak vlastně ten ping-pong se stal jakoby takovým mým úplně náplní životem, ale i takovým, kde jsem měl nějaké sny. A v podstatě, protože jsem trénoval každý den, x let, každý víkend byly turnaje, zápasy, soutěže a tak dále, tak vlastně toto bylo jako v čemu se všechno v mém životě podřizovalo. Takže tam jsem měl nějaké sny a došlo to až tak daleko, že jsem dostal nějakou nabídku jít hrát do Německa jako profi. Ale v podstatě v té době jsem cítil, že Bůh mě nějak volal k tomu, abych skončil a šel na biblickou školu tehdy a byl jsem Bohu strašně moc blízko, jo? Tak to bylo taková zajímavá jako křižovatka životní.
1: A na tom se trošičku zastavíme teď v tuhle chvíli, když řekneš Bůh mě volal. Co to znamená? Jak vstoupil Bůh do tvého života?
2: V podstatě já opravdu jsem jako... Já mám skvělou rodinu, já jsem vyrůstal opravdu jako se skvělými rodiči, mám starší ségru a ti rodiče mě vždycky jako vedli k věcem, které mě i bavily a rozvíjeli mě tak nějak komplexně a já jsem nikdy neslyšel jako o Bohu a ten sport byla taková dost dominantní věc, jsme taková, dalo by se říct, sportovní rodina a taťka mě vlastně přivedl k ping-pongu. A ve chvíli, kdy jsem začal trénoval jsem, tak vlastně to šlo tak nějak stále nahoru i v těch úspěších různých, které jsem měl, ale když jsem byl na střední škole, tak jsem se v podstatě potkal s dvouma holkama, které z jednu z nich jsem znal, protože její jako kluk, se kterým chodila, tak byl můj jeden z dobrých kamarádů a já jsem věděl trošku, jak ta holka žila, jako, a najednou jsme se potkali někde na ulici ještě s její kamarádkou a já jsem vlastně tam poprvé slyšel o Bohu. protože byl to prostě přirozený nějaký rozhovor a o nějakých věcech, ale tam taky jsem najednou slyšel poprvé o Ježíši a bylo to na začátku prázdnin, a protože o prázdninách taky ti vrcholoví sportovci, tam se trénuje ještě víc než přes rok, ale je tam nějaké okno asi zhruba 2-3 týdnů, kdy se netrénuje a my jsme v podstatě spolu potom s těma holkama každý den skoro byli na přehradě. A já jsem slyšel o Bohu víc a víc a víc a víc. A bylo to pro mě jako nové.
1: A jaké to bylo? Slyšet o Bohu, o něčem, o čem jsi v životě neslyšel?
2: Bylo to jako, já vím, že to byla ta Boží jako ruka, která mě táhla k sobě, jakoby to lano, když to tak řeknu, které Bůh jako, byl to nějaký Boží plán, protože já jsem byl člověk, který jako měl všechno, jako nemyslím materiálně, ale já jsem si plnil své sny v tom pingpongu s rodičem, jak jsem říkal, skvělý vztah, prostě můj život, jako já jsem nepotřeboval žádnou berličku, protože někdy lidé říkají,
1: ano.
2: V podstatě dneska pro mě je to jako ještě větší zázrak, než když někdo má obrovský problém v životě a potřebuje se
1: pomoc
2: k něčemu, ano, přesně tak. Ale já jsem žádnou pomoc nepotřeboval, protože já jsem si plnil jenom své sny, jako jo.
1: A tak proč najednou, jsi potom rozhodl pro
2: to? A najednou, jako, já to úplně jako tomu nerozumím, protože je něco mezi nebem a zemí, ale v podstatě mě to jako strašně zajímalo. A viděl jsem na těch holkách, jako, že přišla nějaká změna do jejich života, protože já od toho kamaráda jsem viděl, jak ta holka žila. A najednou tady byl prostě někdo úplně jiný. A to bylo jakoby v podstatě to jejich svědectví jako o životě s Bohem a to bylo jakoby asi, to bylo to, co se mě strašně moc dotýkalo a já jsem se prostě ptal, já jsem byl jako hladový. Já to tak mám jako v životě, že když mě něco chytne, tak do toho jdu naplno a dělám cokoliv. A prostě myslím si, že to byl takový čas pro mě, kdy jsem poprvé slyšel a bylo to jako, že opravdu Pán Bůh si mě táhnul k sobě, no.
1: Každého osloví něco jiného. Pán Bůh promlouvá do lidských životů, o tom ostatně mluvíme i tady v našem vysílání s různými lidmi. Každý to prožil trošku jinak. Někoho oslovuje Boží láska, někoho zase trošku ta hrůza z toho, co by se mohlo stát. A tak dále, a tak dále. Co oslovovalo tebe?
2: No, mě, já si myslím, že mě oslovoval právě ten příběh jako těch holek, jo. Že to bylo prostě...
1: Ta změna.
2: A já jsem pak začal číst Bibli. Jo, já jsem četl každý den Bibli, všechno jsem to měl potrhané, otazníky u toho, já jsem se každý den ptal, já jsem byl prostě hladový najednou. Všude byly kolem mě v pokojíku knížky, prostě CDčka s nějakými chválami, jo. A já jsem jako vstoupil úplně do nového světa. To byla jako zahrada vlastně, která byla rozkvetlá a já jsem jako tam poprvé vstoupil a objevoval jsem ten nový svět. A mě to, já jsem jako byl hladový po těch věcech, no. Ale určitě to byl jakoby ten jejich život. Ten jejich život, kde jsem viděl něco, co mě jako přitahovalo. No.
1: Poznal jsi něco, co posléze naplnilo zcela tvůj život? Bylo to jiné naplnění než v tom sportu?
2: Já jsem ještě možná taková jedna věc. Já vlastně v tom životě taky mě imponovalo hippies. A na které jsem ale nikdy neměl jako čas, jo, jako protože v tom ten ping-pong byl prostě všechno. Ale v podstatě v tom hippies jsem mluvil jako o svobodě, o lásce a... To bylo jako ještě jedna z těch věcí, po které jsem vnitřně toužil. Láska, taková vnitřní svoboda, i když jsem to neuměl úplně jako popsat, ale to jsem tam uvnitř měl. A taky jsem jakoby hledal někoho pro mě jako velmi blízkého, takového přítele blízkého. A v podstatě, když jsme se začali bavit o Bohu s holkama, o Ježíši, tak oni říkali, on může být tvůj jako nejlepší přítel, jo. Prostě a můžeš to zkusit a jestli on není, tak o nic nepřijdeš a jestli on je, no tak si jenom získal, jako jo. Takže
1: tak
2: to byla,
1: zkusil.
2: Tak jsem to zkusil, vlastně na konci těch prázdnin jsme se modlil poprvé, sám v pokoji, říkal jsem, Bože, nevím, jestli jsi nebo nejsi, jo, je to možná blbé teďkom takhle do zdi mluvit, jako,

0: taky četl více Bibli, začal jsem se více modlit, tak najednou ten vztah rostl. Bylo to přirozeně, jako když někoho poznáme nového a sedne si to tam, tak prostě máme víc a víc času s tím člověkem, líbí se nám to, prožíváme nové věci, tak to bylo vlastně takhle s Bohem. No.
1: A když vstoupí Bůh do života člověka, tak se něco děje. Dějí se změny, v hodnotovém systému člověka i v tom praktickém životě, a o tom si povíme po písničce.

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, dnes je u mikrofonu mým hostem Michal Malina a povídáme si o jeho životě, jak také jinak v tomto pořadu to vždycky tak má.

0: a nahlížíme do toho, co pán Bůh v jeho životě dělal. Zastavili jsme se ve chvíli, kdy opravdu otevřel svůj život pánu Ježíši Kristu. A jak už jsem předeslala před písničkou, když to člověk udělá, vždycky se začne něco dít. Tak co se začalo dít, Michale?
1: No, tak jedna z věcí byla, že jsem teda hrál ten ping-pong a dělal jsem ho vrcholově, ale po roce obrácení vlastně jsem se začal modlit jako Bože, kde ti mohu sloužit, nebo co mám dělat, jaký je tvůj plán pro můj život, tady pro tebe, jakoby v té oblasti. A já jsem nějak vnímal, že bych měl skončit s ping-pongem a že mám jít na biblickou školu. Takže to se, to se opravdu stalo, to byl velký krok. Tam já vlastně v tom finále, kdy jsem končil, tak vlastně to bylo právě ta chvíle, kdy jsem dostal tu nabídku do Německa, jako hrát profi. Takže to bylo, ale já jsem tam byl strašně blízko Ježíši, já jsem byl zamilovaný do Ježíše.
0: Že to nebylo tak těžké.
1: To nebylo až tak těžké, jako. A bylo to zajímavé, protože jsme měli, to je možná dobré říct, to je taková storka, měli jsme setkání, můj trenér mě oslovil, jestli se můžeme potkat někde v baru večer, my jsme byli na nějakém turnaji a že má pro mě nějakou informaci. A já jsem vůbec nevěděl, co. A on vlastně v tom baru mi nabídl, že má pro mě místo jako v Německu, v nějakém oddíle, kde bych mohl hrát profi, a já jsem vlastně věděl, že už budu končit. A to taky on nevěděl. A já jsem mu teda poděkoval za tu nabídku a říkal jsem, že vlastně můj život jde trochu jako jiným směrem. A že vlastně jsem křesťan a že půjdu na biblickou školu, což já jsem čekal, že mě tam sundá z té barové židle, že mi dá facku a řekne, ať se zpamatuju, jako jo, co blázním. A on mi na to odpověděl, když jsem mu to řekl a čekal jsem tu facku, tak on mi řekl, no, já mám doma Bibli a ještě jsem ji nestihl si přečíst a už několik let si ji přečíst. Takže to bylo, to nebylo úplně tak jednoduché pro mě, protože to byla moje druhá rodina.
0: Ano.
1: A radši bych se možná modlil v tu chvíli za někoho, kdo je skoro mrtvý, než dělat takové rozhodnutí, ale fakt jsem byl strašně blízko Bohu a cítil jsem tu blízkost jeho, takže to byla jenom taková záležitost, která se tam stala v tom baru a bylo takové zajímavé. Ale já jsem šel na biblickou školu, tam jsem byl několik let v Kolíně a když jsem se vrátil, tak jsem začal dělat náhradní vojenskou službu, že jo, civilku.
0: Jak to tak bylo.
1: Ano. A já jsem přitom se stal vlastně lektorem organizace ACET, kterou tady založil Stuart, že? A dělali jsme vlastně první nějaké besedy na školách ohledně tématu sex, AIDS, vztahy. A já jsem byl úplně jeden z prvních lektorů ještě s Tomášem Hrákem a tak dále.
0: Tak vidíš, my tady máme jednoho z prvních.
1: Ano, je to jako...
0: Je to
1: prehistorie, ano.
0: Takže víc než 20 let, ne?
1: To bude hodně dlouho, já ani už nevím, kolik to je, takže no, je to hodně.
0: My dva to nespočítáme. Je to
1: hodně. Takže jsem začal dělat besedy na školách. A to byl takový jakoby start úplně do nového světa. A potom později jsem začal trošku pomáhat s vedením mládeže a tak se ty věci dál vyvíjely. Prostě, no.
0: Tak to byla doba takového velkého rozmachu, kdy jsi byl, já vždycky říkám vždy a všadě, to byla jedna kapela slovenská. Byl jsi prostě všude vidět, všude slyšet a tvůj život nabral úplně takové rychlé otáčky, že jo? Bylo toho strašně moc. Ovšem, teď se nabízí otázka, jak se to dá vydržet?
1: Jo.
0: Jak dlouho jsi jel v tomhle módu?
1: No, v tomhle módu jsem jel jako skoro 20 let a přibylo to, že jsme založili nějaké místní sdružení jako pro práci s mládeží, nějaké občanské sdružení, taková misijní ruka mládeže jakoby ve sboru. Potom později jsem založil celonárodní vlastně sdružení Image 33, takže jsme dělali nějaké ty festivaly pro věřící děcka, pro nevěřící děcka na Maxi a tak dále. Takže ten život takhle zběžel, bylo to jako, byly to věci častokrát nové, takové pionýrské. Občas se to setkávalo s různými jako pohledy z církve, ale vlastně nás to jako strašně naplňovalo a věřím, že Bůh si to používal, protože máme spoustu svědectví lidí, kteří dodnes za mnou přichází a říkají, Michale, to mě ovlivnilo, tohle. Takže to je takové požehnání, ale na druhou stranu taky to bylo... Bylo to absolutní vydání se a vlastně člověk jako moc neřešil svůj vlastní život.
0: Jako kdyby si ztratil ten svůj život, jak říká apoštol Pavel to říká, ztratil jsem svůj život.
1: Ano, jako dalo by se to tak říct, že jsem vlastně ztratil svůj život A staly se taky nějaké věci v tom životě, které úplně jsem jako neplánoval. A jedna z nich byla nejdřív takové skoro vyhoření.
0: Řekni to o tom bylo... něco. Protože já si myslím, že o těch věcech je potřeba mluvit trošku dopředu, než když se stanou.
1: Jo. Jako dělali jsme velké projekty, ve kterých bylo zapojeno hodně lidí, plánovali se hodně dopředu, stalo to hodně peněz a já jsem neměl úplně jakoby prostor pro takový nějaký jako odpočinek nebo
0: čerpání.
1: Prostě člověk jel a někdy vlastně to, co nás nejvíc baví, se může stát jako tou největší pastí. Pokud nemáme jako nastavené nějaké jako brzdy v tom životě, které nás ochraňují jako pro duši, pro tělo a tak dále. A člověk byl jsem mladý, takže já byl jsem nadšený, pro mě to bylo všechno nové.
0: Nějaké takže, signály.
1: No... Mám pocit, že jedna z věcí, která se stala, začal jsem být jako trochu unavený a začala se vytrácet radost v mém životě. Někdy, když jsem se ráno probudil a projel jsem si ten seznam úkolů, který mám jako dneska mít v práci jako udělat, tak mi z toho nebylo úplně jako dobře. Jindy dříve jsem byl prostě nadšený a pustil jsem se do toho a to jsou ty signály toho vyhoření. Takže naštěstí, jako byli nějací lidé v uvozovkách naštěstí, protože věřím, že to všechno Bůh vede, jako a byla to milost pro mě. Bylo několik jako chlapů, se kterými jsem to sdílel a oni mi jako pomohli, abych se jako nezřítil do té propasti toho vyhoření.
0: Jak bylo to vypadalo prakticky?
1: Prakticky to vypadalo tak, že mi řekli, hele, máš tady několik jako věcí, které máš na starost, není jich úplně málo, nejsou úplně ty malé ty věci a potřebuješ do nějaké doby něco odřezat. To byla jedna věc. Druhá věc byla, potřebuješ začít jako odpočívat a začít dávat čas do věcí, kde se můžeš jako nadechnout, jsou to tvé osobní věci v životě, jestli to bude sport, jestli to bude vaření, jestli to bude kino, jestli to budou přátelé, jestli to budou hory, jídlo, cokoliv, jako. Ale potřebuješ jako mít kapacitu na to, aby si nejenom sloužil, ale aby si jako nasytil svoji duši, aby si odpočinul a aby si mohl tak jakoby nějak znova načerpat. Jako jo. A já jsem z toho byl jako vykazatelný. Oni mi volali, jednou, že to byli lidé z celé republiky, takže jsme nemohli být spolu každý týden jako osobně, ale volali jsme si a v podstatě ano, byla to nějaká vykazatelnost, kterou jako to byla pro mě obrovská pomoc. Jo, to prostě, protože oni říkají, hele, nezajímá mě, kde jsi kázal, co děláš. A v podstatě já to dneska tak mám s některými lidmi, kteří dělají dneska v republice větší věci a já jim říkám vlastně úplně to samé. Jako vůbec mě nezajímá, co děláš, protože vím, že to jsou super věci.
0: Ta tvá zkušenost.
1: Jo, zajímá mě, jak se cítíš, pomohla. Zajímá mě, jak se máš s ženou, zajímá mě, když jsi měl naposledy nějaký jako silný zážitek pro tebe v životě. A toto je něco, co mě dneska zajímá u nich, jo, protože o tom ten život jako je. No.
0: Křesťané, když se pustíme do nějaké práce a zvlášť, když nám to jde a baví nás to, tak zapomínáme na to, že jsme ty tři části, že? Duch, duše a tělo. A že všechny ty tři části potřebují svoje. A tak někdy na to zapomeneme, až když jsme už skoro uštvaní. Tak ještě díky Bohu, že si nedopadl až na to dno, protože tam potom je někdy velmi těžké se vrátit do normálního života.
1: Je to tak, je to tak. Takže bylo to období, jako které trvalo nějaký čas, ale zároveň se tam asi zadělalo už na další problém a to byl jakoby vztah s mojí ženou a no to ve finále došlo k rozvodu a to bylo jako velké druhé takové zastavení v tom životě, které prostě nikdo si neplánuje. Neplánujeme si autonehodu, neplánujeme si, že nám vyhoří dům, neplánujeme si, že naše dítě může onemocnit nějakou vážnou těžkou nemocí a nikdo si neplánuje rozvod. A to se stalo, takže to byla druhé jako velké zastavení v tom životě. Nicméně Bůh je prostě dobrý a já jsem hodně věcí předal, v podstatě po rozvodu jsem všechno předal nějak tak a byl to čas i pro mě jako načerpat novou sílu, obnovu, taky si projít tady těma věcma, zpracovat to a nebyly to úplně jednoduché věci. ale jsem dneska za to strašně Bohu vděčný, protože to byl čas pár let, kdy to byl čas pro mě. Ať už jako zdravotně, protože jsem něco si řešil se zdravím, opravdu znova cítit, že radost, úsměv, že vnímám, protože když jsem skoro vyhořel, tak jsem jedna z těch věcí taky byla, že jsem jako nevnímal třeba změnu listí na stromech, barvy.
0: Jo.
1: Mhm. Přestal jsem jakoby vnímat i to, co se děje v přírodě a příroda pro mě má jako obrovský význam v mém životě, hory. A dneska je to úplně nedílnou součástí, jako s mojí ženou, mám novou ženu, jsem rok ženatý, tak my v podstatě jsme skoro stále o víkendu na horách, jako občas už máme oba dva dospělé děti, takže máme více času pro sebe a to je místo, kde já jako prožívám silně i tu boží přítomnost, jo. Ale tehdy jsem přestal jako vnímat, co se vlastně děje v té přírodě, jaké jsou změny jaro, léto, podzim, zima. A to je taky jedna z věcí, když toto začnete vnímat, takže to je špatně.
0: Tak je to špatně. No. Jak se teď trošku s odstupem času, protože už je to několik let, kdy se ti tohle stalo, jak se teď s odstupem času na to díváš? Dá se tomu předejít, tomu stavu, kdy už člověk opravdu je na tom tak, že ho nic netěší, nic nebaví a tak nějak jenom přežívá?
1: No, jako myslím si, že pokud člověk jede v nějakých jako kolejích, nemá úplně moc času a dneska ten život je takový hodně ve stresu. Já úplně jako nevím, jak moc se tomu dá předejít, pokud nemá jako blízké přátelé kolem sebe. Jako to je jedna z věcí, která pro mě byla velkým požehnáním a dnes mám taky nějakou partu přátel, kteří mě třeba osobně pomohli přejít covid a věřím, že samozřejmě Bůh to byl taky, ale v podstatě říkám, že kdyby oni tam nebyli, je to dneska nějaká taková parta, je nás prostě 4-5 párů, co jsme a my spolu máme strašně blízko a je to fakt jako poklad v mém životě, tak úplně nevím, pokud nemáme v životě nastavené nějaké věci, že chodím do sauny pravidelně, že chodím cvičit nebo jezdím na hory a máme to v nějakém diáři pravidelně,
0: že
1: ten odpočinek,
0: že
1: to dodržujeme a není to jako dovolená jednou za rok na 14 dní v Karibiku. Prostě tam to nefunguje, to tělo takhle nefunguje, ta duše takhle nefunguje a tam často onemocníme, máme konflikty s naším partnerem a to slyším od různých přátel věřících, nevěřících, protože ti nevěřící stále je miluju a je to moje prostě taková krevní, jako úplně ta krevní skupina. Takže hodně lidem se snažím, jakoby, protože je několik lidí, se kterými mám takový jako vykazatelný vztah, kterým dneska pomáhám na té cestě a říkám jim, hele, co můžeš dělat každý týden? Co můžeš dělat jednou za 14 dní, jo? Protože tam ta duše, naše tělo, ale i ten duch prostě si odpočinou, jako naberou a to je ta druhá věc. Pro mě přátelé a tady tohle to, co máme nastavené jakoby v tom životě, kde vypneme, odpočineme si, načerpáme. Samozřejmě kontakt s lidma i v církvi, jako pro mě dneska jedna z těch věcí toho, té obnovy je i jako kontemplace, což je jako pojem, který pro lidi je, srozumitelný není, je to prostě modlitba v tichu, být v tichu a je to další rozměr toho duchovního života, jo, který můžu prožívat i v přírodě, že jenom jsem a jsem s Bohem, nemusím se modlit, nemusím nic říkat.
0: Ano,
1: a on ví všechno, já vím částečně něco a on ví a jenom se nechat naplnit, být tam s ním.
0: A je to občerstvující.
1: Je to prostě úžasné.
0: Pán Bůh nás stvořil právě, že ty tři v jednom a já bych řekla, že je dobré, když si to teď zrovna připomínáme, že bychom na to neměli zapomínat, že každá ta naše část má svoje potřeby a potřebuje doplňovat. Že?
1: Ano, přesně,
0: potřebujeme
1: přesně,
0: doplňovat. Tak jako když baterka se vybije, potřebuje dobít, tak my potřebujeme taky dobíjet, tak je dobré, když si to připomeneme a po písničce budeme pokračovat. Thank you.

0: Pořad Fortepiano, který posloucháte na Rádiu 7, se přehoupil do své druhé poloviny. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým, musím říct, vzácným hostem je Michal Malina, jmenovec. I když nejsme rodina, tak jsme rodina, ale díky Pánu Ježíši Kristu.
1: Ano,
0: tak jsme rodina. Jsme rodina a povídáme si dnes, jak jinak, o tvém životě, Michale. Nazvala jsem ten náš rozhovor Stále v pohybu a to se opravdu hodí na tebe, ale ještě více by se možná hodilo život jako ping-pong, protože někdy jsme na jedné straně, někdy na druhé straně, někdy ten život s námi zamává a ocitneme se někde, kde jsme vůbec nechtěli být a to se stalo i tobě a přijde takové nějaké zastavení. A u toho jsme se zastavili před písničkou, že přišlo zastavení, vážné zastavení ve tvém životě. Ty jsi předtím toho dělal strašně moc. Lidé, někteří si možná mohou vzpomenout, že tvoje jméno bylo spojeno opravdu s mnoha aktivitami, ať už to byl ACET a přednášky, různé konference a také si byl u zakládání sboru. Prostě dělal si toho strašně moc.
1: Asi to je taky něco, co jsem dostal do toho života, že startuju nějaké věci, nějaké projekty a nebo bylo to, my jsme zakládali i církev na cestě, kterou jsem vlastně vedl, takže my jsme potom později za nějaký čas jsme měli nějaké takové komunitní centrum, byla tam i kavárna s mateřským centrem, nízkoprahový klub, obrovská zahrada 3000 metrů, kterou jsme vybavovali a pro tu komunitu, protože to je něco, čemu tak jako věřím silně, práce jako církve v komunitě, kde nejsme sami uzavřeni, tak jsme začali vlastně fungovat. To byla malinká skupina, která začínala v 6 lidech a po několika letech nás bylo asi 20 a dělali jsme fakt různé věci pro lidi. A nicméně my jsme měli v pronájmu takový prostor jako školky, který jsme i rekonstruovali, bylo to docela náročné, ale protože tam byly vysoké nájmy, tak po 7 letech my jsme fungovali hodně z grantů různých, které podporovaly ty programy, které jsme dělali, ale jeden rok najednou po 7 letech v podstatě vyšlo jenom pár peněz, jako, a to byl takový zlom. Ten ping-pong je zajímavý název, protože on někdy v tom ping-pongu člověk jako vyhrává a prohrává. A nemyslím si, že my jako v životě prohráváme a vyhráváme, ale někdy to jde líba, někdy to jde hůř. Jako no. Takže
0: tak.
1: My jsme i tam končili, ale to byl jeden takový jenom mezník něčeho, co jsem taky dělal. A v podstatě potom, i po tom rozvodu, já jsem hodně věcí předal. A my jsme se potom i připojili k nějaké církvi, kde jsme fungovali nějakou dobu. Potom přišel covid, který taky jako různýma věcma zase zamával, to všichni známe, jako u každého to bylo něco jiného. A to bylo trošku znova takové pro mě čas jako samoty, protože jsem už byl sám, byl jsem rozvedený, mám kluky už dospělé. A nebylo to úplně jednoduché období a myslím si, že to zažili fakt spousta lidí. Ale já jsem vlastně nemohl být na školách, všechno bylo zavřené, že jo, já jsem byl sám doma mezi čtyřma zdma, ale mám jako takový nějaký blízký okruh přátel, kteří mě v podstatě provedli tím obdobím a jsem jim za to jako strašně moc věčný, samozřejmě Bůh v tom zase sehrál svoji roli.
0: Muselo to být pro tebe těžké, ty jsi byl zvyklý pořád mezi lidmi, pořád v pohybu.
1: Ano, ale bylo to taky období, kdy jsem se učil, ono jako asi každý člověk po rozvodu, se učí jako zpracovávat samotu a opuštěnost. A to jsou dvě jako velké témata. A samozřejmě já jsem jakoby, dalo by se říct, extrovert, i když dneska nepotřebuju už vůbec ty davy a to, co dříve mě jako naplňovalo, sytilo a nabíjelo a byl jsem tam jak ryba ve vodě a to dneska vůbec už nepotřebuju. Mám kolem sebe opravdu jak několik velmi blízkých přátel a to je pro mě jako strašně důležité. A dneska v jakýchkoliv vztazích se snažím jít jako víc do hloubky. Projekty pro mě už neznamenají to, co dřív znamenalo. Přesto, že jsem v některých zapojen, i teďkom zrovna začínám vést nějaký projekt, nějaké komunitní zahrady. Je to úplně nová věc, která přišla jako ve svůj čas, protože je to asi 2 měsíce, co jsem se začal modlit, Bože, já dneska mám nový vztah se svojí ženou, jsme spolu rok, ty věci si nějak sedly a já pracuju na školách, ale je něco, co ty by si chtěl v mém životě dělat, protože mám jako 50 skoro, ale tak možná, že ještě nějaký čas tady budu. A já ti chci jako sloužit, nechci nikde nic tlačit dneska, takže je to jako, je to takové, když se modlím, tak říkám, Pane, já chci jako fakt dělat to, co ty chceš. A ty to jako připrav, ty to otevři, je to jako, chci dělat věci s větší lehkostí dneska, taky, protože řeším si nějaké zdravotní věci, jsem fakt rád, díky Bohu za to, že ty věci, které se mi po rozvodu rozjeli trošku zdravotně, že dneska se to ustalilo.
0: A to bylo asi všechno důsledkem toho života, jaký jsi žil, že?
1: Ano, ano, určitě, jako tam se toho nazbíralo, to nebyl jenom rozvod, to bylo opravdu vyhoření, skoro vyhoření, bylo tam spousta stresu, takže ono to trvalo prostě spoustu let, jako když se to sbíralo a potom to mělo nějaký dopad, nějaké důsledky, ale dneska já jsem dělal taky masérský nějaký kurz, nějakou školu, protože tam už v těch masážích jsem byl od dítěte v pingpongu a v takové jakoby obnově toho těla a to je něco, co mě dneska zajímá, takže mě zajímá hodně jakoby to co ty si říkala, duch, duše, tělo. My jsme měli v Image 33, to byla ta národní organizace, kde jsme dělali Christfesty na Maxi všechno, tak jsme měli tu zkratku DDT, já jsem takový na ty zkratky. A i pro ty děcka vlastně jsme vždycky dělali nejenom duchovní program, ale byly to různé workshopy, byly to koncerty, byly to outdoorové věci, prostě byly to věci, které nás zajímaly, všechny ty tři části, jo. Ale vlastně v mém životě jsem to jakoby tak nějak ztratil tehdy. Jo, ale dneska je to vlastně úplně naopak, kdy si to snažím jako držet. Ale přichází nějaká nová etapa. Já jsem zvědav, sám jsem zvědav. My jsme dneska v evangelické církvi v Tědlicku a je to moc fajn sbor, který je sbor všech generací, takže jsou tam staří lidé. Moje žena, ona je učitelka v mateřské školce, ale zároveň předtím dělala se starými lidmi, takže ona miluje i ty lidi. Je to taková radost a tam začínáme nějaký nový projekt komunitní zahrady, který jako začínám vlastně vést a rozvíjíme to a vidíme, jak Bůh to skládá dohromady. Je to takový jako zázrak, jo. Tak se na to těšíme. Co bude?
0: Já někdy přemýšlím nad tím, když potkávám opravdu spoustu lidí, kteří jsou činní v církvi i mimo ní a snaží se nějakým způsobem něco dělat pro lidi, tak sleduji jejich život a říkám si, čím to je, že někteří jsou stále takový nadšení a u některých vidím, že to sice jako dělají, protože vědí, že by to měli dělat, ale to nadšení už tam nějak jaksi není. A přemýšlela jsem nad tím, jestli je to dáno povahou člověka, i když si myslím, že částečně ano, tím přístupem k životu, že někdo je velice pozitivní a někdo zase ne. Ale přišla jsem na jednu věc a já jsem, jsem zvědavá, jestli mi ji potvrdíš.
1: Jo.
0: Já jsem přišla na jednu věc, že když je člověk tam, kde má být, takže z toho má radost.
1: No, určitě je to tak, jak jsi řekla na začátku, teď tady tohoto bloku. A věřím, že člověk je nějak nastavený v tom životě, jo? Že máme nějaký temperament, a buď jsme optimisti nebo trošku pesimisti, buď najdeme v každé věci, se můžeme na to dívat z různých úhlů a já teda jsem ten člověk, který je jako pozitivní. Jo? Přestože jsem si prožil těžké věci, tak jsem takhle nastavený a mě totiž život strašně baví. Jo? Mě prostě vždycky bavil a vždycky jsem dělal všechno naplno a v tom životě s Bohem to máme jako podobně a to je ta druhá část, o které jsi mluvila a to je i ta dnešní moje modlitba. A já říkám, Bože, já už nechci dělat věci jako a doufám, že jsem je dělal jako minimum těch věcí, které byly jakoby ze mě, protože jako snažíme se plnit Boží vůli.
0: Jo, člověk a to dělá s dobrým úmyslem.
1: Ano, ano, ale někdy prostě děláme jako věci, které úplně nemusí být jako všechny z té Boží stránky, když to tak řeknu, ale je v tom jako určitě velký kus pravdy a je to ta velká část, že pokud děláme věci, které on chce, do kterých nás povolal, do kterých nás jako vystrojí, vyzbrojí, dá nám věci, dovednosti, které potřebujeme pro to, tak potom jako se věci dějí, ale potom je nám tam taky dobře.
0: Ano.
1: A to neznamená, že nejsou zápasy, že nejsou těžkosti, ale je to místo, kde se vlastně cítíme fajn.
0: Myslím, že si rozumíme v tom.
1: Jo,
0: ano.
1: Jo.
0: Ano, ono je to totiž těžké, když něco člověk třeba, hlavně když už to dělá dlouho, třeba vůbec se zeptat nebo zamyslit se nad tím, jestli to má dělat dál, když už třeba z toho tu radost nemá.
1: Jo. To bylo pro mě, já jsem vlastně opustil všechno. Já jsem opustil všechno, protože už jsem jako nemohl. A taky jako, jo, po té události s mojí první ženou, tak to bylo jako velké zastavení a A to mi pomohlo. Když máme ještě aspoň trochu síly, energie něčeho, tak my furt jako můžeme. Ale to je vlastně jako hodně špatně, protože ty věci jdou setrvačně. Druzí lidé to vnímají, není tam jako šťáva, když to tak řeknu, není tam nápad, není tam radost. Jo. A já tu radost jako potřebuju. Prostě i úsměv, jako dělat to s nějakou lehkostí trochu.
0: Ano.
1: Takže určitě to tak je, no.
0: Pojďme ještě na tu jednu oblast, která je také ve tvém životě důležitá, to jsou ti mladí lidé, kterým se zvěnoval, věnuješ se jim neustále. Za těch víc než 20 let, neumím o to ani jeden spočítat, jak dlouho, si oslovil, já si troufnu říct, asi tisíce mladých lidí. Co dětem hlavně říkáš, nebo těm mladým, teenagerům, máš nějaké téma, které máš za to nejdůležitější?
1: Jako dělám to přes 20 let, vlastně ano. Na školách, besedy a ročně oslovím asi 4 tisíce děcek.
0: Jejda.
1: Protože já jsem každý den na školách, vlastně asi 4 hodiny učím, zhruba plus minus. A takže je to na 15 základních školách, jako v Havířově od 5. do 9. třídy. A zároveň jakoby stárnu přirozeně. Mám teda dva kluky, ti už mají přes 20 a ti už jsou prostě starší dospělí, ale vlastně ty děcka... Já už znám generaci dětí, které jsem učil a já je potkávám na ulici a oni mají své děti.
0: Ano.
1: A zastavují mě. Takže mě strašně moc dětí, nebo už dneska mladých lidí, nebo mladých rodičů zdraví. Neustále mě někdo zdraví, když jdu po městě. A já vlastně neznám, jo. Ale zdravím je taky. Občas se zastavíme, popovídáme si. Oni řeknou, že byli tam a tam, slyšeli to a to ode mě. Samozřejmě technologie dneska... jsou v popředí všeho.
0: Ano.
1: Já úplně nejsem ten technický typ, jako, takže mě jako vlastně moc nezajímají technologie. Mě celý život zajímají opravdu lidi. Zajímá mě jejich jako přístup k životu, psychologie, tady tyhle ty věci jsou mi blízké. A já vím, že u těch děcek, protože pro ně nabízím nějakou jakoby formu poradenství taky, takže čas od času oni se na mě obracejí s různýma věcma, které se týkají alkoholu, vztahů partnerských, sexuality, vztahů v rodině, šikany, různých věcí, které vlastně učím na těch školách. A je to tak, že i když neznám všechny aplikace, které oni používají, tak za mě jako láska, čas je naslouchat, projevit zájem, prostě to je něco, co funguje stále.
0: A co oni potřebují. A z těch témat změnilo se to nějak za těch 20 let? Pozoruješ nějakou změnu u těch dětí v těch tématech, která potřebují slyšet
1: která
0: nebo
1: potřebují.
0: Probírat?
1: Moje témata vychází z nějaké osnovy. Já jsem udělal projekt Zdravá mládež, který je vlastně na 5 let a já jsem v každé třídě dvakrát za rok od 5. do 9. třídy. Takže já s nima jedu opravdu několik let s těma dětskama. A ten můj program byl sestaven jakoby z osnov, kdy jsem si vytáhl, dost času jsem v tom strávil, jsem si vzal různé předměty, které oni probírají ve škole. A já jsem si z toho vytáhl témata, které oni probírají. A oni jsou furt stejně stále. To je furt to samé. Protože člověk jako člověk potřebujeme milovat, potřebujeme se někde rozvíjet. Máme nějaké v úvozovkách pokušení v tom životě. Děcka tak jako brali dříve drogy, tak je dneska berou stejně. Jako zkouší alkohol, zkouší dneska stejně cigarety, to je furt stejné. Kluci začínají a holky chodit s klukama, s holkama. Dobře, tam jsou možná nějaké věci, kde dneska více se bavíme o homosexualitě, o dalších jiných věcech, možná více než dříve, ale vlastně mít nějakou komunikaci s rodiči, ať už je lepší nebo horší, jsou to stále stejné věci života a do toho nám zasahují teda technologie. Ale ty potřeby jako člověk, my máme stále stejné, takže ty témata jsou stále stejné. Jako. A to, co vidím, jako mnohem méně se komunikuje, samozřejmě díky technologiím, a ty děcka jakoby mají strašně moc informací a to někdy přináší chaos. Takže je to čas, kdy opravdu mám spoustu rozhovorů i ve škole, jako o přestávka s dětskama, kdy oni jenom přijdou a jenom si popovídají. Já jsem strašně ráda, já jsem v podstatě dneska takový trošku taťka pro ně. A sám jim říkám, jsem tady, děcka, mám padé, už jsem tady jak černé uhlí. Oni ne, Michale, ty vypadáš na 40, na 35, tak jim vždycky děkuju za zvýšení sebevědomí ráno. A je to jako moc fajn. A snažím se tam být pro ně. Ani pro mě není cíl projet všechno to téma, které pro ně ty 2 hodiny, protože ta beseda vždycky má 2 hodiny. To pro mě vůbec už mnoho let není cíl, jako projet všechno, ale být citlivý, modlím se za to, jako Bože, co ty chystáš na ten den. Mám za někým i přijít, kdo tam je vyautovaný v té třídě, kdo je sám, tam sedí, děcka jsou spolu, tak jdu za ním, povídat si s ním. Co ty chceš, jako jo? A modlím se takovou citlivost na Ducha Svatého. A je to radost. Je to radost jako vnímat, kdy Bůh otvírá dveře pro různé rozhovory, na cokoliv, a jsou to i duchovní témata, protože já učím i světová náboženství sekty a to je příležitost, kde v podstatě nějakých 400 deváťáků každý rok může slyšet evangelium, může slyšet o Bohu, mají možnost si vzít Bible, takže z nějakých 400 děcek ročně si vezme tak 280 Bibli. Každý rok, jo, mnoho let. Jo. Někdy přijdou učitelky za mnou a říkají, pane Malinan, měl byste ještě pro mě Bibli taky? Říkám, jasně. No, takže mám výborné vztahy na školách, jako ze spousty ředitelů si tykám. Na 2-3 školách mi nabídli, jestli nechci jít učit. A je to taková milost, je to zázrak. Jo, je to zázrak.
0: Řekla bych, že je to zázrak, protože po revoluci byly všude dveře otevřené pro křesťany. Bylo to něco nového. Lidé byli hladoví, žízniví. Bylo to něco, co tady nebylo. A tak teď po těch, už to už je přes 30 let, kdy byla revoluce, tak jsem se právě chtěla zeptat, jak to vypadá dnes.
1: Je to tak, že je takový jako fenomén v tom lektorství. Máme jako jeden velký zázrak v tom, že dneska jsou tady, je tady několik, jako jsou tady 2 nadace, které podporují lektory. Mm-hmm. Já nevím teda, jestli jich bude dneska třeba 50, 80 po celé zemi, jsou z různých církví. A to je jedno velké požehnání, že jsou tady nadace, které podporují ty lektory finančně a je to jejich jako náplň, jejich vize, směrování jako vůbec existence těch nadací. U některých jsou tam samozřejmě další projekty, ale to je jedna věc. A ta druhá věc je, že jsou tady dneska některé organizace, významně v tom hraje třeba roli KAM, ale další jiné, které jakoby vytvořily vzdělávání a certifikace různých programů, tudíž jakoby nás už jako nikdo nemůže z těch škol dostat.
0: Je
1: jo?
0: Tady ten kredit, že nějaký?
1: Ty věci jsou akreditované ministerstvem školství a zase ne všichni lektoři toto mají, já to třeba nemám ani, jako jo, protože to ani jako nikdo se mnou neřeší. Na školách oni chtějí prostě Michala Malinu, s některýma, jako ano, dneska to nepotřebuju, jakoby proto, abych tam mohl být. Jo. Ve chvíli, kdyby taková situace byla, kdyby třeba ministerstvo školství něco takového nastavilo, tak bych jako hledal tu cestu, abych měl tu akreditaci, ale spíše to říkám proto, že je to fenomén v Evropě, nic takového jako není, že my dneska legálně můžeme být ve školách a v podstatě nás z nich jako nemůže skoro nikdo dostat už. Jako jo. A tam se otvírají nové a nové věci a oni dělají spoustu vzdělávání jako velice kvalitních. I pro, jsou nějaké sítě učitelů křesťanských, to se asi ví, zná, že? Ale jako lektoři mají taky jako péči, vzdělávání, takže to je to jako výjimečná věc, když se bavíme o tom lektorství na školách. A potom jsou i nějaké následné kluby, jo, lektoři mají následnou práci mimo ty školy, je to provázané s církví a tak dále, takže je to jako zajímavé, je to stále zajímavé. Jako.
0: Tak a jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodinka uteče rychle. Tak už
1: no,
0: je to tady.
1: No, uteklo to hodně rychle.
0: Už je to tady. A pojďme tedy, jako jsme začínali ping-pongem, tak skončit ping-pongem. Protože ty jsi říkal, že se to tak nějak jako vrátilo zpátky v tom tvém životě.
1: No já jsem v podstatě po 20 letech se ozval vlastně šéf klubu, kde jsem hrával. Jestli by, my se začali ozývat někteří mi kamarádi, kteří jsou mi vrstevníci, skoro padesátníci, se mi začali ozývat, že už mají děti a že s těma dětma mají problém. Hele, nemůžeme se potkat v baru, nemůžeme se potkat v restauraci, v hospodě, pokecat o mém synovi, dceři, já si s ním nevím rady. A to byl takový start zvláštní. Takže já jsem si s těmi kamarády z toho pingpongu před těmi 20 lety, kdy jsem končil, tak jsem se začali potkovat úplně z jiného důvodu a začalo se asi o mě trochu šířit něco v tom oddíle znova, že vlastně dělám s mládeží, oni to jako věděli, ale bylo to oživené těmi těmi prostě dětmi u těch kamarádů. Mm. A pak se mi jednou taky ozval jakoby šéf klubu, že by, jestli bychom nemohli spolupracovat, protože jsme začali dělat nějaké ukončení sezóny jakoby pro rodiče s dětmi, takže jsme začali dělat nějaké teambuildingy v Beskydech na 2 dny, co jsem začal pro ně dělat. Pak jsme přidali příměstské tábory v létě se zaměřením na Plinec, které jsem začal dělat. Mm. A my jsme taky před x lety se postavila hala Národní tréninkové centrum pro ping-pong, kde je vlastně reprezentace od U15 do U21.
0: A co je to U?
1: U je v podstatě jenom, je to zkratka, ano. 15 je věková skupina, jo, takže úplně to U vlastně ani nevím, co znamená, jako, ale je to i ve fotbalech jinde, se to používá, takže asi to nějaký význam má, já to vlastně nevím. Ale já jsem tam vlastně dneska jako mentor. Vedle besed, co dělám na školách, vlastně ta druhá část mé práce je, že dělám mentora v tom tréninkovém národním centru a znamená to, že nejsem trenér, ale protože tam jsou děcka, které jsou v reprezentaci i třeba v našem oddíle a já dělám pro ně takový servis. Oni se stěhují třeba z různých měst republiky, jsou tam na internátě, aby mohli trénovat nejenom každý den odpoledne, ale i dvoufázově, i dopoledne, mají třeba individuální plány ve školách, protože jsou reprezentanti a já mám vlastně takovou na starost jejich péči o ně. Je to takový servis, komunikace s rodiči, komunikace se školou, komunikace na internátě, ale být trochu pro ně kamarád, trochu psycholog. Bůh otevřel dveře znova, úplně jiným způsobem a vlastně to, co já jsem celých těch 20 let, jakoby, co dělám s mládeží, tak dneska vlastně jsem s dětskama, teď zrovna jsem sem přijel, včera jsem končil mistrovství republiky, jsme měli celý víkend jako družstev a naši tam získali během víkendu ze 4 medailí, získali 3 stříbrné z Havířova, takže to bylo jako úžasné. A to je taky jakoby takový návrat trochu, jakoby zpátky, kde mohu jako mít vliv na lidi a já tam nejsem denně, vůbec tam nejsem denně, ale spousta lidí se na mě obrací. Hmm. Tak je to pro mě takové, Bůh otevřel nějaké dveře znova, tak je to milé.
0: Bůh ti vrátil ten ping-pong trošku v jiné podobě.
1: Jo, jo, je to tak.
0: A takhle on to dělá. Já doufám, milí posluchači, že vás dnešní povídání ve fortepianu povzbudilo, mě tedy rozhodně ano. Děkuji, Michale, že jsi udělal čas a že jsi přijel.
1: Já děkuji moc za pozvání a bylo to moc fajn, tak ať se vám daří taky.
0: Tak a pokud váš život taky vypadá jako ping-pong, tak nezoufejte, Pán Bůh je dobrý a může vnést dobré věci i do vašeho života. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová. Děkuji.

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás. Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

příjemnou 11. hodinu vám v pondělí 27. července přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol. Jaké pořady nás čekají v těch následujících hodinách? Pojďme si je představit. V talk show No Filter budou Milan Michalko a Lukáš Kryško pokračovat v reprízovaném seriálu Ježíšových výroků Já jsem. O pastýřství, vedení i konfliktech v církvi přemýšlí od 11 hodin 15 minut. Narození 14. dítěte, tvrdohlavost a neústupnost a konflikty kvůli politické situaci. Takové bylo manželství Suzany a Sama Wesleyových. Aby toho nebylo málo, vyhořel jim dům. Byl to boží trest? Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, čte od 12:15 Rosita Mertová. Boží moc, která se projevuje jako slabost. Jak teologie kříže ovlivňuje pastorační službu v církvi? Jak mění vnímání lidské slabosti? Pátá přednáška kazatele církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny v sérii o pastoračním poradenství zazní v rámci pořadu Kudikam v 13:00. Mezi 14:00 a 15:00 hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Po Ježíšovi tady na zemi mnoho nezůstalo. Kdyby zemřel, měli bychom jeho ostatky. Ale co nám o něm říká prázdný hrob? Další vyučování Karla Hřižábka z cyklu 3P se otevírá 15 minut po 3. hodině. Ježíš Nazarecký, židovský král. Nápis, který měl Ježíš nad hlavou, když naposledy vydechl. Apoštol Jan přináší očité svědectví v 15:45. Od 16 hodin budeme pozorovat mouchu. Entomolog Petr Raus upozorní na klouby jejich křídel i specifický let a přidá své poučení ze světa hmyzu. V ranním telefonátu o 16:30 představíme projekt Druhý krok a jeho pomoc lidem v náročných životních situacích. Následuje jazzový klub po 17. hodině, Bible Guide v 18 hodin a životní příběh Marie Komendové o 16:30. Případně kanafásek pro děti v 19:15, ale to už jsme ve večerním vysílání Rádia 7. Já posílám Filipa Manu a píseň Můj zachránce. Víme, že Ježíš přišel, aby nás zachránil.

Další píseň You Are Always With Me. Vždy si se mnou od skupiny EFOD vznikala v roce 2021 v pokoji, kdy se Jana Turzíková léčila z covidu. Bůh je stále s námi. Tak připomeňme si to i v té následující písni.

Před pořadem No Filter nás čeká ještě žalm 8. v podání skupiny Adonai a poté už se zaměříme na jeden z Ježíšových výroků. Já jsem pastýř.

0: Kým je Ježíš v našem životě? A proč tak často hledáme falešné mesiáše? Tématem Já jsem pastýř pokračuje reprízovaná série o Ježíšových výrocích.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Je tady další epizoda.

0: epizoda No Filtru a já vás všichni zdravím a zdravím taky spolupracovníka, kamaráda Lukáše. Lukáši, čau.
1: Ahoj Milane a ahoj všichni.
0: Dneska nahráváme online teda, takže Lukáš je někde v Pišelích a já jsem na Čeladné, tak...
1: Máme tak, to přes celou republiku. Nám tady
0: nasněžilo, takže my už máme sníh tady v horách.
1: Co někdo má.
0: Dneska budeme pokračovat v sérii Já jsem. Já trochu komentuju většinou tím, že je to taková série o identitě trochu, jakože co Ježíš, jak sebe vnímal, kým je a tak. Takže myslím, že to je zajímavá série a dneska už máme čtvrtou epizodu. Ta první, kterou jsme prošli, byl chléb, druhá světlo a potom dveře. A dneska to téma je, Lukáši...
1: Dneska je téma Já jsem dobrý pastýř a budeme se zabývat tím, jak pase Ježíš. Pase Ježíš, ale to je takové kontra. Můžeme se podívat spíš jako, jaký je dobrý pastýř Ježíš.
0: No, on to může mít nějaké konotace.
1: Ano, dneska víme, že je to zneužívané slovo, takže nechceme se úplně zabývat tímhletím tématem.
0: Jasné. Takže Ježíš jako dobrý pastýř, tak pojďme do toho tématu.
1: Určitě, jak jsme už říkali, ta série je postavená na tom, že chceme hledat tu identitu Ježíšovu a možná se v ní trošku jako víc zorientovat, aby jsme chápali, kdo vlastně Ježíš je a kým byl pro Izraelce, ale možná víc pro nás. Tak pojďme se podívat na to, co znamená být dobrý pastýř. Já budu číst napřed text. On pokračuje v tom, co jsme už minulé trošku načali, proč je to dvoutematické Já jsem, bylo to Já jsem dveře a teď je pastýř. A je to v jedné části Janova evangelia, je to v 10. kapitole. A vlastně navazuje to na tu hádanku, kterou jsme měli minule u dveří. A pokračuje to dál v tom textu od 11. do 18. verše 10. kapitoly. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce.
0: No,
1: já myslím,
0: je to
1: že
0: zajímavé.
1: Tam je tolik highlightů.
0: No, ta první myšlenka je vlastně, když vůbec čtu ty příběhy o ovcích a pastýřích, jako kdyby byl dneska Ježíš tady, jaký příměr by použil, abychom to pochopili prostě středoevropani třeba, jo, že jestli by to bylo jako Ježíš je něco jako manažer v Lidlu, jo, nebo jak by to vlastně uchopil vlastně to podobenství dneska, protože samozřejmě ovce jsou strašně vzdálené, jo. Pro nás, kdo žijeme v 21. století, tam je určitě jako vztah, ale zároveň tam je ten leadership, jako to vedení, že jo, tady v těchto věcech. No tak to je jenom jako první myšlenka, která mi vždycky říkám, tyjo, tak co by ten Ježíš řekl jako dneska, jo, jako podobenství, abychom to fakt pochopili, no.
1: To jsem tak jako přemýšlel, ale vlastně mě nic nenapadá, protože ten základní princip, který on tam postavil, je vlastně, že ta identita Izraele je jako pasteveckého národa, nebo má historie pasteveckého národa, protože všechny ty velké postavy starověku a vůbec jako historie Izraele byly vlastně pastýři. Mm-hmm. A ono se to nezdá, ale vlastně oni jsou jako identitárně postaveni opravdu na pastýřství a pasení jakýkoliv zvířat. Jenom pro informaci, byl to Abraham, byl to Izák, Jakob, byl to Abel, byl to taky David jako nejstarší a nejvíc známý král. Všichni to byli pastýři a všichni vlastně se zabývali pastýřstvím. Uh-huh. Dokonce i Mojžíš pasl jako ovce, když se setkává s Bohem. Takže všichni tyhle ti hlavní byli pastýři a vlastně pro Izrael to bylo něco, co jim jako jasně rozsvítilo, protože tomu rozuměli. Oni věděli, co to znamená být pastýř, co to znamená pastýřství. I v té době, kdy Ježíš přišel na zem, tak byl vlastně běžný, že lidé se starali o nějaké stáda. A proto je ten obraz pro ně úplně highlightový, jasně, tomu rozumíme, to nám dává
0: Jo.
1: smysl.
0: A možná, protože to je tak vzdálené, tak o to víc musíme věnovat pozornost spíš těm principům, než tomu obrazu, protože je to těžce přenositelné, jakože
1: Určitě dneska.
0: no,
1: Už jsme to
0: jo.
1: začali minule, že vlastně jako, jestli se cítíme jako ovce, tak to už je první kontroverze. Pak to pasení, pastýřství, to je vlastně jako taky, že jo, téma, kdy dneska už tomu rozumíme úplně jinak. Možná pojďme se podívat, jak tomu mohli ještě rozumět jako Izraelci. Já tady mám dva takové highlightové žalmy, nebo Žalm a Izajáše. Žalm 82. Naslouchej, pastýři Izraele, ty jenž Josefa jako ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby. Tak tady se identifikuje Bůh jako pastýř, který pase celý Izrael. A potom Izajáš 40, 10. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má se sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A tohle je vlastně jako zaslíbení příchodu Boha nebo Hospodina zpátky do Izraele. Je to právě v Izajášově v 40. kapitole a obecně vlastně je to pro Izraelce jako strašně důležité místo. Takže když Ježíš o sobě řekl, já jsem dobrý pastýř, tak vlastně mohl zacinkat v uších těch lidí. Aha, on se tady chce identifikovat jako mesiáš.
0: Jo, a to, co slyším v tom textu, který si četl teďka, tak je to vlastně jako sytí, vede, jako udává směr a chrání, jo? Že tam je ten zajímavý prvek toho, v tom závěru chrání tu ovci. Jako, jo? Takže toto jsou asi principy, které vlastně tam jsou a mají nám pomoct pochopit, kým je Ježíš v našem životě. Prostě sytí, vede, dává směr a chrání. Jo? Možná tam ještě něco dalšího, ale tak to jsou tři věci, které hned tak jako na první dobrou mě tam.
1: Je to vlastně zajímavé, že dneska bychom mohli říct, že mnoho lidí vidí takovýhle obraz v politicích třeba, mají vlastně potřebu se upínat jako k ním, jako k těm, kteří vedou ten národ a mají vlastně mít nějaké vlastnosti, které budou přinášet tomu stádu nějaké výhody, že jo? A proto se volí tak, jak se volí, podle toho, jak máš pocit, že se ten, který o tebe bude starat. Takže možná i tohle jako nějaký příměr. Asi možná Ježíš by mluvil o politicích, možná by mluvil o manažerech, protože oni mají takovouhle zodpovědnost. V jakýkoliv firmě, kde děláte, tak máte nějaký lidi, kteří vedou. Buď je to dílenský vedoucí, když jste na dílně, nebo je to váš nadřízený, když jste v nějaké kanceláři. A vždycky ta firma má ještě nějakou hlavu a ta hlava vždycky určuje směr, kudy se vydáme, kam budeme prodávat, co budeme nakupovat, co budeme vyrábět. To všechno jsou zodpovědnosti toho vedoucího, takže bychom mohli říct, že ten vedoucí potom směřuje tu firmu a ty lidi k tomu, kde vlastně se pak ocitnou.
0: A ty jsi říkal, že máš ještě jeden text, mám pocit, nebo to už
1: Já
0: si
1: nemám
0: přečetl
1: text, ale
0: obrovat.
1: mám spíš téma, které samozřejmě z toho textu vyplývá, to je jako, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným pastýřem. Jaký je tam rozdíl? Dneska bychom mohli říct, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným politikem, jaký je rozdíl mezi špatným a dobrým vedoucím a jaké to má dopady pak na to stádo, na ty lidi dneska.
0: Tak jo, tak vlastně to je dobrý, že my si můžeme někoho představit a teďka ty
1: Ano.
0: pojedeš ty charakteristiky a budeme to jako...
1: Určitě, určitě, určitě. No, první, co tam zmiňuje, je, že Ježíš není zloděj. To znamená, jsou tam jako nějaký postavy, kdy jako mají tendenci okrádat nebo ukrást něco z toho ovčince, mít z toho nějaký osobní prospěch.
0: Ale
1: A
0: nevím,
1: Ježíš se
0: jestli je
1: pro...
0: to dobrý filtr, jako jo, já si představuju tu politickou scénu, jako
1: Ano,
0: a vím, kdo
1: proto
0: není
1: si myslím...
0: Ježíš, jako.
1: Kdo není mesiáš, ano, je to tak. No a to je právě možná jakoby to téma, že jo? Že my spolíháme na člověka, to znamená, že vlastně hledáme spasitele, mesiáše v těch politicích. Oni se o nás postarají, oni nám dají lepší mzdu, oni se a tak dál, tak znamená, že možná hledáme falešné mesiáše a spasitele, který vlastně nás nikam nevyvedou, protože vlastně nemají jak. Hned první charakteristika je vlastně autuje z toho, aby se stali tím dobrým pastýřem. Druhý téma je, nemá u stáda své vlastní srdce. Nejsou jeho vlastní, to znamená, nevnímá jako ty, o které má touhu se starat. Což může být znázorněný nějakým odosobněním nebo vlastně prioritizací nějakých jako věcí, které spíš upřednostňují nějakou určitou skupinu, ne všechny a tak dál. To znamená, je to vlastně vlastnost, která hodně limituje toho, kdo vede, aby mohl vést jako 100%.
0: Takže to jsou vlastně ty charakteristiky toho nesprávného pastýře, jo? To znamená krade a nejsou jeho vlastní.
1: Nemá tam srdce, přesně tak. A poslední je, opouští je a utíká, když se naskytne nějaká nebezpečná událost. Utíká před zlem nebo před útokem. Ježíš to staví tady docela zajímavě, protože říká, že oni nejsou ochotni položit svůj život, když to on je ochotný položit svůj život. Ono je to docela drsný, kdybychom to převedli právě na manažery politiky, tak jako kdo je ochotný položit svůj život za to, aby se nechal zabít pro tu skupinu, societu. Mně napadá jediný příměr a to byl v poslední době možná jako prezident Zelenský, který vlastně zůstal se svým národem, i když vlastně mohl opustit Kyjev, ale rozhodl se zůstat a vlastně být součástí toho problému, který Ukrajina zažívala. Pak se pozná zajímavý anebo dobrý leadership a možná v tom je pak i nějaký obraz, který se přibližuje dobrému pastýři.
2: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Tak jo, takže to je vlastně tak jako trochu checklist, jo? Čili když víme o Ježíši, že je dobrý pastýř, takže tam by byl nějaký checklist jako těch charakteristik. A ty špatné jsou teda, že špatný pastýř, vedoucí, kdokoliv jako v našem kontextu, kdo krade nebo prostě zneužívá toho nějakým způsobem, tak to je jedna z těch charakteristik pro nesprávného pastýře nebo špatného. To, že tam není ten ownership, není tam jako to vlastnictví toho, je to prostě jenom najatý člověk a utíká před zlým. Prostě když přijde nebezpečí, tak prostě zmizí. Tři věci.
1: Možná ta čtvrtá je pak ochota položit život, což je vlastně už jako hodně velký highlight, ale to si nechme ještě jako možná samostatně. Já myslím, že přesně tyhle ty tři vlastnosti můžou nádherně zobrazovat ten, a bavme se možná o tom leadershipu jako takovém, jak vlastně vypadá dobrý leadership. A myslím si, že i Ježíš potom vlastně, když předává leadership Petrovi v Janově evangeliu, tak on se ho tam třikrát ptá, jestli je ochotný pást jeho ovce. A co je zajímavé na tom příběhu je, že předtím ještě jako Petr třikrát zapírá. A jako by mu to Ježíš jako třikrát ještě jako zopakuje. Ty jsi třikrát zapřel, tak třikrát se teďka jako ukáž. Opravdu jsi ochotnej jít do toho. A z historie víme, že Petr byl ochoten položit svůj život za ovce. To znamená, že se jako stal tím správným lídrem a převzal vlastnosti, které potřeboval pro to, aby mohl být dobrým pastýřem církve jako takové. No a dneska je to vlastně velmi podobné, že jo? Jaký máme lídry v rámci vedení církve, jestli se projevují tímhletím způsobem a jestli mají jako třeba tyhle ty vlastnosti.
0: To znamená, jsi ochoten pást mé ovce, čili ty charakteristiky, které by z toho byly jako pozitivní, to znamená checklist jako pozitivních věcí, jedna z nich je třeba jako skutečná ochota, nebo jak by se to dalo uchopit?
1: Určitě je to jako touha vést, si myslím, nebo chápat možná tu zodpovědnost za to, jak jako vedeš, protože to si myslím, že bylo třeba, když Ježíš opravdu komunikoval s Petrem, tak vlastně mu připomínal, jako seš ochotnej položit tu cenu, kterou já jsem položil. Jo, protože ono totiž, jako dneska se to malujeme jako úžasný, ale on si mohl uvědomovat to, že když Ježíše zabili, tak je velmi pravděpodobný, že já vlastně budu mít velmi podobný osud. Takže jako je to nejen ta pozitiva, pojď a měj tu vůli vést, ale vlastně měj i touhu vstupovat do věcí, do kterých vstupuješ ve chvíli, to bereš jako extrémně vážně. To znamená, jsi ochoten zaplatit tu cenu, bychom mohli přednést.
0: No dobrý, zajímavé, ta obětavost určitě je jedna z těch jako věcí v checklistu jako lidí, kteří následují Ježíše a třeba mají nějakou roli právě ve vedení jako církve. Je tam ještě něco k tomu tématu, co by se nám vešlo ještě teďka do no filtru, než se dostaneme do speciálu třeba s...
1: No, mohli bychom ještě se pobavit o tom, jak můžu mít u toho svý vlastní srdce. Že vlastně je to jeden z dalších kvalifikačních předpokladů, což je strašně jako špatně měřitelný. Ale on se vlastně ukáže v těch nejtěžších situacích, a to je vlastně, že ve chvíli, kdy se ukáže nějaká krize, tak jestli jako to stádo opouštím, nemusím opouštět ve smyslu fyzickém, ale že vlastně třeba se nepostavím za ty lidi, kteří jsou vlastně součástí toho mého sboru nebo nějaký komunity a vlastně hodím je přes palubu zjednodušeně nebo nehledám nějaký kompromis. V tu chvíli si myslím, že se diskvalifikuje ten vedoucí. A je to vlastně jeden z toho, co Ježíš tady ukazuje. A on to ukazuje na tom extrému, že ve chvíli, kdy přijde zlo, to znamená, když přijdou nějaký buď zvířata, která napadají ty ovce, tak jestli jsem ochoten bojovat s těma lidma a s těma věcma. A to se hezky ukazuje v těch nejvíc krizových situacích.
0: Jako mně k tomu připadne, že vlastně ta charakteristika je to vlastnictví, jako, že skutečně jako ten ownership jakéhosi povolání, vedení a má to určitě jako svoje silné a slabé stránky. Jo. Jedna z věcí třeba, která je pro mě zajímavá, když přijdu někde do nějakého společenství, třeba nebo začínajícího společenství, je zajímavé sledovat, a už jsem to párkrát jako říkal, jo, že jestli ten vedoucí tam třeba si je ochoten použít svoje vlastní věci pro tu skupinu. Jo. A je to pro mě fakt strašně dobrý signál. Jo, pamatuju si, přišel jsem do jedné mládežnické služby a oni prostě, jednak ten vedoucí z poloviny zaplatil ten pronájem, jo, a pak jsem tam přišel a on říká, tady je televize, jo, to jsme přinesli z domu, jo, teďka kávovar tady máme, protože jako jsme potřebovali a neměli jsme. A já jsem si říkal, hele, tady na to bych
1: Tady
0: vsadil,
1: je
0: jo.
1: srdce, tady je
0: Jo,
1: srdce.
0: že přesně a od té doby jsem je začal podporovat taky jako jo, finančně, protože jsem si říkal, hele, ten člověk jako je to vlastní. A to je ta pozitivní věc. Ta druhá podle mě jako je, skutečně si myslím, že v církevních komunitách nebo v křesťanských jsou lidé, kteří mají vlastnictví, ale o to těžší jsou potom konflikty. Protože vlastně je to strašně hluboké, jo, a vlastně i když vezmeme jako bratrství, sesterství, jako jo, že potom myslím si, že právě proto jsou konflikty v církvi strašně bolavé, protože vlastně tam jde o vlastnictví, jo, jde tam o rodinu, jo, o hrozně hluboké vztahy a vlastně, no, je to prostě, proto jsou prostě úplně dramatické rozchody, potom si myslím, jo, že prostě lidi už se spolu nechtějí nikdy vidět, jo. Je to vlastně taková trochu odvrácená strana, úplně přesně nevím, možná tohle to je téma do speciálu, jo, prostě, jestli jsme třeba viděli někdy tyhle ty konflikty a vlastně, když to řeknu takhle, jako dobrých pastýřů, jo, které byly vyřešeny správně, jo, protože jinak to je obvykle, to je obrovský jako trouble, jo.
1: Já myslím, že pro církve bývá největší krizový okamžik ve chvíli, kdy se má to pastvíství předávat. A v tu chvíli právě jeden vlastník má nahradit druhého vlastníka, jedno srdce má nahradit druhé srdce a ono to ve chvíli, kdy se to má stát, může právě přinášet spoustu bolesti a spoustu problémů.
0: Nicméně pomaličku jsme vyčerpali 20 minut, takže taková ochutnávka, určitě je to vlastně inspirace k tomu, přečtěte si ty texty, které tady Lukáš zmiňoval. Můžeš ještě prosím tě zmínit ten text z toho Jana, který jsi četl na začátku?
1: Jo, je to 10. kapitola od 10. do 18. verše.
0: Jo, takže tohle to stojí za to znovu ještě pro prostudování, pojďte do toho, možná tam najdete spoustu dalších ještě věcí, jako checklist špatného pastýře, checklist dobrého pastýře a je to vlastně i takový jako kompas, jo, kompas pro naše rozhodování. Jako je to inspirace tady z toho dílu, moc díky Luky. No a
1: Není
0: já si myslím,
1: zač.
0: že je zajímavé, já bych rád ještě pokračoval a zajímal by mě jako praktické příklady jako pozitivní i negativní z hlediska toho jako správného pastýrství. Jo? Jak jsem říkal, prostě má to svoje kladné stránky, ale pak jsou taky obrovské bolesti a možná nějaké tipy, jak to zvládnout, když se blíží nějaký konflikt těch vlastníků, jako, jo? Že těch lidí, kteří jsou pastýři srdcem a teďka vlastně to strašně bolí, tak to by mě určitě zajímalo a jako pro inspiraci a pro poučení, tak k tomu se dostaneme.
1: Tak se těším.
0: Speciálu a my se s vámi loučíme, mějte se moc hezky a za týden se zase uslyšíme.
1: Mějte se, naschledanou.

0: byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
1: Jakými vedoucími jsme? Máme srdce u věcí, ve kterých stojíme? Tolik čtvrtý díl z reprízované série Já jsem. Ještě jednou se k němu vrátíme zítra v 18.30, případně v sobotu v 10 hodin 15 minut. Příští týden nás čeká téma nebo Ježíšův výrok Já jsem vzkříšení. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Píseň od Martin Dom Worship, která byla ještě připomínkou předchozího No Filtru o Ježíši jako pastýři. A Jan Knížek nám připomene, seznámí nás, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ježíš je pán a přichází, stále je s náma, i v poušti víme, že máme sílu v krvi beránka. Skupina Burtuit in Pustie nás přivedla téměř k poledni, ještě nadešel čas, jedna píseň je před námi, zpívá Jiřina Gina Čunková. Popolední nás čeká modlitba.

Polednem na Rádiu 7 otevíráme druhou část pondělí 27. července. Můžeme do ní společně vstoupit s modlitbou. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl. Nebeský Otče, děkuji ti za dnešní den, za to, že můžeme tady být, můžeme naslouchat tvým slovům, že můžeme přicházet k tobě skrze oběť Pána Ježíše Krista. Děkuji za to, že nám dáváš život, naplňuješ jej a prosím za každého, kdo teď poslouchá, ať může vnímat tu tvoji blízkost, pokoj v těch situacích, ve kterých je, kterého rozhazují, stresují, unavují. Prosím, aby si tak byl tím štítem, tou skálou. Děkuji, že o nás víš, co prožíváme, co vnímáme. A tak kéž i dnes ti to můžeme předat. Složit ta naše břemena u tvých nohou. A děkuji, že to můžeme činit, že ty slyšíš, že ty jsi Bůh, který o nás ví. Amen.

Před námi je ještě skupina Kvítí a poté už otevřeme knížku Suzana Wesleyová Služebnice Boží.

Minule jsme ve čtení na pokračování opustili Suzanu Wesleyovou ve chvíli, kdy její muž Sam po ostré hádce odešel od své rodiny. Král zemřel a mohlo se zdát, že problém mezi manželi Wesleyovými je vyřešen. Oba manželé ale byli paličatí a to jim bránilo ve smíření. Sam odešel do Londýna. Suzana si nevěděla rady a snažila se zachránit manželství. V tomto zmatku porodila své 14. dítě. Dceru pojmenovala ji po nové královně Aně. Náhle se objevil Sam, byl ochoten zůstat v případě, že se jeho žena zcela podvolí jeho názorům. Muž je přece hlavou domu a ona to musí uznat. Suzana věděla, že ho nezmění a že vše musí dát do rukou Bohu. Nakonec se Sam znovu ujal svého kazatelského místa a jakoby toho nebylo ještě dost, vyhořel jim dům. Rodina zachránila pouze holé život.

0: Byl to boží trest. Pokračuje Rosita Mertová.
1: Seme? Susana se ve své posteli přitulila ke svému muži a naslouchala do temna pokoje. Tři z dětí spali ve stejném pokoji se Susan a Semem. Nebylo nic slyšet. Všechno spalo. Něžná paže se dotkla jejího ramene. Myslím, že jsem zase těhotná. Bude to tentokrát chlapec? Uvidím, co se dá dělat. Sem tiskl její rameno. Těším se, až bude dům konečně hotov a děti zase budou moci spát ve svých vlastních pokojích. Mluvil jsi dnes s tesaři? Řekli mi, že do Vánoc bude všechno hotové. Napřed říkali, že budou hotovi do dušiček. Tentokrát jim věřím. Jim záleží na tom, aby byli hotovi stejně jako nám. Místní lidé jim pěkně šlapou na paty, protože pracují pro nás. Myslíš, že to opravdu byli tito ničemové, kteří zapálili dům? Je to docela možné. Snažil se jí ve tmě vidět. Myslel jsem, že to byl prst boží. Ale někdo ze smrtelníků musel hodit otýpku. Ale už na to nemysli. Slíbili jsme si, že už o tom nebudeme mluvit. Vzal ji do náruče. Myslíš, že se toho zápachu ohně někdy zbavíme? Pochybuji. Někdy bych si přála, aby byl dům vyhořel až do základů, kromě knih a písemností. Pak bychom alespoň začali s vůní nových trámů a nemuseli stále čichat saze a popel. Pro mne to bylo velké ponaučení, řekl jsem. Myslím, že teď dokážu lépe pochopit, že jsem povolán, ať je to kdekoliv. Bůh mě sem postavil, tady jsem. S tím jsem měl vždy potíže. Vždycky jsem chtěl být jinde, než jsem byl. Možná se mi teď podaří zvyknout si na tvůj šílený smysl pro pořádek a řád.

Když bylo po Vánocích, byl dům víceméně hotov. Ale nové trámy a nová hlína mezi nimi nedokázaly zcela přemoci zápach ohně. 11 měsíců po požáru se narodilo další děťátko a zápach se stále ještě šířil z různých koutů domu a připomínal hrůzy té noci. Nemluvně byl chlapec a už brzy dostal přezdívku jako všechny ostatní děti. Mary doma říkali Molly, Samuel juniora neoslovovali jinak než Sammy. Malou Susan, stejně jako její matku, jmenovali Suky, z Metable se stala Hetty a malou Anne volali Nancy. Tento syn bude John Benjamin Wesley, jediné dítě se dvěma jmény. Obě jména připomínala sourozence, kteří nepřežili. Lidé mohli chlapci říkat John. Pro Susan to byl Jackie. Když přišlo jaro, Jackie se naučil lézt a sem na farních pastvinách začal pěstovat len. S nevšedním zájmem o hospodaření se vyptával sousedů, jak se má len pěstovat. Susan sledovala jeho nový zájem o faru a pozemky. Doufala, že jim výnos z prodeje lnu pomůže splatit dluhy a že to snad zabrání, aby sem tak často jezdil do Lincolnu a do Londýna. Když se léto přehouplo přes svůj vrchol, obec zase jednou rozdělilo malicherné politikaření. Susan začínala ztrácet trpělivost. Kdyby diskutovali o národních nebo evropských problémech, byla by jejich horlivost pochopila, ale takové nesmyslné malichernosti ji rozčilovaly, působily zbytečné rozbroje. Navíc to byly rozmíšky nebezpečné. Ve svém příslovečném nadšení získal Sam domácího učitele pro Semiho a se stejným nadšením ho zase propustil, když se ukázalo, že ten člověk pije víno i kořálku. Semi mu teď bylo 14. Susan ho naučila všemu, co sama věděla, a Sam ho vyučoval jazykům. Bylo třeba, aby pokračoval. Domácí učitel se neosvědčil a další možností byla škola ve Westminsteru. Susan svěřila chlapce do boží péče, ve které se bez tak nacházel od narození, ušila mu novou košili a poslala ho do školy. V jejich očích prvorozený teprve vyrostl z plenek a ještě zdaleka nebyl dost velký, aby mohl sám jít do Londýna. Tato myšlenka matku tížila po dlouhé týdny.

Srpnové horko způsobilo, že napětí mezi lidmi rostlo a že len dozrával. Vlákno je tehdy úplně zralé, prohlašoval jsem, když semena začnou pukat. Teď musíme čekat, až první lusky zežloutnou. Hety a Molly, kterým bylo 7 a 8 let, dostali za úkol sledovat dozrávání lnu. Susan denně dostávala hlášení. Sam zase dostával denně hlášení o nadávkách a pohrůžkách svých nepřátel v obci. Co se dá dělat? Ptal se Sam a potřásal rameny. Konec konců jsme zde ostrovem konzervativních toriů v moři liberálních vajgů. Susan si nemyslela, že se situace dá řešit potřásáním ramen. Měl jsem svůj len žnout kosou nebo jej vytrhávat? Vytrhávat, říkali sousedé, tak se zachová kvalita vlákna. A kdy má len trhat? Nejlépe hned zítra, řekli sousedé. Když pozdě večer šla Susan po chodbě kolem otevřených dveří do Emilii na pokoje, uviděla, že na stěnu padá nažloutlé světlo. Běžela k oknu. Seme! Křičela ostrým hlasem. Pole hoří! Sem dole ve své pracovně uslyšel křik. Také děti ho uslyšeli. Zaslechla, jak bosýma nožkama běželi po schodišti. Susan pospíšila dolů, vyběhla brankou do zahrady a utíkala kolem stodoly. Ve tmě, na nejzasším konci pozemku, šlehaly jasně oranžové plameny skrze mraky kouře a dodávaly jim zářivě žlutou barvu. Ze všech stran přibíhali sousedé vyzbrojeni košťaty a přikrývkami. Asi tucet mužů a žen začalo zašlapávat plameny ze strachu, aby se oheň nerozšířil na jejich vlastní lněná pole a na seno. Čerstvý větřík hnal oheň přímo přes pole lnu. Susan popadla Emilínu přikrývku z prádelní šňůry a bosýma nohama běžela přes pole. Oheň nesmí dorazit ke stodole, kde byly její krávy, prase a kuřata. Len už byl vyšší než metr. Plevel a len, který se omotával kolem kotníků a dostával se mezi prsty, donutili Susan, aby zpomalila svůj běh. Kouř čpěl do očí. Najednou už nic neviděla a měla pocit, že nemůže dýchat. Divoce a po paměti bušila přikrývkou do plamenů před sebou. Potom se pokusila ustupovat, zachytila se však ve spleti stébel. Konečně se jí podařilo uniknout před oblaky kouře. Mezitím začali za ohněm udupávat cestičku. Susan se vrátila na cestičku a začala vytrhávat trsy lnu, aby ji rozšířila, a házela hlínu mezi plameny a len. Najednou oheň na jednom místě cestičku přeskočil. Muži křičeli jeden přes druhého a začali udupávat další cestičku. Tma houstla.

Susan viděla, že oheň pomalu dohasíná. Ve stěně zuřících plamenů se objevovaly širší a širší tmavé mezery. Teď přišel Clyde Willis se spřežením volů, kteří táhli přes pole něco, co vypadalo jako velká kláda. Vedl je podél řádky, kde končily plameny a začínala zeleň. Pod jeho kládou vyskakovaly tu a tam malé jiskřičky ohně. A potom všechno stichlo. Nebylo už slyšet žádné volání a křik, žádné tlučení a praskot. Zaznělo hlasité bučení, jeden z volů zřejmě chtěl domů. Lidé mlčky postávali ve tmě. Nikdo nechtěl věřit tomu, že už je po všem. Skutečně vyhráli, i když jen tak. Susan stála jen 6 nebo 7 metrů od stodoly. Když se Susan příštího dne probudila, Sam už byl vzhůru. Toho rána se nestarala o svůj účes. Rychle si oblékla staré šaty a pospíchala dolů. Nohy jí bolely. Nebylo divu. Desítky malých řezných ran připomínaly, že pobíhala po poli neobutá. I teď byla bosa. Vyšla za hradními vrátky. Byl kalný den. Nebe zatažené. Zastavila se u stodoly a hleděla na pole. Uprostřed spáleniště stál Sam a vypadal jako hromádka neštěstí. Skoro celé pole bylo vypálené a černé. Tu a tam vystupovalo trochu kouře. Rostliny, které požár nezasáhl, byly sešlapány a poničeny. Sam hleděl na svou ženu, která se pracně dostávala přes sešlapané stonky lnu až k němu. Zavrávorala a jeho silná ruka ji zachytila. Tak, zabručel. Nejsme na tom hůř, než když pole leželo ladem. Ani lépe. Mělo nám to pomoci zaplatit dluhy. Oči jí pálily nejen od kouře. Oheň v domě možná byla náhoda, ale to zde už náhoda nemohla být. A městští soudci se ani nebudou snažit, aby případ vyšetřili. Patří k nejzarytějším vajgům. Pomsta patří mně, pravý pán. Já odplatím. Měla bys soud přenechat jemu. Ač bych tentokrát ráda byla jeho ochotným nástrojem, vyhrkla Susan.

Severní větry, žně a podzimní déšť ochladili rozpálenou politickou situaci. Susan se těšila na klidnou zimu. Ale klid trval jen do voleb v roce 1705. Zase se střetli Whigové a Toryové, mezi nimiž byl i Sam. A když se objevila první tráva, hlasy, které v zimě utichly, se zase začaly ozývat. Názory lidi natolik rozdělovaly, že 1. května stáli kolem Májky podle politických seskupení. V 2. květnovém týdnu porodila Susan své 16. dítě. Možná měla paní Vyplejová se svými poznatky přece jen pravdu. Od posledního porodu uplynulo 23 měsíců a dítě i Susan to tentokrát zvládli dobře. Susan se rozhodla, že zaměstná druhou chůvu, alespoň v prvních měsících, neboť i když se jí dařilo lépe než obvykle, přece jen byla velmi slabá. Doufala, že Bůh toto maličké zachová. Volby byly stanoveny na 30. den v měsíci a podle Susan už bylo na čase. Měla dost těch politických sporů. Někteří místní horlivci nadávali jejím dětem, když si hráli na dvoře fary. Jednou v úterý večer, bylo to 29. května, se Sam vydal na shromáždění do Lincolnu. Susan nechtěla, aby šel. Den voleb byl mimořádně nebezpečnou dobou pro Toryho, který procházel temným lesem patřící Whigům. Na druhé straně nechají možná Whigové a jejich stoupenci faru na pokoji, když tam nebude popudlivý Sam. Nenechali. Předvečer voleb se shromáždili před farou a stropili tam hluk. Přímo před oknem ložnice stříleli z pušek, tloukli do hrnců, bubnovali a vyřvávali, co si myslí o lidech, kteří podporují bezcitného monarchu. Susan jim poslužebné vzkázala, že Sam není doma. Buď jí nevěřili, nebo byla i ona objektem jejich nenávisti a posměchu. Při každé salvě sebou mimino v postýlce trhlo. Tříletá Nancy plakala a vlezla si do postele k Susan. Potom Susan poslala Nancy do Emilíny postele a poprosila novou chůvu, aby po zbytek noci vzala mimino k sobě domů. Tomu maličkému byly teprve 3 týdny. Nakonec si Susan přetáhla přikrývku přes uši a pokoušela se usnout. Nedokázala si vzpomenout, kdy hluk ustal. To jediné, co se ozývalo, byl zpěv drozdů, vrabců a síkorek. Někde dole uslyšela potlačovaný pláč. Ať se o to postará služebná. Susan opět zavřela oči a využila ještě chvilky mezi spánkem a bdělým stavem. Někdo stál vedle její postele a naříkal. Susan se nutila, aby se vzbudila. Tělo však vypovídalo službu a nechtělo se probrat. Paní? Dívčin hlas se třásl. Co je? Paní, tady, miminko. Nevíš si s ním rady? Ach, paní. Dívka vzlikala. Susan se napřímila. Dívka hodila na postel těžký raneček a rychle vyběhla z pokoje. Co to zabalili do dětské přikrývky, snad ne? Susan vykřikla. Rozum se bránil tomu, co viděla. Zmocnil se jí pocit, že se tělesně a duševně zhroutí. Nechápala, že raneček v jejím klíně bylo skutečně její miminko. Mrtvé. Pronikavým hlasem zavolala služebnou. Zdrcená žena stála ve dveřích. Ano, paní. Opět vzlikala a držela si ruce před uslzeným obličejem. Ta dívka, paní, ta nová chůva, ten randál v noci. Trvalo to hrozně dlouho a ona vyčerpáním usnula. Je to jejich vina, paní, ne její, že spala tak tvrdě. Vzala si dítě do postele, jak to děláte vy, a novorozeně pak zalehla a udusila. Ona to nechtěla udělat. Susan se slyšela, jak posílá ženu pryč. Potom vzala novorozeně do náruče a začala je kolébat a objímat. Hlava a potom i srdce pomalu začínali chápat, co se stalo.
Teprve k večeru byla schopna připravit to nejnutnější pro pohřeb novorozeněte. To oni pravděpodobně zapálili dům. Jistě zapálili se mu flen. A teď způsobili smrt jejího nejmladšího dítěte. Služka měla pravdu. Ti ničemové, ta odporná stvoření v božích i v jejich očích. Politické spory. Jak je Susan nenáviděla. Působili takový žal a bolest. Co horšího ještě mohou místní lidé udělat její soužené rodině? Několik týdnů na to prosadili, že Sam byl zatčen a vsazen do žaláře pro dlužníky.

knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračování příběhu nás čeká zase zítra ve 12.15.

Je Ježíš naším králem, pánem a spasitelem? Skupina C3 z Třebíče ukázala, jaký je Ježíš jako ten král. Milujeme ho opravdu? Skupina Heartbeat

Nahlédněme do kalendáře a kalendária. 27. července doporučuje kalendář pogratulovat všem Věroslavům. Toto jméno je mužským protějškem jménem Věra. Jazykovec si vedou spory, kde najít základ pro toto jméno. Někteří se domnívají, že toto ženské jméno má svůj původ ve jménech Elvíra a Veronika. Jiní vědci upozorňují na staročeské jméno Věřislav, ze kterého se vyvinulo jméno Fidelius. Nic tedy není příliš jisté, ale co víme je, že Věroslavové mají blízko ke slavení víry. Svůj svátek dnes mohou slavit také Gorazdové. Přídavné jméno Gorazd znamenalo ve staroslovenštině zkušený či zdatný a takový jeho nejznámější nositel skutečně byl. Šlo o arcibiskupa Velké Moravy, jednoho z nejbližších spolupracovníků Cyrila a Metoděje, který se stal v roce 885 Metoděovým nástupcem. Kvůli intrikám nitranského biskupa Vichinga však k jeho nastolení nikdy nedošlo. Byl totiž spolu se svými žáky obžalován z kacířství. Jeho žáci byli ze země vyhnáni. Gorazd se uchýlil na Moravský hrad, jehož pravou totožnost dnes už neurčíme. Když Mojmír II. Obnovil nezávislost Moravské církve, Gorazd se zde stal arcibiskupem. A všichni, kdo si rádi pospí, by se dnes měli radovat, že nebyli ve Finsku. Tam dnes jako každý rok slaví Národní den spáčů. Ten den bývá nejlínější, nejospalejší člověk v rodině probouzen tak, že ho polí vodou, hodí do jezera nebo do moře. Tento den vznikl na základě vyprávění o členech církve v Efezu, který říjí prý v době Déciova pronásledování křesťanů spali v jeskyních kolem města, aby unikli útlaku. A nahlédneme-li do kalendária, tak tu mám řadu úmrtí vztahujících se k dnešnímu dni. Roku 1375 umírá Beneš Krabice z Vejtmile, český spisovatel, kronikář, který vedl stavbu chrámu svatého Víta. Z popudu Karla IV. Sepsal kroniku českou, která obsahuje mimo jiné nejstarší dochovaný zápis svatováclavského chorálu. Roku 1827 umírá Jan Jeník, luterský kazatel a zakladatel první misijní školy v Německu. Působil v českém exulantském sboru v Berlíně, nejprve jako druhý pastor a od roku 1792 jako první pastor. Byl pietistického ražení, přeložil a v roce 1788 vydal v Berlíně tiskem spis Idea Fideum Fratrum, v němž August Gottlieb Spangenberg, biskup Moravských bratří, vyložil podstatu určení této protestantské církve, která byla v 18. století také výrazně ovlivněna pietistickým hnutím. Roku 1800 založil misijní školu, o 5 let později založil biblickou společnost a v roce 1811 spolek pro vydávání křesťanských traktátů. Věnoval se i didaktické činnosti, pro chudé založil tzv. Polévkový ústav. Zasloužil se o vydání české Bible v letech 1807 a 1813,

Obě vydání této takzvané berlínky byla hojně šířena i v českých zemích. Téměř současník o 20 let později umírá v roku 1844 John Dalton, britský chemik a fyzik. V roce 1794 Dalton jako první vědecky vysvětlil podstatu barvoslepnosti. Sám také touto poruchou trpěl. Připomíná to dodnes i odborné označení této choroby daltonismus. A zmíním ještě dvě jména. Spolupracovnice Milady Horákové, Anna Kvapilová, se narodila v březnu 1905 a zemřela 27. července 1992. Od roku 1948 žila v Norsku, kde založila Norsko-československý spolek a prázdninové školy pro československé exulanty. V roce 1990 byl udělen řád Tomáše Garrigua za zásluhy a obnovu svobody a demokracie v Československu. A před 15 lety zemřel britský kazatel a teolog John Stott. Byl jedním z hlavních autorů luzánského závazku z roku 1974. V letech 55 až 91 byl osobním kaplanem královny Alžběty II. V roce 2005 se objevil v žebříčku 100 nejvlivnějších osobností světa, který sestavil časopis Time. Připomeňme jeho knihu Zápas mladé církve s výkladem skutků apoštolských nebo studii Kristův kříž. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

pořadu Kudykam jste slyšeli kazatele církve bratrské Rastislava Betinu, který přednášel na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. Optikou Kristova kříže se na problematiku péče o duše v církvi podíváme ještě v příštím vydání. Nenechte si ujít ve středu v 21 hodin. Téma bude vnitřní uzdravení. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Máme tu 14. hodinu v pondělí 27. července a ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a v následující hodince krom písniček na přání, tedy vaše přání, vaše písničky, vaše pozvánky, přání a další. A já ještě přidám pořady, které nás budou provázet těmi následujícími hodinami dnešního vysílání. Po Ježíšovi tady na zemi mnoho nezůstalo. Kdyby zemřel, měli bychom jeho ostatky, ale co o něm říká prázdný hrob? Další vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P se otevírá 15 minut po 3. hodině. Ježíš Nazarecký, židovský král. Nápis, který měl Ježíš nad hlavou, když naposledy vydechl. Apoštol Jan přinese očité svědectví v 15 hodin 45 minut. Od 16 hodin budeme pozorovat mouchu. Entomolog Petr Raus upozorní na klouby jejich křídel i specifický let a přidá své poučení ze světa hmyzu. V ranním telefonátu o 16:30 představíme projekt Druhý krok a jeho pomoc lidem v náročných situacích. Další zastávkou v naší hudební cestě kolem světa bude v jazzovém klubu Jihovýchodní Asie. Za použití tradičních místních nástrojů tvoří jihokorejská hudebnice a skladatelka Park Jiha velmi působivou hudbu, ve které není potřeba více. Broňa Procházková vás přivítá po 17. hodině. Další část Bible Guideu v 18 hodin prozrazuje, že člověk není jen obětí hříchu, ale také spolupachatelem. Jako setkání Ježíše se samařskou ženou může působit vyprávění Marie Komendové, které po 6:30 nabídne relace Život míry. Knížku Povídá se provídá pro nejmenší posluchače otevíráme v 19.15. O doteku budou uši k duši v 19.45 a pořad Světem Bible Johna Vernona McGeeho nás čeká ve 20 hodin 15 minut. Začteme se do knihy Zjevení. Ale tolik výhled, aspoň na ty následující hodiny, a jak bude vypadat těch 60 minut do 3. hodiny odpolední, to záleží na vašich SMS-kách, e-mailech, zprávách, telefonátech. Jsou tu písničky na přání. Já posílám píseň od KSP Music a těším se na další vaše přání.

říct, jak David tančil, jak Pavel víno mír, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtím,

Jsou to písničky na přání a začneme jedním přáním, které už nám tady v e-mailové schránce nějakou chviličku zůstává ležet. Byl víkend, písničky na přání jsme nevysílali a tak teď je na něj prostor. Každopádně ještě přidám kontakty, které můžete využívat v té následující necelé hodince. Telefon sem do studia 515 535 485, SMSky nebo WhatsAppové zprávy posílejte na 608 566 773, e-maily na studio@radio7.cz nebo můžete psát na náš facebookový nebo instagramový profil Radio7.cz. Tolik kontakty sem do studia, můžete je využít a teď ještě to přání. Milé Radio 7, ráda bych popřála naší mamince Aně Grigové, vaší dlouholeté posluchačce k dnešnímu svátku a narozeninám, které měla ve středu 22. července. Prosím o zahrání písně od skupiny Matuzalem, Našel jsem milost. A tady přání. Milá maminko, chceme ti z celého srdce přát jen to nejlepší, ať ti ještě slouží zdraví, ať tě Pán provází na každý den. Jsi pro nás všechny velkou oporou a pomocí, hlavně pro mě v tomto těžkém období. Jsme za tebe vděční Pánu Bohu. Chceme také vzpomenout na našeho tatínka Emila, který měl zrovna výročí 5 měsíců, kdy nás po dlouhé a těžké nemoci opustil a odešel k Pánu. Vzpomínáme na něho s láskou. To ze srdce přeje celá velká rodina Monika, Jana, Magda, David s rodinami. Píseň od Matuzalému Našel jsem milost posílám s přáním za paní Anou.

To bylo přání k narozeninám a teď zůstaneme ještě u jedné starší písničky, ale také známá, posílá jí Iva, posílá jí milence do Prahy, Mílovi do Vizovic, Radce do Jilemnice a vám všem, kteří ladíte Rádio 7. Píseň Jeruzalém, tady je.

Tolik přání od Ivy, na které naváže přání od Milenky a píseň se jmenuje Hrubý kříž od skupiny Octeto a míří za Ivou a za Radkou. A stále tu máme písničky na přání, otevřené telefonní, SMS-kové a jiné brány sem do studia, které můžete ve následující necelé 3/4 hodince využít.

0: Tolik přání, které zatím dopustovali sem do rádia a sem do studia Rádia 7. Máme tedy ještě půl hodinku, kterou můžete vyplnit vašimi písněmi. Já ještě nechám trošku klidnější melodie a písně možná staršího data. Tady je Jindřich Černohorský, následovaný vokapem, a pak uvidíme, jaké písně dorazí, přijdou během těchto písní.
1: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda,

Tolik Vokap. Během těchto písní dorazila písnička od kamionáka Václava a ten by rád zahrál od skupiny Lift Up píseň Svatý. Pro všechny posluchače, kteří právě poslouchají, zní tato píseň na přání Václavova.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Tolik kontakty sem do studia, které můžete ještě 20 minut využít, tak jako to udělal například Jiří a napsal si o písničku od skupiny Filia Sílu mi dej. Posílám Jiřímu, vám všem, kteří ladíte písničky na přání a těším se na další písničkové tipy.

mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

Tolik přání Jiřího a také zatím poslední přání, které doputovalo sem do redakce, do studia. A já posílám Lucii Soljakovou slovo na cestu a mám ještě 15 minut na vaše písničková přání.

Hráli jsme teď dost česky, tak já posílám jednu anglickou písničku od Lucy Grimble, píseň More of You, víc tebe, pane.

písniček na přání ještě využila nebo stihla využít Lenka, která chce nějakou polskou písničku. Mám tu od skupiny Noe Miracles Čas na změně. Tak posílám a ještě prostor tak na jednu, možná dvě písničky. Chcete-li, přidejte se svým tipem.

Ještě jedna písnička nás chytne v písničkách na přání, totiž vyrazíme na cesty, zachytíme Lukáše s Tobíkem, Abim a Eli na cestě a já jim posílám písničku od Spotify, od Spotlight, Vzácnost.

písničky na přání pro pondělí 27. července se blíží k závěru. Já doplním tuto hodinku skupinou Rent Collective. Po třetí nás čeká modlitba za Ukrajinu a také biblická úvaha Karla Řežábka a další. Další písničky jsou tu připraveny zase zítra.

Se skupinou Rent Collective jsme překročili 15. hodinu. Je tu s vámi Pavel Kohl, Radio 7 a ladíte pondělní část 27. července. A nás teď čeká chvilka, kdy se zaměříme, soustředíme s modlitbou na Ukrajinu, kde se už několik let bojuje. A tak můžeme podpořit, nést, posílit, povzbudit a vyprošovat Boží milost, požehnání do těch končin, které nám leží na srdci. Nebeský Otče, ty víš o dění tady na zemi. Ty víš, jak lidé bojují, válčí, ničí, boří. Ale ty jsi přinesl život, přinesl jsi naději, ty jsi tvůrce života, tvůrce pokoje, naděje, zdroj dobrých věcí, zdroj lásky. A tak vyprošujeme tu tvoji milost, blízkost, aby se byl ten zdroj života na Ukrajině, v Rusku, v těch místech, kde se bojuje, aby lidé mohli přicházet k té studnici vod, k tobě, k živému Bohu, čerpat, pít, zakoušet pokoj i v tom všem, co se děje kolem nich, tak vědět, že ty jsi pevný bod. Na tebe se můžou spolehnout v každé chvíli a i skrz ty věci, které se dějí, ty události, které probíhají, kež lidé nachází tebe. Nachází tebe jako tu jistotu, jako ten pevný bod. Místo, kde není strach, kde není bolest. A tak prosím za ně a prosím za ty, kteří slouží, pomáhají, snaží se zmírnit následky toho utrpení, té bolesti, za posílení pro ně, za pouzbuzení, za odhodlání, novou naději. Děkuji za to, že ty o tom všem víš a máš svůj čas. Tak k tobě směřujeme a vyhlížíme. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Za chviličku tu máme čtvrt na čtyři a to nás čeká další vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P a dá nám nahlédnout do prázdného hrobu. Teď ještě Míša Kadlecová.

Kdo si řekl, křesťanství bez vzkříšení není jen křesťanství bez poslední kapitoly. Není to křesťanství vůbec. A přesně to též tvrdí i Bible sama. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Možná si člověk říká, no to je ale naivní pohádka. Jak můžou křesťané věřit ve vzkříšení z mrtvých? To je přece nemyslitelné. Já jsem si zapsal několik skutečných historických výroků. Ve své době je vyslovili vysoce vážení lidé, kteří byli ve svém oboru naprosto kvalifikovaní, ale některé věci považovali za nemožné. Takže třeba zpráva vedení společnosti Western Union v roce 1876. Přístroj, jemuž říkáte telefon, má příliš mnoho nedostatků, než abychom o něm mohli odpovědně uvažovat jako o prostředku komunikace. Ten přístroj je pro nás bezcenný. Nebo prezident britské královské společnosti roku 1895. Stroje těžší než vzduch nemohou létat. Jakýsi významný nakladatelský redaktor roku 1957. Procestoval jsem zemi křížem krážem, mluvil jsem s těmi nejlepšími lidmi a mohu vás ujistit, že zpracování dat je módní záležitost, která nepřetrvá déle než rok. Vidíte, to byli lidé, kteří byli skutečně vážení a respektovaní o svém oboru, ale něco považovali za nemožné a mýlili se. Bertrand Russell napsal kdysi, můžeme definovat víru jako pevné přesvědčení,

o něčem, pro co není důkazů. Existuje-li důkaz, nikdo nehovoří o víře. Ovšem křesťané tvrdí něco jiného. Křesťané říkají, že pravá víra musí mít vždycky spolehlivý základ ve faktech. Musí na rozum navazovat, aby jej mohla přesáhnout. V originálních jazycích, ve kterých byla napsána původně Bible, slovo víra znamená prvotně důvěru někomu nebo v někoho. Spolehnutí na někoho. A pro takový postoj jsou vždy potřeba důkazy toho či onoho druhu jako spolehlivý základ. Tak nejprve si vysvětleme, co je to přímý důkaz. Ten se zabývá přímými fakty, jako například byla hrobka prázdná nebo se našlo Ježíšovo tělo. Existují nějaká zaznamenaná očitá svědectví? Je-li očitých svědků více, shodují se jejich výpovědi? Nepřímý důkaz je to, co potvrzuje fakta, která jsou uváděna jako přímý důkaz. Například otisky prstů zločince nebo nedostatečné alibi by byly nepřímé důkazy. A v soudnictví jsou ty nepřímé důkazy stejně cenné jako přímé. Ale zpátky k tomu vzkříšení. Lord Darling, předseda The Queen's Bench Division of the High Court of Justice, to znamená části nejvyššího soudu, to je druhá nejvyšší právní funkce ve Velké Británii, prohlásil toto. Ve prospěch vzkříšení jako živoucí skutečnosti existuje taková drtivá záplava důkazů, pozitivních či negativních, přímých i nepřímých, že bez výjimky každá inteligentní porota na světě by musela vynést rozhodnutí, že příběh je pravdivý. Ale aby člověk vůbec mohl o těch důkazech přemýšlet, tak nejprve si potřebuje ujasnit něco jiného. A to je jeho postoj k zázrakům. Mnoho lidí si myslí, a ten Lord Darling, kterého jsem citoval, že to, jestli se zázrak v minulosti stal, lze rozhodnout prověřením důkazů podle běžných pravidel historického zkoumání. Ten problém je ale v tom, že když mluvíme o vzkříšení, tak mluvíme o něčem, co se stalo před 2000 lety. Nikdo jsme tam nebyli a žádný z důkazů nemáme z první ruky. Ale i kdybychom měli, i to, co zavnímáme osobně, můžeme prohlásit za zázrak, ale také nemusíme. Jelikož vnímáme jedině prostřednictvím svých pěti smyslů, máme bezprostřední zkušenost jen s tím, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. Ale, jak sami víme, naše smysly nejsou neomylné. Takže je-li více lidí přítomno nějaké nadpřirozené události, může se stát, že část bude považovat za zázrak, jiná část za davovou psychózu nebo skupinovou halucinaci a třetí část si vůbec nevšimne ničeho zvláštního. Přesně tohle vidíme i v Bibli. Jednou bylo Ježíši hodně těžko a tak se modlil. Nyní mě svírá úzkost. Mám říct si, Otče, uchraň mne toho, co se na mne valí? Ne, tím bych zradil své poslání. Otče, proveď svůj plán záchrany. Ukaž lidem svoji slávu. V zápětí, jak čteme v Bibli, se ozval hlas. Již jsem to učinil a ještě učiním. Ježíš v té chvíli stál uprostřed velkého davu lidí. Někteří z nich tvrdili, že zahřmělo. Jiní mínili, to k němu snad mluvil anděl. Hlas, který jste slyšeli, nepromluvil kvůli mně, ale kvůli vám, vysvětloval Ježíš. Teď se rozhoduje o tomto světě. Satanova nadvláda nad lidmi bude zlomena. Tím, že za lidi zemřu, vysvobodím je z jeho tyranie a vezmu je pod svoji ochranu. Vidíte? V tom biblickém popisu toho příběhu z nebe zazněl hlas. Ježíš tam výslovně řekl, to nebylo kvůli mně, ale kvůli vám. A přitom někteří řekli, to jenom zahřmělo. Zjevně ani bezprostřední zkušenost nemůže dokázat či vyloučit existenci zázračného. Tím méně to svede historické zkoumání. Záleží totiž nejenom na tom, co jsme viděli nebo slyšeli, ale především rozhodneme-li se, že zázraky jsou možné či ne. A pokud možné jsou, nakolik je považujeme za pravděpodobné. Pokud nejsou možné, pak nás nepřesvědčí jakékoliv množství historických důkazů. Pokud je považujeme za možné, ale velmi nepravděpodobné, pak nás přesvědčí pouze matematicky jasný důkaz. A historie pro žádnou událost důkazy této kvality neposkytuje. Nedokáže nás tedy přesvědčit ani to, že se stal ten zázrak vzkříšení. Konečně pokud připustíme, že zázraky nemusí být velmi nepravděpodobné, pak nás existující důkazy dokáží přesvědčit, že se jich řada opravdu stala. Výsledek toho našeho historického zkoumání závisí na filozofickém náhledu, který jsme získali ještě předtím, než jsme začali důkazy posuzovat. Přečteme si z Bible, jak Bible popisuje tu samotnou událost. Když končil svátek, v neděli ráno přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Náhle nastalo silné zemětřesení. Boží anděl, který se stoupil z nebe, odvalil kámen zakrývající vchod a posadil se na něm. Oslnivě zářil a měl roucho bílé jako sníh. Strážní se roztřásli hrůzou vyděšení k smrti.
Anděl promluvil k ženám: Vy se nemáte čeho bát, já vím, hledáte Ježíše, kterého přibili na kříž, ale ten tu není. Vstal z mrtvých přesně, jak předpověděl. Pojďte se podívat do hrobky, tady leželo jeho tělo. A teď si pospěšte, jděte za jeho žáky a řekněte jim, že byl zkříšen a šel napřed do Galileje, kde se setkáte. To jsem vám měl vyřídit. Ženy napůl plné strachu, napůl přemožené radostí, nestrácely čas a rozběhly se za Ježíšovými žáky. V tom se s nimi setkal Ježíš. Pozdravil je a oni padli na kolena, klaněli se mu a objímali jeho nohy. Nebojte se, puste mě, usmál se Ježíš. Běžte a vřiďte mým bratřím, ať jdou do Galileje, že se tam uvidíme. Vojáci se mezi tím rozprchli, ale pár z nich šlo ohlásit velekněžím, co se stalo. Ti po poradě s dalšími náboženskými vůdci vymysleli plán. Hlídku podplatili značnou sumou a dohodli se s nimi na oficiální verzi. Řekněte, jeho bývalí žáci v noci přišli a když jsme usnuli, ukradli jeho tělo. Kdyby se o tom doslechl místodržitel a měli jste z toho mít nějaké nepříjemnosti, buďte bez obav, my to s ním urovnáme. Vojáci schrábli peníze a rozhlásili, co jim bylo řečeno. Jejich verze se mezi Židy rozšířila a ti věří dodnes. Takže tohle je křesťanské vysvětlení toho problému prázdného hrobu. Ale seznámíme se i s několika alternativními teoriemi, proč by mohla být hrobka prázdná. Samozřejmě první teorie je, že hrobka prázdná nebyla, že to tělo zůstalo v hrobě. Ovšem, my nemáme dochován ani byt jen náznak toho, že by prvotní křesťané museli dokazovat, že hrob je opravdu prázdný. Kdyby bylo Kristovo tělo nalezeno v hrobce nebo mimo ní, nikdo by ve vzkříšení neuvěřil. Prostě všichni by věděli, že Ježíš je mrtev. Jednou z nejstarších částí Nového zákona je dopis apoštola Pavla do Korintu. Podle textové kritiky byl napsán někdy v letech 55 až 60 našeho letopočtu, tedy maximálně necelých 30 let po Ježíšově smrti. Přečtu z něj jeden úryvek. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Potom se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jediné, o čem bylo možno se přijít, byla otázka, proč byl hrob prázdný a co tato skutečnost prokazuje. Proto také ve všech relevantních dokumentech nacházíme nejvýše důvody, proč tělo nebylo v hrobě. Dokonce i raná židovská polemika s křesťany mlčky předpokládá, že hrob skutečně prázdný byl. I ona se pouze snaží tento fakt vysvětlit nějakým vlastním způsobem. Druhá varianta je, že tělo ukradli učedníci, tak jak tam bylo řečeno v tom biblickém zápise. Tam se říká, že velekněží v zoufalství nad tím, co se stalo, sáhli k podplacení římských žoldnéřů, aby tvrdili, že když usnuli, tělo bylo ukradeno jeho bývalými žáky. Ta teorie má ale několik háčků. Za A, kdyby římská strážná jednotka usnula, jak by mohli vojáci vědět, že to byli právě Kristovi učedníci, kdo ukradli tělo? Za B, pouhá myšlenka, že římská strážná jednotka upadla do hlubokého spánku, zní spíš jako vtip. Usnutí na stráži se trestalo smrtí. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k hrobce, vypukl by pětivteřinový boj, ve kterém by všichni učedníci padli. Kde by vzali odvahu k únosu těla, když se před pár dny třásly strachy a opustili Ježíše při jeho zatčení? Za C, i kdyby vojáci spali, museli by být hluší, když učedníci odvalovali dvoutunový balvan od vchodu do hrobky. Nejenže učedníci neměli fyzickou sílu jej odvalit, ale více pomocníků by muselo římský bezpečnostní oddíl probudit. Konečně za D, morálka apoštolů byla neslučitelná s krádeží Kristova těla. Představme si, že apoštolé ukradli tělo, aby kázali lež o Kristově vzkříšení. To je nemyslitelné. Proto dnes tato teorie už není zastávána ani těmi nejtvrdošínějšími kritiky. Dobře, pokud tedy tělo neukradli učedníci, mohli ukrást židovští velekněží nebo Římané. Jenomže, proč by to dělali? Vždyť by vykopali sami sobě hrob. Vládci Izraele naopak potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je naprostý nesmysl. Izraelští vladaři nepotřebovali nic tak zoufale jako Ježíšovo tělo, protože zpráva o vzkříšení Ježíše Krista by v Jeruzalémě nevydržela ani hodinu, kdyby hrobka nebyla skutečně prázdná. Byli by zesměšnili každého, kdo by mluvil o jeho vzkříšení. A navíc ze sebe by se třásli obvinění z vraždy Mesiáše a znemožnili by začínající křesťanství. Římané by sice Kristovo tělo ukrást mohli. Byli ti poslední, kdo je měli pod dohledem po jeho smrti a před vzkříšením, ale neměli důvod. Proč by to dělali? Pro ně byl Ježíš zločinec pravomocně odsouzený jejich nadřízeným. Pokud by třeba i jednali z rozkazu Piláta a ukradli to tělo, tak by Pilát jednal sám proti sobě, protože by tím potvrdil nepřímo svůj podíl na bohovraždě. Další teorie říká, že Ježíš nezemřel, jen upadl do hlubokého bezvědomí.
Pravda je taková podle této teorie, že Ježíš byl přibit ke kříži, utrpěl těžká zranění, ale nezemřel, jenom umdlel z vyčerpání. Učedníci ho tedy pochovali zaživa. Medicína prý byla tak nedokonalá, že lidé nepoznali, zda je člověk skutečně mrtev. A chladný prostor hrobky Ježíše osvěžil, probral z bezvědomí a protože si to lidé neuměli jinak vysvětlit, uvěřili, že vstal z mrtvých. Jenomže římský místodržitel si o smrti Krista vyžádal svědectví důstojníka. Podle toho biblického zápisu čteme, že Pilát se podivil, že Ježíš již zemřel. Zavolal setníka a zeptal se ho, je-li dlouho mrtev. A až když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé Ježíšovo tělo Josefovi z Arimatie. Uvědomme si, že se jednalo o člena popravčí čety, který byl zběhlý v rozpoznání mrtvého odsouzence. Dokonce, aby se ujistil, že je Kristus skutečně mrtvý, byl buden kopím a čteme, že vyšla krev a voda. Lékařským jazykem řečeno, došlo k úniku krve uvnitř srdce a k úniku vodové tekutiny patrně z perikardiální dutiny okolo srdce. Kristus tedy zemřel na selhání srdce způsobené šokem, nedostatkem kyslíku a sevřením srdečního svalu tekutinou v perikardu, takzvanou tamponádou srdce. Ale i kdyby byl Ježíš skutečně jen v komatu a chladný vzduch hrobky jej probral, uvědomme si, že vchod do hrobky byl zatarasen dvoutunovým kamenem, byl zapečetěn a střežila ho římská stráž. Zdá se vám myslitelné, že by po takovém bičování a hrůze ukřižování dokázal odvalit dvoutunový kámen, přemoci nejméně šestičlenou hlídku a potom se v plné svěžesti objevit učedníkům? Lord Darling, který zastával druhou nejvyšší právní funkci ve Velké Británii, prohlásil, že ve prospěch vzkříšení existuje drtivá záplava důkazů. A to jak důkazů přímých, tak nepřímých. Ty přímé důkazy jsou právě to, jestli tedy tělo se našlo nebo nenašlo, jestli bylo v hrobce nebo nebylo a tak dále. A co jsou to ty nepřímé důkazy? Nepřímé důkazy, které jsou v soudnictví stejně cenné jako přímé, protože nemůžou být tak snadno sfalšovány, tak předložím dva. Tím prvním je existence církve. Počáteční překotný růst církve je historický fenomén, který je třeba vysvětlit. Původ církve můžeme historicky vysledovat přímo do Jeruzaléma, do Palestiny, zhruba kolem roku 30 našeho letopočtu. Církev vzkvétala právě v Jeruzalémě, ve městě, ve kterém byl Ježíš Kristus ukřižován. To je zvláštní. Protože tam si totiž každý stoupenec i odpůrce mohl ověřit, jak to je s Ježíšovým tělem. Ježíšovo zmrtvých stání se rozneslo během krátkého času po celém Jeruzalémě i k farizeům, i k Římanům. Navíc poselství, které tuto explozi způsobilo, obsahovalo to, že Ježíš, jejich současník, kterého mnozí viděli umírat, je Mesiáš, pán všech, jak bylo dokázáno jeho zázraky a vzkříšení zmrtvých. Máme zápis v Biblii jednoho z prvních kázání, které pronesli Ježíšovi učedníci. Izraelci, poslyšte. Žil tady mezi vámi Ježíš z Nazaretu, muž, kterému dal Bůh moc činit zázraky a znamení. Mnozí z vás by to mohli dosvědčit. A tohoto muže jste se vyzmocnili a zabili jste ho na kříži rukama pohanů. Bůh však vyrval Ježíše z moci smrti, která ho nemohla udržet, a vzkřísil ho z mrtvých. Ano, právě Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Je zajímavé, že v reakci na to nezazněl žádný argument proti vzkříšení. Naopak čteme, že Petrova slova zasáhla mnoho posluchačů a ti se začali ptát, co mají dělat. Petr jim řekl, litujte svých hříchů, vyznávejte je a na znamení Božího odpuštění přijměte křest, který Ježíš Kristus určil pro své následovníky. A výsledek? 3000 lidí uvěřilo a hned na to dalších 5000 lidí. Byla to davová psychóza nebo šílenství? Ten další nepřímý důkaz má psychologickou povahu. Ježíšovým vzkříšením bylo změněno, transformováno mnoho životů. Vemte si například Ježíšovy učedníky. Když židovští pohlaváři zatkli Ježíše v Getsemanské zahradě, všichni jeho učedníci se zbabili rozprchli. Během Ježíšova soudu jej Petr dokonce třikrát zapřel. Po Ježíšově ukřižování se poděšení učedníci ukryli v domě v horní místnosti a zamkli se. Během několika dnů po Ježíšově ukřižování se ale stalo něco, co je úplně změnilo. Všichni kromě Jidáše se stali přímými a statečnými kazateli, hlásajícími Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Co je změnilo? Tato skupina bývalých zbabělců se náhle proměnila v nadšené a nebojácné mučedníky, kteří všichni kromě Jana byli usmrceni násilnou smrtí. Jan zemřel jen ve vyhnanství. Kdo z duševně normálních lidí, a zde jich je tucet, by si hrál na mučedníka lži? Lidé se nechají stít jen za něco, čemu věří, že je to pravda. Podobnou změnu vidíme i v příběhu prominentního žida Saula z Tarzu. Ten příběh, jak ho popisuje, Bible zní takto.
Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k velknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko k Damašku, zazářilo kolem něho náhle jasné světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tohle setkání rabína Saula z Tarzu totálně změnilo. Z muže, který křesťanství likvidoval jako nebezpečnou sektu, se stal apoštol Pavel, jeden z nejhorlivějších šiřitelů víry ve své době a mimo jiné autor 1/3 Nového zákona. Co jej a s ním první křesťany obecně změnilo? Co je hnalo do všech možných i nemožných míst, aby prohlašovali a kázali vzkříšení Ježíše Krista, když z toho měli jen bičování, kamenování k smrti, vození mezi dravé šelmy, mučení, ukřižování a jiné tělesné umlčování? Proč první křesťané dávali přednost mučednické smrti, než zapřít, že Ježíš byl vzkříšen? Ale nejde jen o změněné životy lidí, kteří žili kdysi. Svědectví o tom, že s tímto živým Ježíšem se lze setkat a že to setkání člověka dokáže naprosto změnit, můžu vydat i já sám. Je těžké uvěřit tomu, co jde proti všemu, co každodenně vidíme. Mrtví lidé přece zůstávají mrtví. Dávám však na zvážení, zda jsou naše obecné běžné zkušenosti dostatečné k tomu, abychom vyloučili možnost uskutečnění něčeho radikálně mimořádného jen proto, že jsme to ještě nikdy neviděli. Ale obzvlášť nerozumné by bylo vyloučit možnost události, která je doložena dobrými důkazy. Protože ta domněnka, že žijeme ve vesmíru, kde každá událost musí mít přirozenou příčinu, je stejně tak záležitostí slepé víry jako cokoliv jiného. Ježíš, chceme-li, je prvním motýlem, který se dostal ven z kukly. Zdá se nám to nyní neuvěřitelné, protože jsme dosud housenky, které netuší, že jejich účelem je létat. A tak si myslí, že zakuklit se znamená zemřít. Jenomže kukla není smrt, ale brána k tomu stát se motýlem. Je Ježíšovo vzkříšení opravdu o tolik větší zázrak, než změna housenky v motýla? Určitě nám nyní připadá mimořádnější. Jestliže ale mají křesťané pravdu, jednou to bude univerzální pravidlo a ke vzkříšení jsme předurčeni všichni.

Další zamyšlení, tentokrát 8. z série 3P, nás čeká zítra v 6.45. Dělá Bůh zázraky i v dnešní době, bude se ptát znovu Karel Řežábek.

Za chviličku otevíráme Janovo evangelium 19. kapitolu, tedy po skupině souznění. Můžete otevřít společně s námi.

0: Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním "Ať žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven a řekl jim:
1: "Hle, vedu ho ven k vám. Vězte, že podle mě je nevinný."
0: Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti.
1: "Hle, člověk,"
0: řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat," vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. Pilát jim řekl:
1: "Ukřižujte si ho sami, podle mě je nevinný."
0: Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože se dělal Božím synem." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše:
1: "Odkud jsi?"
0: Ježíš neodpovídal.
1: "Nemluvíš se mnou?"
0: naléhal Pilát.
1: "Nevíš, že mám moc tě ukřižovat anebo tě propustit?"
0: Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Ten, kdo ti mě vydal, má větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel. Kdokoliv se dělá králem, protiví se císaři." Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo kolem poledne, v den příprav před svátkem Velikonoc. Pilát řekl Židům:
1: "Hle, váš král."
0: Ti však začali křičet: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho."
1: "Mám ukřižovat vašeho krále?"
0: ptal se Pilát. "Nemáme krále, kromě císaře," odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Vzali ho a odvedli pryč.

Nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky nazývané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: Ježíš Nazarecký, židovský král. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: Nepiš židovský král, ale tento říkal, jsem židovský král. Co jsem napsal, to jsem napsal, odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na 4 díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košily, a když zjistili, že je beze švů, od zhora dolů utkaná v celku, řekli si spolu: Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne. Když to ti vojáci udělali, naplnilo se písmo, jež říká: Rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš spatřil matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí? Řekl své matce: Ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: Hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo: Žízním. Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na izop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: Je dokonáno. Sklonil hlavu a odevzdal ducha.

Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty. A tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo písmo. Nezlámou mu jedinou kost. A jiné místo v písmu říká, uvidí, koho probodli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšův učedník, ale tajný kvůli strachu z jírovských vůdců, pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil. A tak přišel a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém, který kdysi přišel za Ježíšem v noci. A přinesl směs mirhy a aloe okolo staliber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada. A v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko.

V překladu Bible pro 21. století z Janova Evangelia 19. kapitoly četl Jan Potměšil a Jan Vondráček.

prosbou o čisté srdce zněl Sarah Liberman krátce před 16. hodinou. Ještě si oblékneme srdce naopak a po 16. hodině budeme zkoumat mouchu.

16. hodinou vás v pondělí 27. července provází Rádiem 7 Pavel Kohl a za chviličku, nebo už teď, možná zakusíme nebo se dovíme něco o mouše. Je to hmyz, který nás často otravuje, chtěli bychom se ho zbavit, ale co když nahlédneme trošku hlouběji a dáme si schůzku s entomologem? Poslouchejte, jaký je báječný hmyz kolem nás. Dobrý poslech.

0: V dalším setkání, které zve do světa hmyzu, vás vítá Broňa Procházková. Opět nás tam vezme Petr Raus. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už jsme v naší sérii zmínili, že hmyz je neuvěřitelně rozmanitý, že je neskutečně zajímavý. Nicméně nelze popřít, že je také leckdy dost otravný. A symbolem této nepříjemné stránky hmyzu je moucha. Tak dnes se vydáme za mouchami.
1: Ano, moucha umí být otravná, zejména když se uvědomíme, že moucha to není jenom moucha domácí, která nám lítá kolem nosu, když sedíme u jídla, ale k mouchám patří komáři, kteří dovedou být pěkně otravní. Kloší, to jsou takové ty ploché mouchy, co běžně žijou na srncích a jelenech. Když vlezem do lesa, tak si na nás sedne a leze a nedá se zahnat. Ovádí všelijací bzíkavky, co bodají docela bolestivě. Nebo ty malinké mušky, muchničky říkáme, co bolestivě bodají. To všechno jsou mouchy. Much je velké množství.
0: Tak abychom je nezařadili do kategorie to nepříjemné, tak pojďme si říct latinský název této skupiny.
1: To je řád dvoukřídlého hmyzu, protože jim zůstal jenom první pár křídel a z toho druhého se stala taková maličká kivadélka, která pomáhají v rovnováze, mají jakousi funkci, ale mouchy létají pomocí jednoho páru křídel. Takže se jim říká hmyz dvoukřídlý, čili diptera.
0: Diptera zní lépe než to nepříjemné. Moucha. Já si opravdu představím u slova mouchy moucha domácí. Jaký je vývoj mouchy?
1: Moucha patří ke hmyzu s dokonalou proměnou, takzvaně dokonalou proměnou, to znamená z vajíčka se vylíhne larva, která se několikrát svléká, až dospěje, tak se zakuklí, v kukle se naprosto promění a z kukly vyleze hotová moucha, kterou známe, která umí létat. Přitom u much je ve většině případů tahle ta proměna velmi výrazná, nebo v mnoha případech u těch vyšších much, protože ta larva často bývá velmi jednoduchá. Nemá hlavu, nemá nohy, nemá vlastně skoro nic. A promění se v tvora, který dokáže úžasně létat. Dokonce u jedné skupiny much, u střečků, někteří autoři uvádějí, že létají nadzvukovou rychlostí. Někteří to popírají, ovšem i když ta rychlost je nebo by byla podzvuková, tak bude lehce podzvuková. Tedy rychlost těchto much je úžasná. Tím se dostáváme možná k jedné velmi zajímavé vlastnosti hmyzu. Potkáváme v té říši hmyzu druhy, které nemají křídla, nelétají, druhy, které létat sice umí, ale jsou velmi neobratní, letci některé muchnice třeba. Ale pak tam jsou tihleti skvělí, obratní a nejenom mouchy. Mohu jmenovat třeba takového svížníka, brouka, příbuzného střevlíkům, který dokáže tu mouchu chytit v letu. A přitom prakticky všechny druhy hmyzu nemají žádné svaly, které by se na ta křídla upínaly.
0: Jak to dělají?
1: Vkloubení těch křídel je tak důmyslné, že se dostávají do pohybu a opisují přesné křivky jenom tím, že se ta hrudní část těla hmyzu sploští a rozšíří, anebo naopak zúží a zvedne. To je to jediné, co ten hmyz může dělat. Zužovat a rozšiřovat tu svoji hrudní část. A těmito jednoduchými pohyby vznikají velmi komplikované pohyby křídel. Takže on vlastně, ten hmyz vibruje hrudí a tím se dostává do pohybu. Tím dokáže manévrovat, tím dokáže létat.
0: Takže to ovládá i tou hrudí, ten let?
1: Ano, ale ovládá ho jenom v předem daných možnostech. Existuje jedna výjimka. Existuje řád hmyzu, který má svaly upnuté na křídla. A to jsou vášky. Z toho vyplývá, že vášky jsou ještě obratnější než ostatní hmyz, váška dokáže ovládat každé křídlo vědomně, takže váška je třeba jediný hmyz, který dokáže letět pospátku. To žádný jiný hmyz nedovede. Ale váška dokáže v letu couvat. Všichni ostatní mají ty. To křídlo většinou opisuje takový osmičkový tvar, ale ten je prostě daný. Dokáže hmyz měnit směr úpravami té vykreslované osmičky, dokáže zrychlovat, dokáže zpomalovat, ale ta paleta možných manévrů je omezená a je předem daná.
0: Čím je daná?
1: Tvarem těch kloubů. Ty klouby reagují na pohyb té hrudi předem přesně danými pohyby.
0: Když chci plácnout mouchu, tak vím, dlaněmi, když chci plácnout mouchu, tak vím, že nesmím mít přímo po ní a že musím mít kousek nad ní. Plácnu těmi dlaněmi, protože ta moucha má neskutečný postřeh a než já se rozhoupu, tak ona už něco udělá. A to, co udělá, tak je dáno ze tvaru jejich kloubů a z toho, jak je sestaveno její tělo. Chápu to dobře?
1: Jistě, ona musí reagovat, ona vidí, protože ten její postřeh je velmi rychlý, ale rozkmitá hruď a tím vyletí.
0: Tak jsou to neskuteční letci, to uznávám. Chytit mouchu není jednoduché, člověk se zapotí. Mluvil jsi tu o larvách mouchy, mluvil jsi tu o zakuklení. Když se řeknou nějaké kukly, tak se mi vybaví motýly. To dovedu najít v přírodě, našla jsem kuklu, ale kuklu mouchy, kde ji najdu, kde najdu ty larvy?
1: To záleží na tom, jaký druh mouchy to je. Dokud byly suché záchody a člověk se podíval dovnitř, tak tam těch larev much bylo obrovské množství. A buď visely po stěnách, anebo plavali přímo dole v tom obsahu, záleží na tom, o jakou mouchu šlo. Velké množství much se najde na zdechlinách obratlovců, protože mnoho much zpracovává mrtvou organickou hmotu. Ale třeba larvy pestřenek, o tom jsme mluvili v souvislosti se slunečkem sedmitečným, jsou samostatně žijící pohyblivé larvy s nožkami a hlavičkou, tedy vypadají jinak než u těch much, o kterých jsme zatím mluvili, ale jsou po větvičkách a žerou mšice, tak jak jsme to už zmiňovali. Takže zase ta rozmanitost je tady veliká.
0: Mouchy máme spojené s něčím nehygienickým, že člověk se musí vůči těm mouchám bránit. Skutečně je to tak, že ty mouchy přenášejí nemoci?
1: Může to tak být. Taková z těch hygienicky nejzávadnějších much je moucha, které se říká Lucilia Caesar. Asi ji znáte, je tak necelý centimetr velká, krásně zeleně kovově lesklá, tak to je moucha, která ráda sedá na různé výkaly. A samozřejmě bakterie z tohohle materiálu ji ulpí na nožkách a ona je potom roznáší. Navzdory tomu, že mouchy jsou nesmírně čistotné. Často vidíte mouchu, jak si čistí nožky, tykadýlka, křidýlka, aby na ní nic nečistého nezůstalo, jenomže ty bakterie jsou šikovné, dokážou se udržet. Takže ano, tyto typy much jsou hygienicky závadné. Na druhou stranu, mluvil jsem o tom, že mouchy často likvidují mrtvou organickou hmotu. A existují druhy much, které se využívají v medicíně, tam, kde jsou těžké záněty, nějaké bercové vředy nebo takové věci, tak existují druhy much, kde se nasadí larvy přímo do té rány a oni dokážou velmi pečlivě odstranit veškerou mrtvou hmotu a tu ránu naprosto vyčistí. Je to trošku nepříjemné, svědí to, jak se tam ty larvy pohybují, ale je to skvělý čistič. Krásně to tu ránu vyčistí.
0: Nevídané oblasti objevují teďka s mouchami. Moucha je fascinující tvor i tím, když ji mohu pozorovat, jak leze po skle. Jak ona to dělá, že dovede takhle lézt po skle?
1: Má velmi jemně chlupaté nožky a přilnavost, samozřejmě s pomocí té její nevelké hmotnosti, přilnavost těch chlupů ke sklu dokáže celé tělo mouchy udržet i na té hladké skleněné ploše.
0: Výrazným prvkem na mouše jsou i oči.
1: Jsou to oči jako u mnoha druhů hmyzu složené oči, kde ta jednotlivá očka, omatidia, jsou jedno vedle druhého a jsou jich tam tisíce. Hmyzu to pomáhá, sice vidí jakousi mozaiku, ale tím, že se ten světelný paprsek posune z jednoho omatidia do druhého, tak moucha a každý hmyz velmi zřetelně rozpozná pohyb. Proto tak rychle
0: proto
1: reaguje,
0: ten postřeh. Mm-hmm.
1: Protože vidět pohyb je pro ně daleko snadnější, než ho vnímáme my.
0: Moucha je skutečně zajímavý tvor, nejen tím postřehem. Čím ještě může být zajímavá moucha? Čeho si ještě na mouše všimnout?
1: Možná bych upozornil na její tykadla. A teď mluvím o těch mouchách, které obvykle označíme slovem moucha. Hmyz má tykadla různá. Když se podíváte na mouchu, tak uvidíte jakési

0: a oni ji potom tu aristu, tu štětinu na ty kadlech, posunuli trošičku dozadu, tak ona tím získala dojem, že má silnější protivítr a začala rychleji mávat křídly. Takže to je takové její měřidlo, jak rychle letí. Na druhou stranu, velmi zajímavá tykadla mají pakomáři, což jsou takový ti tvorové, co někdy v lese se vznášejí ve vzduchu v obrovských hejnech. Tam samečci mají tykadla, říkáme keříčkovitá, velmi větvená, členěná, taková hustá. Je to podobný model, jako mají mnozí motýly. Jsou to velmi citlivé chemické senzory, takže ten hmyz je schopný rozpoznat partnera, samičku, která někde voní, a říká se u motýlů, že jim stačí jediná molekula, aby potom podle směru větru zareagovali a zdroj téhle té vůně našli.
1: Bavili jsme se tu o létání much, jak jsou úžasní letci, jak jsou zajímaví i ta tykadla, jak jsou zajímavá. Tak si říkám, jestli z oboru entomologie, z oblasti létání, přešly nějaké informace, nějaké poznatky do oboru létání lidí. Jestli to použilo se takhle mezioborově.
0: Tak to nedovedu říct. Jediný příklad, který mě napadá, je ve filmu Duna, kde ty jejich helikoptéry mají taková křídla jako vášky. Ale jinak si neuvědomuju.
1: Dobrá. Co ti moucha připomíná? Teď mířím do té oblasti nějakého toho tvého podobenství, hmyzího podobenství Petra Rause.
0: Já bych tady upozornil na dvě věci. Jednak ta proměna, ta dokonalá proměna v kukle, kdy u té mouchy je to zvlášť nápadné, že z jakéhosi váčku, který nemá nic, se najednou vyvine, vylíhne, objeví moucha, která dokáže tak skvěle létat a má spoustu adaptací na život v našem prostředí, ve vzduchu. Z toho záchodu, řekněme, se dostává do slunečního světla. I člověk potřebuje takovou proměnu do toho duchovního světa. Druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, a se netýká jenom mucha, ale mluvili jsme hodně o těch křídlech, o tom létání. Někdy máme pocit, že záleží především na tom, co děláme nebo neděláme, co umíme nebo neumíme. Ale ten hmyz létá, protože je takový, jaký je. Že ta křídla mají takový kloub, jaký mají. Proto tak skvěle létají. I u člověka je důležitější, kým je, než co dokáže.
1: Z dnešního setkání si beru po naučení, že než tu mouchu, která mi může připadat jako otravná, než ji plácnu, tak si ji pořádně prohlédnu a nechám se od ní trochu poučit, tedy pokud to stihnu. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní povídání.
0: I já děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a na setkání příště s Petrem Rausem se těší opět za týden.

0: Další skupinu hmyzu, kterou projdeme v pátek v 9.30, budou motýly. Předchozí skupiny setkání s Petrem Roucem najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.
1: Hned zavčas rána v jiném sách tebe v tichu ta hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

potřebujeme k životu Ježíše, jeho naději a sílu. Píseň Eminsen je tomu důkazem. Myslel, že skončí se zpíváním.

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukášovo evangelium, 19. kapitola, 10. verš.

0: Ráno o 7:30 volal Kuba Lofítek René Raškovi, aby představili druhý krok. Jejich telefonát zachytíte už po písni.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě.

Svět kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe.

0: v ráji.
1: Náročné životní situace nemusí člověk řešit sám. Právě proto vznikl projekt Druhý krok CZ, bezpečné místo pro těžká témata. Co tento projekt nabízí a komu může pomoci? O tom si dnes budeme povídat s Renem Raškou, manažerem projektu Hledám Boha CZ. Vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno vám a posluchačům Radia 7. Děkuji za pozvání.
1: Když se řekne druhý krok, co si pod tímto projektem máme představit? Jaké je jeho poslání a komu je určen?
2: Druhý krok CZ jsme se rozhodli založit vedle našeho hlavního webu Hledám Boha CZ jako, jak už bylo zmíněno, bezpečné místo pro těžká životní témata, se kterýma se snažíme lidem pomáhat prostřednictvím online kurzu. Co je to u nás online kurz? Je to kombinace audio-video obsahu, textu, obrázku, tabulek a četovacích oken. Naše online kurzy jsou zdarma, dostupné 24/7. Lidé můžou těmito kurzy procházet vlastním tempem. Zabezpečujeme maximální možnou míru anonymity, protože pro přihlášení do kurzu nejsou potřebné žádné zbytečné osobní údaje, pouze stačí anonymní e-mail a přezdívka. Náš obsah je bezpečný, protože odbornost zajišťují naši partneři, kteří dané kurzy připravují a jsou specializovaní na daná témata. No a důvěryhodnost je také zabezpečená renomé zastřešujícího Hledám Boha CZ, protože Hledám Boha CZ má zaštitu Ekumenické rady církví v České republice a také má uzavřená memoranda o partnerství s většinou křesťanských církví v České republice, ať už nekatolických nebo s katolickými diecezemi. Takže zhruba v kostce takhle bych zmínil, co to znamená druhý krok CZ a co to znamená bezpečné místo pro těžká životní témata. Možná poslední doplněk k tomu, když hovoříme o těžkých tématech, tak to nejsou témata, které bychom nějak sami vymysleli, ale jsou to často témata, se kterými se lidé obraceli na nás, když vyhledali web Hledám Boha CZ a ta témata zmiňovali, nebo jsou to samozřejmě témata, o kterých víme, že lidé se s nima potýkají. Takže jsou to praktické věci, se kterými lidé potřebují pomoc.
1: Zmínil jste i tu primární práci jakožto projektu Hledám Boha CZ. Proč jste se rozhodli vytvořit o něco jiný prostor, do kterého lidé mohou vstoupit? Nemohlo to fungovat pod jedním?
2: Jako křesťané věříme, že pomáhat lidem má smysl. No a proto jsme se, kromě naší hlavní platformy Hledám Boha CZ, kde řešíme hlavní otázky duchovní, rozhodli založit také další online platformu, a sice Turlenstu, kde lidé mohou najít pomoc s praktickými věcmi, když zrovna duchovní otázky neřeší. Řekl bych, že důležité je to online, jednak proto, že když dnes lidé něco hledají, tak jako první jdou na internet. No a pak konkrétně, myslím, že mi dáte za pravdu, když se nad tím zamyslíte, že lidé mají různé trápení, bolesti, zranění, ale často buď nemají s kým je řešit, anebo mají ostych vyhledat pomoc naživo, nebo se stydí zkrátka o tom mluvit, no a proto preferují anonymitu, kterou nabízí druhý krok CZ. Takže je to tedy služba pro širší veřejnost a přirozeně doplňuje naši hlavní službu. Zatímco Hledám Boha CZ je služba evangelizační, druhý krok CZ je, dejme tomu, předevangelizační, to znamená, chceme lidem pomoci s konkrétním odborným problémem a pak je směřovat nenasilně, přirozeně na Hledám Boha CZ pro řešení duchovní podstaty života.
1: Už jste to nastínil, ale přesto se ptám, jak konkrétně pomoc prostřednictvím druhého kroku CZ funguje. Co mohou lidé na této platformě najít?
2: Jsou to online kurzy, to znamená, když někdo jde na web druhého kroku, tak si rozklikne založku kurzu, no a najde tam jednotlivé kurzy, které máme s jednotlivými tématy, s tím, že u každého kurzu je popis, o čem ten kurz je. Některé kurzy jsou s průvodcem, takzvaným e-coachem, některé jsou bez průvodce, no a vlastně zájemce si může mezi kurzy filtrovat a vyhledat si téma, které je pro něho zajímavé. Zatím na našem webu máme zpracované 3 oblasti a celkem 12 kurzů. Ty oblasti jsou vztahy, finance, pornografie, no a řadu dalších oblastí ke zpracování připravujeme. Se týče toho vztahového tématu, tam máme 2 kurzy. Jeden se jmenuje Ztráta dítěte, ten řeší tuto těžkou situaci, když v rodině nastane. A druhý vztahový kurz, který tam máme, se jmenuje Odpuštění. Z oblasti financí tam máme kurz Myslí bez dluhu, řekněme takový základní kurz finanční gramotnosti s biblickými prvky. No a třetí téma, jak jsem říkal, je téma pornografie, kde je celkem 9 kurzů od organizace Nepornu.cz.
1: A pro ujištění se tedy doptám, jednotlivé kurzy nebo ta témata těch kurzů, zmínil jste, že to vychází z toho, o čem lidi třeba mluví nebo o čem přemýšlí, s čím se na vás obracejí, takže je tím záměrem vytvářet kurzy šité na míru?
2: Ano, jak jsem říkal, témata čerpáme jednak z toho, s čím se na nás lidé konkrétně obracejí na našem mateřském webu, který už funguje více než 10 let, takže těch témat máme hodně. Kromě toho samozřejmě máme oči otevřené a díváme se, co lidé řeší. No a zajímavé také je, když třeba navštěvujeme jednotlivé sbory nebo farnosti a hovoříme s faráři, pastory, tak v rámci těch rozhovorů také vyvstávají témata, které oni řeší třeba v rámci pastorační práce. No a taky samozřejmě zjišťujeme, kde po církvích jsou různí zajímaví lidé, kteří jsou lektory některých těžkých témat a třeba přednášejí na školách. To je potom taky inspirace a případně i tímto hledáme potenciální autory nových kurzů.
1: Jsou nějaké další nové kurzy, které byste připravovali a co je aktuálně před vámi?
2: Rád zmíním, možná bych ještě řekl, když jste se ptal na tu aktuálnost těch kurzů, tak možná zmíním, které kurzy jsou zatím nejvíce poptávané, tak jednoznačně vede téma pornografie, což souvisí jednak s tím, že organizace Nepornu, která vlastně je autorem těch kurzů, tak je na naší platformě už od samého počátku. A jednak to ukazuje, že pornografie je problém, škodlivá závislost, se kterou si lidé často nevědí rady, tak proto vyhledávají naše kurzy. A druhým takovým tématem, které má nejvíce absolventů, je vztahové téma odpuštění. To zase ukazuje, že téma odpuštění je často spojené s různými emočními zraněními, které se obtížně léčí a proto lidé potřebují poradit a pomoc. Takže tolik ke kurzům, které jsou nejvíce žádané. A teďka k té vaší poslední otázce, jaké kurzy připravujeme. Máme připravenou řadu důležitých a těžkých témat, které bychom chtěli zpracovat. Finišujeme s kurzem pomocí mladistvím při sebepoškozování. Tam to budou 3 kurzy, jeden pro samotné teenagery, kteří se sebepoškozují, další kurz bude pro jejich rodiče, aby věděli, jak se k tomu stavět, a třetí kurz bude společný pro procházení rodičů a mladších dětí nebo mladších teenagerů. Kurz tedy připravený pro ně společně. Dále v závěrečných korekturách máme kurz pro spoluzávislé lidi závislých na drogách, alkoholu, gamblerství. Tento kurz je zase ve spolupráci s určitě i vám známou organizací Teen Challenge Česká republika. Zajímavé bylo, že když jsme se rozhodovali, který kurz z jejich tvorby bude první, zvolili právě kurz pro spoluzávislé, protože pro rodinné příslušníky lidí závislých není příliš mnoho materiálu, který by jim mohl pomoct se zorientovat situaci. No a promyšlené máme taky vztahový kurz pomocí manželským párům v prvních příznacích krizí. Máme připravený další kurz z oblasti financí, který se bude jmenovat Cesta z dluhu. Chceme řešit například i bezpečí dětí na internetu. Takže téma je, jak vidíte, hodně. Popravdě řečeno, hlavním limitem rozvoje druhého kroku je, že hledáme finanční zdroje na výrobu těch kurzů. Proto hledáme nové, ať už velké nebo malé dárce, kteří by byli ochotní službu druhého kroku podpořit.
1: Díky za to přiblížení i té pestré palety kurzů, které jsou v přípravě, které byste rádi uvedli a nabídli dalším. Pokud někdo cítí, že by mu projekt mohl pomoci, připomeňme, kde najde více informací a jak může začít, jaký může být ten první krok.
2: Je to velmi jednoduché. Stačí najít www.druhýkrok.cz a vybrat si své téma a přihlásit se do kurzu. My jsme možná ještě nezmínili a možná vás to bude zajímat, proč vlastně jsme tento web nazvali druhýkrok.cz. Byť teďka z té vaší otázky to tak trošku vyplynulo, že vlastně to bereme tak, že člověk, který má problém, tak vlastně první krok je, že si ten svůj problém uvědomí a třeba najde tu naši stránku. No a druhý krok, k čemu my i na stránce pozbuzujeme, tak fajn, když už si udělal ten první krok a našel si možnost řešení, teď je čas udělat ten druhý krok, to znamená pojď a přihlás se do kurzu a začni tu svoji bolest, svoje trápení, svůj problém řešit. Takže takhle je to jednoduché, ale jestli dovolíte a máme ještě minutku, tak bych ještě na závěr řekl jednu informaci, která je důležitá zejména, pokud poslouchají pastoři, faráři nebo pastorační pracovníci z jednotlivých sborů nebo farností, protože naše kurzy je možno použít také jako doplněk pastorační práce, což je, myslím, takový významný rozměr hodnoty našeho webu druhýkrok.cz, to znamená, že to není služba jen pro vlastně jednotlivce, kteří mají daný problém, ale může být vlastně využita jako pomůcka pro pastorační práci, protože pastoři, faráři, ti se vlastně denně potýkají s různými problémy svých členů, no a témata, které máme zpracována a hlavně, která přibudou brzy na druhýkrok.cz, tak jsou to velmi praktické věci, se kterými se určitě každý farář, pastor dříve nebo později setká. Samozřejmě pastoři vědí, jak mají pomáhat, pomáhají duchovně svým členům, ale naše kurzy jim můžou pomoct tím praktickým rozměrem, jak se vypořádat s některými praktickými odbornými věcmi. Takže druhýkrok.cz nejenom služba pro jednotlivce, ale i jako služba pro církve, jako doplněk pastorační práce. No a je to jednoduché jít na druhýkrok.cz, vybrat si kurz a přihlásit se do něj.
1: Díky i za zmínku toho, že to může být jako pomůcka pro pastoraci. To věřím, že určitě mělo své místo. V dnešním hraním telefonátu jsme společně s manažerem Hledám Boha CZ Renem Raškou představili projekt druhýkrok.cz. Já vám za to moc děkuji a přeji hodně sil i dostatečných zdrojů po všech stránkách, aby mohly vycházet i další kurzy a hlavně, aby lidé, kteří potřebují ten druhý krok udělat, se neváhali na vás obrátit a mohli i skrze tuto pomoc udělat ten druhý a možná i ty další kroky ve svém životě.
2: Moc děkuji za pozvání a přeju krásný den vám i posluchačům Radia 7.

Ježíš nám neustále odpouští, nebojí se zašpinit a teď je řada na nás, abychom i my šli, milovali a šli za druhými lidmi. Skupina Na dosah.

Pomalu se blížíme k 17. hodině. To bude prostor pro jazzový klub, ve kterém navštívíme asijskou tvorbu. Po 18. hodině vás bude provázet Lenka Malinová. Teď je tu píseň Jsi má naděje s Nadějí Jankovou.

Další píseň je Mika Donahueho In the Middle. Píseň o marnotratném synovi. Tahle je z pohledu toho staršího syna, který je tak někde uprostřed mezi otcem, který miluje, a synem, který utíká.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. Přes léto jsme se v jazzovém klubu vydali na pomyslnou cestu kolem světa. Posloucháme hudbu z různých koutů naší planety a dnes navštívíme jihovýchodní Asii, přesněji Jižní Koreu. Z této země pochází nadaná hudebnice a skladatelka Park Ji-ha, hrající na tradiční místní lidové nástroje. Korejskou tradici elegantně spojuje s moderním jazzem, improvizací a minimalismem. Spod jejich rukou vzniká hudba, ve které není potřeba více, která je jak dobře naostřený nůž, jak mistrovský obraz malovaný prostými barvami s kaligrafickou přesností a umem. K poslechu nabízím její album z roku 2016, Communion. Dobré naladění a dobrý poslech.

Na Rádiu 7 posloucháte jazzový klub a v něm debutovou nahrávku Communion jihokorejské multiinstrumentalistky a skladatelky Park Ji-ha. Poslouchala jsem tohle album doma nahlas. Postupně hudbu letmo zaslechli další členové mé rodiny, co šli kolem, a každému připomněla něco jiného. Je to tak, s každou novou skladbou se přidává i nová možnost, co mi to jen připomíná. Tuhle hudbu je těžké někam zařadit, nejen při letmém poslechu. Možná i zbytečné je ji někam žánrově zařazovat. Tradiční lidové korejské nástroje spolu s klarinetem, saxofonem, perkusemi a vibrafonem vytváří hudbu velmi soudobou, přesto jakoby hlubší nebo přesahující. S citem

Multiinstrumentalistka Park Jiha precizně ovládá řadu nástrojů, strunných i dechových, včetně ústních varhan, typického symbolu jihovýchodní Asie. Korejskou tradici vkusně spojuje s moderním jazzem i minimalismem. Přes své mládí má za sebou sérii světových úspěchů a účast na prestižních festivalech. V jazzovém klubu pokračujeme v poslechu jejího debutového alba Communion, na kterém nenajdeme žádné elektrické nástroje ani přidané efekty.

V jazzovém klubu se dostáváme ke konci alba z roku 2016 Communion jihokorejské hudebnice a skladatelky Park Ji-ha. Za použití tradičních akustických nástrojů lehce a nenuceně obejde nákladnou a nudnou hudební krásu a zbydou čisté a čiré tvary, svěží jak po dešti. Pokud se vám její hudba líbila, upozorním vás na další její nahrávky, například desku z roku 2018, Philos. Tento název nás přivádí ke slovu láska v podání Park Ji-ha k lásce, k času, prostoru a zvuku. Od mikrofonu se loučí a příště z jiného hudebního kouta světa se těší Broňa Procházková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: שירתי לא ניתן בעיתו ועלו הוא לא יבוא וכל אשר יעשה יצליח.
1: Dnes je 27. července a doporučujeme pogratulovat všem Věroslavům, kteří mají svátek. Toto jméno je mužským protějškem jména Věra. Jazykovědci vedou spory, kde najít základ pro toto jméno. Někteří se domnívají, že toto ženské jméno má svůj původ ve jménech Elvíra a Veronika a jiní vědci upozorňují na staročeské jméno Věřislav, ze kterého se vyvinulo jméno Fidelius. Nic tedy není příliš jisté, ale co víme je, že Věroslavové mají blízko ke slavení víry. Tolik tedy k dnešnímu kalendáři 27. července.
2: Kalendárium.
1: A když se podíváme do kalendáře trochu hlouběji, tak se můžeme zastavit například u roku 2011, kdy 27. července došlo k Breivikovu teroristickému útoku na ostrově Utøya. Je to 15 let. 27. července 1375 zemřel Beneš Krabice z

jako první vědecky vysvětlil podstatu barvosleposti. Sám také touto poruchou trpěl, připomíná to dodnes i odborné označení této choroby daltonismus. A ještě jedno jméno si dnes připomeneme, a to je jméno britského kazatele a teologa, který se jmenoval John Stott. Je to 15 let, kdy zemřel v roce 2011. Byl jedním z hlavních autorů Lozánského závazku z roku 1974. V letech 1959 až 1991 byl osobním kaplanem královny Alžběty II. V roce 2005 se objevil v žebříčku 100 nejvlivnějších osobností světa, který sestavil časopis Time. Připomeňme jeho knihu Zápas mladé církve s výkladem skutků apoštolských nebo studii Kristův kříž. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária.

Při manželství nenaplnila touhu Marie Komendové po takovém zdroji lásky, který by ji naplnil, aby se mohla o lásku dále dělit. Bylo v tomto zlomem setkání s Bohem? To uslyšíme za chvilku v pořadu Život víry, který pro Rádio 7 připravila Jiřina Gina Čunková.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Já všechny zdravím jménem našeho pána, já se jmenuji Maruška. Možná, že mě někteří poznáte podle hlasu nebo podle přízvuku, protože tam zní trochu toho polského původu. Narodila jsem se do rodiny, o které se nedá říct ateistická, ale taky nebyla tak zcela věřící, to znamená ne ve smyslu toho, jak to známe my, znovuzrození křesťané. Byla to, nebo je to rodina teď už tedy znovuzrozených křesťanů, ale v té době jenom takových nominálních. Takže povědomí Boha vždycky bylo nějaké, nicméně bylo to jenom povědomí, pak samozřejmě došlo i k takovému náboženskému úkonu, kterým je konfirmace. To jsem absolvovala ve svých 10 letech, takže v té době jsem i měla, dá se říct, živý vztah s panem Ježíšem, i když mě nikdo nevedl způsobem, jaký známe, to znamená skrze modlitbu pokání a rozpoznání toho, že jsme hříšníky. Ale prostě tím způsobem, kterým mi bylo sdělena pravda o Kristu, takový jsem jej přijala. A nějakou dobu toho svého dětského života jsem chodila s pánem, ale pak jak život šel dál, tak jsem pana opouštěla a až jsem ho úplně opustila. A tak ten můj život i podle toho vypadal. Vdala jsem se, když mi bylo asi 20 let, z toho manželství mám jednoho syna. Dlužno podotknout, že můj první manžel byl Židem, i když nepraktikujícím, ale tak nějak Bůh začal své dílo v mém životě skrze to, že mi dal posléze až za několik, dá se říct, 10 let do srdce lásku k Židům. A s tímto je spojena i moje služba. Ale vzhledem k tomu, že v té době jsem už s pánem nekračila a žila jsem světským způsobem, tak to manželství nebylo šťastné, ne proto jenom, že jsem nebyla věřící, také proto, že manžel se uchyloval k alkoholu a i ta zodpovědnost tam nějak scházela v té péči o rodinu. I když tam to snažení bylo, ale prostě síla hříchu jak si převládala, jak u něho, tak u mě, takže jsme neřešili tyhle ty problémy božím způsobem. Po 3 letech to manželství skončilo. Ale vzhledem k tomu, že každý člověk jaksi ve svém nitru touží po lásce a zejména my ženy jsme takové hodně citlivé a potřebujeme tu lásku čerpat, abychom ji mohli dávat dál, protože jsem chtěla rozdávat lásku, jenom mi chyběl ten zdroj, který jsem tehdy ještě neznala, tak jsem ji samozřejmě hledala u mužů. Z toho vlastně vzešlo moje druhé manželství a druhý syn. Manželství taky nedopadlo dobře, protože druhý manžel byl alkoholik, tomu byl nesmírně žárlivý, takže i přesto, že jsem podle mého soudu nedávala žádné důvody, a ti, kteří víte, nebo vy, kteří víte, co je to žárlivost, tak tam nemusí být nějaké zřejmé důvody, žárlivec si vždycky důvod k žárlení najde. Takže to manželství taky neskončilo dobře, skončilo rozvodem a já jsem šla svojí cestou dál bez pána. Žila jsem životem, o který jsem si myslela, že je dobrý, protože jsem měla ráda lidi, nikoho jsem nezabila, možná okradla, ale nevědomě. Ale prostě takový ten svůj život jsem si žila, vychovávala jsem syny, měla takové různé vztahy, které samozřejmě byly více nebo méně šťastné, spíše to druhé, nebo teda byly nešťastné, mám být upřímná. No, ale věřím, že tak, jak já jsem zapomněla na Boha, takže Bůh na mě nezapomněl, protože on je věrný, když my jsme nevěrní, a tak už tak vkládal do mého života různé lidi. Takže jednoho takového človíčka mi dal v práci, tehdy jsem dělala v České televizi a on dělal, tomu se říká, myslím, ajťák, tak mi tam nějak instaloval počítač a rozmlouvali jsme spolu. Ač byl mladší ode mě skoro jednu generaci, tak jsem si s ním velmi rozuměla. Tak jsem se zmiňovala i o tom, že tehdy jsem už koketovala vlastně s Bohem, jestli tak můžu říct tímto způsobem, protože jsem si procházela některýma věcma, protože se zákonitě dostavily deprese do mého života, tak jsem se rozpomenula na modlitbu Otče náš. Tak tuto modlitbu, když jsem se modlila, tak ty tlaky vždycky ustoupily a já jsem tak nějak začala více hledat pána, začala jsem se modlit a už nejenom Otče náš, ale i svými slovy a už jsem do toho vždycky pojala i svoji rodinu a širší okruh svých přátel, na kterých mi záleželo. Takže jednoho dne, když jsem šla do práce, vím, že to bylo přesně u církve Bratrské v Ostravě, tak přišlo takové prostě zjevení z hůry, tak by Bůh mi řekl, já jsem. A já jsem opravdu věděla, že Bůh je. Začala jsem se o tom prostě i sdílet s lidma, ale bylo to spíše takové duchovno, bylo tam prostě, byla tam taková všeho chuť. Byl tam Bůh a byl tam i okultismus, protože jsem četla různé duchovní knížky, četla jsem všechno možné, kromě Bible, když se mi přihodilo to, že jsem ležela v posteli, nad posteli byla polička, z té poličky mi spadla přímo na polštář Bible. A namísto toho, abych si ji otevřela, začala číst, tak jsem jenom tak se zatvářila a Bibli jsem dala zpátky na poličku. Nicméně tento zážitek ve mně zůstal. No a pak se stalo to, že jsem v určité etapě svého života právě s tím člověkem, kterého jsem potkala v televizi, tak mě po té, co jsme se sdíleli prostě o těch božích věcech a já jsem tak mu ten svůj gulášek vyklopila, tak on mi řekl o tom, že v Ostravě je skupina křesťanů, kteří nejsou nějak náboženští, nepraktikují tu víru, jakou jsem znala já, takové to chození do kostela a tiché sezení v lavicích se skloněnou hlavou a takový ten osobně neosobní vztah s Bohem. Bylo to pro mě docela přitažlivé, ta pozvánka do toho sboru, protože už v té době jsem jednou za čas, tak asi dvakrát za rok, šla navštívit evangelický sbor v Ostravě. Takže jsem přijala tu pozvánku, vzala jsem ji sebou staršího syna a šli jsme do toho sboru. A tam jsem vyslechla kázání, nevím, o čem bylo, vím jenom, že tam byla spousta radostných lidí s pozvedajících ruce k Bohu a zpívajících, chválících a radujících se. Vím, že tehdy nějak to kázání, nespomínám si, že by se mi nějak zvlášť dotklo, spíše se mě dotkla ta atmosféra. A odcházeje zpátky jsem si půjčila knížku od Steva Rydera, jejíž název si už nepamatuji, ale bylo to osobní svědectví Steva Rydera o tom, jak uvěřil v Krista, takže já jsem si tu knihu půjčila, přečetla jsem si ji a ještě téhož dne, myslím, že jsem ji přečetla na jeden zátah, tak jsem poklekla a odevzdala jsem svůj život Pánu, protože jeho svědectví se mě hluboce dotklo. Jeho svědectví o tom, jak Bůh vstoupil do jeho života, jak ho zachránil před doživotním vězením a jak si ho používal v té věznici a jak si ho používá i nadále. Takže na základě tohoto svědectví jsem uvěřila a můj život se začal nějakým směrem už odvíjet s tím, že ať jsem navštěvovala domácí skupinky i ten sbor, tak nějak jsem si za nějakou dobu řekla, že to by mi už tak stačilo, že prostě jsem spasená, že znám tu pravdu, takže si budu prostě v poklidu svého domova praktikovat svoji víru. Takže jsem tak nějak v tichosti toto shromáždění opustila. Nebylo to určitě dobré, protože nepřítel, který mi tuto myšlenku vštěpil, tak si pak na mě zgusnul. Doslova do písmene, protože jsem poznala svého posledního manžela. Lépe řečeno jsem ho znala z televize, ale v té době už jsem věděla, že s tím člověkem můžu být tak na nejvýš kamarád a to ještě velmi opatrně, že nebylo jaksi moudré se spřáhat do jednoho jha. Nicméně jsem tak učinila a pak to manželství bylo opravdu velmi nešťastné, protože byl vážně nemocný psychicky a svůj život ukončil sám, když já už jsem 3 roky jsem ho nesla na modlitbách a v podstatě mi pomohl, nebo Pán si použil tu moji neposlušnost nebo i nevědomost si použil k tomu, protože když jsem ještě neznala to slovo, že se nemáme spřáhat s nevěřícími, takže si Pán použil to k tomu, abych se vrátila k němu, což jsem učinila a s takovým tím odhodláním, že už se ho nikdy více nepustím, takže jsem se vrátila v pokání do svého mateřského sboru a začala jsem vlastně sát to mléko Božího slova a začala jsem prostě jít za Pánem celým srdcem a Pán začal můj život měnit s tím, že opravdu v tom manželství mi dával sílu, abych procházela těma všema situacema a bylo to prostě o chvále především a o modlitbě, protože jsem se rozhodla, že budu Boha chválit za všeho okolnosti. Ale celé 3 roky jsem v podstatě proplakala. A pak, když se stalo to, co se stalo a byla jsem zavolána k identifikaci tehdy už mrtvého manžela, tak jsem řekla Bohu, že nezávisle na tom, co se stalo, i když jsem si to představovala jinak, představovala jsem si, že prostě můj muž bude spasen a že budeme spolu sloužit, tak pan to udělal svým způsobem, ale Bůh prostě je moudrý a je nad tím vším vyvyšen, on vidí prostě ten začátek i konec. Takže dopustil prostě, že se stalo, co se stalo, ale taky poctil to mé rozhodnutí a dal mi úžasnou sílu a takovou radost nadpřirozenou. Takže jsem se mohla i v té bolesti prostě radovat a radovala jsem se v Pánu. To je prostě svatá radost, to nemá s tou lidskou vůbec nic společného. Dostala jsem od Pana spoustu zaslíbení a především to bylo zaslíbení o úžasných věcech, které pro mě má a o jeho věrnosti a o jeho lásce ke mně. A tak to Pan postupně v mém životě naplňoval a stále naplňuje a vrátím se ještě tedy k té lásce, k tomu židovskému národu. Započal to Pan opravdu tím prvním manželem, ačkoliv jsem to tehdy netušila. Takže tam cítím prostě to povolání a jdu tím směrem. Závěrem můžu říct to, že ať jsem procházela a stále procházím různýma údolíma a pouštěma, které jsou, řekla bych, k mému dobru, protože opravdu na těch pouštích si mě Pán namlouvá a jsem tam s ním sama a jsem schopná ho vnímat a slyšet to, co bych normálně slyšet nemohla nebo možná ani nechtěla. Takže jsem mu vděčná za ta období a nikdo z mých manželů už tedy nežije, takže všichni odešli, smířila jsem se s těma, s kterýma jsem se rozvedla. Odpustili jsme si navzájem, ten první manžel přijal Pana Ježíše a i když se s něho stal bezdomovec a alkohol mu zatemnil mysl, tak Pana přijal zcela přivědomí a odevzdal mu svůj život a dneska vím, že je u Pána. Druhý manžel, věřím, že je taky u Pána, protože jsem prosila Pána po té, co jsem zjistila, že má smrtelnou nemoc. A bylo už to v takovém stádiu, že tam Pan samozřejmě může učinit zázrak, za který jsem ho také prosila, ale předně jsem ho prosila, aby malý odejít, aby odešel smířený s Kristem a on ještě téhož dne odešel, v noci odešel a já věřím, že odešel k Pánu, že ta modlitba byla vyslyšena. Pan si použil prostě všechny tyto mé přehmaty, ačkoliv jsem přesvědčena, že kdybych zůstala věrna Pánu a kračela s Pánem, tak bych zůstala u toho prvního manželství a že bych to prostě vybojovala, ale vzhledem k tomu, že jsem si žila život z vlastních sil a dle vlastní moudrosti, tak to dopadlo, jak to dopadlo, ale Bůh si toto všechno stejně použil ke své slávě a já mu za to moc děkuji.

0: Maruško, ty jsi mluvila o těžkých věcech. Jak se učíš konkrétně radovat na té poušti? Jde to? Jak to děláš?
1: Jde to těžce, nejde to tak samo od sebe nebo ze sebe. Potřebuji k tomu samozřejmě pánovu sílu a pánovu radost, protože je to pánova radost. Sama ze sebe nejsem schopna vydolovat nic, zejména v takových situacích a v takových okamžicích. Ale vzhledem k tomu, že vím, že to je od pána, že pán je tím zdrojem, tak se prostě upnu na něj a hledám pána. Hledám ho způsobem jakýmkoliv. Skrze četbu písma, skrze sdílení se s blízkýma sestrama, skrze chválu a uctívání. Jsou to sice takové způsoby nebo cesty, do kterých se člověku v tu chvíli vůbec nechce, protože by se neraději třeba někde zahrabal pod listí a procítil, až bude lépe, ale vy, kdo víte, o čem mluvím, tak víte, že to takto nefunguje a že opravdu přilnout k pánu celým srdcem a celou myslí je ten jediný způsob, takže ten se mi osvědčil a ten tak nějak praktikuji.
0: Když se podíváš do svého nitra, tak jsou tam jizvy, jsou tam věci, které byly zraňující. Je možné, aby pán Bůh tyhle věci všechny uzdravil?
1: Určitě je to možné, dokáže to jenom on, protože my sami ze sebe prostě tu sílu nemáme. Říká se, že čas hojí všechny rány. Nemyslím si, že je to pravda. Čas nám možná pomůže zapomenout, ale stačí prostě nějaký spouštěcí mechanismus, může to být cokoliv. Nějaký příběh, který slyšíme nebo vidíme ve filmu nebo si přečteme a ono se to všechno obnaží a ta bolest je tam zase a to zranění prostě ožije. Ale když tam přijde to boží uzdravení, protože jenom Bůh je schopen vložit ruku do našeho nitra a dotknout se našeho srdce, tak on to může udělat dokonale a dokonce nejenom, že to tu ranu zacelí, ale dokonce odstraní i tu jizvu.
0: Možná, že poslouchá někdo, kdo právě se na té poušti ocitá, je tam. Ty jsi mluvila o tom, že tam si tě pán namlouvá. Jak to dělá?
1: Způsobem jemu vlastním. Zjevuje mi především svoji věrnost. To znamená, že je věrný v tom, co zaslíbil. Zaslíbil ve svém slovu a platí to pro každého jednoho z nás. Bůh nemá své vyvolené jednotlivce. On vyvolil všechny nás, kteří jsme se rozhodli následovat jeho syna, našeho pana spasitele. Především je to boží věrnost, která mě prostě jímá, která se mě velmi hluboce dotýká, protože tam můžu odpočinout si, tak nějak spočnout v té jeho věrnosti, tak je to jeho milosrdenství a slitování a jeho láska. Jejíž rozměry stále nejsem schopna pojmout nebo je pochopit, ale přijímám to prostě s vděčností a s pokorou a prostě je to boží dotek, který a ten boží dotek se projevuje v těchto aspektech, té věrnosti, milosrdenství, soucitu a lásce.
0: My křesťané říkáme, že naše budoucnost je někde jinde. Je v tom božím království, je v tom nebi. My se máme na co těšit. Ale v čem spatřuješ tady tu budoucnost tady na zemi? Ty osobně.
1: Budoucnost tady na zemi. Já věřím, že ano, máme tady i budoucnost na zemi. Že to není jenom s tou perspektivou té věčnosti, když ta budoucnost tady na zemi se o to lépe realizuje, když člověk má tu perspektivu té věčnosti. Protože není pod takovým tlakem, nemá pocit, že prostě něco nestihne, že nebo něco musí prostě nějak dohnat a dostihnout, protože pán má svoje načasování a on nás uvádí do těch věcí v tom čase, který pro nás připravil a který pro danou věc připravil, pro danou situaci, pro danou službu, pro uzdravení, pro vysvobození, všechno, co Bůh pro nás má, takže ta budoucnost není jenom v té službě, kterou bych ráda pro pána vykonala pro jeho slávu a pro jeho čest, ale taky je v tom, abych byla pro lidi tím nositelem té boží lásky, toho světla. Moc bych si přála, aby ti, kteří hledají nebo kteří jsou v poušti, může se jednat i o lidi, nevěřící, protože my věřící tomu rozumíme, nevěřící můžou být v poušti a třeba to tak nenazvou, ale tak nějak se cítí. Pán má tu budoucnost pro každého z nás A je to dobrá budoucnost, protože Pán zaslíbil ve svém slovu, že to, co on s námi zamýšlí, zná jen on sám a že to jsou dobré věci, že to jsou myšlenky o dobru, nikoliv o zlu a že nám chce dát naději do budoucnosti.

S Marií Komendovou natáčela Jiřina Gina Čunková. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. V pátek si můžete ve 11:15 vyslechnout příběh Petra Štechy. A nebo v pořadu Stopy zítra v 19:45 bude hovořit Kuba Lofítek.

Posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, překročili jsme 19. hodinu. Za chvilku pozvu k poslechu naše nejmenší posluchače. V Kanafásku budeme pokračovat ve čtení z knížky Radka Daniela Povídá se povídá. A ve 19:45 dostane slovo Marek Macák s Lucí Endlicherovou a pořad Uši k duši.

Immanuel, Bůh je s námi. V Bibli najdeme mnoho jmen božích a jedno z nich je právě Immanuel, Bůh je s námi.

Ahoj děti, dnes jsme pro vás vybrali z Bible velmi známý a důležitý citát. Je z listu Filipským 2. kapitoly 3. verš. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Zvláštní, viďte. Ptáte se, co to znamená? No, představte si, že je horký den a vy máte obrovskou chuť na zmrzlinu. Jenže vašeho kamaráda zrovna bolí v krku. Co uděláte? Budete si sami pochutnávat a kamarád bude jen polikat na prázdno? Nebo počkáte, až bude kamarád zdravý, abyste si zmrzlinu vychutnali společně? Jak by se asi zachoval pán Ježíš? Pokud ještě neznáte odpověď, třeba vám pomůže dnešní příběh, který napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová.

vlastně. Je to takový malý opuštěný pejsánek, mazlíček, který nás moc a moc potřebuje. Já už ale tady dva mazlíčky mám, řekl táta a pohladil Nikolu s Radkem po vlasech. On je ale docela maličký, nic tě to nebude stát, když s námi zůstane, prosím, naléhali děti. Co když někomu patří? Namítl táta. Ne, už jsme se ptali všech lidí v okolí a nikomu nepatří. Nedali se děti. Tátovi se od samého přemýšlení udělali na čele vrásky. Poškrábal se na hlavě, vzdychl a nakonec povídá. Dobrá, ať je tedy po vašem. Ale až najdu někoho, kdo by si pejska vzal k sobě, půjde z domu. Hurá! Křičeli děti jako pominuté. Měli obrovskou radost. Malý Nemotora bude nějakou dobu jejich. Skákali kolem něj, hladili ho a mazlili se s ním. Nemohli se ho nabažit. Pejsek byl v novém prostředí celý nesvůj. Zájem dětí ho vyvedl z míry natolik, že se mu podařilo převrhnout nachystanou misku s mlékem. První malér byl na světě. Mléko se řinulo po podlaze, malý Nešika v něm capkal a všude za sebou nechával legrační otisky malých tlapiček. To se asi tátovi líbit nebude, lamentoval Radek a scháněl se po hadru. Jen co se mu podařilo zlikvidovat první pohromu, byla tu další. Chundelatý neposeda se pustil do křížku s odpadkovým košem a v tu ránu roztahal odpadky do všech koutů. Takový nepořádník, co budeme dělat? Děti nad tou spouští kroutili hlavou. Musíme všechno uklidit, aby nikdo nic nepoznal, navrhl Radek a dal se honem do práce. Jinak by určitě musel z domu. Táta chlupatého Nemotoru dát pryč nechtěl, ale mít v malém panelákovém bytě dalšího nocležníka, to se mu také nelíbilo. K hnutí tam nebylo už předtím a teď navíc přibyl pelíšek misky s jídlem a Nemotorné chundelaté klubíčko. Ať šlápli kamkoli, motalo se vám to pod nohama. Čůralo, kde se dalo, kousalo, co se dalo a o cupování křesel nemluvě. A tak se táta usilovně snažil najít pro malého neposedu nového pána. To víte, děti byly smutné. Tajně doufali, že u nich pejsek zůstane na pořád. Brzy si na chlupáče zvykli a třásli se při pomyšlení, že by o svého kamaráda mohli přijít. Na tátu však jejich škemrání neplatilo. Pejsek musí z domu, to je hotová věc, mínil nesmlouvavě. Napsal na samoobsluhu inzerát a první zájemci se začali trousit. Děti nevraživě koukali po každém, kdo se u jejich dveří objevil. Naštěstí si nikdo malého nezbedu neodnesl. Až jednou. Měli návštěvu. Paní Horáčková, maminčina známá, si s rodiči jen tak povídala, nic zvláštního se nedělo. Až tu najednou zahlédla pejska. Radostí se celá rozezářila. To je krásné štěňátko. Přesně takové bych si přála, volala nadšeně. Jak pak se jmenuješ, krasavečku? Nějak, odpověděl za pejska Radek. Našli jsme ho a protože nám táta nedovolí mít ho v bytě, jméno jsme mu nedali, prý abychom si moc nezvykli. Tak to já bych tě chtěla, maličký. Tomáškovi se bude moc a moc líbit. Bude tě mít rád, radovala se paní Horáčková a hned se s mámou domluvila, kdy si ho odnese. To bylo najednou nářku a hořekování. Děti se zavřeli v pokojíku, plakali a naříkali. Co jen si bez tebe počneme, chundeláčku? Jak pak ti bez nás bude? Jejich slzavé údolí nezměnilo nic na tom, že paní Horáčková s jejich miláčkem odešla. Dveře se za ní zabouchly, z chodby bylo slyšet tenké kníkání a ňafání, pak práskly dveře u výtahu, udělalo to ují a bylo ticho. Pejsek byl na dobro pryč. Radkovi s Nikolou tekly slzy proudem. Malý byt jim náhle připadal pustý a prázdný. Pejsánku, kde jsi? Naříkal nešťastně Radek. Už tě nikdy neuvidím, bulil. Táta s mámou se je snažili utišit, ale marně. Ani druhý a třetí den to nepřešlo.

Bloumali bytem, plakali. Vůbec s nimi nic nebylo. Když ani týden nic nespravil, zavolala maminka Horáčkovým, že si příští neděli pro pejska přijdou. Ať je tedy po vašem, truhlíci, v neděli si pro pejska zajedeme. Oznámila dětem. Bezva, bezva, pejsek je náš, křičela Nikola. Konečně mu dáme jméno, radoval se Radek. Budeme mu říkat Kulička, nebo Žolík, a koupíme mu dárek. Radek s Nikolou dali dohromady kapesné a ve Zvermexu koupili speciální kost na hraní. Zabalili ji, nachystali pelíšek a nemohli se dočkat neděle. V noci se jim zdály divoké psí sny. Běhali s pejskem po lese, hráli si nahoněnou, na babu, dováděli jako splašení. Kdyby je někdo při spaní pozoroval, zjistil by, že se od ucha k uchu usmívají. Ráno nastal ten netrpělivě očekávaný okamžik. Psí dárečky do tašky, ještě boty obout a hurá pro pejska. Crr, crr, zazvonil zvonek u paní Horáčkové. Ze dveří vykoukla rozčepířená hlava jakéhosi kluka a pozvala je dál. Děti tam vklouzly jako ještěrky a hned se scháněly po pejskovi. To bylo shledání. Chundeláček kolem nich skákal a vrtěl ocáskem. Děti ho hladili, mazlili se s ním. Málem by ho samou láskou umačkali. Hurá, pejsek je zase na světě. Dali mu kostičku a už by s ním běželi domů, když tu zaslechli tenonké fňukání. Střepatý kluk sedí na židli a pláče. Co pak je? Zeptala se Nikola, i když to sama věděla moc dobře. Kluk popotáhl, utřel si pihovatý nos do rukávu a vzlikl. Je to můj jediný kamarád, mám ho moc rád. Při pohledu na nešťastného klučinu se Nikolce sevřelo srdíčko. Jediný kamarád? Blesklo jí hlavou. Ty nemáš bráchu nebo ségru? Kluk zavrtěl hlavou a utřel si nos do rukávu. Přece mu nemůžeme vzít nejlepšího kamaráda, přemýšlela Nikolka. Ale pejsek patří nám. My jsme ho měli první. Nám se taky stýská, namítla okamžitě. Proč nemáš kamarády? Zeptal se Radek. Musím být pořád doma. Máma říká, že jsem nemocný, odpověděl plačtivě. Jak to Nikolka slyšela, utíkala do vedlejšího pokoje za mámou. Mami, co je Tomáškovi? Špitla jí do ucha. Má nemocné srdíčko, šeptala maminka smutně. Snad mu pomůže operace, až bude starší. To byla teda rána. Tomášek kvůli pejskovi naříkal víc, než Radek s Nikolkou dohromady. Co budeme dělat? Starali se děti. Bylo jim uplakaného Maroda tak líto, že se z pejska nemohli vůbec radovat. Stáli bezradně v předsíni a z hlaviček se jim samým přemýšlením kouřilo. Už to mám, vyjelo Radkovi po chvíli z pusy. Kuličku mu necháme? To přece ne, zašermovala rukama Nikola. Je náš, táta to konečně dovolil. A aby nám nebylo smutno, budeme za ním chodit, dodal nejistě Radek. Nikola chvíli vrtěla nesouhlasně hlavou, hleděla na chundelatého mazlíčka a v duchu se s ním opět loučila. Z očí jí vytryskly slzičky a pak pomalu přikývla. Tak jo, budeme ho navštěvovat. Tomáš ho potřebuje víc než my. Klučina se z toho samým štěstím nemohl vzpamatovat. Hladil Kuličku a volal, pejsku, pejsku, tak ty mi zůstaneš, to jsem rád. Oči mu zářily jako vánoční prskavky. Oba sourozenci se s Tomášem dohodli, že ho budou navštěvovat a s bolavými srdíčky odešli. Nebylo to pro ně lehké. Pro druhého se vzdali toho, co jim bylo nejdražší. Loudali se daleko za rodiči a nebylo jim do řeči. Doma se zavřeli v pokoji, usedli na postel a slzičky se jim začaly koulet po tvářích. Nikola vzlikala, Radek na sucho polkl, ale nikdo z nich nevydal ani hlásku. Na chvíli zase zavládlo hrobové ticho. Tu najednou Radek vyskočil, otřel si uplakaný obličej a vyhrkl –
Chápeš to, Niko? Tím, že jsme nechali Tomáškovi našeho pejska, získali jsme my i on mnohem víc. Máme nového kamaráda, s Kuličkou si můžeme hrát, kdy se nám zachce. A Tomáš už není sám. Má tři kamarády. Nás a pejska. A to je přece bezvadný, ne? Radoval se. A protože je radost nakažlivá, za chvíli se smáli oba.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 16:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Posloucháte Rádio 7, rádio, které pro vás vysílá každý den od pondělí do neděle 24 hodin denně. A to jen díky vám, kteří nás podporujete. Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte, kteří posíláte i finanční dary a zveme další. Přidejte se k nám.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Lucie Endlicherová vítá každého, kdo si teď naladil naše vysílání a zdravím taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, protože my jsme o doteku mluvili o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
1: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo, nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušeností v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkáni, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno něžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a cností prvního roku života, říká Erik Erikson, jeden psycholog takový vývojový, tak je naděje. Cnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce a tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě potom v dospělosti je to v něčem podobně. Jednak v nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druzí lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti přátelské, partnerské, rodinné, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě. Můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehřátí ve smyslu jdu dál, zkusím, jo, můžu, zvládnu to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
0: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je potřeba v souvislosti s vůlí k životu přece zmínit.
1: Určitě. Viktor Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to je terapie smyslem, respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah a tím myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřáhnutý k něčemu, co nejsem já, a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha, ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat, pro které dává smysl se obětovat, zariskovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
0: A mně tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe, že jo. Nikdo z těch přeživších, speciálně v těch koncentračních táborech, nebyl nějaký izolovaný sám ostrov sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to. Že jo, musel mít něco, ten důvod, a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek.
1: Ano, já myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrák, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými. Zase ať už ten fyzický, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten duševní ve smyslu napřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život rychlejš. Frankl si všimnul právě v koncentráku, že to není utrpení samotné, a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl teprve tehdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají. A tom to bylo ve velkém kontrastu s tím, čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty, řekněme, vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní, těch jako základních potřeb. A Frankl říká, ono to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
0: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme, možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě, nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je, nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
1: To je možná o nějaký ochotě vzít trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc. Že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidma, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo, a že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky a tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život, jo. Spíš odhalí tu hlubší rovinu smyslu. Zajímavě o tomhle píše Larry Crabb v knižce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu právě, co nás přesahuje.
0: Proč ses, Marku, chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exuperyho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška malému princi říká, si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
1: Ano i ne. Asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně upírá jeho vlastní zodpovědnost a jeho vlastní zralost. Možná mám tam tu brzdu tím, že v bližších vztazích mám až moc tendenci řešit věci za druhé lidi a ono jim to bere potom energii, aby je řešili sami. Já jsem se musel učit teprve stavět si v tomhle hranice a jedna z věcí, kterou si můžeme dát, když se náš život dotkne života druhého člověka, je také, že když dáváte druhému najevo vědomí toho a naději v tom, že on ten svůj život může zvládnout a že by taky měl. Je to takové jako rozněcování se ve zralosti. K tomu taky patří moje zodpovědnost za to, co druhému člověku říkám a jakým způsobem mu to říkám, jakým způsobem se dotknu jeho života. Takže pokud příliš rychle jakoby utíkáme na pomoc každému, tak vlastně velmi snadno z lidí děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu ušpiněnou radost z toho, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
0: A ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka, nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
1: To dotčení myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme, a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní, vlastně jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být. Ale naopak jindy zjistíme, tyjo, tohle mě pozvedlo dobře, tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem, tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý, člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl ve věci.
0: Na druhou stranu, když si tohleto budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to uměle navozené?
1: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu. Ale dobrým způsobem, odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý, jo? Že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit, a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo? My v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitků samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde je větší šance, že se to stane. Jsou lidi, se kterými vím, že rozhovor s nimi má velký potenciál, aby se stalo to, že z něho odcházím živější a dotknutý. Hudba, umění, různé věci, příroda pro různé lidi, ale je rozdíl mezi tím někde to objevit. A rozdíl mezi tím namluvit si, že jsem teď něco takového zažil, anebo si zkusit jakoby to sám vyrobit.
0: Marku, děkuji za dnešní setkání. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se na setkání i za týden.

Společnost vám dělá večerní program na Rádiu 7. U mikrofonu je Lenka Malinová. Dostáváme se ke 20. hodině. Za chvilku se opět zaposloucháme do pořadu Světem Bible, kde probíráme poslední biblickou knihu Zjevení.

jsi ty. Všechno, co jsem hledal, nalezl jsem v tobě. Všechno, co chci, jsi ty. Všechno, co jsem hledal,

0: Pokud sledujete pořad Světem Bible, tak víte, že nás čeká pokračování vyučování Johna Vernona McGeeho z poslední biblické knihy Zjevení. Pokud chcete, můžete si tuto knihu nalistovat ve své Bibli v 7. kapitole.
1: Naše duše s touhou zhlíží k Hospodě.

0: ručí proti pozemskému zlu a nastolí definitivní spravedlnost. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v našem textu knihy Zjevení 7. kapitoly je před námi velký zástup pohanů, kteří prošli velkým soužením. Jsou spaseni a přitom nepatří do církve. Pokud jsme měli nějak omezenou představu o vykoupených lidech, musíme překročit hranice církve a tím spíš hranice svého či mého malého shromáždění nebo společenství. Dále je to v našem textu od 15. verše řečeno tohle. Protož jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho. A ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovat je bude. Nebudou tlačněti více ani žízněti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude a dovede je k živým studnicím vod. A setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Zjevení 7.15 až 17 podle kralického překladu. Ekumenicky to zní jen trochu nověji, pokud jde o jazyk. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. Církev nikdy není ztotožňována se službou v chrámě, pouze snad se stavbou, či tedy se samotným chrámem. Na konci knihy Zjevení, až bude církev v Novém Jeruzalémě, zjistíme, že tam chrám vůbec nebude. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou, anebo zastíněním podle kralických, anebo ještě jinak rozprostře nad nimi svůj stan. Bude to tedy účinné opatření k jejich ochraně. Bezpočetný zástup zde tedy má záštitu, ochranu. Tito lidé prošli velkým soužením, jak jsme se dozvěděli v textu, který předchází tomuto našemu dnešnímu. Myslím, že většina z nich byli mučedníci, kteří dali svůj život pro Krista. Všechno, co je dál uvedeno, vyjadřuje jakoby vzpomínku na strádání, které mají za sebou a které už skončilo. Už nebudou hladovět a žíznit jako v minulosti. Bývali venku v palčivém žáru slunce. Žíznili také po duchovních hodnotách, kterých se jim nedostávalo. A plakávali. Ale nyní Bůh sám setře každou slzu z jejich očí. Tito lidé, na které se tu v Janově popisu díváme, byli v době soužení věrní až do konce a tak byli spaseni. Dokázali obstát ve velkém soužení pro krev Beránkovu. Máme před sebou vskutku nádherné lidi, báječné společenství. Uzavírá náš doktor McGee výklad k 7. kapitole Zjevení Jana.

Milí posluchači, po skončení 7. kapitoly přirozeně nemůžeme vstoupit nikam jinam než do následující 8. kapitoly knihy Zjevení. Její téma je docela prosté – rozlomení 7. pečeti. Navazuje na kapitolu 6., kde jsme viděli, jak ten jediný, který je k tomu oprávněn, Beránek, láme postupně prvních 6 pečetí na té zvláštní knize, která mu byla dána do rukou. A rozlomení 7. pečeti je signál pro nástup 7 andělů troubících na polnice. V této 8. kapitole se bude pojednávat o 4 z těchto andělů. Po vložené pasáži v kapitole 7., kde nám kromě

jiného byla představena dvě zvláštní společenství zachráněných lidí, se znovu vracíme k té knize, z jejich špečetí zbývá k rozlomení už jen poslední, sedmá. Pak bude následovat série dalších sedmiček, které se také vztahují k velkému soužení. Ty sedmičkové série jsou celkem čtyři. Apoštol Jan vždycky uvede šest úkonů či událostí z každé série a pak zařadí vysvětlující vsuvku, která má přispět k pochopení té které série. Potom přechází k sedmé události, která bude zároveň úvodem k následující sérii dalších sedmi jiných dějů. Což znamená, že jednotlivé ty sedmičkové série, jak jsem je tu nazval, jsou vzájemně propojeny, pospojovány a všechny se vztahují k témuž období. Hned z počátku jsme si řekli, že všechno, co se odehrává od kapitoly čtvrté v knize Zjevení dál, je pro nás dnes ještě stále budoucností. Pro nás je to sféra toho, co se má dít i potom, jak to Pán Ježíš nadiktoval Janovi ve Zjevení 1.19. Dnes žijeme v době toho, co jest, ve věku církve. A v jistém smyslu můžeme říci, že se nás ty čtené události vůbec netýkají. Mnozí snad řeknou, ach, přímo mě děsí studovat knihu Zjevení. To připouštím, vždyť jakmile vyjedou ti čtyři apokalyptičtí jezdci, o kterých jsme si četli v předchozím úseku, na zemi se začnou dít strašné soudy. Budou tak hrozné, že se naše mysl brání o nich jen číst. Věřím, že zde v našem textu probíráme události, které přijdou na řadu až po odchodu církve ze země. Jsi-li tedy Božím dítětem, pak si byl Duchem Svatým označen, zapečetěn či znamenán. A to k tomu, abys byl odevzdán Kristu, až církev vyjde z tohoto světa. A to se uskuteční ještě před velkým soužením.

sedmi polnicemi se přeneseme nyní do období velkého soužení v jeho plné intenzitě. Sedm polnic odhaluje skutečnost, že Bůh přímo a nadpřirozeně soudí a trestá vzpurné lidstvo. Sedm pečetí, sedm polnic, sedm postav a sedm nádob či koflíků hněvu. To všechno dohromady se týká téhož období, vždycky jen z trochu jiného úhlu pohledu. Zaprvé v sedmi pečetích vidíme trest, který je důsledkem zvlčilé činnosti lidí. Na hříšného člověka dopadne Boží soud. V první pečeti jsme viděli jezdce na bílém koni, který přinesl nepravý, krátkodobý, falešný mír. V 1. Tesalonickým 5.13 Pavel píše, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba. Druhá pečeť předznamenala ohnivého jezdce války. Válka vždycky propuká, protože ji člověk nosí už ve svém srdci. Mnozí si myslí, že když se odeberou lidem zbraně a nebudou existovat armády a atomové bomby a nevím co ještě, tak budeme mít na zemi mír. Ale skutečností zůstává, že člověk má tu válku v srdci. A chceš-li skoncovat s válkami, musíš nejprve změnit srdce lidí. Větší důvěru bych měl k opravdovému znovuzrozenému křesťanovi, který má zbraň, než k neobrácenému člověku, který ji nemá, protože i beze zbraně může svou oběť třeba uškrtit, povídá náš starý Američan. Je nám jasné, že zločin se rodí už v lidském srdci. Za druhé, v sedmi polnicích, k nimž přijdeme v této kapitole, vidíme soud jako přímou Boží činnost. Za třetí, až se dostaneme k sedmi postavám, budeme sledovat soud, který je důsledkem Satanova boje proti Bohu. Satan se v ten čas objeví na otevřené scéně. A konečně za čtvrté, v sedmi nádobách hněvu uvidíme potom později závěrečný soud velkého soužení, který uskuteční přímo Bůh jako odezvu na vzpouru člověka i Satana.

Zjistíme zde zvláštní silnou podobnost mezi egyptskými ranami za doby Mojžíše a mezi soudy po zatroubení na jednotlivé polnice. Jestliže egyptské pohromy byly doslovné, pak bez pochyby i útrapy v průběhu velkého soužení budou doslovné. Používané symboly znázorňují přicházející skutečnost. Jak hrozné a tragické bude velké soužení, nelze slovně vystihnout. Proto Bůh po vyčerpání jazykových prostředků mluví symbolickou řečí. Je dobře, máme-li neustále na paměti, že tato kniha je zjevením Ježíše Krista, připomíná náš vykladač. Vidíme ho nyní v nové roli, v roli soudce. Používané symboly v těchto kapitolách však nejsou nějak mlhavé, ani se nepodobají stínům, které se vhodně komponovaným výkladem mohou rozplynout jako pára. Když je použito symbolů, pak je po ruce také určitý významový klíč, jímž písmo samo poskytne vysvětlení, aniž bychom museli příliš směle používat naši vlastní fantazii. Rozlomení sedmé pečeti je úvodem k další sedmičce, k sedmi polnicím. A na tomto principu je skonstruována celá kniha. Budeme-li respektovat strukturu knihy, uchráníme se před sklouznutím do fanatismu nebo do nějaké senzacichtivosti. Lidé na mě často naléhají, abych ve svých rozhlasových relacích vystupoval proti některým špatnostem, které se dnes dějí. Ale mým úkolem není prostřednictvím rádia hrozit proti kdejakému zlu. Mým posláním je jenom šířit Boží slovo a v tom hodlám pokračovat, povídá náš kazatel. Bůh to je, kdo tento svět jednou sám napraví. Já bych to nechtěl dělat ani za nic. Jsem rád, že to je jeho práce. On hodlá svět napravit a k některým změnám jej přiměje také svými tresty. Možná se vám nezamlouvá skutečnost, že mírný, hodný Ježíš bude jednou přísně soudit. Už jsme však v našem textu viděli, že hněv beránka strašlivě vyděsí lidi, kteří budou na zemi. Příteli, hovoříš-li o mírném Ježíši, pak by ses s ním raději nejdřív měl blíže seznámit. On za tebe zemřel, miluje tě, chce tě spasit, ale nebudeš-li ho mít jako svého osobního spasitele a pána, nech si říci, čeká na tebe hrozný soud. Někdo namítne, snažíte se postrašit lidi. Kdybych mohl, rád bych vás strašením zahnal do nebe, povídá starý kazatel. Ale vím, že jste světem příliš skažení a cyničtí, aby to na vás platilo. Nicméně, moji milovaní, soud se k této zemi už blíží. I za to však patří Bohu chvála. Jsem rád, že jeho spravedlivý soud přichází a že Bůh nenechá svět jít cestou dál jako dosud.

0: První verš 8. kapitoly, milí přátelé, popisuje, co se stalo po otevření 7. pečeti. Ve srovnání s tím, co to bylo dosud při otevírání předchozích 6 pečetí, je to překvapivá změna. A když otevřel pečeť 7., stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. Před mnoha lety jsem na jedné konferenci u nás v Jižní Kalifornii přednášel asi 300-400 mladých lidí, vzpomíná kazatel ve výslužbě. Byl jsem venku v areálu kempu, když proti mě přicházela skupina děvčat s jedním mládencem uprostřed. Zdálo se, jako by ho dívky chtěli rozsápat a nadělali přitom hodně hluku. Konečně přišli až ke mně a dívky chtěli, abych si poslechl, co ten chlapec prohlásil. Řekl mi, doktore McGee, věděl jste, že v nebi nebudou žádné ženy? Odpověděl jsem, no to jsem nevěděl, máš k tomu nějaký citát z písma? Ano, Bible říká, že v nebi nastane mlčení asi na půl hodiny. Kdyby tam byly nějaké ženy, nemohlo by být to ticho tak dlouho, pravil mladík a usmíval se. Ten mladý muž byl obklopen houfem děvčat, která se ho snažila usměrnit v jeho zvláštní interpretaci. Upřímně řečeno, když jsem ten houf pozoroval, připadalo mi vtipné, co chlapec řekl, i když je jasné, že uvedený verš takovýhle smysl rozhodně nemá. I když jsem pohled na tento úsek písma zahájil úsměvnou příhodou mezi mládeží, je třeba se stišit, protože jde o pasáž, která má co činit s hlubokým mlčením a s velikou vážností, předesílá náš doktor McGee. Pán Ježíš Kristus je v nebi v pozici, kdy stále ještě přikazuje. Otevírá 7. pečeť a tím dává pokyn, aby zazněl zvuk 7 polnic. Nepusťme ze zřetele skutečnost, že kniha Zjevení nám představuje Pána Ježíše v jeho slávě jako soudce celé země. Můžete být oklamáni, jestli si ho představujete jako nějakého mírného Ježíše, který přišel konat dobro, i když druzí na něm páchali bezpráví. Ovšem, že konal dobro, ale svět jde také vstříc dni, kdy se s ním setká jako se spravedlivým, svrchovaným soudcem. Svět se setká s hněvem beránka. Dokonce i tehdy, když lidé jdou do beznadějné věčné záhuby, protože nepřijali Krista, zůstává skutečností, že on za ně zemřel. Oni prostě jen jeho oběť pro sebe nevyužili. Pošlapali Kristovu krev, když vůči němu zaujali odmítavý postoj. Před námi je tedy v našem textu velice slavnostní scéna. Pán Ježíš Kristus rozlomil 7. pečeť a na všech frontách ustává boj. Všude je najednou klid. V nebi, v pekle, na zemi. Bez jeho svolení se nic ani nepohne. Už předtím nařídil přírodním živlům na zemi, aby se na chvíli zastavili. To bylo tehdy, když poručil označit pečetí 2 skupiny lidí. Nyní nakrátko přichází přestávka v soudní činnosti. Nastává nebeské ticho. Je to však ticho před bouří. Proč to zvláštní ticho? Když byla rozlomena 6. pečeť a příroda na to reagovala silnou křečí, i udatní lidé na chvíli zeslábli. Kristus jim dal příležitost činit pokání. Ale podobně jako se za starodávna faraonovo zlé srdce po určité změně pod tlakem okolností vrátilo ihned k původnímu postoji, jakmile byl odvrácen ten hněv, ten soud, který prožil, tak se mnoho lidí i v tomto období vrátí po tom soužení ke svému rouhavému chování, jakmile bude chvíli klid. Pravděpodobně budou sami sebe plísnit za to, že vůbec projevili nějaký náznak strachu. Okamžitě si na všechno najdou výmluvy. To byla jen přirozená reakce přírodních a společenských zákonů. V tom, co se tu dělo, nebyl Bůh. Všechno se dá vysvětlit přirozenými příčinami. Tohle je, milí přátelé, ticho před bouří. Jak to kdo si vyjádřil, boží kroky od milosrdenství k soudu jsou vždycky pomalé, stále očekávající. Bůh zdržuje svůj soud, jak může nejdéle, neboť Bůh sám je zpozdilý k hněvu. Práce soudce a exekutora mu není milá, nedělá mu radost ničit člověka, byť je to spravedlivé. Ezechiel 18:32. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. A Izajáš píše, jako nahoře Perasímu povstane Hospodin, chvět se bude země jako v dolině Gibeonské. Vykoná své dílo. Dílo jemu nevlastní. Udělá svou práci. Práci jemu cizí. Izajáš 28:21. Co o Bohu není mezi lidmi známo? To, že soudí, že je Bohem lásky, který však své stvoření ve svůj čas také soudí. To ticho, o němž jsme si četli, znamená přechod od milosti k soudu. V naší době, kdy žijeme my, právě teď, Bůh stále ještě čeká, milí posluchači. Mimochodem, čeká i na tebe. Pokud si k němu ještě nepřišel se svými hříchy a s důvěřivou prosbou, aby ti je odpustil, můžeš k němu ještě přijít, protože je milostivým spasitelem. Ale odkládání na zítřek může být osudné.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte na našem webu ve zvukovém archivu nebo také na našich podcastech. A nakonec prosba. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za vaši podporu, ať už modlitební nebo finanční. Děkujeme.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Následující píseň bude v hebrejštině. Shiloh Ben-Hod zpívá o tom, že Pán Bůh byl k němu dobrý. Nechoval se ke mně tak, jak bych si podle svých hříchů zasloužil. Jsem králův syn, protože on byl ke mně tak dobrý.

najít a dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích starších, než je sama země. Strach je mi na obtíž a když pochybnosti rostou ve mně, smiluj se a smí ze mě hřích.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte Rádio 7, kde pokračuje večerní program. U mikrofonu je Lenka Malinová. V následujících hodince nabídneme k poslechu pořad Hláska. O tom, že evangelium je dobré hlásat vhod i nevhod. Počkejte si.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: kam zobereš?
1: Pán Ježíš Kristus ani apoštolové nezůstávali se zprávou evangelia v utajení, ale chodili s ní mezi lidi. Jak tato praxe vypadá v životě pouličního kazatele Pavla Žalia, uslyšíte za chvilku v pořadu Hláska.

0: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Toto je výzva apoštola Pavla mladému Timoteovi, kterou najdeme v Novém zákonu ve 2. listu Timoteovi 4. kapitole 2. verši. Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu z dílny Rádia 7. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat hlásku. V tomto pořadu chceme s hosty přemýšlet nad tím, jak přijímat, žít i hlásat dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. K tomu nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu trochu schovaná. O tom, jak hlásat slovo vhod i nevhod, si dnes budu povídat s Pavlem Žaliem. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Stručně bych řekl, že Pavel je následovník Krista, pouliční kazatel a řidič kamionu, který brázdí evropské cesty. Doplnil bys to něčím ze svého?

0: skutečnosti jsem z nevěřící rodiny. Můj otec byl vysokoškolský učitel na Vysoké vojenské škole, učitel marxismu-leninismu. A když padl režim, tak on 2. prosince spáchal sebevraždu a to bylo taky poprvé, kdy jsem v jeho knihovně šmátral a našel Bibli, kterou jsem si před spaním začal číst a ku podivu to na mě působilo nějakým uklidňujícím dojmem. Pak jsem to odložil, 18 let jsem žil hříšným životem, bezbožným, až v 33 jsem v Číně na hotelovém pokoji kapituloval sám a volal ke Kristu, aby mě spasil, že nechci skončit v pekle, že chci s ním být v nebi. Takže to bylo v roce 2007, to je ve stručnosti, kdyby chtěl znát větší podrobnosti, můžu poskytnout rád.
1: Uvěřit na hotelovém pokoji v Číně, to je poměrně netradiční. Jak vzpomínáš na své první kroky víry? Měl jsi kolem sebe někoho, kdo ti třeba na této cestě pomohl?
0: Nějakou jednotlivou osobu asi takhle ne, nějakýho mentora jsem neměl. Že jo, jak jsem uvěřil, tak to byla revoluce v mém životě, že jo, našel jsem to, co jsem vlastně vždycky hledal, akorát, že to hledání jsem hledal, neznaje Boha, neznaje evangelium, tak jsem to hledal všude, možně na špatných místech. A když jsem teprve poznal Ježíš Krista, tak jsem pochopil, že tohle je to pravý štěstí, tohle je ta pravá radost, kterou jsem hledal, ten život, který jsem hledal a nevěděl jsem, že je to v Kristu. No a chtěl jsem se samozřejmě podělit s celým světem, to člověku úplně křičí, ta radost a ten svatý duch, který nám byl dán. Ale moje cesta byla jako skrz víceméně pokus omyl. Jo. Mm-hmm. Ale přicházeli do mého života různí lidi, kteří mi něco řekli, tu něco. Ale vesměs, jak říká Boží slovo, Duch svatý nás vyučuje, to pomazání, které máme od něho, to nás vyučuje. On nás uvádí do veškeré pravdy. Boží slovo máme, modlitbu máme. Takže na to jsem se spolíhal. Samozřejmě jsou věřící a církve, které mě jako formovali, inspirovali, napomínali, pozbuzovali, ale nějaká jednotlivá osoba bych teď nedokázal úplně přesně říct. Mm-hmm.
1: Evangelium je ze své podstaty dobrá zpráva nebo také radostná novina. Obsahuje v sobě ovšem širší příběh. Můžeme říct, že je mnohovrstevné. Jak bys jej popsal vlastními slovy?
0: Tak já to nemusím popisovat vlastními slovy. Apoštol Pavel říká, co je evangelium, který on kázal, že ta zpráva evangelijní je o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal 3. dne z mrtvých, byl spatřen mnoha bratřími, vystoupil na nebesa a skrze víru v něho se hlásá spasení všem, kdo uvěří. Skrze jeho oběť. Takhle bych definoval. No, Pavel definuje evangelium.
1: Setkal ses s pouličními kazateli dříve, než si sám začal Ježíše následovat?
0: Setkal jsem se v Praze s pouličními kazateli. To byla nějaká charismatická církev. A to bylo na Andělu v Praze, kde oni kázali na veřejnosti a já jsem šel kolem, vylízal jsem z metra a teď tam vidím někoho řvát. Jako volat na ulici. No a už jenom ten fakt, že tam někdo takhle jako křičí, vzbudilo moji zvědavost zjistit, o čem to křičí. Jako co je to téma, kvůli kterému stojí za to takhle volat. Tak jsem šel blíž a díval jsem se, tam někdo hrál na kytaru a nějaká žena tam kázala s velkým zápalem a tak jsem tam stál a pozoroval to a pak přišla nějaká starší paní věřící z té skupiny ke mně osobně a oslovila mě. A jak ke mně mluvila s takovou citlivostí a věřím, že s Duchem svatým, tak to, co ona mi říkala, pamatuju si do dneška, že se to dotýkalo mýho srdce, že jsem cítil, jak ty její slova, že se něco dotýká mýho srdce. Moc si nepamatuju, o čem ke mně mluvila, jenom si pamatuju, že přirovnávala jako minout se Kristem je jako umřít hlady před otevřeným trezorem. To byla jako její takovej popis, jako nemít Krista, nebo minout se s Pánem Ježíšem je jako umřít hladem před otevřeným trezorem plným peněz. Jo?

0: Ale tehdy jsem nebyl ještě zralej, jsem mi to řekl. Já jsem se s ní nijak nepřel, jenom jsem mi řekl, já si myslím, že asi nejsem ještě připravený. A ona nijak neprotestovala, jenom pokývala hlavou, řekla, asi ne. A já jsem se s ní rozloučil, šel jsem pryč, ale to mi utkalo v paměti, ten okamžik. Takže tohle byl i pouliční kazatelé, který jsem potkal, pak jsem asi žádný nepotkal, nebo si pamatuju už velmi vzdáleně.
1: Proč vlastně pouliční hlásání evangelia ve tvém případě? Vedlo tě k tomu Ježíšovo velké poslání nebo ještě něco jiného?
0: Dobrá otázka. Samozřejmě, že mě k tomu vedlo Ježíšovo velké poslání, ale hlavně mě k tomu vedl Boží duch. Pán říká, že on o něm vydá svědectví, že jo? Ten i vy o mě vydávejte svědectví. A jako znovuzrozený Boží dítě jsem měl touhu všem říct o tom, co jsem zažil, koho jsem poznal a že tohle je jediná cesta, tohle je ten pravý recept na štěstí, tohle je ta pravá láska, po které všichni toužíme, každá popová písnička zpívá o lásce, ale tohle je ta dokonalá láska, ne ta naše lidská láska, kde se 50% manželství rozvádí a tak dále. A měl jsem to touhu každému říct a krátce po svém obrácení jsem začal pracovat pro tělesně postižený. A když ta práce pro mě skončila, tak jsem nevěděl, co dál dělat, ale věděl jsem, že chci sloužit Bohu. Tak jsem si vymyslel takový vlastní projekt, že přeložím jednu knížku svědectví jednoho amerického profesionálního boxera, autobiografii o tom, jak on uvěřil, stal se křesťanem, stal se kazatelem. Tak jsem si myslel, že to přeložím, vlastním nákladem vydám, budu prodávat a z toho budu mít obživu a zároveň, že to poslouží jako šíření evangelia. No a jak jsem to překládal, to byl nějaký proces, takže jsem byl doma a trávil jsem tím dny, tím překladem a občas jsem potřeboval nějaký termín najít na internetu, já jsem neměl doma internet v té době, tak jsem chodil do knihovny. Ve Vyškově, kde jsem v té době bydlel, jsem chodil do knihovny a tam jsem si nějaký ty termíny, třeba boxerský a jiný, hledal na internetu. A tady ten boxer, George Foreman, tak on tam zmiňuje, že jednu dobu i on kázal na ulici. A to mě zaujalo, taková možnost, že je možný kázat na ulici. On tam dokonce píše, že se nebál vstoupit do ringu s největšími bijící boxery jeho éry, ale když měl kázat na ulici, že se mu rozklepali kolena strachem. Takže když jsem potom byl v souvislosti s tím překladem v té knihovně a hledal jsem nějaký věci na internetu, tak jsem si tam zadal i street preacher, pouliční kazatel. A naběhly mi nějaké stránky nějakých amerických pouličních kazatelů, kteří kážou na ulici, třeba před velkýma zápasema v americkém fotbalu nebo na nějakých politických demonstracích a používají u toho transparenty, používají u toho megafony. A byly k tomu nějaké fotky, ale hlavně k tomu měli připojený text, který mluvil o tom, jaký oni vlastně mají mandát takovou věc dělat. Kdo jim vlastně dává tu pravomoc dělat. A měli tu svoji službu biblicky zdůvodněnou. Jo, že Pán Ježíš ani apoštolové nezůstávali s evangeliem v církvi, zavření, ale chodili mezi lidi, chodili ven a konfrontovali a oslovovali hřích tehdejší doby, tehdejší společnosti a dostávali se do konfliktu. Jo, že často ve skutcích čteme, jaký bouře v tom anebo jiném městě vyvolalo Pavlovo kázání. Mluvili tam, že je potřeba mluvit o hříchu i při tom kázání, nebát se toho, protože když ten člověk nepochopí, že je vinen před Bohem, tak nemá ani důvod chtít milost. Když se cítím nevinnej, když se cítím, že jsem v pořádku, že vlastně Bůh mě musí milovat takovýho, jaký jsem, že vlastně skoro dělám Bohu službu, že žiju, tak takový člověk nemá vůbec důvod chtít Krista, chtít milost. A nebo když už by ho chtěl, tak možná z nějakých falešných motivů. Jo? Víme třeba o nějakém evangeliu prosperity, a který slibuje štěstí a prosperitu a zdraví, ale to jsou špatné motivy, proč člověk třeba by přijal Krista. No a když jsem z té knihovny odcházel, tak jsem byl zahloubaný v myšlenkách nad tím textem, který jsem četl. Probíral jsem si to v sobě. A jak jsem šel domů, tak jsem potkal kamaráda, který už věděl, že jsem se vrátil z Asie a že jsem uvěřil. A on si ze mě trochu dělal srandu a říkal, hele, založ církev, já do ní stoupím. A já, abych nepokazil legraci, tak říkám, jo, a naše první práce je, půjdeme na náměstí kázat. A on, tak jo, a všechno byla sranda. Tak jsem se obrátil směrem k náměstí, předtím jsem měl zamířený směrem domů, tak jsem se s ním obrátil směrem k Vyškovskému jedinému náměstí a šli jsme. Po 10 metrech jsem se zastavil, říkal jsem si, to je přece blbost teďkom, co tady děláme, já jdu domů. Ten kamarád se taky zastavil a čekal, co já udělám. Tak jsem nechtěl to nějak jako pokazit tu srandu, tak jsem šel dál teda směrem k tomu náměstí s ním, zase jsem se zastavil, říkám si, to je naprostá blbost, já jdu domů. On se taky zastavil a čekal, nic neříkal. A jak jsem tak stál, jsem se podíval směrem k nebi a říkal si, a co? A co se děje, já dneska na tom náměstí kázat budu. A už jsem šel, už jsem nečekal na nějaký jeho reakce, šel jsem směrem k tomu náměstí, přišel jsem do centra toho náměstí, kde stojí kašna, a začal jsem volat, lidi, obraťte se k Ježíši Kristu, on vás může spasit, on vás zachrání z pekla. Ten kamarád jenom sotva jsem začal takhle volat, tak utekl na opačný konec náměstí, nechtěl se mnou nic společného, zdrhl naprostým sprintem, byl pryč ode mě, ale mě to vůbec nevadilo, já jsem volal z plná hrdla, jsem volal a moje kázání trvalo možná minutu, já jsem neměl arzenál na to kázat něco víc, ale tenhle ten jeden okamžik, tahle ta jedna minuta a nějací lidi na to reagovali, nějaká paní usměje, nějaký kluk šel kolem mě, říkal, mě nikdo nepomůže. Já říkal, ale jo, Ježíš ti pomůže. A to vlastně zažehlo, tahle ta jiskra zažehla tu touhu v tom dál pokračovat a kázat víc. Jo, překonal jsem jako nějaký ten strach, říkal jsem, že to je to nejlepší, co člověk může dělat.
1: Když se vrátíme k úvodnímu verši, je tam výzva hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Kdy je to vhod a kdy nevhod? Na čem to závisí?
0: Podle mého osobního názoru vhod i nevhod, ten text to jasně říká. Někdy je to někomu vhod, někdy je to někomu nevhod a my máme v každé situaci kázat evangelium. Ať už se to lidem líbí a chtějí to slyšet, anebo tomu lidi vzdorují, odporují tomu, nechtějí to slyšet, naše povinnost je kázat.
1: Takže je to vztaženo k těm lidem, že pro ně je to buď vhod nebo nevhod.
0: Abych pravdu řekl, nikdy jsem se nad tím takhle jako analyticky nezamýšlel. Podle mě to vztažený k lidem, k situaci, k okolnostem. Určitě to není vztažený k tomu evangelium, že by byla situace, kdy evangelium není vhodný. Jo? Myslím si, že to vztažený k těm příjemcům toho kázaného slova, že někomu je to vhod, někomu nevhod. Můžeme si pomoct starým zákonem, kdy starozákonní proroci byli Hospodinem posílaní kázat tu zvěst, kterou dostali od Hospodina a jsou často předem, třeba Ezekiel je předem upozorněnej, že to slovo nepřijmou, že je to lid tvrdé šíje, ale že on přesto má jít a kázat jim. Takže to si myslím, že byla situace, kdy těm posluchačem je to naprosto nevhod, ale Bůh stejně toho Ezekiele posílá, aby šel vyřídit Boží poselství.
1: Zazněla tady ta první zkušenost z Vyškovského náměstí. Od té doby uplynula řada let. Chtěl bych se taky trošku posunout v tom přemýšlení o těch posluchačích, kteří tam jsou na té ulici. Někdo možná jenom projde, někdo se možná zastaví a zaposlouchá, někdo se třeba dá do řeči. Tak by mě zajímalo, jestli dokážou lidé vést na ulici smysluplné rozhovory, když slyší to hlásané slovo, nebo z tvých zkušeností jsou automaticky v opozici.
0: Nejsou automaticky v opozici. Záleží na nastavení každého jednotlivého člověka. To, když my hlásáme, tak jdeme hlásat, kázat. Kázání není diskuze, není dialog. Kázání je ohlašování, proklamace, verbální, hlasitá proklamace. To není diskuze. To není dialog, to není svědectví, to je kázání boží zvěstí božího evangelia. Ale samozřejmě po tom kázání, anebo když nás je víc, tak jsou bratři kolem mě, kteří, když k nám někdo přijde a chce klást otázky, chce diskutovat, tak ten dokáže, necháme ho kázat, aby dál kázal, a ti druzí sbírají tady tyhle ty lidi, co přicházejí a odpovídají na jejich otázky. Tak samozřejmě ne každý člověk přichází s otázkama, že se chce něco dozvědět, že ale chce třeba se hádat, diskutovat, ale i s tím se dá pracovat. Mm-hmm. Takže, abych to zestručnil, celý spektrum reakcí zažíváme. Od souhlasných lidí, co nám dávají palec nahoru, jo, lidi, co nám, to jsou třeba křesťani, kteří kolem nás procházejí, říkají Bůh vám žehnej, pak lidi říkají máte pravdu, až po nenávistní reakce, agresivní reakce, někdy hraničící s fyzickým útokem. Takže to spektrum je opravdu velký.
1: Zazněl také ten příběh amerického boxera a to, jak se ta jeho zkušenost dotkla tebe. Bylo ti jedno, co si o tobě budou myslet druzí lidé, co o tobě budou říkat, když tě uvidí na ulici hlásat nebo mluvit s transparentem, nebo i to mělo nějaký svůj vývoj?
0: Bylo mi to jedno. Nebo Boží slovo nás vychovává k tomu, aby nám to bylo jedno. Abychom nehleděli na svoji reputaci pozemskou mezi lidmi. A apoštol Pavel říká, kdyby se ještě chtěl líbit lidem, nebyl by služebníkem Kristovým. A tím, že já jsem začal kázat ve Vyškově, na místě, kde jsem vyrostl, kde mě všichni znali, tak tím jsem totálně ukřižoval nějakou svoji reputaci, protože se jsem stal totálním bláznem pro všechny svoje kamarády a pro známí mojí matky nebo kolegyně z práce mojí matky, pro vlastní rodinu, která to nedokázala sníst, až jsem se musel odstěhovat z domu a koupit si ojetý auto, dodávku a bydlet v dodávce a odjel jsem tady do Brna žít v tom autě. Takže to pro mě byla jako škola v tom, že dneska mi je to víceméně jedno, co si o mě myslí, protože co lepšího můžeme dělat jako křesťani. A člověk ví, že tohle to se Bohu líbí, když se k němu přiznáváme. Pán Ježíš naopak říká, kdo se stydí za mne a za má slova, za to se bude stydět syn člověka. Naopak, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před svým Otcem v nebesích. Takže i to je součást té zkušenosti, že člověk skrze ducha i skrze slovo má potvrzení, že tohle se Bohu líbí. Možná to má každý křesťan, to nemusí být kázání na ulici, když člověk asi ví, že když někomu mluvíš o Ježíši Kristu v práci nebo někde, takže ti to přináší radost, že ti to naplňuje radostí, že můžeš mluvit o tom, koho ty miluješ.
1: Dá se tedy říct, že jsou nějaké překážky, které tobě v hlásání brání, nebo jsi schopen jít v uvozovkách kdykoliv, kamkoliv?
0: Nechci dělat žádného machra tady. Určitě jsou překážky. Překážky, jak má každý křesťan, to je vlastní tělo, vlastní pohodlnost. Práce může být překážkou. Můžou být tyhle ty překážky, že člověk neobětuje všechno nebo neobětuje to, co je potřeba obětovat k tomu, aby na tu ulici mohl jít. To začíná vyhrazením si času. Jo, naplánování si ten čas v tomhle tom, co se na nás valí v tomhle tom světě, že ty povinnosti, práce, rodina, pak ten mobilní telefon tady pořád máme v ruce. Potřebujeme se oddělit a trávit čas s Bohem a oddělit si ten čas, vyhradit si to, naplánovat a jít. A už to jde de facto samo. Jo. A další faktor, tohle, ta překážka, kterou můžu být já sám, tomu evangeliu, že jo, nebo že žiju nedisciplinovaně a podobně. A pak samozřejmě nevím, jestli bych byl takový hrdina, že bych si stoupil v Pákistánu na ulici a tam kázal. Mm-hmm. Jo, tady máme obrovskou výhodu v Evropě. Nevím, jak dlouho bude trvat, že pořád máme svobodu slova, pořád i v naší ústavě je ukotvený, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem. Takže tady jsme i chráněni zákonem v tom, co děláme. A bylo by dobré, kdyby jsme si toho vážili a ten čas využili, protože to okno té příležitosti se může zavřít kdykoliv.
1: Zmínil jsi také, že někdy chodí větší skupina lidí, mají rozdělené úkoly, někdo hlásá, někdo je třeba schopný věnovat se těm lidem. Jaké je to pro tebe osobně promlouvat s člověkem, který upřímně hledá smysl života a je otevřený dobré zprávě o Kristu? Musí to být takový dobrý bonus a sladká třešnička na celé té práci, ne?
0: Určitě, určitě z toho máme vždycky radost, když vidíme otevřený srdce, otevřený uši, někoho, kdo je ochoten poslouchat a vidíme, že duchovním zrakem vidíme, že ty slova do toho člověka, do jeho srdce padají, že fakt opravdu sázíme tu sedbu. Bůh potom tomu dává vzrůst, nebo nějaký jiný křesťan to zaleje, ale Bůh je ten, který dává vzrůst. Takže to je vždycky potěšení s nějakým takovým člověkem. Často jsou to mladí lidé se setkat. Ale s sedbou je i to kázání těm lidem, kteří nechtějí slyšet, protože těm se to zase káže k jejich soudu, že nebudou moc říct, nikdo nám neřekl. Nevěděli jsme. Oni věděli, ale zavřeli uši, zavřeli srdce a šli dál. A ani to není výsledek, protože co my vidíme? Vidíme jenom nějaký úsek. My nevidíme, jak Bůh pracoval s tím člověkem předtím, než nás potkal a jak bude pracovat s tím člověkem poté, co nás slyšel nebo se s náma bavil. Jo, my jsme jenom jedním malým kolečkem v celým tom soukolím, který dělá Bůh, že spása je Boží dílo, ne naše. My jsme jenom služebníci na té vinici, na té roli. Děláme, na co nám stačí síly, schopnosti. Děláme, co můžeme.
1: V závěru by mě zajímala ještě jedna věc. O Ježíši je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. Jak toto skloubit dohromady při hlásání evangelia a případných rozhovorech s lidmi?
0: Nemyslím si, že bychom se tím museli nějak trápit. Určitě je samozřejmě důležitý, abychom před tím kázáním nebo zvěstováním komukoliv se modlili za ty lidi. Modlili se i za sebe, abychom měli citlivý srdce, vnímavý srdce, aby jsme měli správné motivy, protože samozřejmě to může svádět, když člověk vidí tu opozici, tu nenávist vůči Kristu, která je ve veřejnosti, tak chtít stát se tím synem hromu a oplácet, pouštět hromy a blesky na lidi. I když i tvrdý kázání má určitě svoje místo, ale to, co jsi zmínil, že Ježíš byl plný milosti a pravdy, nebránilo Ježíši splést si bič a vyhnat směnárníky z chrámu. Nebránilo Ježíši plnému milosti a pravdy nazývat farize plemenem zmíjí, hadi. Takže si musíme dát pozor, abychom neměli nějakou svoji falešnou představu o tom, jak se jako křesťané máme chovat, že musíme být cukrkandloví křesťané, kteří říkají jenom samé laskavé, příjemné věci a bojí se ze všeho nejvíc, aby náhodou někoho nepohoršili. Protože evangelium je pohoršení. Evangelium je ten meč, který rozděluje, který, jak říká Ježíš, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzněl. Takže jestli si někdo myslí, že může být křesťan a nedostat se do konfliktu se světem, nedostat se do konfliktu s opozicí duchovní a nebo lidskou, tak se plete, že jo. Pavel říká, že ti, kteří chtějí žít svatě v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování. A jestliže my nezakoušíme pronásledování, tak se můžeme ptát, jestli děláme vůbec všechno dobře, jestli jako žijeme nebo chceme žít svatě.
1: O hlásání evangelia, hlásání vhod i nevhod jsme v dnešní hlásce hovořili s Pavlem Žaliem. Pavle, děkuji ti za tvůj příběh, za tvůj příklad, za to, co Bůh koná ve tvém životě a za to, co může konat skrze tebe tam, kde tě posílá a tam, kde jsi. Díky za tvůj čas.
0: Děkuji a ať Bůh žehná tobě i vašim posluchačům.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Jako znovuzrozené boží dítě jsem měl touhu říct všem o tom, co jsem zažil a koho jsem poznal, vyznává následovník Krista a pouliční kazatel Pavel Žalio. Vstupujeme i my s odvahou a radostí do příležitostí mluvit s druhými a předávat jim dobrou zprávu evangelia i osobní zkušenosti ve vztahu s Ježíšem. Premiéru pořadu Hláska najdete v našem vysílání každou středu v 11 hodin a 15 minut. Příště bude Jakub Lofítek hovořit o mateřství a sdílení dobré zprávy s nejmenšími s Lucí Holden.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pomalu míříme k 22. hodině, kdy si můžete vyslechnout pořad Ke kořenům. Ještě jedna písnička od kapely Jiný rytmus.

0: Vítám vás, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7, pořadu Ke kořenům. Dnes jej pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém výkladu tohoto biblického textu. Dostali jsme se do 12. kapitoly. A dnes, stejně jako v předchozích částech, bude naším průvodcem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 12. kapitola nám přinesla určitý zlom v evangelním textu. Jaký?
1: Vlastně jsme se dostali do té finální části Markova evangelia, do toho místa, kde se vlastně má odehrát pointa celého toho spisu, protože struktura Markova evangelia je poměrně přehledná. Jsou tam určitě motivy, které se vrací, takové refrény, ale v celku můžeme říct, že vyprávění o Ježíšově životě, o jeho skutcích postupně graduje až do okamžiku, kdy v 11. kapitole Ježíš přichází do Jeruzaléma a potom se odehrává už takový vyhrocený konflikt mezi Ježíšem a mezi na jedné straně mocí náboženskou, mocí Izraele, těmi náboženskými špičkami tehdejší doby, a na druhé straně mezi také mocí politickou, mocí Římského impéria. Takže v té 12. kapitole už pozorujeme určitou proměnu tématu. Víme, kdo Ježíš je, už jsme pozorovali mnoho jeho skutků a teď přichází na pořad konfrontace mezi Ježíšem a těmi, kdo stojí kolem něj, kterým Ježíš vadí a chtějí se ho čím dál tím víc zbavit.
0: Ty jsi řekl, že víme, kdo Ježíš je, tak kdo Ježíš je podle Markova evangelia těch prvních 12 kapitol?
1: Když říkám, že víme, kdo Ježíš je, tak tím mám na mysli, že jsme měli příležitost vidět, jak Ježíš jedná a co říká. Čili Marek oproti jiným novozákonním autorům postupuje vlastně trochu odlišně, místo aby nám dopředu prozrazoval nějaké Ježíšovy tituly nebo se snažil ho popsat určitým opisem, tak nám spíš raději ukazuje to konkrétní Ježíšovo jednání. A s tím už jsme měli dostatečně dlouhou příležitost se seznamovat v průběhu Markova evangelia, takže začínáme jako čtenáři také chápat, že ten konflikt, který se blíží, je vlastně nevyhnutelný. Buď by Ježíš musel opustit tu svou dosavadní praxi, popřít jí a nějakým způsobem se jí vzdát, anebo pokud v ní bude pokračovat, tak se vyhrotí. Marek ale neříká za nás žádné vyznání o tom, že Ježíš je Mesiáš nebo že je Boží syn, a nechává nás, abychom toto vyznání řekli sami sobě uvnitř, případně položili si otázku, jestli tomu tak věříme, jestli je to pro nás pravda, a abychom také takové vyznání případně sdíleli s těmi ostatními.
0: V dnešní relaci budeme probírat tři krátké úseky, které jsou v poslední části 12. kapitoly Markova evangelia. Ten první úsek se týká identity nebo osoby Mesiáše. Tak než si ji přečteme, zkusme si říct obecně, co tedy bylo v tehdejší době v představách Izraele pod tím slovem Mesiáš.
1: To mesiášské očekávání Ježíšovy doby bylo velmi rozmanité, možná pro nás dnes už trochu nesrozumitelným způsobem, protože to vlastně nebyla představa o jednom konkrétním člověku, ale spojovalo to určité motivy. Někdy se objevovala představa, že takový mesiáš by měl být vlastně jednotlivec, jindy to byli mesiáši dva, nesli určité důrazy. Na jednu stranu víme, že velmi silné bylo to očekávání politické nebo společenské a představa mesiáše jako toho, který bude obnovitelem vlastně davidovské vlády, davidovské nezávislé vlády nad Izraelem. Na druhé straně tam ale nacházíme také motivy náboženské obnovy, což samozřejmě v případě Izraele je vždy věc nerozpojitelná, ale můžeme vidět, že to těžiště někdy bývalo víc položeno na té náboženské obnově. A potom ta mesiášská postava nesla často charakter kněžský nebo prorocký. A lišil se i ten způsob, jakým se vlastně o takovém mesiáši mluvilo. Ty nejrůznější znamení ze Starého zákona nebo části Starého zákona, které byly nově interpretovány jako mesiášské texty, tak jednou zdůrazňovali tu politickou stránku věci, po druhé zase právě stránku náboženskou. Hodně to souviselo s dikcí prorocké literatury, která vlastně v tom mesiášském očekávání hrala velký smysl. A do určité míry to také souviselo s těmi velkými postavami dějin Izraele. Ať už to byl Mojžíš, potom zejména postava proroka Eliáše a dále také ty královské postavy Davida a Šalamouna. Ostatně o Šalamounovi vlastně pojednává tak trochu ten text, který následuje, protože se tam mluví o Mesiáši jako o synu Davidovu, čili o králi Šalamounovi.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si, milí posluchači, povídáme o 12. kapitole Markova evangelia, probíráme její poslední část a před námi jsou verše 35. až 37. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě, jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? Jachime, to není úplně jednoduché, tenhle ten text nějak pochopit. Zkus nějak do něj vstoupit.
1: Myslím, že pro to porozumění je pro nás důležitý ten kontext, ve kterém Ježíš právě s takovou úvahou vlastně přichází, respektive do jakého místa Marek jako evangelista vkládá tuto úvahu. Je to už v Jeruzalémě, je to v chrámu, v místě, kde se stýkají všechny ty tehdejší tradice židovského náboženství, židovského myšlení, na jednu stranu saduceové, kteří to mesiášské očekávání nezdíleli, vedle nich také zákonníci farizeové, jako ti, kteří nějakým způsobem interpretovali to mesiášské očekávání a dejme tomu i tu lidovou vrstvu takového očekávání, ty lidové naděje toho, co by vlastně mesiáš měl přinést, kdo by to měl být. A v takovou chvíli právě Ježíš přichází s určitou alternativní verzí, ale než tu alternativní verzi předloží toho, kdo to tedy je Mesiáš, tak nejdříve spochybňuje nebo napadá tu verzi zákonickou, verzi farizejskou, která právě byla možná až příliš pevně zakotvená v tom starozákonním světě, v tom starozákonním myšlení. Ježíš samozřejmě také používá starozákonní texty, odkazuje se na ně, je to i jeho svět, ale ukazuje, že to příliš zjednodušené porozumění nebo takové doslovné porozumění není na místě. A vlastně ta alternativa, to alternativní pojetí mesiášství, které předkládá, nepopisuje slovem, ale popisuje ho svou vlastní existencí, svým vlastním životem. Vidíme, že porozumět tomu novému pojetí mesiášství, které Ježíš přináší, nebylo snadné nejenom pro zákonníky, ale ani pro jeho učedníky, pro ty, kteří ho následovali, protože i ti často upadali do těch představ, které byly tehdy rozšířené a které právě kladly důraz na politický a náboženský rozměr mesiášství.
0: Ježíš zde zpochybňuje tvrzení zákonníků, kteří běžně Mesiáše pokládají za syna Davidova, ale nejsou sami. Vzpomeňme v 10. kapitole Markova evangelia, slepý Bartimeus volá na Ježíše, Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tehdy Ježíš samozřejmě neřeší tuhletu otázku. Zde v té naší části, kterou teď probíráme, je řeší, a to odkazem na 110. žalm, který zde cituje, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A protože tradičně byly žalmy pokládány za dílo krále Davida, tak on zde říká, sám David nazývá Mesiáše pánem, jak tedy může být jeho synem. A teď je otázka, jestli zde nevymýšlí nějaký problém, který vlastně nebyl.
1: Tam se nám stýká několik věcí dohromady a my musíme postupně se jim věnovat. První otázkou, o které je dobré se zmínit, je právě otázka role Davidova syna v tom mesiášském očekávání. Je to jeden z těch mesiášských typů a my už jsme konstatovali dříve při tom našem přemýšlení nad Markovým evangeliem, že syn Davidův Šalamoun byl chápán jako určitý prototyp léčitele nebo uzdravovatele, toho, který má moc přinést člověku zázračné uzdravení. Proto se právě také objevuje to označení syn Davidův právě v těch situacích nějakého nápravy, nějaké nemoci nebo nějakého uzdravení. Ježíš skutečně svým jednáním stělesňuje, naplňuje, realizuje toto očekávání Mesiáše jako toho, který bude schopen uzdravovat. Ve chvíli, kdy se tak děje, kdy takové uzdravení přináší, tak nerozporuje to označení, kterým se k němu obracejí. Ale v této chvíli vlastně doplňuje, že je to nepřesné porozumění, že to není úplně docela přesně popisující skutečnou mesiášskou podstatu, se kterou on přichází. To je tedy jedna rovina věci. Druhá rovina věci je ten způsob, kterým to Ježíš dělá. A to je způsob vlastně takového volného, poměrně imaginativního výkladu starozákonního textu. To je věc, na kterou narážíme v celém novozákonním textu, ať už v evangeliích nebo v epištolách, v knize skutků, kde opakovaně jednotlivé postavy interpretují nějaký starozákonní text a vlastně dělají to, co my dnes chápeme jako součást takové odborné práce s tím textem, to znamená hledají jeho smysl, snaží se upozornit na to, co člověk třeba přehlédl při tom čtení, vlastně dělají takovou exegetickou práci s textem. Ale zároveň vidíme, že ta exegetická práce je velmi volná. Není to rozhodně něco, co by odpovídalo tomu, jak se to dělá dnes, jak se to učí na teologických školách. A dokonce si troufám říct, že kdyby některý ze studentů některé teologické školy se dopustil takovéhoto výkladu, tak by se u svých učitelů potázal se zlou.
0: Což je tady vidět na citátu ze Žalmu

0: také jít tím směrem, že pochopíme, že právě toto je typ výkladu, který nejenom byl běžný ve vztahu k tomu biblickému textu v tehdejší době, ale díky kterému biblický text vlastně vznikal. Ono nám to může určitým způsobem pomáhat v tom porozumění biblickému textu. Když dnes se snažíme všechno rozebrat na přesné součástky a potom takovým vědeckým přístupem rozklíčovat, co je správně a co není správně, může nám to v mnohem pomoct, ale na druhou stranu se ukazuje, že to je přístup, který ani tomu biblickému textu není tak úplně vlastní. Je to, jako kdybychom báseň začali číst jako nějaký matematický vzoreček, tak samozřejmě, že se dostaneme k určitému poznání, něčemu třeba porozumíme, odstraníme určité špatné předporozumění, ale na druhou stranu se někdy také mineme s obsahem věci. Ježíš, myslím, celkem oprávněně interpretuje tento text, protože ho neinterpretuje jako nezaujatý čtenář, jako odborník, ale interpretuje ho jako ten, který naplňuje to mesiášské očekávání svou existencí, svým životem, svým jednáním. A proto vlastně ukazuje pravdivou alternativu k tomu nesprávnému pochopení. Čili musíme vzít v úvahu, že výklad biblického textu v tehdejší době byl úplně odlišný od toho našeho. Měli bychom to také zakalkulovat do naší práce s biblickým textem. My se nemůžeme už vrátit do té doby před biblickou exegezí moderní, před textovou kritikou. A když se o to někdy v některých takových fundamentalističtějších kruzích někdo pokouší, tak to vyznívá dost neúspěšně a možná spíš kontraproduktivně. Ale rozhodně myslím, že bychom neměli ani upadat do té představy, že jedině vědecká exegeze nám odhalí pravdu textu. To si myslím, že by bylo nedorozumění a neodpovídalo by to ani tomu, jak biblický text vznikal a jak žil v církvi v průběhu celých dějin.
1: No a jaká je tedy ta Ježíšova alternativa?
0: Vidíme, že Ježíš vlastně v tom, co říká, naznačuje, že Mesiáš je víc, než se od něj čeká. Když tady staví do protikladu Mesiáše jako pána i krále Davida, a na druhé straně Mesiáše jako Davidova syna, tak ukazuje, že stojí na straně Mesiáše jako vládce, jako absolutního vládce, jako toho, který není vládcem jenom v politickém smyslu nebo nějakým reformátorem, ale je postavou větší, než se od ní čeká. A paradoxní ovšem je, že právě tato velikost Mesiáše se u Ježíše zjevuje v podobě nečekané, v jeho malosti, v tom, že přichází jako ten, který je neúspěšný, politicky neúspěšný, nábožensky neúspěšný, a otevírají se oči před takovým mesiášstvím teprve těm, kteří do toho jeho příběhu vstoupí a vezmou na něm nějaký podíl. Čili je to něco, co vlastně stojí mimo tu argumentaci. Tady Ježíš ani nevede konflikt s někým, nesnaží se přesvědčit ty své protivníky, jenom říká, vaše porozumění není přesné a pokud uvěříte a budete následovat tu cestu tohoto mesiáše, toho skutečného mesiáše, tak třeba porozumíte. Ale není to pokus přesvědčit ty druhé o tom, že má pravdu. To je ostatně možná také taková pobídka pro nás. Můžeme říct, mýlíte se, křesťanství je něco jiného, než jste si představovali, ale ve chvíli, kdy se snažíme ty ostatní přesvědčit a náš život s tím nekoresponduje, život církve s tím nekoresponduje, tak je to stejně marná snaha.
1: Zajímavé je, že ta představa Mesiáše jako syna Davidova je do dneška vlastně živá, ať v židovstvu, anebo v křesťanstvu. Židé se pouze už neupínají na nějakou jednu podobu Mesiáše. Zatímco křesťané ti už zase mají jasno, protože pro ně je prostě Mesiáš Ježíš.
0: On to mesiášské očekávání, na to teď asi v tom rozsahu našeho pořadu nemáme tolik času, ale musíme říct, že to mesiášské očekávání je vlastně velmi široké. My musíme vzít v úvahu, že takové mesiášské postavy nebo něco, co by se dalo označit jako mesiášská postava, nenacházíme jenom právě v tom židovském a křesťanském myšlení, ale že je to do určité míry vlastní i jiným tradicím. A sledujeme, že to porozumění toho, co by to vlastně mělo znamenat, se stále určitým způsobem proměňuje a proměňuje se to i v závislosti na konkrétní podobě kultury té které společnosti. Když říkáme, že my jako křesťané

0: Křesťané máme jasno o tom, kdo je Mesiáš. Na jednu stranu je to pravda v tom smyslu, že víme, jaké má jméno, říkáme mu už dlouho stejným jménem, ale popravdě řečeno Ježíš Kristus v 11. století není totožná postava jako Ježíš Kristus dnes. A to je věc, kterou někdy nechceme připustit. My říkáme, Ježíš je stejný včera, dnes a na věky, ale naše představa o Kristu není stejná. Naše představa o Kristu se vyvíjí a vyvíjí se také to tělo Kristovo přítomné v tomto světě, církev, která se proměňuje, prochází velkou proměnou. A proto musíme tu proměnlivost té mesiášské figury, té mesiášské představy brát v úvahu. Musíme ji zakalkulovat jako součást toho našeho přemýšlení.
1: Kdybys měl tedy shrnout tady tuto krátkou pasáž, tak co zde vlastně je Markovým cílem?
0: Myslím, že tady Marek klade důraz na to, aby nedošlo k nedorozumění. Vlastně je to jedna z těch částí jeho textu, kdy se snaží odbourat nějakou naší třeba falešnou představu, falešné očekávání. Ale je to text, který ve srovnání s texty, kdy Ježíš něco dělá, kdy mluví, jedná v interakci s ostatními lidmi, stojí trochu ve stínu, protože bez tohoto textu bychom porozuměli tomu, že Ježíš představuje jinou podobu Mesiáše, než jakou čekali ti ostatní. Stačilo by, abychom se na ně dívali. A proto si myslím, že je spíš přípravou toho, co bude následovat, přípravou těch dalších textů, takovým odrazovým můstkem, abychom si řekli, aha, tak toto je to mesiášství, toto je ta nová podoba, ta pravá podoba mesiášství, jakou přináší Ježíš.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 si dnes v pořadu ke kořenům čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je další krátký text z této kapitoly, budeme číst druhou část 37. verše až do verše 40. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl: varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Jáchyme, v tomto krátkém varování Ježíšově, jako kdybychom slyšeli ohlas kázání nahoře, které ovšem v Markově evangeliu chybí.
1: Je to tak, je to dikce, která vlastně se prolíná tím evangelijním poselstvím, u různých autorů nabírá různou podobu, ale její součástí je odsouzení určitého typu náboženské praxe. Je to vlastně asi celkem logicky navazující na prorockou tradici, takové slovo soudu nad tou náboženskou praxí, která se vyčerpává tím, že se snaží něco získat. Já myslím, že tento text, který jsme právě slyšeli, bude dobré spojit s tím textem následujícím, protože zase tvoří určitou dvojici, tak jak jsme to u Marka už viděli vícekrát. Ten druhý text potom vlastně odpovědí na to, je nějakým protikladem proti tomu, co nám tady ukazuje před očima, a myslím, že bude užitečné, když o nich budeme přemýšlet společně.
0: Přečteme tedy zbytek 12. kapitoly od 41. verše do verše 44. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Jáchyme, v čem se tedy tato pasáž váže k té předchozí?
1: Myslím, že tady vidíme vedle sebe v takové zkratce, kterou Marek dobře ovládá, dva různé přístupy k víře, dva různé přístupy k náboženství. Na jedné straně jsou zákonníci jako lidé profesionálně náboženští, lidé, kteří z víry v Boha a z toho dialogu, který vedou s Bohem, si vytvořili svou profesi nebo minimálně něco, co z nich dělá důležité lidi ve společnosti, lidi vážené. A vidíme, že Ježíš upozorňuje na to, že ta váženost a to dobré, co provází takovou roli ve společnosti, bohužel v jejich případě není nějakou přidanou hodnotou, ale že to je vlastní cíl jejich aktivity, jejich života, jejich snažení. Že místo toho, aby hledali podstatu věci, aby hledali porozumění písmu, porozumění Božímu zákonu, tak je to pro ně jenom nástrojem k tomu, aby získali pocty, aby získali hojnost všeho, po čem touží, aby získali určitou úctu, respekt ve společnosti. Proto tam poukazuje na jejich zálibu v tom, že se chtějí ukazovat, že chtějí být na očích, chtějí být vidět. Ono je docela snadné se do něčeho takového strefit a zvlášť si myslím, že je nebezpečí toho textu, že můžeme snadno zkreslit ten Ježíšův text a zneužít ho proti někomu jinému. Každý člověk, který vychází z nějaké střízlivé liturgické tradice, tak může snadno takový text vzít a obrátit ho proti těm, kdo žijí v těch liturgických tradicích a říct, no tak tady máte ty dlouhé róby a to jsou ta liturgická roucha, to máte rádi, to vám dělá dobře, a baptista jako já bude moct obrátit takový text proti evangelikům a říct jim, vy máte rádi ty taláry, v tom se rádi ukazujete, z toho jste potěšení. Ale myslím si, že je to nepochopení toho textu, protože tady nejde jenom o ten konkrétní jednotlivý projev, ale jde o to náboženství pojaté jako nástroj k uspokojení nějaké vlastní touhy. A to může mít velmi rozmanitou podobu, může se to projevit i v tradici, která je vlastně asketická. I ti lidé, kteří žijí velmi střízlivým životem, nevyhledávají žádné zábavy, nevyhledávají žádné večírky a neukazují se těm ostatním, mohou ve skutečnosti mít ten motiv svého náboženského života v tom, že chtějí něco získat. Chtějí získat uznání, když ne od lidí, tak od Boha. Chtějí si zasloužit něco, chtějí získat třeba hluboké porozumění duchovní. A to všechno vlastně se dá spojit pod jeden takový společný jmenovatel a tím je otázka, co z toho budeme mít.
0: Pro mě ještě do toho vstoupím, tady je ještě jedna věc, vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. To jsou ostré výroky. Vyjídají domy vdov, to znamená, že nemají sociální cítění a kořistí z těch nejslabších a na oko se modlí. Znamená, že veškerá ta náboženská aktivita je vlastně fingovaná, že to není upřímné.
1: No, právě dnes jsem si vzpomněl na ten text, protože dnes dopoledne jsem byl na jedné pastorační návštěvě a když jsem tam dostal to pohoštění, tak jsem si říkal, teď to dělám, teď vyjídám ty domy vdov. A snažil jsem se je nevyjíst úplně, ale ta hranice je i dnes těžko rozpoznatelná, kdy je to věc nějaké slušnosti a nějakého vztahu normálního a je velmi snadné se dostat do role toho, který nějakým způsobem zneužívá to svoje postavení. Někdy to nemusí být člověku hned patrné, samozřejmě sami si dokážeme spoustu věcí omluvit, ale někdy se prostě můžeme snadno dostat do té situace, že vlastně ne plánovaně, ne chtěně, ale začneme zneužívat, aniž bychom si to uvědomili.
0: No ale pak je tam právě ten rozměr pokrytecký ve vztahu k Bohu.
1: Je to tak, ale na druhou stranu ta hranice, aspoň jak já tomu rozumím, není nikdy úplně ostrá. My se vždycky vlastně nacházíme v situaci toho, že žijeme určitým způsobem na dluh, určitým způsobem na úkor těch ostatních lidí. To chápu jako součást toho, že člověk je ve stavu zlém, že je ve stavu hříšném, že je člověk nedokonalý a nedokáže žít tak, aby druhým neubližoval, aby z nich nečerpal pro sebe, ale zároveň vždycky tam může být vědomí určité sebereflexe nebo nějaké schopnosti se v tom zastavit, najít tu hranici, nepřekračovat tu hranici. Ale jestli jsme se už dostali za ní nebo ne, to myslím, že je věc, kterou musíme slyšet zvenku, kterou málo kdy sami poznáme. A musím říct, že sám za sebe příliš nevěřím na to, že můžeme žít životem, kdy nebudeme žít na úkor těch ostatních. No, když to vezmeme z globálního hlediska, tak i dneska my vyjídáme domy vdov, akorát ty vdovy nejsou naši sousedé třeba nebo vdovy z našeho sboru, ale mohou to být celé státy, které prostě leží na špatné straně světa a my žijeme na jejich úkor. To znamená, ta situace vždycky záleží jenom na té perspektivě, ze které se na ní díváme.
0: Do protikladu k těm, kteří vyjídají domy vdov, je postavena vdova, která dává poslední peníz, který má na obživu, do chrámové pokladnice. Tak tam už asi podezírat z nějakého náboženského pokrytectví nemůžeme.
1: Je na ní vlastně vidět to, že stojí v protikladu, ne snad proto, že je ohrožená. Ohrožený člověk může být někdy i ten, který je bohatý, zámožný, který je ve společnosti dobře situovaný. Myslím, že právě tam by měla také sahat ta naše citlivost a schopnost ne soustředit se jenom na ty, kteří jsou tak nějak jednoduše k rozpoznání jako ti potřební. Někdy je potřebný člověk právě ten, který vlastně má všeho zdánlivě dostatek. Ale v protikladu stojí proto, že ta žena si klade nějakou vnitřní otázku a to je její vyznání, to je její náboženství. Nikoli co z toho budu mít, ale co já můžu dát. A to je úplně opačný přístup k víře, opačný přístup k Bohu. Myslím, že to je velmi aktuální text právě dnes. Ne snad kvůli nějaké zišnosti, ale protože i mezi námi křesťany se usidluje taková mentalita náboženství jako pokrytí určitých našich potřeb nebo odpovědi na naše potřeby. My hledáme církev, hledáme sbor, který by nám nejlépe vyhovoval, který by nám byl šitý na míru, který by uspokojil to, co vlastně po Bohu chceme. A někdy se dostáváme do podobné role. Ptáme se jenom, co z toho, jak toho dosáhnout, co z toho budeme mít, bude nám lépe, budeme omilostnění, budeme hlubší lidé, hlubší křesťané. Ta žena se na nic takového neptá a možná s trochou zahanbení dává velmi málo ale ptá se sama sebe, ptá se svojí peněženky, kolik můžu dát, kolik jsem schopná vydat ze sebe. A to je mentalita, která dnes není zas tak úplně běžná a myslím, že by pro nás mohla být takovým vodítkem, takovým vzorem, návratem k tomu, co je skutečně důležité, co je podstatné.
0: Proč vůbec lidé dávají peníze, teď to řeknu takovým zvláštním slovem, na boží dílo?
1: Já věřím tomu, že to je dar Ducha Svatého, že to je nějaké obdarování, že štědrost není projevem naší dobroty nebo nějaké naší zbožnosti, ale že přichází tehdy, když se nám dostane daru od Ducha. Myslím, že velmi trefně to ukazuje evangelista Lukáš v knize Skutků, kdy popisuje rané společenství církve a vlastně ukazuje, co bylo tím působením Ducha uvedeno do pohybu. To je několik věcí. Byla to předně ochota vydávat svědectví ve chvíli ohrožení, a odvaha k svědectví, ale pak také vidíme, že to byla ochota k oběti, ochota sdílet svůj majetek, sdílet to, co člověk má s těmi druhými. A právě kniha Skutků vykresluje toto jako jeden z těch nejcharakterističtějších projevů Ducha Svatého, jeho působení. A zase ještě navíc k tomu musíme říct, že vidíme, že se to děje tedy ve společenství církve, čili tak, jak Lukáš to popisuje a jak skoro celý Nový zákon to popisuje, Duch Svatý není nějaká univerzální síla ve světě, ale je to síla, která se velmi intenzivně pojí právě se společenstvím církve. Proto si myslím, že lidé dávají i dnes. Otázkou potom je, jak by takové dávání mělo vypadat a co od něho máme očekávat, jakou mu máme dát podobu konkrétní třeba v té společenské situaci, ve které se nacházíme. Je otázkou, jestli takové dávání má být vyváženo také tím, že bude dávat ještě někdo jiný z druhé strany a že to boží dílo poroste z takových více rozdrojů, nebo jestli Duch Svatý si vystačí s námi a s našimi peněženkami. To je věc, která právě možná dnes je aktuální v tom přemýšlení českých křesťanů.
0: Kdybys měl ve sboru ženu, která by byla velmi chudá a dala poslední svůj peníz do sbírky a neměla by na jídlo, nepokáral by si, neřekl bys, sestro, musíte trošku rozumně jednat s těmi prostředky, které máte?
1: Já mám pocit, že je potřeba rozlišit ty dvě věci. Jedna rovina věci je potřeba člověka, potřeba zachování jeho života. Na druhé straně je tady rovina obětavosti. A myslím si, že není dobré, když se v církvi mezi sebou tak nějak pragmaticky tyto dvě roviny pokrátí. Myslím, že viditelnější možná než na takové vdově to může být právě třeba na kazateli sboru nebo na nějaké postavě třeba předsedy sboru, případně jakéhokoliv placeného pracovníka toho sboru. Bylo by logické to vlastně jednoduše pokrátit a říct, dejme tomu, že by si dával, já nevím, tisícovku měsíčně jako svůj příspěvek na chod sboru a proto my ti nedáme plat 10 tisíc, ale jenom 9. A tím je to jednoduše vyřešeno. Já si myslím, že to je nesprávné řešení, že to je nějaká operace, kterou vlastně my nemáme dělat, protože tím zmizí podstata obětavosti. A že člověk by měl vydat, opravdu vydat ze svého, a druhá rovina věci je, že by měl také dostat to, co potřebuje k zachování svého života. To znamená, já bych asi nepokáral a honem rychle bych se domluvil se staršostvem, jestli můžeme z té sbírky přispět něco na její existenci a pomoct jí nějak v tom životě, což je ostatně věc, která se už určitě vícekrát stala i v životě našeho sboru, takže to je čistě praktická zkušenost.
0: Zajímavé je, že tato praktická zkušenost, kterou bychom možná rádi si přečetli v tom evangeliu, tady už není.
1: A není tam, myslím, docela dobře, docela oprávněně, protože Ježíš tady nemluví o žádném sociálním mechanismu toho společenství, o péči, o vdovy. Takové věci mluví písmo na jiných místech a zdůrazňuje velmi tu péči o potřebné. Ježíš mluví právě o tom pojetí náboženství jako vydávání sebe sama Bohu. A ukazuje nám, že tam není žádná hranice. Že tam vlastně není nic, co by nás mohlo oprávnit vnitřně si říct, už jsem dal dost, už víc není potřeba, teďka zase chci, abych něco dostal já, chtěl bych něco dostat oplátkou. A to je mentalita obchodnická, kterou Ježíš prostě odmítá a proto se ani žádnou rovnováhu finanční tady nesnaží nastolit. Nechává tu vdovu prostě, aby vydala všechno a ukazuje to jako určitý příklad.
0: A přesto není zde stopa takového obchodování, když se podíváme na to varování před zákoníky, tak tam je řečeno, ty postihne tím přísnější soud. Zatímco zde ta žena je tak jakoby oceněna, odměněna, že dala nejvíc ze všech. Není zde tedy přímo řečeno, že za to bude odměněna, ale přesto to tam někde mezi řádky cítíme.
1: Ono s tím soudem, já myslím, že tady bych to více vztahoval k té jejich roli náboženských profesionálů. Myslím, že k tomu se právě vztahuje to slovo o tom přísném soudu nebo přísnějším soudu, že takový soud je vyhrazen pro ty, kteří se ponořili tak hluboko do toho proudu náboženského, že se stali nějakým jeho administrátory nebo důležitou součástí. A na takové je potom upřena větší pozornost. Platí to i pro Boží soud. Kdo chce Bohu sloužit, ten musí být připraven na to, že bude velmi přísně posuzován. Vidíme to ostatně už v evangeliích na jiných místech, když Ježíš mluví se svými učedníky, je na ně přísný, klade na ně velmi přísná kritéria, kárá je, když jednají nesprávně. A na druhou stranu ho vidíme, jak absolutně bez jediného slova napomenutí přichází mezi hříšníky, mezi lidi, kteří by si určitě napomenutí zasloužili víc než ti učedníci, ale Ježíš k ním přichází jako ten, který usmiřuje a napravuje už tím, že je bere vážně, že je ochotný se s nimi bavit. A poslední věc, kterou možná bych tomu řekl, je, že tam nečteme, že je čeká tím přísnější odsouzení. Čeká tím přísnější soud a tady bychom neměli postupovat jako nějaký bulvární časopis a očekávat, že z toho prostě bude vysoký trest a musíme to nechat na Pánu Bohu, jak on to posoudí.
0: Tímto uzavíráme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se na setkání příště, kdy budeme probírat 13. kapitolu. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, s níž jste sledovali náš dnešní výklad. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

I příště bude pořad ke kořenům pokračovat v probírání Markova evangelia. Poslechnout si ho můžete v sobotu ve 20 hodin a 15 minut.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Společnost vám dělá Rádio 7 a jeho večerní vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová. Vstupujeme do poslední hodinky dnešního dne a také dnešního vysílání. Čeká nás čtení na pokračování z knihy Suzana Wesleyová Služebnice Boží. 11. díl bude číst opět Rozita Mertová po několika písních.

0: Minule jsme ve čtení na pokračování opustili Suzanu Veslíovou ve chvíli, kdy její muž Sem po ostré hádce odešel od své rodiny. Král zemřel a mohlo se zdát, že problém mezi manželi Veslíovými je vyřešen. Oba manželé ale byli paličatí a to jim bránilo ve smíření. Sem odešel do Londýna, Suzana si nevěděla rady a snažila se zachránit manželství. V tomto zmatku porodila své 14. dítě. Dceru. Pojmenovala ji po nové královně Aně. Náhle se objevil Sem. Byl ochoten zůstat v případě, že se jeho žena zcela podvolí jeho názorům. Muž je přece hlavou domu a ona to musí uznat. Suzana věděla, že ho nezmění a že vše musí dát do rukou Bohu. Nakonec se Sem znova ujal své kazatelské práce a jakoby toho nebylo ještě dost, vyhořel jim dům. Rodina zachránila pouze holé životy. Byl to boží trest?
1: Seme? Suzana se ve své posteli přitulila ke svému muži a naslouchala do temna pokoje. Tři z dětí spali ve stejném pokoji se Susan a Semem. Nebylo nic slyšet. Všechno spalo. Něžná paže se dotkla jejího ramene. Myslím, že jsem zase těhotná. Bude to tentokrát chlapec? Uvidím, co se dá dělat. Sem tiskl její rameno. Těším se, až bude dům konečně hotov a děti zase budou moci spát ve svých vlastních pokojích. Mluvil jsi dnes s tesaři? Řekli mi, že do Vánoc bude všechno hotové. Napřed říkali, že budou hotovi do dušiček. Tentokrát jim věřím. Jim záleží na tom, aby byli hotovi stejně jako nám. Místní lidé jim pěkně šlapou na paty, protože pracují pro nás. Myslíš, že to opravdu byli tito ničemové, kteří zapálili dům? Je to docela možné. Snažil se jí ve tmě vidět. Myslel jsem, že to byl prst boží. Ale někdo ze smrtelníků musel hodit otýpku. Ale už na to nemysli. Slíbili jsme si, že už o tom nebudeme mluvit. Vzal ji do náruče. Myslíš, že se toho zápachu ohně někdy zbavíme? Pochybuji. Někdy bych si přála, aby byl dům vyhořel až do základů, kromě knih a písemností. Pak bychom alespoň začali s vůní nových trámů a nemuseli stále čichat saze a popel. Pro mne to bylo velké ponaučení, řekl jsem. Myslím, že teď dokážu lépe pochopit, že jsem povolán, ať je to kdekoliv. Bůh mě sem postavil, tady jsem. S tím jsem měl vždy potíže. Vždycky jsem chtěl být jinde, než jsem byl. Možná se mi teď podaří zvyknout si na tvůj šílený smysl pro pořádek a řád.

Lisiuky, z Metejbl se stala Hetty a malou N volali Nancy. Tento syn bude John Benjamin Wesley. Jediné dítě se dvěma jmény. Obě jména připomínala sourozence, kteří nepřežili. Lidé mohli chlapci říkat John. Pro Susan to byl Jackie. Když přišlo jaro, Jackie se naučil lézt a sem na farních pastvinách začal pěstovat len. S nevšedním zájmem o hospodaření se vyptával sousedů, jak se má len pěstovat. Susan sledovala jeho nový zájem o faru a pozemky. Doufala, že jim výnos z prodeje lnu pomůže splatit dluhy a že to snad zabrání, aby sem tak často jezdil do Lincolnu a do Londýna. Když se léto přehouplo přes svůj vrchol, obec zase jednou rozdělilo malicherné politikaření. Susan začínala ztrácet trpělivost. Kdyby diskutovali o národních nebo evropských problémech, byla by jejich horlivost pochopila, ale takové nesmyslné malichernosti ji rozčilovaly, působily zbytečné rozbroje. Navíc to byly rozmíšky nebezpečné. Ve svém příslovečném nadšení získal Sam domácího učitele pro Semiho a se stejným nadšením ho zase propustil, když se ukázalo, že ten člověk pije víno i kořálku. Semi mu teď bylo 14. Susan ho naučila všemu, co sama věděla, a Sam ho vyučoval jazykům. Bylo třeba, aby pokračoval. Domácí učitel se neosvědčil a další možností byla škola ve Westminsteru. Susan svěřila chlapce do boží péče, ve které se beztak nacházel od narození, ušila mu novou košili a poslala ho do školy. V jejich očích prvorozený teprve vyrostl z plenek a ještě zdaleka nebyl dost velký, aby mohl sám jít do Londýna. Tato myšlenka matku tížila po dlouhé týdny.

Srpnové horko způsobilo, že napětí mezi lidmi rostlo a že len dozrával. Vlákno je tehdy úplně zralé, prohlašoval jsem, když semena začnou pukat. Teď musíme čekat, až první lusky zežloutnou. Hety a Molly, kterým bylo 7 a 8 let, dostali za úkol sledovat dozrávání lnu. Susan denně dostávala hlášení. Sam zase dostával denně hlášení o nadávkách a pohrůžkách svých nepřátel v obci. Co se dá dělat? Ptal se Sam a potřásal rameny. Konec konců jsme zde ostrovem konzervativních toriů v moři liberálních vajgů. Susan si nemyslela, že se situace dá řešit potřásáním ramen. Měl jsem svůj len žnout kosou nebo jej vytrhávat? Vytrhávat, říkali sousedé, tak se zachová kvalita vlákna. A kdy má len trhat? Nejlépe hned zítra, řekli sousedé. Když pozdě večer šla Susan po chodbě kolem otevřených dveří do Emilii na pokoje, uviděla, že na stěnu padá nažloutlé světlo. Běžela k oknu. Seme, křičela ostrým hlasem. Pole hoří! Sem dole ve své pracovně uslyšel křik. Také děti ho uslyšeli. Zaslechla, jak bosýma nožkama běželi po schodišti. Susan pospíšila dolů, vyběhla brankou do zahrady a utíkala kolem stodoly. Ve tmě, na nejzasším konci pozemku, šlehaly jasně oranžové plameny skrze mraky kouře a dodávali jim zářivě žlutou barvu. Ze všech stran přibíhali sousedé vyzbrojeni košťaty a přikrývkami. Asi tucet mužů a žen začalo zašlapávat plameny ze strachu, aby se oheň nerozšířil na jejich vlastní lněná pole a na seno. Čerstvý větřík hnal oheň přímo přes pole lnu. Susan popadla Emilínu přikrývku z prádelní šňůry a bosýma nohama běžela přes pole. Oheň nesmí dorazit ke stodole, kde byly její krávy, prase a kuřata. Len už byl vyšší než metr. Plevel a len, který se omotával kolem kotníků a dostával se mezi prsty, donutili Susan, aby zpomalila svůj běh. Kouř čpěl do očí. Najednou už nic neviděla a měla pocit, že nemůže dýchat.

plakat. Divoce a po paměti bušila přikrývkou do plamenů před sebou. Potom se pokusila ustupovat, zachytila se však ve spleti stébel. Konečně se jí podařilo uniknout před oblaky kouře. Mezitím začali za ohněm udupávat cestičku. Susan se vrátila na cestičku a začala vytrhávat trsy lnu, aby ji rozšířila, a házela hlínu mezi plameny a len. Najednou oheň na jednom místě cestičku přeskočil. Muži křičeli jeden přes druhého a začali udupávat další cestičku. Tma houstla.

Susan viděla, že oheň pomalu dohasíná. Ve stěně zuřících plamenů se objevovaly širší a širší tmavé mezery. Teď přišel Clyde Willis se spřežením volů, kteří táhli přes pole něco, co vypadalo jako velká kláda. Vedl je podél řádky, kde končily plameny a začínala zeleň. Pod jeho kládou vyskakovaly tu a tam malé jiskřičky ohně. A potom všechno stichlo. Nebylo už slyšet žádné volání a křik, žádné tlučení a praskot. Zaznělo hlasité bučení, jeden z volů zřejmě chtěl domů. Lidé mlčky postávali ve tmě. Nikdo nechtěl věřit tomu, že už je po všem. Skutečně vyhráli, i když jen tak. Susan stála jen 6 nebo 7 metrů od stodoly. Když se Susan příštího dne probudila, sem už byl vzhůru. Toho rána se nestarala o svůj účes. Rychle si oblékla staré šaty a pospíchala dolů. Nohy jí bolely. Nebylo divu. Desítky malých řezných ran připomínaly, že pobíhala po poli neobutá. I teď byla bosa. Vyšla za hradními vrátky. Byl kalný den. Nebe zatažené. Zastavila se u stodoly a hleděla na pole. Uprostřed spáleniště stál sem a vypadal jako hromádka neštěstí. Skoro celé pole bylo vypálené a černé. Tu a tam vystupovalo trochu kouře. Rostliny, které požár nezasáhl, byly sešlapány a poničeny. Sem hleděl na svou ženu, která se pracně dostávala přes sešlapané stonky lnu až k němu. Zavrávorala a jeho silná ruka ji zachytila. Tak, zabručel. Nejsme na tom hůř, než když pole leželo ladem. Ani lépe. Mělo nám to pomoci zaplatit dluhy. Oči jí pálily nejen od kouře. Oheň v domě možná byla náhoda, ale to zde už náhoda nemohla být. A městští soudci se ani nebudou snažit, aby případ vyšetřili. Patří k nejzarytějším vajgům. Pomsta patří mně, pravý pán. Já odplatím. Měla bys soud přenechat jemu. Ač bych tentokrát ráda byla jeho ochotným nástrojem, vyhrkla Susan.

Severní větry, žně a podzimní déšť ochladili rozpálenou politickou situaci. Susan se těšila na klidnou zimu. Ale klid trval jen do voleb v roce 1705. Zase se střetli Vajgové a Toryové, mezi nimiž byl i Sam. A když se objevila první tráva, hlasy, které v zimě utichly, se zase začaly ozývat. Názory lidi natolik rozdělovali, že 1. května stáli kolem Májky podle politických seskupení. V 2. květnovém týdnu porodila Susan své 16. dítě. Možná měla paní Vyplejová se svými poznatky přece jen pravdu. Od posledního porodu uplynulo 23 měsíců a dítě i Susan to tentokrát zvládli dobře. Susan se rozhodla, že zaměstná druhou chůvu, alespoň v prvních měsících, neboť i když se jí dařilo lépe než obvykle, přece jen byla velmi slabá. Doufala, že Bůh toto maličké zachová. Volby byly stanoveny na 30. den v měsíci a podle Susan už bylo na čase. Měla dost těch politických sporů. Někteří místní horlivci nadávali jejím dětem, když si hráli na dvoře fary. Jednou, v úterý večer, bylo to 29. května, se Sam vydal na shromáždění do Lincolnu. Susan nechtěla, aby šel. Den voleb byl mimořádně nebezpečnou dobou pro Toryho, který procházel temným lesem patřící Vajgům. Na druhé straně nechají možná Vajgové a jejich stoupenci faru na pokoji, když tam nebude popudlivý Sam. Nenechali. Předvečer voleb se shromáždili před farou a stropili tam hluk. Přímo před oknem ložnice stříleli z pušek, tloukli do hrnců, bubnovali a vyřvávali, co si myslí o lidech, kteří podporují bezcitného monarchu. Susan jim poslužebné vzkázala, že Sam není doma. Buď jí nevěřili, nebo byla i ona objektem jejich nenávisti a posměchu. Při každé salvě sebou mimino v postýlce trhlo. Tříletá Nancy plakala a vlezla si do postele k Susan. Potom Susan poslala Nancy do Emilíny postele a poprosila novou chůvu, aby po zbytek noci vzala mimino k sobě domů. Tomu maličkému byly teprve 3 týdny. Nakonec si Susan přetáhla přikrývku přes uši a pokoušela se usnout. Nedokázala si vzpomenout, kdy hluk ustal. To jediné, co se ozývalo, byl zpěv drozdů, vrabců a síkorek. Někde dole uslyšela potlačovaný pláč. Ať se o to postará služebná. Susan opět zavřela oči a využila ještě chvilky mezi spánkem a bdělým stavem. Někdo stál vedle její postele a naříkal. Susan se nutila, aby se vzbudila. Tělo však vypovídalo službu a nechtělo se probrat. Paní? Dívčin hlas se třásl. Co je? Paní, tady, miminko, nevíš si s ním rady? Ach, paní! Dívka vzlikala. Susan se napřímila. Dívka hodila na postel těžký raneček a rychle vyběhla z pokoje. Co to zabalili do dětské přikrývky, snad ne? Susan vykřikla. Rozum se bránil tomu, co viděla. Zmocnil se jí pocit, že se tělesně a duševně zhroutí. Nechápala, že raneček v jejím klíně bylo skutečně její miminko. Mrtvé. Pronikavým hlasem zavolala služebnou. Zdrcená žena stála ve dveřích. Ano, paní. Opět vzlikala a držela si ruce před uslzeným obličejem. Ta dívka, paní, ta nová chůva, ten randál v noci. Trvalo to hrozně dlouho a ona vyčerpáním usnula. Je to jejich vina, paní, ne její, že spala tak tvrdě. Vzala si dítě do postele, jak to děláte vy, a novorozeně pak zalehla a udusila. Ona to nechtěla udělat. Susan se slyšela, jak posílá ženu pryč. Potom vzala novorozeně do náruče a začala je kolébat a objímat. Hlava a potom i srdce pomalu začínali chápat, co se stalo.
Teprve k večeru byla schopna připravit to nejnutnější pro pohřeb novorozeněte. To oni pravděpodobně zapálili dům. Jistě zapálili semův len. A teď způsobili smrt jejího nejmladšího dítěte. Služka měla pravdu. Ti ničemové, ta odporná stvoření v božích i v jejich očích. Politické spory. Jak je Susan nenáviděla. Působili takový žal a bolest. Co horšího ještě mohou místní lidé udělat její soužené rodině? Několik týdnů na to prosadili, že Sam byl zatčen a vsazen do žaláře pro dlužníky.

0: Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslíová Služebnice Boží četla Rozita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.
1: Myslím slobodnou, každý den ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to.

Zpívala Emma Nissen píseň, která vznikla v době, kdy přišla o hlas a částečně i o směr svého života. Tehdy si uvědomila, že potřebuje věřit Pánu Bohu.

Čas vymezený pro dnešní den a také pro dnešní vysílání na Rádiu 7 se naplnil. Za chvilku tady bude čas půlnoční, kdy se změní pondělní den v ten úterní. Od mikrofonu z večerního vysílání se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a předávám slovo Danielu Zemanovi, který vás provede nočním programem a vysíláním.

Pěknou úterní noc 28. července vám od mikrofonu z Rádia 7 teď přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. Po krátké odbočce, která ukázala záchranu věrných, se v našem čtení knihy Zjevení dostáváme k rozlomení sedmé pečeti. Právě ta je signálem pro sedm andělů, aby pozvedli své polnice a zatroubili. Co přesně to pro náš svět znamená, uslyšíte v pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho vám od čtvrt na jednu přiblíží Pavel Vopalecký. Boží moc, která se projevuje jako slabost. Jak teologie kříže ovlivňuje pastorační službu v církvi? Jak mění vnímání lidské slabosti? Pátá přednáška kazatele církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny v rámci série o pastoračním poradenství zazní v pořadu Kudy kam po jedné hodině. Narození 14. dítěte, tvrdohlavost a neústupnost a konflikty kvůli politické situaci. Takové bylo manželství Suzany a Sema Wesleyových. Aby toho nebylo málo, vyhořel jim dům. Byl to boží trest? Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží čte čtvrt hodiny po druhé hodině Rosita Mertová. Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově po třetí hodině raní. Kam v životě kráčíme a s jakým poselstvím? Čtvrtý díl seriálu o boží zbroji nás vede k biblické výzvě, abychom si obuli obuv k pohotové službě Evangeliu pokoje. Společně budeme přemýšlet o tom, co znamená mít pevnou půdu pod nohama a být připraveni přinášet boží pokoj tam, kam nás život pošle. Modlitby podle Bible začínají 15 minut po čtvrté hodině. Sérii o doteku a dotecích se v pořadu Uši k duši dostane i na rovinu vyrábění hezkých pocitů. Většinou takové pocity nevydrží dlouho. Proto potřebujeme trvalé hodnoty a skutečný dotek. Více o něm od páté hodiny. Od půl šesté budeme pozorovat mouchu. Entomolog Petr Raus upozorní na klouby jejich křídel i specifický let a přidá své poučení ze světa hmyzu.

rást a nechat tvou lásku, ať působí radost, co tiší všechny bolesti, slyšet tvou tichost.

Pořad Světem Bible na Rádiu 7 pokročí k další kapitole knihy Zjevení, ve které teolog John Vernon McGee představí postavu Ježíše Krista jako spravedlivého soudce celého světa. Tento výklad odkryje smysl nadcházejících apokalyptických událostí a ukáže, že po období boží milosti a záchrany lidstva nevyhnutelně přichází čas, kdy stvořitel sám zakročí proti pozemskému zlu a nastolí definitivní spravedlnost. Slovem provází Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, v našem textu knihy Zjevení 7. kapitoly je před námi velký zástup pohanů, kteří prošli velkým soužením. Jsou spaseni a přitom nepatří do církve. Pokud jsme měli nějak omezenou představu o vykoupených lidech, musíme překročit hranice církve a tím spíš hranice svého či mého malého shromáždění nebo společenství. Dále je to v našem textu od 15. verše řečeno tohle. Protož jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho. A ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovat je bude. Nebudou člačněti více ani žízniti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude a dovede je k živým studnicím vod.

pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. Církev nikdy není ztotožňována se službou v chrámě, pouze snad se stavbou, či tedy se samotným chrámem. Na konci knihy Zjevení, až bude církev v Novém Jeruzalémě, zjistíme, že tam chrám vůbec nebude. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou, anebo zastíněním podle kralických, anebo ještě jinak rozprostře nad nimi svůj stan. Bude to tedy účinné opatření k jejich ochraně. Bezpočetný zástup zde tedy má záštitu, ochranu. Tito lidé prošli velkým soužením, jak jsme se dozvěděli v textu, který předchází tomuto našemu dnešnímu. Myslím, že většina z nich byli mučedníci, kteří dali svůj život pro Krista. Všechno, co je dál uvedeno, vyjadřuje jakoby vzpomínku na strádání, které mají za sebou a které už skončilo. Už nebudou hladovět a žíznit jako v minulosti. Bývali venku v palčivém žáru slunce. Žíznili také po duchovních hodnotách, kterých se jim nedostávalo. A plakávali. Ale nyní Bůh sám setře každou slzu z jejich očí. Tito lidé, na které se tu v Janově popisu díváme, byli v době soužení věrní až do konce a tak byli spaseni. Dokázali obstát ve velkém soužení pro krev Beránkovu. Máme před sebou vskutku nádherné lidi, báječné společenství, uzavírá náš doktor McGee výklad k 7. kapitole Zjevení Jana.

Milí posluchači, po skončení 7. kapitoly přirozeně nemůžeme vstoupit nikam jinam než do následující 8. kapitoly knihy Zjevení. Její téma je docela prosté. Rozlomení 7. pečeti. Navazuje na kapitolu 6., kde jsme viděli, jak ten jediný, který je k tomu oprávněn, Beránek, láme postupně prvních 6 pečetí na té zvláštní knize, která mu byla dána do rukou. A rozlomení 7. pečeti je signál pro nástup 7 andělů troubících na polnice. V této 8. kapitole se bude pojednávat o 4 z těchto andělů. Po vložené pasáži v kapitole 7., kde nám kromě jiného byla představena 2 zvláštní společenství zachráněných lidí, se znovu vracíme k té knize, z jejichž pečetí zbývá k rozlomení už jen poslední, 7. Pak bude následovat série dalších 7, které se také vztahují k velkému soužení. Ty 7 série jsou celkem 4. Apoštol Jan vždycky uvede 6 úkonů či událostí z každé série a pak zařadí vysvětlující vsuvku, která má přispět k pochopení té které série. Potom přechází k 7. události, která bude zároveň úvodem k následující sérii dalších 7 jiných dějů. Což znamená, že jednotlivé ty 7 série, jak jsem je tu nazval, jsou vzájemně propojeny, pospojovány a všechny se vztahují k témuž období. Hned z počátku jsme si řekli, že všechno, co se odehrává od kapitoly 4. v knize Zjevení dál, je pro nás dnes ještě stále budoucností. Pro nás je to sféra toho, co se má dít i potom, jak to Pán Ježíš nadiktoval Janovi ve Zjevení 1.19. Dnes žijeme v době toho, co jest, ve věku církve. A v jistém smyslu můžeme říci, že se nás ty čtené události vůbec netýkají. Mnozí snad řeknou, ach, přímo mě děsí studovat knihu Zjevení. To připouštím, vždyť jakmile vyjedou ti 4 apokalyptičtí jezdci, o kterých jsme si četli v předchozím úseku, na zemi se začnou dít strašné soudy.

budou tak hrozné, že se naše mysl brání o nich jen číst. Věřím, že zde v našem textu probíráme události, které přijdou na řadu až po odchodu církve ze země. Jsi-li tedy Božím dítětem, pak si byl Duchem Svatým označen, zapečetěn či znamenán. A to k tomu, abys byl odevzdán Kristu, až církev vyjde z tohoto světa. A to se uskuteční ještě před velkým soužením.

sedmi polnicemi se přeneseme nyní do období velkého soužení v jeho plné intenzitě. Sedm polnic odhaluje skutečnost, že Bůh přímo a nadpřirozeně soudí a trestá vzpurné lidstvo. Sedm pečetí, sedm polnic, sedm postav a sedm nádob či koflíků hněvu. To všechno dohromady se týká téhož období, vždycky jen z trochu jiného úhlu pohledu. Zaprvé v sedmi pečetích vidíme trest, který je důsledkem zvlčilé činnosti lidí. Na hříšného člověka dopadne boží soud. V první pečeti jsme viděli jezdce na bílém koni, který přinesl nepravý, krátkodobý, falešný mír. V 1. Tesalonickým 5.13 Pavel píše, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba. Druhá pečeť předznamenala ohnivého jezdce války. Válka vždycky propuká, protože ji člověk nosí už ve svém srdci. Mnozí si myslí, že když se odeberou lidem zbraně a nebudou existovat armády a atomové bomby a nevím co ještě, tak budeme mít na zemi mír. Ale skutečností zůstává, že člověk má tu válku v srdci. A chceš-li skoncovat s válkami, musíš nejprve změnit srdce lidí. Větší důvěru bych měl k opravdovému znovuzrozenému křesťanovi, který má zbraň, než k neobrácenému člověku, který ji nemá, protože i bez zbraně může svou oběť třeba uškrtit, povídá náš starý Američan. Je nám jasné, že zločin se rodí už v lidském srdci. Za druhé, v sedmi polnicích, k nimž přijdeme v této kapitole, vidíme soud jako přímou boží činnost. Za třetí, až se dostaneme k sedmi postavám, budeme sledovat soud, který je důsledkem Satanova boje proti Bohu. Satan se v ten čas objeví na otevřené scéně. A konečně za čtvrté, v sedmi nádobách hněvu uvidíme potom později závěrečný soud velkého soužení, který uskuteční přímo Bůh jako odezvu na vzpouru člověka i Satana.

Zjistíme zde zvláštní silnou podobnost mezi egyptskými ranami za doby Mojžíše a mezi soudy po zatroubení na jednotlivé polnice. Jestliže egyptské pohromy byly doslovné, pak bez pochyby i útrapy v průběhu velkého soužení budou doslovné. Používané symboly znázorňují přicházející skutečnost. Jak hrozné a tragické bude velké soužení, nelze slovně vystihnout. Proto Bůh po vyčerpání jazykových prostředků mluví symbolickou řečí. Je dobře, máme-li neustále na paměti, že tato kniha je zjevením Ježíše Krista, připomíná náš vykladač. Vidíme ho nyní v nové roli, v roli soudce. Používané symboly v těchto kapitolách však nejsou nějak mlhavé, ani se nepodobají stínům, které se vhodně komponovaným výkladem mohou rozplynout jako pára. Když je použito symbolů, pak je po ruce také určitý významový klíč, jímž písmo samo poskytne vysvětlení, aniž bychom museli příliš směle používat naši vlastní fantazii. Rozlomení sedmé pečeti je úvodem k další sedmičce, k sedmi polnicím. A na tomto principu je zkonstruována celá kniha. Budeme-li respektovat strukturu knihy, uchráníme se před sklouznutím do fanatismu nebo do nějaké senzacichtivosti. Lidé na mě často naléhají, abych ve svých rozhlasových relacích vystupoval proti některým špatnostem, které se dnes dějí. Ale mým úkolem není prostřednictvím rádia hrozit proti kdejakému zlu. Mým posláním je jenom šířit Boží slovo. A v tom hodlám pokračovat, povídá náš kazatel. Bůh to je, kdo tento svět jednou sám napraví. Já bych to nechtěl dělat ani za nic. Jsem rád, že to je jeho práce. On hodlá svět napravit a k některým změnám jej přiměje také svými tresty. Možná se vám nezamlouvá skutečnost, že mírný, hodný Ježíš bude jednou přísně soudit. Už jsme však v našem textu viděli, že hněv beránka strašlivě vyděsí lidi, kteří budou na zemi. Příteli, hovoříš-li o mírném Ježíši, pak by ses s ním raději nejdřív měl blíže seznámit. On za tebe zemřel, miluje tě, chce tě spasit, ale nebudeš-li ho mít jako svého osobního spasitele a pána, nech si říci, čeká na tebe hrozný soud. Někdo namítne, snažíte se postrašit lidi. Kdybych mohl, rád bych vás strašením zahnal do nebe, povídá starý kazatel. Ale vím, že jste světem příliš skažení a cyničtí, aby to na vás platilo. Nicméně, moji milovaní, soud se k této zemi už blíží. I za to však patří Bohu chvála. Jsem rád, že jeho spravedlivý soud přichází a že Bůh nenechá svět jít cestou dál jako dosud.

První verš 8. kapitoly, milí přátelé, popisuje, co se stalo po otevření 7. pečeti. Ve srovnání s tím, co to bylo dosud při otevírání předchozích 6 pečetí, je to překvapivá změna. A když otevřel pečeť 7., stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. Před mnoha lety jsem na jedné konferenci u nás v Jižní Kalifornii přednášel asi 300-400 mladých lidí, vzpomíná kazatel ve výslužbě. Byl jsem venku v areálu kempu, když proti mě přicházela skupina děvčat s jedním mládencem uprostřed. Zdálo se, jako by ho dívky chtěli rozsápat a nadělali přitom hodně hluku. Konečně přišli až ke mně a dívky chtěli, abych si poslechl, co ten chlapec prohlásil. Řekl mi, doktore McGee, věděl jste, že v nebi nebudou žádné ženy? Odpověděl jsem, no to jsem nevěděl, máš k tomu nějaký citát z písma? Ano, Bible říká, že v nebi nastane mlčení asi na půl hodiny. Kdyby tam byly nějaké ženy, nemohlo by být to ticho tak dlouho, pravil mladík a usmíval se. Ten mladý muž byl obklopen houfem děvčat, která se ho snažila usměrnit v jeho zvláštní interpretaci. Upřímně řečeno, když jsem ten houf pozoroval, připadalo mi vtipné, co chlapec řekl, i když je jasné, že uvedený verš takovýhle smysl rozhodně nemá. I když jsem pohled na tento úsek písma zahájil úsměvnou příhodou mezi mládeží, je třeba se stišit, protože jde o pasáž, která má co činit s hlubokým mlčením a s velikou vážností, předesílá náš doktor McGee. Pán Ježíš Kristus je v nebi v pozici, kdy stále ještě přikazuje. Otevírá 7. pečeť a tím dává pokyn, aby zazněl zvuk 7 polnic. Nepusťme ze zřetele skutečnost, že kniha Zjevení nám představuje Pána Ježíše v jeho slávě jako soudce celé země. Můžete být oklamáni, jestli si ho představujete jako nějakého mírného Ježíše, který přišel konat dobro, i když druzí na něm páchali bezpráví. Ovšem, že konal dobro, ale svět jde také vstříc dni, kdy se s ním setká jako se spravedlivým, svrchovaným soudcem. Svět se setká s hněvem beránka.

Dokonce i tehdy, když lidé jdou do beznadějné věčné záhuby, protože nepřijali Krista, zůstává skutečností, že on za ně zemřel. Oni prostě jen jeho oběť pro sebe nevyužili. Pošlapali Kristovu krev, když vůči němu zaujali odmítavý postoj. Před námi je tedy v našem textu velice slavnostní scéna. Pán Ježíš Kristus rozlomil sedmou pečeť a na všech frontách ustává boj. Všude je najednou klid. V nebi, v pekle, na zemi. Bez jeho svolení se nic ani nepohne. Už předtím nařídil přírodním živlům na zemi, aby se na chvíli zastavili. To bylo tehdy, když poručil označit pečetí dvě skupiny lidí. Nyní nakrátko přichází přestávka v soudní činnosti. Nastává nebeské ticho. Je to však ticho před bouří. Proč to zvláštní ticho? Když byla rozlomena šestá pečeť a příroda na to reagovala silnou křečí, i udatní lidé na chvíli zeslábli. Kristus jim dal příležitost činit pokání. Ale podobně jako se za starodávna faraonovo zlé srdce po určité změně pod tlakem okolností vrátilo ihned k původnímu postoji, jakmile byl odvrácen ten hněv, ten soud, který prožil, tak se mnoho lidí i v tomto období vrátí po tom soužení ke svému rouhavému chování, jakmile bude chvíli klid. Pravděpodobně budou sami sebe plísnit za to, že vůbec projevili nějaký náznak strachu. Okamžitě si na všechno najdou výmluvy. To byla jen přirozená reakce přírodních a společenských zákonů. V tom, co se tu dělo, nebyl Bůh. Všechno se dá vysvětlit přirozenými příčinami. Tohle je, milí přátelé, ticho před bouří. Jak to kdo si vyjádřil, boží kroky od milosrdenství k soudu jsou vždycky pomalé, stále očekávající. Bůh zdržuje svůj soud, jak může nejdéle, neboť Bůh sám je zpozdilý k hněvu. Práce soudce a exekutora mu není milá, nedělá mu radost ničit člověka, byť je to spravedlivé. Ezechiel 18:32. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. A Izajáš píše, jako nahoře Perasímu povstane Hospodin, chvět se bude země jako v dolině Gibeonské. Vykoná své dílo. Dílo jemu nevlastní. Udělá svou práci. Práci jemu cizí. Izajáš 28:21. Co o Bohu není mezi lidmi známo? To, že soudí, že je Bohem lásky, který však své stvoření ve svůj čas také soudí. To ticho, o němž jsme si četli, znamená přechod od milosti k soudu. V naší době, kdy žijeme my, právě teď, Bůh stále ještě čeká, milí posluchači. Mimochodem, čeká i na tebe. Pokud si k němu ještě nepřišel se svými hříchy a s důvěřivou prosbou, aby ti je odpustil, můžeš k němu ještě přijít, protože je milostivým spasitelem. Ale odkládání na zítřek může být osudné.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy, které můžete psát na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profily radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Rádio 7 fungovat a vysílat mimo jiné i pořad Světem Bible. Více o možnostech vašeho zapojení se do této služby, do této práce, najdete na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. No a pokračovat v tomto biblickém studiu knihy Zjevení budeme na Rádiu 7 zase v pravidelném čase dnes večer ve 8:45.

0: Nad pomíjivostí lidského života na této zemi se v písni zamýšlela Amy Grant. Posloucháte Rádio 7, blíží se první hodina noční a s ní i repríza pořadu Kudy kam. V ní bude pastor církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina pokračovat v sérii o pastoračním poradenství, konkrétně o boží moci, která se projevuje jako slabost. O tom, jak teologie kříže ovlivňuje pastorační službu v církvi a jak mění vnímání lidské slabosti. Už za chvilku po jedné hodině na Rádiu 7.
1: Páně můj pastýr, nič mi nebude chýbať, pasie ma na zelených pašienkách.

pořadu Kudy kam jsme slyšeli kazatele církve bratrské Rastislava Betinu, který přednášel na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. Optikou Kristova kříže se na problematiku péče o duše v církvi podíváme ještě v příštím vydání. Nenechte si ho ujít ve středu v 21 hodin na Rádiu 7.

Pod. Minula druhá hodina noční z úterý 28. července. Vysíláním Rádia 7 vás v těchto hodinách provází Daniel Zeman. Narození 14. dítěte, tvrdohlavost a neústupnost a konflikty kvůli politické situaci. Takové bylo manželství Suzany a Sema Wesleyových. Aby toho nebylo málo, vyhořel jim dům. Byl to boží trest? Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží bude zhruba za čtvrt hodiny číst Rosita Mertová.